že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí.

Vítejte u poslechu pořadu Na cestě, ve kterém se vrátíme na loňský bluegrassový festival Banjo Jamboree do Čáslavy. A bude to už po desáté. Poslechneme si poslední dvě kapely sobotního večera. Progresivní The Jumper Cables a legendární Poutníky. Jejichž vystoupení zaznamenal Český rozhlas Olomouc, který právě posloucháte. Od mikrofonu klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Tak takhle hrají muzikanti Jumper Cables startovacích kabelů. Byli v Čáslavi před poslední kapelou po 10. večerní a diváky opravdu nastartovali. Hudební maraton už probíhal více než 12 hodin a už jsme měli za sebou i páteční koncert, ale na banjo jambory se spadne jezdí.

Na Banjo Jamboree zní docela pestrá směsice různých odnoží bluegrassu, jak dokládá právě kapela Jumper Cables, kterou právě posloucháme. O tom se mohli přesvědčit jak návštěvníci tohoto nejstaršího bluegrassového festivalu v Evropě, anebo i posluchači Českého rozhlasu Olomouc, protože na jeho vlnách zaznělo 10 hodin záznamu jen z loňského 53. ročníku. A to nepočítám živé koncerty bluegrassových kapel u nás ve velkém studiu. Zvu vás třeba hned ve středu 20. května, kdy vystoupí ryze dámská bluegrassová kapela Od Plotny Skok. A pokud nestíháte, nebo to do Olomouce máte daleko, záznam si můžete najít na internetu. Ostatně stejně jako kapelu Jumper Cables, která už naším hostem na koncertě byla a kterou právě teď posloucháte v pořadu Na cestě s Banjo Jamboree.

Jak jsme mohli slyšet, Jumper Cable se zabrousili třeba i k trumpskému autorovi Mickeymu Rivolovi. Zazněly ovšem taky skladby z repertoáru Dylana, Stinga a teď si dáme ještě rock and roll.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme v pořadu Na cestě vystoupení kapely Jumper Cables z 53. ročníku Banjo Jamboree.

A to už jsme slyšeli na vlnách Českého rozhlasu Olomouc legendární kapelu Poutníci, která hraje už více než 55 let. A opět šlo o záznam vystoupení z loňského banjo jambory. Zahráli osvědčené instrumentálky nebo i klasické poutnické hity a dostalo se taky na autorskou tvorbu současných poutníků.

pořadu Na cestě se předvedla nejmladší generace současných poutníků Petr Vošta a Kuba Bílý. A my se teď ještě vrátíme k poutnické klasice, tak jak zazněla na Banjo Jamboree.

Poutníci byli poslední vystupující kapelou loňského 53. ročníku Banjo Jambory, který se konal v Čáslavi. Letošní 54. ročník, ten už je taky připraven. A program je bohatý. Nechybí zahraniční hosté, tentokrát kromě Slovenska a Ameriky, taky z Polska či Švédska. Hrát se bude opět v pátek a sobotu. A sobotní koncert zahájí česká legenda, propagátor pětistrunného banja u nás Marko Čermák s kapelou Paběrky. Objevila se jména nových kapel, na které jsem zvědavá. Nebude chybět ani doprovodný program, muzikantské workshopy, přednášky, prezentace hudebních nástrojů, dětský program. Předprodej vstupenek už běží a veškeré informace se dají najít na stránkách pořadatele, kterým je Bluegrassová asociace České republiky.

0: už je z loňského banjo jambory všechno. Zvu vás na letošní 54. ročník, který se bude konat 12. a 13. června tradičně v Čáslavi. A Český rozhlas Olomouc taky nebude chybět. Všechno zaznamenáme, aby bluegrass mohl znít i na rozhlasových vlnách. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí Jarka Nosková a úplný závěr bude patřit ještě poutníkům.
1: Pěk.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, moc se na vás těším.
1: Dámy a páni, chlapci a děvčata si užijí dnešní veselí s Pavlem a Saskií.
0: Humoriáda.

0: Eva Farná zpívala, Saskia Burešová se smála, hlavně v závěru písně. Čemu?
1: Ne, já ji mám moc ráda, Evo Farno. Ano. Se líbí, když se někdo umí dělat legraci sám ze sebe, to je roztomilý.
0: Tak to není jste tady úplně správně.
1: Ale
0: u nás.
1: Já bych jenom dneska chtěla pozdravit úvodu všechny Moniky, protože dnes mají svůj svátek. A jenom tak na doplnění, ráda bych prozradila, že původ je vlastně v řeckém slově monos a to se překládá jako osamělá nebo jedinečná. A potom je tam další takový výklad, to je rádkyně, ale úplně nejvíce mi líbí ten nejzásadnější výklad a to je bohyně. Mm-hmm. Takže všechny Moniky
0: všechny
1: jste bohyně. Všechno nejlepší.
0: Ano, dělá čest svému pořadu kalendárium, vidíte to, přijde a hned říká, kdo má svátek, možná se dostaneme i k tomu, kdo má dnes narozeniny, nevím. Každopádně všechno nejlepší Monikám a ptáme se na první výběr, paní Saskie, kdo to bude?
1: No, já mám strašně ráda Mirka Horníčka, protože jsem s ním také účinkovala, takže já myslím Mirka Horníčka, že bychom dali.
0: Nejsem proti.
2: A tak jsem začal s těma sochama si povídat, co prožívají a zjistil jsem, že některé sochy to mají velice těžké. Velice, například jsem našel v Praze sochy takových dvou mladých dívek, který stojí asi ve třetím poschodí na takovém soklíku, které je menší než jejich nohy. Takže ty prsty jim přečuhují přes ten soklík, z dole je to jasně vidět. A jedna drží jako košík na rameni, ta druhá má takhle hlavu, drží tady si hlavu takhle, jako kdyby říkala, nemá tady někdo algénu, jo, takový výraz. A obě dvě trnou. No pochopitelně, postavte mladý holky do té vejšky a teď oni denně celý léta se dívají dolů. Strašný pocit, strašný. Nebo jiná zase drží třeba vavřínový věneček, usmívá se, je něžná, ale ten strach v těch očích je. Protože ten soklík je malej, ta vejška veliká, dole proudí lidi. Co když se neudrží, že jo? Dívenka nahoře. Je to taková určitá neodpovědnost. A to jsou prostě dospělé bytosti. Ale představte si, že sochaři třeba do té výšky umístí dítě. Holčičku, chlapečka, 2-3 roky starý, tedy vytesaný, že jo? Tak to víte, dítě se usmívá, dítě netuší to reálný nebezpečí, dítě dovádí. I doma vám leze po kredenci a vytrnete, tak tady taky. Dítě stojí na kraji balkonku, kouká dolů a netuší tu hrůzu, co je neodpovědnost. Sochařská neodpovědnost. A nebo sedí na takovém soklíku, kouká vyděšený děťák. Ale nerad bych vás děsil, ale tady jedna budova v Praze, ne je daleko odtud právě, a na té budově nahoře stojí paní, tedy kovová paní, samozřejmě mluvím o sochách teď. Kovová paní celá vyvedená z kovu, z jakýho to nevím, já jsem neskoušel ten vrib. A ta drží v ruce, také stojí a drží takovou věc, asi to je pochodeň, já nevím, ale vypadá to jako takový veliký kornout se zmrzlinou, jako je takhle velikou zmrzlinu má v ruce, a vedle ní lev, veliký lev, v nadživotní velikosti takový, a přední pravou tlapou přidržuje kouly. V pátým poschodí nad hlavama chodců kouly. Já vím, že lev se dá vycvičit. Lev se dá vycvičit daleko složitějším úkolům, než je podržet chvilku kouly. No jo, jenomže přece jenom je to zvíře a člověk neví, co když ho zamane tou tlapou se podrbat někdy, jo? Vždycky na to místě přejdu na protější chodník, vždycky. I kuň se dá vycvičit, i kuň. Jsem viděl v manéži dámu v dlouhý toaletě, udělala hup a pět koní na zadní tlapky, takhle odešla k pudlíci. Normálně vyvedla z manéže po zadních nohách. No jo, jenomže když tohle zkusí někdo na budově nahoře, všimněte si ty tři koně, jak tam stojí, přímo nad vašima hlavama, že jo? Na vozejku dáma, která to drží na oprati, tak je hej, ona má křídla. Kdyby něco paní odlítla, co mi dole? Vždycky taky tam přijdu na protější chodník, radši jdu kolem kavárny Slávy, když to vidím, ten výjev tam nahoře. Je to určitá taková, bych řekl, sochařská neodpovědnost.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z kabaretu U dobré pohody Miroslav Horníček na téma prohlídka Prahy a také slavné sousoší. Miroslav Horníček si zaslouží určitě vzpomínku od paní Saskie.
1: Určitě, protože já jsem s tím strávila mimo jiné taky dva krásné roky v kinoautomatu. Kinoautomat, jak asi mnozí posluchači vědí, měl veliký úspěch tenkrát na Expo 1967 v Montrealu. No a pak někdo prostě přišel na geniální nápad, že by, když to bylo tak úspěšné v Montrealu, že kinoautomat by se mohl také uvádět u nás v Praze. A dokonce teda v kině Světozor vybudovali tlačítka zelené, červené a tak dále. Vždycky se diváci rozhodovali, jako jestli mají mít kladnou odpověď nebo zápornou. Fungovalo to báječně, ovšem do té doby, než někdo pojal nápad, že na to jedno představení, které jsme měli v odpoledne a večer a vždycky bylo vyprodáno, pozvou delegaci z UV Komunistické strany Československa. A tam byl takový úvodní film, kdy Mirek Horníček říká, víte, to je zajímavé, že vždycky, když někdo vybočí z onoho kýženého středu, tak mu vždycky dají honem rychle najevo, aby se vrátil tam, kam patří. No tak to se soudruhům tedy moc nelíbilo. A řekli, to se musí celé přestříhat, takže ten film se teda celý přestříhal a potom stejně jako došli k závěru, že to vůbec ten pořad nemá správný kulturně politický dopad, no a zrušili nám Kinoautomat. Ale nicméně já na tu dobu strašně rád vzpomínám, protože bylo to jedna krásný představení a pak jsme tam měli takovou báječnou partu, samozřejmě pan Činčera, Janík Roháč, za náma tam chodil Satinský a tak dále, všichni ty kamarádi, takže to bylo moc hezký vzpomínání. Opravdu nedá se na to zapomenout.
0: Závěrečné heslo a po naučení, co je úspěšné, se nechává a neruší.
1: Ano.
0: Tak, my pokračujeme dál, buď to s Miroslavem Horníčkem na prohlídce Prahy, anebo s Bohumilem Kleplem o cizích jazycích. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900. Těšíme se na vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Saskia Burešová a Pavel Kučera. Na výběr máme v tuto chvíli Miroslava Horníčka nebo Bohumila Klepla. Pojďte na našem telefonu přímo ve vysílání přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Pavle, zdraví vás i paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
2: Vy jste mě překvapila s tím jménem Monička, to je moje vnučka.
3: No, vidíte.
2: Tak jsem mě ráno gratulovala a teď jsem mi řekl, že je bohyně.
3: Ano, a měla radost.
2: No. Tak vám děkuju.
1: Řekla, dědo, ty jsi boží.
2: A jsi Ačko.
1: Děkujeme.
3: Ačko.
1: Naslyšenou.
2: Děkuju vám.
3: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
4: Samozřejmě vás, Pavle,
1: Karel
4: Zbojkovi. A já bych si přál pokračování.
1: Děkujeme pěkně a naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, Breno z Martina. Hlasujem za Bečko.
1: Ano.
5: A prajem vám pohodový deň. A môžem sa niečo, pani Sasky?
1: Skúste.
3: Určite.
5: Tak pani Sasky, vy ste rodáčka z Tornály.
3: Ano.
5: Vy ste sa narodila, vy ste išli priamo do Čech, alebo zo 2-3 roky ste prežila v Tornále?
3: Ne, tak ja som sa narodila českým rodičům v Tornále.
5: Ano.
3: Asi to tam ano. Na maminku prišlo nejak dřív, takže určitou dobu, ale asi jenom pár měsíců. Ale rozkošné bylo, že my sme sa v té Tornále potom setkali. Byla som tam s pořadem Pepička Zímy v Tornále.
5: Ano.
3: A Pepíček tam nepředloženě řekl, že som sa tam narodila. Nedovedete ano. si predstaviť, ten poprask. Po skončení představení nám lidi nosili slivovičky, klobásky, jasne. Dobroty. No, úžasný to bylo. A on pojal takový nápad, říkal, hele, to je dobrý nápad. My teď jedeme ještě do několika těch slovenských měst. No, tak bychom mohli říct, že se tam narodila. No, samozřejmě to byl Ford, on by neudělal, ale jinak bylo to vtipné.
1: Hezký zážitek.
5: Dobre,
1: tak stačí?
5: Ďakujem a príjemný deň. Dovidenia.
3: Taky
1: děkujeme.
3: Přejem.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím paní Sasky i vás.
3: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
1: Máme zapsáno, děkujeme, hezký den.
6: Děkuji, nastanu.
1: Další, prosím, vítejte u nás.
7: Moment, já vypnu rádio. Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím super hvězdu České televize a můj idol z dětských let na českých obrazovkách, paní Sasky a Pavla Kučeru.
1: Zdravíme.
3: Já děkuji, protože jsem taky pejskařka.
7: Taky máte, jakýho máte psa?
3: Border teriéra.
7: Jo, já vím, jak to... Já mám zase kříženku, která vypadá jako zmenšená labradorka.
3: No vidíte.
7: Je to kříženka.
3: Hlavně, že jsou hodní ty pejsci.
7: Jsou, no. Takže dáme, klepneme Boba.
1: Dobře, Boba, máme super, to tam zapsáno. Děkujeme super. Pěkně.
7: Boba klepla, klepneme.
1: Mm-hmm. Tak, ať to tam můžeme klepnout, tak se loučíme. Hezký den přejeme. Tak pozdravujte
3: ano,
1: pejska.
3: Hezký den. Naslyšenou. Zdravím pejska.
1: Ano. Tak, přátelé, po součtu všech hlasů, včetně SMS, tady máme výsledek. Bohumil Klepl v divadle Kalich povídal o cizích jazycích. Tak si kousek poslechneme.
8: Pane Kleple, opravdu umíte italsky? Slyšel jsem vás v televizi vyprávět, jak jste se domlouval v Itálii na tržišti, ale nevím, jestli vám tam rozuměli.
9: Já jsem lingvista, ale neumím jedinou řeč, kromě teda té azbuky.
10: Italsky umím proto, protože v jedné hře u Karla Hermánka hraju homosexuálního impresária Zaványho, který mluví italsky. Ta hra pojednává o americké tanečnice Isadore Duncan. A ty věty jsou jenom o tančení, ale já je zdárně používám ve všech situacích v Itálii. To znamená, když jsem na tržišti a někdo si kupuje třeba hadry nebo ovoce, tak se ho zeptám. Teď vám to řeknu česky a pak vám to předvedu teda italsky. Říkám, já jsem vás v životě neviděl, vůbec nevím, kdo jste, ale zajímalo by mě, jestli víte, jak ta Isadora Duncan tančí a co to je za typ. Takže přicházím k tržišti, kde stojí italský trhovec a já říkám, senor, no no, ma visto la signora Duncan danzare, devo descrivere la sua arte superiore. Che cosa posso dire? A italský prodejce říká, che cosa? A já říkám, la vostro in familio, il vostro in come famosos. E allora vi prego, signora, ditemi che cosa fate, eh? A ještě dodám, ma quale tipo di danze? A on říká, tango. Bravo. Ale mám historku ještě, teď se nechci vytahovat, ale v roce 92 jsem točil hlavní roli ve francouzském filmu, vážně. Mirek ne partí, Mirek se nevrátil, hrál jsem českého emigranta, který se skutečně nevrátil z emigrace a ten film byl točen systémem skryté kamery, takže byl hranej, ale zároveň byla skrytá kamera a mně se často stávalo, že jsem musel mezi těma Francouzema dělat jako, že umím francouzsky, takže třeba byly dvě kamery schované někde, jako třeba můžou být i tady, někde byly schované a já sedím v restauraci, piju víno, jako herec klepl, ale nikdo to neví, protože nikdo tam klepla nezná. A Francouzi se připojou k hovoru, jsou družní. A já neumím francouzsky ani slovo, takže jsem dělal asi tohle. Takhle jsem řekl, sava. Je fais fi. Bonjour, oh, très bien, la fille. Ah. De la calefio, même bien, bien, parfio. Lumière, lumière, stupide, humeur, t'es là. Ty Francouzi chvilku koukali, pak řekli pardon a odešli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vděčné věčné téma cizí jazyky a používání cizích jmen, cizích slov.
3: Klep je strašně vtipný a je tak zvláštně namíchaný, protože on se narodil v Moskvě. Maminka je Arménka, celý život to dává k dobrému a tatínek je Vodičína. Ale ta intonace byla dokonalá.
1: Ano, je globální. Ano, je globální. Skoro multikulty.
3: Mě to připomnělo říká. Vlastu Buriana, to je známý výrok. Slon vlizí do tramvaje, že man le pasíje.
1: Na té chasi je končí pasíje, on je řeje, on papa, on se on kaká. Tak,
3: ano, rozumíme si dobře. Ano.
1: Tak, Sasky, vy jste měla nějaký hlasatelkovský v úvozovkách problém s cizími jmény nebo názvy nebo nějaký takový zádrhel, kdy to nakonec vyznělo tak, velmi vtipně po letech?
3: No, vtipně nevím, ale v každém případě jako je důležité, aby se člověk z toho vždycky uměl nějak vylhat. Samozřejmě těch případů, těch příhod je celá řada, to bych tady nerada zdržovala, ale vzpomínám si, že před mnoha a mnoha, mnoha lety, kdy jsem taky uváděla televariete, tak jsem musela vždycky vítat všechny ty diváky v různých jazycích. Co pak němčina dobrý, ruština dobrý, bulharština dobrý, ale maďarština. Oh. To je ten nepolapitelný jazyk. Jo. Takže do dneška umím tu úvodní větu. Já jsem se to učila i ve frontě na zeleninu. No prostě pořád jsem si to a umím to doteď. Jo, ještě kiváno, ke dveř nezejk.
1: To znamená?
3: Dobrý večer, vážení a milí přátelé.
1: Krásně,
3: doufám,
1: krásně.
3: Že teď neposlouchá nějaký Maďar.
1: No tak třeba zavolá, ale já mu rozumět nebudu. Vy ano, možná. No. Tak vidíte to, k čemu všemu se hlasatelka dostane během své kariéry i k maďarštině. A pak, že čeština je nejsložitější.
3: Ale říkají, je krásná.
1: Je nádherná, maďarština je horší. Padá hvězda Dalibor Janda bude zpívat a vy během té písničky můžete hlasovat. Bohumila Klepla, pokračování, zvolíte Ačko, pokud chcete Bedřicha Zelenku, dáte Bčko, humor mezera A nebo B, SMS na 900 11 04, a už jenom jedno číslo připomenu, 731 800 900, náš telefon.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dalibor Janda nám zaspíval, Saskia mě trošku překvapila, čekal jsem, že bude faninka Karla Gotta a ona změnila během kariéry Dalibora Jandy názor. Dá se to tak říct?
2: No, ale jako Karla Gotta jsem samozřejmě nezavrhla.
1: No, ale pak ho Dalibor sesadil a ne všechny to dámy to nesly lehce.
2: No,
1: tak jo, tak jsme si zaspívali a teď si jdeme popovídat s našimi posluchači na téma Bohumil Klepl nebo Bedřich Zelenka. To jsou další dvě hvězdy, které můžete slyšet. Komu by dala přednost Saskia v tuto chvíli?
2: No tak pro změnu, protože život je změna, tak Bedu Zelenku bych já dala.
1: Ano. To je úspěšný, ne komik, ale autor i komických výstupů.
2: No, třeba Hlustvy Siháka psal pro Mirka Homolu a Mirka Lipského. A mimo jiný, to možná málo kdo ví, to je taky bratr Oty Zelenky. A Ota Zelenka byl dramaturg a autor mnoha televizních inscenací.
1: Zelenkovi nám to celé okupovali.
2: A pak mají ještě úspěšného syna režiséra.
1: No tak, prosím, tak to je ne. A ještě Jitka Zelenková, ale tak k ním asi nepatří.
2: Ne, tak ním nepatří. Ne, to je shoda jméno.
1: Ta je z jiné rodinky. Tak dobré odpoledne. Kdo je s námi? V naší rodince je Humor Jádnické.
3: Ano, dobrý den, tady je Jitka. Zdravím paní Saský i pana Pavlíka a prosila bych pana Klepla.
1: My vám děkujeme.
3: Naschledanou.
2: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady František Albertovou. Zdravím paní Sasky, empatickou dámu.
2: Ano, dobrý
4: a vás, Pavlíku, a je to dneska to je pohoda. Mele rád vás poslouchám.
2: Jsme rádi.
4: Vás a ten Peďu Zelenku, to je kralupák. Ten se tady narodil, ten je odkojený Vltavou, jak
1: ten je váš, dobře.
4: Kdybyste mi ho tam mohli dát. Děkuju vám.
1: Píšeme si hlas.
4: Zdraví.
2: Ano, děkuji.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Pavle, a paní Sasky, taky zdravím. Každou tu výsleduju, co to dávají v televizi.
1: Každý týden.
5: A dala bych Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
5: Mějte se hezky a naschledanou.
2: Ano, vy taky, naschledanou.
1: Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava, a srdečně vítám paní Sasky.
2: Ano, děkuji.
6: Kterou mám strašně ráda a si ji vážím.
2: Ježiš,
6: takže přeji hodně, a říkám to upřímně. Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody a vybírám Pavle Bčko.
1: Máme zapsáno?
2: Ano, my vám taky přejeme hodně štěstí a pohody a hlavně zdraví.
6: Děkuji.
1: Dobré odpoledne i vám.
7: Dobré odpoledne, Pavlíku Božena. Zdravím vás a srdečně taky zdravím paní Sasky Burešovou.
2: Dobrý den.
7: Taky vás mám ráda. Vlastně my máme všechny tyhle ty moderátory a hlasatelé rádi, protože to byly jedničky. A chtěla bych Bčko. A přeju vám taky hodně zdraví, štěstí, úspěchu a prostě užívejte život tak, jak se má žít.
2: Přesně tak. Děkujeme.
1: Tak děkujeme pěkně. Jdeme se číst hlasy opět všechno dohromady. Tady máme... A Bedřich Zelenka bude pokračovat.
2: Ale.
1: Máme to pestré, jak říkala paní Saskia před chvílí. Takže Bedřich Zelenka o rodině a fyzkultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ustavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek, malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, mám řekl, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už trhali fialky. Možná, že to byl i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Ano. Ja, pardon, to si pletu s horlezectvím zase. No, s horlezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A jsme u sportovního tématu, no, paní Sasky, máte ráda
2: ještě,
1: sport?
2: Já ano? Ještě jenom doplním k tomu Bedovi, no. Zelenkovi, proč tolik úrazu, on totiž měřil skoro 2 metry, jo, takže to ještě na vysvětlenou. Strašně
1: tak
2: dlouhý,
1: k tomu se hodí volejbal, basketbal a další věci už mě nenapadají, pak už je to komplikované možná. No. Co vy a sport?
2: No tak to je, nemáte lepší otázku.
1: Mám, můžete to vzít i z toho fanouškovského hlediska. Jo, tak teď to je mistrovství v hokeji.
2: Ano, ano. No. Já ráda sportuji na kanapě, když je hokej. Jinak tak ráda plavu, jo, ale sport, já sleduju všechno od sportu. Mně se to strašně líbí, ale nejsem aktivně zapojená, to je
1: ano,
2: pravda.
1: To vůbec nevadí, já jsem se chtěl vyhnout otázce, jak to děláte, že tak skvěle stále vypadáte.
2: Ježiš, děkuju.
1: Takže sportem to není, prostě to má v genech a je to asi životním
2: veselá
1: přístupem.
2: No, a taky přesně. Tím, že poslouchám Humoriádu, no. Protože ono se říká, že 1 minuta smíchu prodlouží náš život okolik, o 20 minut. Takže
1: tak.
2: Tak já si to vždycky spočtu a hned se cítím mladší.
1: Dobře, přátelé, tak ať se máme čemu smát, ať prodloužíme o hodně i za dnešek ten život. Pojďme hlasovat. Bedřich Zelenka pokračování a nebo Lubomír Kostelka. Vyberte si jednu z těchto dvou hvězd. SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, připomenu aktuální souboj. Máme tady Bedřicha Zelenku ve výstupu Konečně doma z nahrávky Československého rozhlasu 1967 anebo Lubomír Kostelka, Silvestrovský večer, Československá televize 1971. To jsou léta, kdy už Saskie mohutně uváděla, ano, řečeno ano. Familiérně.
2: Ano, ano.
1: Měla jste ráda Silvestry?
2: Já jsem je měla hrozně ráda a taky jsem je často sloužila. Někdo prostě si umanul, že budu sloužit Silvestry, že jsem silvestrovský typ. Aha. Takže já jsem pořád sloužila toho Silvestra, ale mezi náma měla jsem z toho radost. Ano. Byla to hezká služba.
1: Takže jste možná v tom roce 71 uváděla i toho Lubomíra Kostelku?
2: Ale v roce 71 jsem ještě nebyla hlasatelka.
1: Aha. Jo. Ale moderátorka už.
2: Moderátorka, ano.
1: Konferenciérka.
2: Ano. Co říkalo, správně, ano.
1: Dobře, tak Zelenka nebo Kostelka, u vás by to vyhrál kdo v tuto chvíli?
2: Já teď nevím, ale tak pan Zelenka už byl, tak jenom tak pro změnu já bych vzala toho Lubomíra Kostelku.
1: Touha po pestrosti, ano. Paní Saskie, pokračuje.
2: Navíc to byl kamarád vládě Benčíka, že jo?
1: Samozřejmě. Tak, přátelé, zeptáme se posluchačů, kam nás nasměrují v tuto chvíli. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Anička ze Zubří. Já bych dala pana Kostelku a prosím pěkně, mohla bych něco na paní Burešové se zeptat?
2: Určitě.
1: Jestli bude vědět odpověď, já
3: paní
1: myslím,
3: Burešová,
1: že ano.
3: Já jsem ze Zubří a v roce 1968 nebo 1969, to je hrůza, že?
2: Ano.
3: Můj tatínek vám napsal do televize nějaké povzbuzení a vy jste mu za odměnu poslali fotky holky.
2: Aha.
3: Paní Panírková, Dvořáčková, Povodová, Ostranská, paní Čechová, no a samozřejmě paní Burešová, že?
1: Prostě legenda.
2: A měla radost.
3: Fotky máme, já mám teďka husí kůži, ale to je let.
2: No a měl radost tatínek? Měl radost?
3: No obří. Jo, no on byl ročník 1905, jo, on byl takový písma, no cel básně a takhle. Aha. Jo, takže my ty fotky vaše máme.
2: Jejda.
3: A my na to koukáme velice často. A teď, když jsem to slyšela, že tam jste, tak jsem si říkala, musím vám to povědět.
2: To jste hodná. To jste
3: no,
2: hodná.
3: Ale je to strašně dávno.
2: No, no. Jo, bohužel.
3: No, nevadí, nevadí.
2: Čas utíká, no.
3: Čas běží, ano, nevadí, my máme vzpomínky krásné.
1: Tak paní Aničko, hlasovali jsme.
3: Takže?
1: Hlasovali jsme, paní Aničko. Dobře, dobře, dobře. Děkujeme, jo, naslyšenou.
3: Děkuju.
1: Mějte
3: taky.
1: Se krásně.
3: A mějte se hezky, paní Burešová.
2: Ty taky, děkujeme, naschledanou.
1: To je ale vzpomínání. Dobré odpoledne.
4: Krásný čtvrtek, Pavle, tady Rakovník, srdečný přeju vám i paní Saský Burešové, krásný den.
2: Děkujem.
4: Moc se mi to... Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Taky jsem stálou posluchačkou kalendária.
2: To mě těší.
4: Je to... A ráda bych dala hlas za A. Uh-huh. A popřála krásný víkend a má být čím dál tím jako slunečnější počasí, tak ať si to užijeme. Přeji hezký víkend a...
1: Děkujeme.
2: Užijeme si to na zahrádce.
4: Třeba, ať se vám stále daří...
1: A stále daří. Tak jo, děkujeme pěkně.
2: Ano,
1: víkend
2: děkujeme,
1: má
2: ať se vám taky daří.
1: Až tropické teploty nás čekají o víkendu.
2: Ježišmarja, aj.

0: a vašeho milého hosta, paní Sasky Budešovou.
1: Ano, dobrý den,
0: paní Budešová, přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju hezký jarní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům humoriádnice Růže na Rychnovsko. Nashledanou.
1: Děkujeme, zdravíme na Rychnov.
2: Přesně tak, díky moc, naslyšenou. No a je rozhodnuto Lubomír Kostelka to může spustit, s ním tam bude Jiří Lír plus nějaké ty ženy, jak už to k Silvestru patří.
3: Pane Borule,
4: dobrý večer.
3: Oni jsou moc hodní.
4: Ano, koukám.
3: Máme lístky do divadla a dědeček se nám ještě nevrátil z lázní, tak jsem si řekla, pan Borůvka je pořád tak sám chudák. Tak si aspoň z jedna zahraje, člověče, nezlob se.
4: No, já se nezlobím.
3: Ale nepříliš dlouho, děti musí brzy spát. Jste moc láskav, že nám tak ochotně vycházíte vstříc.
4: Madame,
3: a tady jsem vám přinesla vánočku novoroční. Sama jsem ji pekla. Tak děti, ne abyste zlobili pana Borůvku a ne abyste ho obehráli o všechny peníze. Tak pane Borůvku, šťastný a veselý, nashledanou.
4: Ano, šťastný a veselý. Ježišmarja, kde jsou ty děti, tady byli? Dětičky, honem si to spalte. Pojďte do ložnice, tam si budete zatím míchat figurčičkama. Tak honem, šupni to, honem. Tak, šuplím. Tolik jsem se těšil, že budu dnešní večer sám. To snad není možné.
3: Petře, jsme sami?
4: Kláro, kde máte vánočku?
3: Prosím.
4: Já jsem si totiž trošičku zdřimnul, víte? A jsem z toho celý takový tumpachovej.
3: Ani krok. Nepřibližujte se.
4: Takže mám kráčet.
3: Petře. Propadám se hambou, ale musela jsem přijít, bylo to silnější než já.
4: Kde je Oskar?
3: Oskar? Ach, ano. Já jsem řekla, že mě bolí hlava, že mi není dobře a šla jsem si lehnout, jako samozřejmě. Ano. Oskar je ve svém klubu, znáte jeho klub?
4: No, samozřejmě, že znám. Vlastně, abych pravdu řekl, tak on ty kluby tak nějak divně často střídá, víte, že...
3: Petře! Já jsem vám přišla říct něco, co se vám chystám říct už rok.
4: Co pak?
3: Dejte mi cigaretu.
4: A počkejte. Kvůli cigaretě jste mohla přijít už březnu, Kláro.
3: Ne, Petře, důvod je jiný. Já vás miluji.
4: Ježišmarja, jo.
3: Neomlouvejte se, Petře, já vím, ne. Že jste samotář.
4: Ne, tak to není.
3: Nemáte si s kým promluvit.
4: Vy přeháníte.
3: Nikdo vám nepodá šálek čaje.
4: Ne.
3: A dnes, poslední den v roce, samota je hrozná věc, vidíte, všude se o tom píše.
4: Ano, jsem jako trosečník.
3: Co to bylo?
4: Já mám bíbu, zastydlou bíbu.
3: Ano,
4: já mám zastydlou úplně bíbu.
3: A už jsem se rozhodla, Petře. Zůstanu s vámi, budeme tady spolu sami.
4: Ježiš, to bych tak rád, ale mám o tom určité pochybnosti, Kláro.
3: Ne, život chystá nejrůznější překvapení, Petře.
4: Adolf s Dominem, já
3: ne,
4: to tušil.
3: Ne, no, to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on. Peťo, co se mnou uděláte?
4: Udělejte něco raději se mnou. Víte co, jděte do ložnice a zahrajte si s dětičkama. Člověče, nezlob se. Tady totiž je všude plno, víte? Všude je tu plno.
3: Božák, on má z té samoty halucinace. Ale já jsem ještě nikdy nebyla v ložnici cizího muže, to ne. Raději do koupelny.
2: Humoriáda. Tak jak nám to dopadne v závěru humoriády? Bude ještě Lubomír Kostelka a spol, jako v této scénce, anebo nastoupí Luděk Kopřiva? Vyberte si, dneska to máme hodně pestré, s paní Sasky Budešovou, těšíme se na vás. SMSky humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě chvíli můžete, přátelé, hlasovat, přidat své hlasy pro Lubomíra Kostelku nebo Luďka Kopřivu. To je ten správný výběr, správná dvojice. No a paní Saskyně má něco ještě k jednomu
2: z těchto
1: dvou?
2: Ne, já jsem jenom chtěla dodat, že Lubinovi Kostelkovi se říkalo, že je rekordman v počtu televizních a filmových rolích. On je skutečně natočil asi přes stovku. Byly to sice malé role, ale za to hodně. Měl jednu velkou hlavní roli a to bylo v Juráčkově filmu Případ pro začínajícího kata. To byla jako jediná velká role. Jinak měl ty malý, ale zapsal se jako do povědomí diváku, protože to je přesto, to je dost přesto. Mm-hmm.
1: Tak pan Kostelka by byl možná vaším favoritem v tomto souboji. Pan Kopřiva to ale vyhrál v tuto chvíli. Už máme sečteno, podtrženo. Ten je zase také herec menších rolí, jasný. I když ty nejvýraznější měl Otík. V závěru kariéry. No, ano, pan Farář Otík. My si poslechneme, jak umí vyprávět fórky.
3: Na schůzce abituri, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
4: Ještě jednou asi, že? Ještě. Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.
4: Takhle má vypadá Silvestr.
3: Tak ještě jednou. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... Jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
1: Úspěšně dovyprávěno. Naše setkání s legendou končí v dnešní humoriádě. Děkujeme Saský Burešové. No je to velká škoda, ale bude snad příště, doufejme.
2: Ano, určitě.
1: Přeji hodně zdraví, děkuji za návštěvu.
2: Já taky moc děkuji a všechny zdravím.
1: Pavel Kučera se také loučí, přeji dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Studentka po napadení u střední školy v Pardubicích zemřela. Michalský park v Chrudimi začnou prohledávat archeologové. České zemědělství je podle agrární komory v krizi, plánuje vládu vyzvat k mimořádnému jednání. A nás na východě Čech čeká většinou slunečno, jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Aktuální zprávy a Petra Beranková. Vítám vás. Oběť útoku u střední průmyslové školy chemické v Pardubicích zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policie. V Poděbradské ulici včera zasahovala kvůli pobodání. Oběť záchranáři převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla. Podezřelého útočníka policie zadržela krátce po činu. Střední školu kvůli konfliktu evakuovala.
2: Policisté, záchranáři a hasiči zasahovali na místě několik hodin. Evakuaci víc než 200 studentů nařídili preventivně i kvůli prohledávání rozsáhlé školní budovy pyrotechniky. Podrobnosti přidává policejní mluvčí Markéta Janovská.
3: Mohu potvrdit tu smutnou zprávu, že osoba, která byla po fyzickém útoku převezena do nemocnice, svým zraněním podlehla.
2: Zřizovatel střední školy Pardubický kraj potvrdil, že obětí útoku je studentka. Škola s 11 studenty je druhou největší v regionu. Na pátek ruší vyučování.
4: Ředitelské volno a veškeré aktivity jsou zrušené.
2: Potvrdila ředitelka školy Markéta Tefrová. Z Pardubic Ondřej Wolf. Český rozhlas.
0: V Michalském parku v Chrudimi začne archeologický průzkum. Návštěvníci tam musí počítat s omezeným přístupem. Začnou platit od příštího týdne.
5: Archeologové provedou na některých místech sondy, které mají odhalit případné nálezy. Výkopy budou označené a zajištěné, ale návštěvníci by měli být při cestě parkem opatrní. Práce podle radnice potrvají zhruba 2 měsíce. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Hlinsko rozdělí peníze z loterií a herních automatů sportovcům. Radnice pravidelně uvolňuje z vybraných poplatků asi 1 000 000 korun. O příspěvky můžou sportovní oddíly a kluby žádat do 26. května. Agrární komora plánuje vyzvat vládu k mimořádnému jednání. Prezident komory Jan Doležal řekl, že je zemědělství v krizi kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit. Vláda by podle něj měla přijmout kroky, které zemědělství stabilizují. Ministr zemědělství za SPD Martin Čebestián v reakci řekl, že kabinet bude zemědělcům naslouchat, pokračuje mluvčí rezortu Vojtěch Bílý.
6: Ministerstvo zemědělství situaci průběžně monitoruje a možná řešení budeme hledat i na evropské úrovni. Pokud existují nástroje, které lze v rámci Evropské unie využít, včetně krizových mechanismů, budeme usilovat o jejich využití.
1: Počasí.
0: A nás čeká slunečno, jasno až polojasno, přechodně oblačno. Teploty 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. Povane slabý, severozávadní odpoledne, severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky teď mírně nepříznivé, během dne dobré. Tlak se nemění a bio 1, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 3,5 minuty po 5 přesně společně ještě míříme na silnice Pardubického kraje. Nezapomeňte, že na 5 železničních tratích v Pardubickém, Královéhradeckém a Středočeském kraji pokračují výluky. Omezení souvisí s přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové. V různých fázích to všechno potrvá až do 27. května. Vlaky na Pardubice, Poděbrady a Kolín nahradili autobusy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Je pátek 22. května, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Plastové nanonečistoty dokážou podle vědců proniknout pohraniční kontrolou v plicích. My za chvíli navštívíme laboratoř, kde to odborníci zjistili. A čekají vás taky písničky Hana Zagorová, Nic jí neschází, taky Monika Absalonová, David Dale, Budu tu stát, Vabidaně Kraduza a na začátek Olympici. Tak pěkný poslech přejeme.

0: Za 5 minut bude 17:15, je pátek 22. května. Katalánský parlament schválil nový zákon, který trojnásobně navyšuje pokuty za sprejování grafity na vlakové soupravy. Za nejzávažnější přestupky může být teď uložená pokuta až do výše skoro 22 milionů korun. Proti přijetí zákona hlasovali jenom levicová strana Comuns a krajně levicová strana kandidátka Lidové jednoty. Napsal o tom server Catalan News patřící katalánské tiskové agentuře. Další zprávy nabídneme o 17:30. Teď jdeme do světa nanoplastů, které narušují ochranou vrstvu plic, to zjistili vědci z Akademie věd. Že ultrajemné částečky umělé hmoty škodí zdraví, už nějakou dobu víme. Jak se ale dozvěděl reportér Martin Srb, teď se podařilo pomocí speciálního mikroskopu odhalit, jak přesně pronikají do plicních sklípků.
1: A dobyka je tady.
2: To je taková plastová kostka, je tam takový důlek.
1: Do toho dáme vodu a na povrch té vody ten surfaktant.
3: Katarína Vazdarová v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského ukazuje pokusný model plicního sklípku. Surfaktant je jakýsi hraniční přechod mezi vzduchem v plicích a plicní tkání, popisuje vedoucí výzkumného týmu Lukáš Cviklik.
4: Cestou vzduchu do našeho těla ten vzduch proniká surfaktantem a naopak ty látky, které chceme vyloučovat, pronikají zpátky a pak je vydýcháme.
3: Společně se vzduchem ale vdechujeme i nečistoty, včetně těch nanorozměrových.
4: Hodně těch nanoplastů vzniká v našich podmínkách domácích, v uzavřených místnostech a ani si to neuvědomujeme. Jejich zdrojem jsou třeba koberce, nádoby, domácí vybavení.
3: Vědce zajímalo, jak si plicní strážce hranic, surfaktant, poradí s částicemi umělé hmoty asi 1000x tenčími než vlas.
4: Z Jagiellonské univerzity v Krakově jsou schopni vytvořit nějakým mlýnkem nanočastice o různých velikostích.
1: My jsme měli roztok nanočastic v chloroformu.
2: Velice tenká injekční stříkačka.
1: Několik kapek dáváme do povrchu surfaktantu.
3: Experimenty ukázaly, že plastové nanočástice se můžou zabudovat do tukových neboli lipidových útvarů v surfaktantu. A proto mohou projít přes hraniční kontrolu plic až do vnitrozemí organismu.
4: Když dýcháme, ty lipidy se dostávají tam a zpátky. A když tady je zabudovaná nějaká částice, která má ráda lipidy, je schopna se taky dostat dále.
3: Nanočástice plastů ovšem nejsou jen tak vidět v mikroskopu. Vědci je pozorují nepřímo. Když proniknou do surfaktantu, změní se povrchové napětí a vzorek potom jinak láme světlo, ukazuje Agněška Olzinská.
5: Laser tady máme.
2: Z jedné strany nasvěcuje ten vzorek.
5: Zprava nasvěcuje, to světlo se může absorbovat nebo se může odrazit.
3: Vědce by zajímalo, jak se lidský organismus může proti pronikání nanoplastů bránit. Ze vzduchu je totiž neodstraníme a z věcí kolem nás se obrušují další a další. Kromě plic se nám dostávají také do očí a právě to by chtěli odborníci z Hejrovského ústavu v budoucnu prozkoumat. Martin Srb, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Pátek 22. května posloucháte Český rozhlas Pardubice minutu po čtvrt na šest. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO, ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, taky z Hnutí ANO, se setkají s občany. Stane se tak v Pardubicích v ABC klubu ve Štolobově ulici dnes v 17 hodin. A ještě tady máme jeden tip, který se týká historických vlaků. Na dnešek a na zítřek chystá Pardubický spolek historie železniční dopravy zajímavé akce. Do programu Muzejní noci v Pardubicích je zařazené nejenom otevřené Rosické muzeum, ale taky jízdy historického motoráku ze zastávky Pardubice centrum do Rosic a zpátky, anebo jízdy trolejbusů a autobusů propojující jednotlivé aktivity Muzejní noci. Muzeum bude otevřeno od 17 do zhruba 23 hodin. Zítra pak vyrazí motorák na výlet pod hrad Rychenburg. Odjíždí z Pardubic centra v 9:10, zastavuje na hlavním nádraží v Rosicích, Chrudimi, Slatiňanech, Chrasti, Žďárci a Skutči. Zpátky se vrátí do Pardubic v 15 hodin. Ze zastávky Předhradí, která je hradu nejblíž, pojede zvláštní autobus prakticky ke hradu a zpátky na zastávku. Podrobnosti najdete na webu motoráček.cz.
1: Počasí.
0: Před víkendem budeme mít slunečno, jasno až polojasno, denním chodem kupovité oblačnosti přechodně až oblačno a na horách s velmi ojedinělými a slabými přeháňkami. Tam bude teplota do 18, jinak do 24 stupňů Celsia.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Naším hostem bude zpěvačka Monika Absolonová.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 7 minut po čtvrt na 6 čas na sport. Ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice před 105 lety se na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli konalo první derby pod názvem Cena československého žokej klubu. Vědí děti, co je derby a s jakým sportem si ho nejvíc spojují? Ptala se Tereza Beránková.
1: Co to je derby?
2: Že jsou blízko sebe nějaký hokejový nebo fotbalový zápasy.
1: Byl jsi někdy na derby?
2: Ano, krát.
1: A na jakém derby jsi byl?
2: Hradec Pardubice.
1: Co to je derby?
3: Že tam je hokej a fotbal.
4: My jsme byli na taky a byli jsme na hokejbalové, protože můj brácha dáda měl trénink.
5: Já jsem měl trénink. Teda turnaj.
6: Můj brácha byl na, ten byl taky na hokeji a taky tam na malých dětích a tam taky hrál zápasy.
1: A co se při derby děje?
6: Že se tam perou často fanoušci.
7: Že se tam perou fotbalisti.
1: Viděli jste někde v poslední době, že by se někde fanoušci nebo fotbalisti prali?
6: Slavie Praha, tak tam měli dynamity a běhali s tím.
1: A je to správně?
6: Ne.
4: My jsme koukali na hokej a u babičky a tam se prali, myslel si, že Česko a myslel si, že ještě Sparta.
8: U nás takhle jsme se koukali na hokej a Dynamo a Pardubice takhle se prali.
1: A kdo při derby fandí?
6: Fanoušci.
4: Dynamo a fanoušci.
6: Fanoušci, kteří tam šílej.
4: Fanoušci tam šílej jak blázer.
6: Že tam křičej tam dáme góla, dáme, nikdy nezváháme.
9: Český rozhlas Pardubice,

0: správy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích zůstane po včerejším napadení až do konce týdne zavřena. Českému rozhlasu to potvrdil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z uskupení 3PK. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Chrast na Chrudimsku navýší kapacitu mateřské školy skoro o 30 míst. Ve městě dokončují přestavbu původní budovy za víc než 100 milionů. Změny umožní přijímat i mladší děti. Od září bude mít školka kapacitu 160 míst. Letiště Praha spustilo před hlavní sezonou kampaň Odbavte se, ve které radí cestujícím, jak bez komplikací projít letištěm. Upozorňuje mimo jiné na dopravní komplikace kvůli stavbám u letiště a taky na odlišná pravidla v terminálech. Očekává, že v letní sezóně odbaví rekordních 11,9 milionů cestujících, meziročně o 3,6% víc. Několik desítek metrů dlouhý stůl dnes protne část Moravského náměstí v centru Brna. Odpoledne o 14 hodin si k němu může přisednout každý a přinést si vlastní jídlo a pití. Sousedské setkání je součástí festivalu Meeting Brno a zároveň sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Proti sjezdu je zároveň během dneška i zítřka plánovaných několik protestů poblíž výstaviště a v centru města. Dohlédnou na ně posílené hlídky policie. Spojené státy vyšlou dalších 5 000 vojáků do Polska. Na své sociální síti True Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Vysvětlil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Navrockým. Není asi ani jediný, odkud vojáci dorazí. Trump minulý týden naopak ohlásil, že 4 000 amerických vojáků z evropské země odvolá. Washington tedy zároveň zrušil vyslání tankové brigády do Polska. V Pardubickém kraji bude slunečno, jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Páteční teplotní maxima 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. Povane slabý severozápadní vítr, rozptylové podmínky teď ještě mírně nepříznivé, během dne dobré, tlak se nemění a bio jednička. To znamená mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: 2,5 minuty po půl šesté přesně. Nezapomeňte, stavební práce na D35 u Litomyšle komplikují dopravu v obci Kornice. Řidiči musí projíždět s opatrností a sníženou rychlostí.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Musíš, Kájo, musíš, tak si ho dáme Karel Gott právě teď v našem vysílání.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.

0: minut bude 6:45, posloucháte Český rozhlas Pardubice, pátek 22. května. My zdravíme s Petrou Beránkovou od dnešních novin.
1: Přesně tak, krásné ráno z Pardubic.
2: K ranní kávě, denní tisk.
0: Cizinecké policii na Pardubicku se podařilo v první polovině května odhalit víc případů podvodného čerpání dávek humanitární pomoci. Někteří cizinci je čerpali, aniž by kdy v Česku žili. Další odjeli zpátky do své země zasažené válkou hned po podání žádosti. Muž a žena se 7 dětmi zase předstírali, že nejsou pár. Jako dva údajní samoživitelé si tak přišli na 100 000 korun. Cizinecká policie zkontrolovala skoro 200 cizinců, spolupracovala přitom s úřadem práce, odborem azylové a migrační politiky ministerstva vnitra a zastupitelským úřadem země, ze které prověřovaní lidé pochází. O tom, co všechno policisté zjistili, si můžete přečíst v dnešní Mladé frontě dnes.
1: Já už jakoby listuji dnešním pardubickým deníkem, je tam úžasná fotografie Kunětické hory. Ano, divadlo pod širým nebem na Kuňce startuje. Východočeské divadlo se v květnu zase po roce zabydluje na vyhlídce hradu Kunětická hora, kde letos vedle oblíbených titulů jako Noc na Karlštejně nebo S čerty nejsou žerty uvede i nové zpracování Erbenovy Kytice. Sérii předprázdninových večerů zahájí i v neděli, 24. května, pohádka Bratří Grimů Kocour v botách v podání herců docela velkého divadla z Litvínova. Pohádkový muzikál začíná už v 10:30, no a před představením cestou na hrad děti čeká řada zábavných aktivit.
0: Hned ve třech senátních obvodech v Královéhradeckém kraji se na podzim uskuteční volby a ve všech chtějí obhajovat svůj post stávající senátoři. Na Královéhradecku Jan Holásek za Rozvíjíme Hradec, na Trutnovsku Jan Sobotka za Hnutí Stan a na Rychnovsku Jan Grulich za TOP 09. Zatímco v Rychnovském a Trutnovském obvodu se zdá pravděpodobné, že proti stávajícím senátorům strany bývalé koalice nepostaví proti kandidáty, aby je neoslabili, v Hradci Králové to vypadá na měření sil opravdu silných osobností, a to i z obdobného politického spektra. Proti Janu Holáskovi se postaví třeba první porevoluční primátor Hradce a exministr Martin Dvořák z Hnutí Stan, který může počítat s podporou Hradeckého demokratického klubu Pirátů a Zelených. Svou kandidaturu oficiálně oznámila nezávislá kandidátka Zuzana Ceralová Petrofová, kterou do voleb vysílá ODS a KDU-ČSL, anebo náměstkyně hejtmana Jana Hůlková z Hnutí ANO. Ještě doplníme, že senátní volby do třetiny senátu budou společně s komunálními volbami 9. a 10. října, případné druhé kolo o týden později 16. a 17. října. Píše o tom deník Právo.
1: A po včerejším útoku v Pardubicích zůstává střední škola uzavřená. Podrobnosti od hejtmana Pardubického kraje ve zprávách už za 18 minut.

Je pátek 22. května, posloucháte Český rozhlas Pardubice, minutu po 6:45. Montreal s přispěním českého brankáře Jakuba Dobeše zvítězil v prvním finále východní konference NHL na ledě v play-off zatím neporažené Caroliny 6-2. A my se podíváme do Litomyšle, tam začíná výstava o umění kuchařství.

0: Poslouchejte v neděli po 11. hodině. Ještě další tipy pro vás máme. Dnes se v pardubickém klubu Žlutý pes uskuteční třetí ročník festivalu Burácení. Setkání přátel, hudebníků i posluchačů je věnované památce pardubického hudebníka a básníka Jana Buráce Buriánka. Burácení vzniklo původně jako jednorázové setkání spojené s hudební deskou a připomínkou Burácovy tvorby. Postupně se ale ukázalo, že má smysl se k němu vracet. Impulzem k obnovení byla připomínka jeho nedožitých 50. v roce 2024, ze které přirozeně vzešla myšlenka navázat a dát setkání pravidelnější podobu. Tak to byl dnešek a Pardubice a další tip ještě připojíme, který se týká neděle a poličky. Začíná výstava Orbis Pictus Play, inspirovaná dílem Jana Amose Komenského Labirint světa a ráj srdce. Nabídne prostor k tvoření, hraní a objevování. Projekt vznikl pod uměleckým vedením Petra Nikla ve spolupráci s dalšími českými i zahraničními výtvarníky. Potrvá do 30. srpna v Městském muzeu a galerii právě v Poličce.
1: Počasí.
0: Bude velmi příjemně, slunečné počasí, jasno až polojasno, denním chodem kupovité oblačnosti může být přechodně až oblačno, srážky jenom na horách a budou to výjimečné, slabé přeháníky, teploty dnes mezi 20 a 24, na horách 15 až 18 stupňů Celsia, vítr slabý severozápadní, odpoledne severovýchodní, rozptylové podmínky jsou zatím mírně nepříznivé až nepříznivé, během dne mají být dobré.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Ve čtvrtém květnovém Šarmu zatelefonujeme herečce Simoně Stašové, vítězce ankety Šarmantní osobnost roku 2016. V kosmetickém rádci povíme, jak si správně vybrat opalovací krém, představíme taky nejnovější přístrojové kosmetické procedury a v seriálu o etiketě upozorníme na další pravidla, která se týkají častých prohřešků starších vůči mladším.
1: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Hráli jsme Anuka ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pátek 22. května 7 minut po 6:15. Do 6. hodiny vás čeká ABBA a taky Michal David. Hrajeme písničky, které nestárnou. A po 13. hodině otevíráme poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude dnes rozebírat.
1: Dnešní téma, nazvali jsme ho ztráta čichu.
2: Tuhle nepříjemnou zkušenost má v poslední době čím dál víc lidí. Je to něco, co nám komplikuje život.
1: Stává se vám, že na čas jakoby ztratíte schopnost ucítit všechny typy vůní a váš nos nezachytí to, co dřív?
2: Káva už tak pronikavě nevoní, vyprané prádlo vám přijde bez vůně, jídlo už nemá ten správný čichový a někdy ani chuťový říz.
1: Nebo se vám dokonce stalo, že jste čich ztratili úplně? Bojíte se to říct doma nebo doktorovi? Nebo to ostatní bagatelizují?
2: Dejte nám vědět, jak se to stalo a my zkusíme pomoci.
1: Své problémy se slábnoucím čichem nebo jeho ztrátou nám popište ve formuláři, který najdete na stránce veseleazdravie.cz.
2: Nebo nám své obavy namluvte na záznamník s číslem 221 553 770.
1: Nebojte se, ještě jednou zopakujeme to telefonní číslo, ať si můžete zapsat. 221 553 770.
2: Ztrátě čichu se budeme věnovat živě už dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
1: A reprízu si můžete poslechnout dnes večer po 20. hodině.
2: Téma je Ztratili jsme čich.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Pardubice, rádio

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Čerstvé zprávy pro vás má Petra Beránková. Krásné ráno z Pardubic. Po včerejším útoku zůstává střední škola v Pardubicích zavřená. Obětí byla studentka. Nová studie rozhodne o opravě pardubického kempu Cihlna. Investigativní tým Českého rozhlasu získal nové detaily ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale. A nás na východě Čech čeká dnes slunečno, jasno až polojasno, přechodně oblačno a teploty vystoupí k 18 stupňům. Vítám vás. Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích zůstává po včerejším napadení až do konce týdne zavřená. Českému rozhlasu to potvrdil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z uskupení 3PK. Policisté zasahovali nedaleko školy v Poděbradské ulici kvůli útoku nožem. Podle Netolického byla obětí studentka tamní školy. Podle něj šlo o osobní problémy ve vztahu.
3: Je to selhání jednotlivce, kterému se bohužel nedá vůbec předejít, přestože školy jsou připravovány na nejrůznější situace, včetně aktivního střelce, takže celá situace nás velmi mrzí. Škola v této chvíli přerušila výuku až do konce týdne, stejně tak maturitní zkoušky a všechno bude pokračovat od pondělí.
2: Podezřelého útočníka na místě zadržela policie, střední průmyslovou školu preventivně evakuovali, studentka zemřela po převozu do nemocnice. Pardubice nechají zpracovat studii budoucího rozvoje okolí koupaliště Cihelna. Hlavním důvodem je špatný stav přilehlého kempu, který je už několik let zavřený. Za studii město zaplatí 400 tisíc korun. Jak doplňuje náměstek primátora Jakub Rychtecký ze sdružení Žijeme Pardubice, dokument má ukázat možnosti využití

0: Narodil se nový den, je to pátek 22. května, vy posloucháte Český rozhlas Pardubice, 4 minuty zbývají do 6:45. Intenzivní zážitky chtějí lidem se zdravotním handicapem dopřávat studenti střední školy technické ve Vysokém Mýtě. Vymysleli proto projekt, který divákům upoutaným třeba na invalidní vozík umožní odstnout se v reálném čase v kokpitu malého letadla, respektive malého modelu letadla a sledovat svět z výšky pomocí FPV brýlí, což jsou brýle třeba na řízení dronů. První testování technologie vylákalo reportéra Ondřeje Wolfa na letiště do Kunětic na Pardubicku.
1: Letadlo máme ve vzduchu.
2: Hele, teď jedu.
1: Točí se vám hlava?
2: No je mě blbě. Normálně je mi fakt jako, jak kdybych tam byla. Ne, to tam dejte, to je normálně.
1: To je ten hlavní pocit u toho, paní Karolína. A já teď tady vystřídám na speciálním sedátku návštěvnici a organizátor Jakub Fous mi propůjčí speciální brýle.
3: FPV brýle bych to nazval, které mají na sobě head tracker, který snímá vlastně váš pohyb hlavy. Díky tomu se můžete rozlížet, což teďka uvidíte. Já vám to takhle nasadím.
1: A jsem přímo vlastně v kokpitu malého letadelka, které se teď vznáší nad kunětickým letištěm. Teď zatáčí, vidím Kunětickou horu, letiště, přistávací dráhu. A teď jsme se trošku minuli se skutečným motorovým letadlem, které tady bude přistávat.
3: Chceme lidem ukázat, že prostě i když se bojí výšek, tak tohle je nějaká možnost, jak se do nich podívat, do těch oblak.
1: Nevšední zážitek z létání je možný díky propojení FPV brýlí a kamery upevněné v kokpitu modelu letadla. Na letišti v Kuněticích je teď s námi taky ředitelka střední technické školy ve Vysokém Mýtě Jitka Jiskrová. Testování technologie je podle ní završením dlouhodobé práce studentské firmy.
4: Máme projekty, které se týkají zejména podnikání mladých a naši žáci se orientují právě na sociální podnikání, což je od nich velice hezké, že nevidí jako primární přínos peníze, zisk, ale užitek ostatním, zejména handicapovaným mladým lidem, dětem, a v tom já vidím obrovský přínos.
1: Tým nadšenců kolem Jakuba Fouse a učitele Martina Štěpánka pozbíral za projekt i několik soutěžních cen. Studenti ho chtějí s pomocí dotací a sponzorských darů nadále rozvíjet. Z kunětického letiště Ondřej Wolf, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Pátek 22. května, posloucháte Český rozhlas Pardubice, 7:45. Centrum Vysokého Mýta se dnes rozezní zpěvem a hudebními nástroji. Základní umělecká škola jako součást celorepublikové akce ZUŠ Open oživí hudbou kavárny, restaurace, městský úřad, faru u svatého Vavřince a další místa. Štafeta umění startuje v 10 hodin a v různých časových intervalech se představí na nejrůznějších místech všechny hudební sekce školy. No a o víkendu v areálu kláštera Hora Matky Boží u Králík bude krajský program celostátního festivalu ZUŠ Open. Bude to konkrétně v neděli. Představí se na něm kolem 550 žáků a pedagogů uměleckých škol z celého Pardubického kraje. Program začne v 10 hodin mší svatou v klášterním kostele, kde spojené sbory a Národní dechový orchestr předvedou skladbu Misa Lyrika. Akce vyvrcholí v 15 hodin slavnostním koncertem vítězů uměleckých soutěží. Vítěžek z dobrovolného vstupného půjde na opravy kláštera. Ještě se podíváme na festival Pardubické hudební jaro. Ten se zítra přesune do Seče, do kostela svatého Vavřince. Od 18 hodin bude hostit sopranistku Helenu Hozovou a čembalistku Barbaru Mariu Vili. A neděle naladí posluchače spíš do taneční polohy. Duo Viva Tango v kostele svatého Petra Pavla v Kojicích trochu změní žánr. Violončelista Petr Nouzovský a akordeonista Ladislav Horák spolu toto duo tvoří už 18 let. Koncert začíná taky v 18 hodin.
1: Počasí.
0: Jaké nás čeká před víkendem počasí? Bude slunečno, jasno až polojasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách ojediněle slabé přehánky. Teploty 20 až 24, v 1000 metrech 15 až 18 stupňů Celsia. O víkendu by se mělo ještě víc oteplit.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Litomyšl zná většina lidí díky renesančnímu zámku nebo Bedřichu Smetanovi. Tentokrát ale architekturu i hudbu necháme stranou a zaměříme se na chutě. Řekneme vám, kam v Litomyšli zajít na dobrý oběd, prolistujeme slavnou kuchařku Magdalény Dobromily Retigové a kávu nám připraví vítěz soutěže Barista roku. Gastro Litomyšlí vás provede Vilém Branda.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: spotřebitelském servisu Českého rozhlasu Pardubice se dnes ptáte na reklamaci vadného výrobku. Když vám jeho použitím vznikla škoda, kdo ji nahradí? Tak to je dotaz, na který rozhodně odpoví spotřebitelský rádce Českého rozhlasu Pardubice Josef Černý 7,5 minuty před 6:30.
1: Paní Ludmila prosí o radu ohledně reklamace indukčního sporáku, který skořil i hned po prvním použití a podle servisu nejde opravit. Obchod už daný spotřebič neprodává, takže nám vrátí peníze. Sporák musel být zapojený odborně, takže jsme zaplatili za instalaci vadného spotřebiče elektrikáři. Máme nárok i na tyto náklady? Paní posluchačko, máte nárok na proplacení veškerých nákladů, které souvisely s reklamací. To je ale pouze demontáž vadného sporáku a dopravné do prodejny. Nárok na proplacení nákladů na instalaci sporáku nemáte, protože s reklamací nesouvisely.

0: Zemlikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapálené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Zemlikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Petra Beránková má zprávy.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Oběť útoku u střední průmyslové školy chemické v Pardubicích zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policie. V Poděbradské ulici v Pardubicích včera zasahovala kvůli pobodání. Oběť záchranáři převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla. Podezřelého útočníka policie zadržela krátce po činu na místě. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Dostihová sezona v Pardubicích začne dnes odpoledne slavnostním programem v centru města. Připravený bude například dostihový kvíz, workshopy, virtuální realita, jezdecký trenažer, street artová malba koně i další aktivity. V 6 odpoledne pak v Pardubickém východočeském divadle začne slavnostní gala večer s předáním cen města. Agrární komora plánuje vyzvat vládu k mimořádnému jednání. Prezident komory Jan Doležal řekl, že je zemědělství v krizi kvůli rostoucím nákladům, nízkým cenám komodit. Vláda by proto podle něj měla přijmout kroky, které zemědělství stabilizují. Ministr zemědělství za SPD Martin Čebestián v reakci řekl, že kabinet bude zemědělcům naslouchat. Mezi požadavky komory je nezdaňování dotací, úlevy na sociálním pojištění anebo zvýhodnění produkčního zemědělství. Doležal dnes obhájil také post předsedy agrární komory. Obyvatele Bedřichova v Jizerských horách budou v referendu rozhodovat, jestli bude možné v budoucnu zastavět pozemky v místním lyžařském areálu. Vedení obce konání místního hlasování zdůvodňuje snahou o zachování sjezdového lyžování pro budoucí generace. Referendum by mělo zajistit, že obec nebude činit kroky ke změně využití těchto pozemků. A počasí v Pardubickém kraji. Čeká nás slunečno, jasno až polojasno, přechodně oblačno, páteční teplotní maxima 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. Povane slabý severozápadní vítr, rozptylové podmínky teď ještě mírně nepříznivé, během dne dobré, tlak se nemění a biojednička. To znamená mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Čerstvé omezení v Pardubicích v ulici Na kopci, což je Pardubice 3, je tam zúžená silnice na jeden jízdní pruh.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Je pátek 22. května, teď bude zpívat Ilona Čáková, vám všem přejeme hezké ráno.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: 60. léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve,

0: Český rozhlas Pardubice, 7 minut zbývá do 6:45, je pátek 22. května. Zajímat nás bude taky sport. Pardubičtí fotbalisté už mají od zápasů volno, ale rozhodně se kvůli tomu nezlobí. Tým, který byl původně pasovaný na Jasného sestupujícího, se nakonec dostal až do prostřední skupiny a obsadil 9. místo. A to je pozice výrazně nad plán. Vrátíme se k tomu s prezidentem klubu Vítem Zavřelem kolem 6:50. A teď naopak otvíráme noviny s Petrou Beránkovou. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno z Pardubic.
2: Ranní kávě, denní tisk.
1: Zkuste se zasnít. Právě tak začíná Jakube jedna ze 4 anketních otázek, kterou Ústí nad Orlicí připravilo pro obyvatele před chystanou proměnou Mírového náměstí. Lidé si mají představit, jak by mělo centrum vypadat za 5 let, aby si mohli říct, že Ústí má skvělé náměstí. Dotazník je možné vyplnit online na webu města, případně papírově, a odevzdat ho do schránky v informačním centru v Sichrově ulici, a to nejpozději do 14. června. Názor lidí chce radnice znát ještě před architektonickou soutěží. Samotná realizace se předpokládá v letech 2029 až 2030, zjistila Mladá fronta dnes.
0: Městská policie v Pardubicích řeší neuvěřitelný případ lidské nezodpovědnosti. V době přetrvávajícího sucha si muž se ženou rozdělali táborák přímo ve studáneckém lese. Rozpálené ohniště se sálejícím popelem pak opustili. Na místo museli vyrazit strážníci i hasiči. Na nebezpečnou kratochvíli, která měla konec v podobě lesního požáru, mohl být tedy lesní požár, na to upozornil městskou policii všímavý svědek. Ve studáneckém lese si 42letý muž a 32letá žena rozdělali večer oheň, když je zábava přestala bavit, ohniště plné sálajícího žhavého popela nechali osudu a odešli. Kromě této hlouposti se jedná taky o přestupek proti lesnímu zákonu, protože rozdělávat oheň mimo místa k tomu určená je zakázané do 50 metrů od hranice lesa. Na místo museli tedy dorazit i hasiči, ti tedy museli opuštěné ohniště důkladně prolít vodou. Podrobnosti k tomuto případu nabízí Pardubický deník.
1: Neuvěřitelné, zdravíme po ránu na studánku a do studáneckého lesa, protože je opravdu krásný, tak opatrně.
0: Byla by to škoda.
1: Francouzský prezident Emmanuel Macron podpořil symbolické zrušení otrokářských dekretů, píše o tom tamní list Le Monde. Dekrety upravovaly otroctví v bývalých francouzských koloniích. Macron uznal sílící požadavky na odškodnění, varoval ale před falešnými sliby ohledně jeho konkrétní podoby. Otroctví podle něj nelze nikdy plně napravit a odškodnit. Francie se vyrovnává se svojí historií, včetně citlivé otázky odškodnění obětí. Otroctví před víc než stoletím v roce 2001 se stala první zemí na světě, která uznala otroctví a obchod s otroky za zločiny proti lidskosti. K poskytnutí jakýchkoliv odškodnění ale nedošlo.

0: Minuta po 6:45 z Afriky se vracíme do Pardubického kraje, třeba do Jablonného nad Orlicí. Tam bude živo už tento víkend, konkrétně zítra od 13 do 18 hodin v ulici Pod Kopečkem. Otevře se řemeslná ulička a neb poctivé řemeslo na dosah ruky. Budete moci zažít jedinečnou atmosféru a zakoupit výrobky od řemeslníků z regionu. Akcí na víkend je celá řada, určitě se podívejte i na náš web pardubice.rozhlas.cz. Třeba zítra bude na různých místech, včetně Vortové na Chrudimsku, pátý ročník vzdělávací akce Den otevřených lesů. Během komentovaných procházek se návštěvníci dozvědí zajímavosti o pěstování stromů, významu dřeva jako suroviny, zadržování vody v krajině i nutné obnově lesů pro další generace. Vstup je zdarma. Zítra dopoledne se zájemci taky můžou vydat od 10 do 11:15 na komentovanou prohlídku historického centra Pardubic. Místní turistické informační centrum připravilo procházku, která město představí očima starých bájí, záhad a dávných vyprávění o měšťanech i rytířích. Sraz je před zelenou bránou. A ještě doplníme tip na dnešek. V 18:30 bude komentovaná prohlídka výstavy Platonická láska s autorem Ondřejem Navrátilem v galerii Art Space Nov na Prešnickém náměstí v Pardubicích. Výstava je v tento den otevřená až do 23 hodin.
1: Počasí.
0: Jasno až polojasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách ojedinělé slabé přehánky. Takové je počasí na dnešek. Teploty 20 až 24, v 1000 metrech 15 až 18 stupňů Celsia.
2: První republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. V Radhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Pokým krásně.

0: Elány jsme hráli v pátek po ránu ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice skoro 7 minut po 7:15. Se zítřejším hostem pozveme do Chocně, kde se koná o víkendu Krokofest, celorepublikové setkání a slavnostní vyvrcholení výzvy 10 000 kroků. Silva Machová nám taky potvrdí, jak je pravidelná chůze prospěšná po naše zdraví. Pro naše zdraví poslouchejte zítra ráno krátce po 8:30. Další tip máme z Horní Rovně. Fara u kostela svaté Kateřiny, tam budou rybářské závody v neděli po 15. hodině. Těch sportovních akcí v našem kraji ale je celá řada a těch dalších rozhodně dohledáte možná i ve vašem okolí. Kočárův běh můžeme zmínit, po úspěšném prvním ročníku píše další kapitolu, tentokrát opačným směrem z Hradce Králové do Pardubic. Závod je inspirovaný dílem architekta Josefa Kočára, který se zapsal do historie obou měst, tak se můžete přidat zítra na start jako jednotlivci, ve dvojici a nebo čtyřčlenné štafetě. Součástí doprovodného programu bude rodinný běh v obou městech i nezávodní pochod pro všechny, kdo si chtějí užít den v pohybu. Čeká vás přibližně 33 km dlouhá trasa, takže trochu oklikou z Hradce Králové do Pardubic. A přímo v Hradci bude festival Skate Sound, potrvá do 23. května, tedy do zítřka, a nabídne skateboarding i koncerty. Součástí bude mistrovství České republiky v disciplíně minirampa. Dít se to bude na Ulrichově náměstí. Tak jsme se podívali po sportovních akcích východních Čech a můžeme se zastavit ještě v Pardubicích. Nejvyšší fotbalová liga úplně neskončila, některé týmy už mají po sezóně. Mezi ně patří právě i Východočeši, Pardubice, a to pro ně znamená, že po letech nejsou ve skupině o záchranu. Na začátku sezóny byli jasným aspirantem na přímý sestup, nakonec ale dostali až do prostřední skupiny o umístění. V konečném hodnocení je to tak sezóna nad plán. S prezidentem klubu Vítem Zavřelem mluvil o uplynulém ročníku reportér Ota Gutwirt.
1: Asi se mnou budete souhlasit, že ta sezóna pro Pardubice se nedá nazvat možná jiným slovem než doslova turbulentní.
2: Máte pravdu a všichni si to užíváme, jsme za to rádi po těch 4 letech, kdy jsme se de facto klepali vždycky do poslední chvíle té sezóny, takže jsme rádi a celý klub si to uvědomuje, že jsme udělali nějaký krok dopředu a že teďka se v klidu můžeme připravovat na novou sezónu a vážíme si to.
1: Kdyby vám to někdo řekl, dejme tomu třeba po prvním kole, kdy jste prohráli doma z Plzní 1-5, čekal vás ten los, který vás čekal, tak asi byste to, jak to skončilo, bral ne 10, ale všemi 20, ne?
2: Tak asi bych o tom ani nesnil, ale moc dobře jsem si v tomhle období uvědomoval, že pokud nepřivedeme silného partnera a nového akcionáře, takže to dopadne špatně, a hlavně za to jsem rád, že máme u sebe tak velkou společnost, jako je Caprain, a silnou společnost a společnost, která ví, o čem to je dělat profesionální sport na nejvyšší úrovni, takže jsme za to rádi a je to další věc, že se cítíme jako všichni silnější a můžeme ten fotbal dělat tak, jak je potřeba, aby se dělal a posouval.
1: Konečné 9. místo, věc, o které asi jste to už i naznačoval, se vám v těch minulých sezónách ani nesnilo, takže s tímhle asi panuje spokojenost.
2: Je to tak, tak cíl v této sezóně byl, aby jsme se zachránili, a to, jestli se vyhneme baráže, tak to bylo naše jako velké přání, ale to, že skončíme v prostřední skupině, tak to bylo pro nás jako snový, protože teď po posledním zápase s Karvinou jsme se na tribuně s panem Pražákem bavili, že jsme si vlastně jakoby zpětně uvědomovali, že po 11. kole jsme byli pořád na posledním 16. místě a ve finále jsme skončili v prostřední skupině a vlastně chybilo pár sekund, aby jsme hráli finále prostřední skupiny s Olomouci, to bylo opravdu pár sekund, takže opravdu bereme to jako velmi, velmi úspěšnou sezónu.
0: Takhle tedy bilancoval minulý ligový ročník pardubických fotbalistů předseda představenstva, prezident klubu Vít Zavřel.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zatímco Eva s Karlem míří do manželské poradny, operace Jany končí dramatickými komplikacemi. Seriál vyprávěj. ČT 2. Řidič kamionu v čele vzpoury proti skorumpovaným policistům. Akční komedie Konvoj. A ČT Art. Legenda české country v hudebně zábavném pořadu z pera scenáristy Oldřicha Dudka, který slaví významné životní jubileum. Stodola Michala Tučného. Páteční večer s Českou televizí.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích je po napadení mladé studentky i dnes zavřena. Pardubice se nebudou finančně podílet na sanaci skládky v lokalitě Nová Cihelna, kde má vzniknout nová multifunkční hala. 17-letý debutant Suchůrek je v širší nominaci fotbalové reprezentace na mistrovství světa. A nás čeká slunečno. Jasno až polojasno, teploty až 24 stupňů Celsia. Zprávy má Petra Beránková. Krásné slunné páteční ráno z Pardubic. Oběť útoku u střední průmyslové školy chemické v Pardubicích zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policie. V Poděbradské ulici včera zasahovala kvůli pobodání. Oběť záchranáři převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla. Podezřelého útočníka policie zadržela krátce po činu. Střední školu kvůli konfliktu evakuovala.
2: Policisté, záchranáři a hasiči zasahovali na místě několik hodin. Evakuaci víc než 200 studentů nařídili preventivně i kvůli prohledávání rozsáhlé školní budovy pyrotechniky. Podrobnosti přidává policejní mluvčí Markéta Janovská.
3: Mohu potvrdit tu smutnou zprávu, že osoba, která byla po fyzickém útoku přivezena do nemocnice, svým zraněním podlehla.
2: Zřizovatel střední školy Pardubický kraj potvrdil, že obětí útoku je studentka. Škola s 11 studenty je druhou největší v regionu. Na pátek ruší vyučování.
4: Ředitelské volno a veškeré aktivity jsou zrušené.
2: Potvrdila ředitelka školy Markéta Tefrová. Z Pardubic Ondřej Wolf. Český rozhlas.
0: Pardubice dokončily po skoro 2 letech plánovací smlouvu k multifunkční hokejové hale. Tu chce v lokalitě Nová Cihelna postavit podnikatel Petr Dědek. Dokument budou v pondělí schvalovat pardubičtí zastupitelé. Součástí dohody je, že se město nebude finančně podílet na sanaci tamní skládky. Zároveň nebude ani přispívat na provoz haly, říká primátor Jan Nadrchal z Hnutí ANO.
5: Ten výsledek považuji za velmi dobrý, opravdu velmi dobrý pro město a dává městu velkou míru právní jistoty, zejména v otázkách té skládky, v otázkách dopravy, což je důležité, kdy ten investor se tam zavazuje k tomu, že v případě, že vznikne nějaký dopravní problém, takže se vlastně bude řešit na jeho náklady.
0: Chrudim dnes čeká muzejní noc. K celostátní akci se připojí všechna 3 muzea. Regionální, loutkářské i barokních soch. Otevřený bude taky areál vodních zdrojů. Vstup je zdarma. Akce začíná v 5 odpoledne. Podrobný program najdete na stránkách jednotlivých muzeí. Prezident Donald Trump změnil názor. Místo odvolání 4 000 amerických vojáků, které ohlásil minulý týden, jich naopak do Polska 5 000 vyšle. Oznámil to v noci na své sociální síti True Social. Sport. Reprezentační trenér Miroslav Koubek nominoval na přípravný kemp před mistrovstvím světa 29 fotbalistů. Po utkání s Kosovem 31. května zúží kádr na 26. Šanci zabojovat o světový šampionát budou mít i 3 nováčci. Mladoboleslavský Christopher Kabongo, plzeňský Alexandr Sojka a 17-letý záložník Hugo Suchůrek, který v jarní části této sezony debutoval v A týmu Sparty. O Suchůrkovi mluví generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
6: Já si myslím, že to je opravdu výjimečný hráč. Jelikož jsem to diskutoval nejenom s reprezentačním týmem, ale i vlastně s nejvyšším vedením Sparty, mám jenom pozitivní feedback. Já si myslím, že takový hráč tady dlouho nebyl a měl by asi dostat šanci. Ty zkušenosti tam nejsou, ale jestli se chceme někam posunout, tak prostě ty mladý hráče tam musíme zabudovat už teď.
0: V nominaci jsou i Chorý a Douděra, které Slavia po vyloučení v derby se Spartou vyřadila z kádru. Češi odehrají generálku na mistrovství světa proti Guatemale 4. června v New Jersey. Počasí. A nás na východě Čech čeká slunečno, jasno až polojasno, přechodně až oblačno, páteční teplotní maxima 20 až 24 stupňů. Na horách dnes naměříte 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý severozápadní vítr, rozptylové podmínky. Teď ještě mírně nepříznivé, během dne dobré, tlak se nemění a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 4,5 minuty po 7 přesně míříme na silnice Pardubického kraje. Jedno čerstvé omezení v tuto chvíli hlášené z nejvytíženější silnice v regionu 1/35. Je to na Pardubicku v katastru Vysokého Chvojna. Od Ostřetína přes Holice, Horní Ředice až po Chvojenec. Pravý jízdní pruh je uzavřený. Jede tam pomalu vozidlo údržby.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Tak to by nebylo nic pro střelkyni, takové pomalé vozidlo.
8: To je moc pomalé.
7: Tak vám přejeme ráno s přijatelnou rychlostí. Teď je krátce po 7. hodině, pátek 22. května. Podíváme se na zámek ve Slatiňanech, kde začalo období barev a vůní. V zahradě rozkvétají stovky rododendronů, které lákají nejenom včely, ale taky návštěvníky. Právě tam vás vezmeme za chvíli v reportáži. A z muziky nás čekají třeba brontosauři, jeleni, Elvis Presley, Věra Špinarová a na začátku hodiny Petr Kolář a Leona Machálková.

0: Za 3 minuty bude 7:45, víkend je před námi, dnes je pátek 22. května. Víkendové tipy pochopitelně najdete na našem webu pardubice.rozhlas.cz. Podívat se teď můžeme třeba do knížecího pivovaru Moravské Třebové, tam budou prohlídky dnes od 15 hodin. Můžete si přijít projít prostory tohoto pivovaru, nahlédnout pod pokličku výroby piva a dozvědět se víc o jeho příběhu, historii i samotném vaření. Prohlídka je skvělou šancí pro všechny, kteří mají rádi poctivé pivo, zajímavá místa a chtějí zažít něco trochu jiného. Součástí je i ochutnávka. Své místo si můžete rezervovat. A pojďme i do přírody, konkrétně do Slatiňan, do Zámeckého parku, který je proslavený rododendrony. Jejich období nastalo právě teď. V zahradě už jsou proto připravená lehátka a posezení pro ty návštěvníky, kteří se chtějí unášet záplavou barev a hlavu si nechat zamotat vůněmi. Krátkou pozvánku se slatiňanským kastelánem Jaroslavem Buštou natáčel reportér Josef Kopecký.
1: Začínají ty bílé.
2: Jaké barvy jsou teď rozjeté? Co to je? Růžová?
1: Já bych řekl, že to je taková lehce fialová.
2: Lehce fialová.
1: Vedle máme žlutou, to jsou azalky, to, co my tady cítíme, to je ta vůně, to jsou ty azalea lutea. Pak tady ještě taková červeno, oranžová, lososová, nevím.
2: Může to asi, tak být?
1: Asi, ženy by určitě věděly lépe, jak tu barvu pojmenovat.
2: Tohle období je typické pro rododendrony, říkám to správně.
1: Říkáte to skvěle, nebo taky pěnišníky a azalky. Těmi je vlastně zámecká zahrada ve Slatiňanech, řekl bych, asi proslavená, protože je tady poměrně velká sbírka i velikých keřů, které postupně rozkvétají. Začíná to těmi bílými, navazují na to všechny další barvy a končí to tmavě fialovými, které vidíme, že jsou zatím ještě v pupenech, takže ty teprve v následujících dnech své květy otevřou.
2: Funguje to jako lákadlo pro ty návštěvníky, nejen pro včely?
1: Funguje to jako lákadlo. Máme častý dotaz, i telefonický dotaz. Už u vás kvetou rododendrony. Já bych rád přijela, protože je to takové to nejkrásnější období. Tak my tu pro návštěvníky teď máme připravena různá posezení, kde si můžou sednout a můžou se kochat. I na přístavišti je vlastně také další sezení a nově lehátka také u zámeckého jezírka.
2: Kochání se povoleno a ta vůně je opravdu omamná, až teď ke mně doputovala naplno.
1: Já tuhle vůni mám moc rád. Ono to začíná vlastně ještě těsně před vykvetením rododendronů, protože podobnou vůni má ještě kalina voná a vystřídá ji právě ta azalka žlutá a na ně potom budou navazovat další květy. Tamhle vzadu je zrovna strom, který se jmenuje Catalpa trubačovitá a ta od zhora dolů potom spustí takové bílo-fialové květy. Vedle vidíme kvést červený jírovec a tamhle vzadu jsou potom zase další velké skupiny rododendronů a azalek. Mraky kopretin, této rozkvetlé luční kvítí, které to tak hezky doplňuje.
2: Předpokládám, že ty květy na jednotky kusů spočítané nemáte.
1: To rozhodně nemáme, ale byly by to asi stovky tisíc květů. Těch keřů jsou stovky, které tady v areálu najdeme.
0: Tak tolik o novinkách v zámecké zahradě kastelán Slatiňanského zámku Jaroslav Bušta. Mimochodem areály ve všedních dnech otevřený

0: 16. hodiny, o víkendech pak do 17 hodin. Natáčel reportér Josef Kopecký.
1: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 4 minuty po 7:15 zdravíme i do Letohradu z vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Víme o tom, že před vámi je 13. zahrádkářský víkend. Bude už teď v sobotu a v neděli. Děkuji i za podporu městu Letohrad. Bude tam skákací hrad, dětský kolotoč, občerstvení zákusky, ale hlavně spousta zajímavostí navázaných na zahradu, tak se tam můžete zastavit právě v Letohradu. No a my se ještě můžeme podívat na něco zajímavého pro příznivce tance, hudby a dobré nálady. 12. večer v Rytmu Flamenka, ten bude zítra v kulturním domě Dubina v Pardubicích od 18 hodin. Taneční škola Flamenko Pardubice se přejmenovala na Studio Flamenka Lenka, jelikož působí kromě Pardubic taky v Hradci Králové, Chrudimi a Březích u Přelouče, ale pořád jsou to oni už 17. taneční sezonu. Uvidíte tanečnice ze všech těchto měst, které vám předvedou mnoho flamenkových stylů a taky tanec z doplňky. Taneční skupina Paloma z Flamenkas bude u toho, kdo by toho měl málo, tak může plout na jedné lodi i den poté v neděli od 18 hodin v lodivadle v Hradci Králové, kde bude koncert Tablao Flamenco s Gonzálem Frankem.
1: Počasí.
0: Páteční počasí velmi hezké, jasno až polojasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost, na horách ojediněle slabé přehánky. Teplota v 1000 metrech do 18, v nížinách až do 24 stupňů Celsia.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ani v pátek nemůže chybět bleskovka, soutěž Českého rozhlasu Pardubice a tentokrát osadu dvou dřevěných salátových vařeček v praktickém obalu s naším logem. Narodil se 22. května 1929 v chorvatském Záhřebu, muž, na kterého se ptáme. Dětství už ale prožil v Čechách, stal se dramaturgem a scenaristou Československé televize i filmového studia Barrandov. Z jeho pera vyšly třeba taky komedie Kauza Králík, Křtiny a několik divadelních her, stál u zrodu cyklu Bakaláři. Jak se jmenoval? Zavolejte na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Někdo už je na telefonu? Pěkné ráno přejeme.
1: Dobrý den, tady Milan Pardubic.
0: Tak pane Milane, co myslíte?
1: Já nevím, budou nějaké možnosti?
0: Možnosti nemáme. Slavný, a legendární.
1: Tak to nevhodno.
0: Tak teda. Bohužel. Loučíme se s vámi, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 726, 46, 48, 48, na první pokus to nedopadlo, tak věřme, že na ten druhý už to bude lepší. Koho pak teď pozdravíme, hezké ráno.
2: Dobrý den, tady Petr Speši.
0: Tak pane Petře, taky zdravíme, budete vědět.
2: No já si myslím, že to je Jaroslav Dítl.
0: Přesně tak, ty jeho nejslavnější seriály jsme záměrně nezmínili, abychom nenapovídali moc. Nemocnice na kraji města, Byli jednou dva písaři a tak dále a tak dále. Vy jste to dobře odhadl, takže gratulujeme, vařečky jsou vaše.
2: Děkuju moc.
0: Naslyšenou.
2: Taky naslyšenou.
0: Bleskovka tady bude i o víkendu, v sobotu i v neděli, kolem 7 hodiny 20. minuty.

0: Radioservis představuje knihu Patrika Rozehnala Pochoutky z horské chaloupky. Volné pokračování knižního hitu Pochoutky z chaloupky přináší 100 původních chalupářských receptů na vynikající domácí jídla. Těšit se můžete na pomazánky, polévky, slané i sladké koláče, masové speciality, dezerty i nápoje. Pochoutky z horské chaloupky pořídíte na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Další zprávy s Petrou Beránkovou.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích je po napadení mladé studentky i dnes zavřená. Českému rozhlasu to potvrdil hejtman Pardubického kraje Martin Netulický z uskupení 3PK. Policisté zasahovali včera nedaleko školy v Poděbradské ulici kvůli útoku nožem. Podle Netulického byla obětí studentka tamní školy, podle něj šlo o osobní problémy ve vztahu. Studentka po převozu do nemocnice zemřela. Podezřelého útočníka na místě zadržela policie. Chrast navýší kapacitu mateřské školy skoro o 30 míst. Ve městě dokončují přestavbu původní budovy za víc než 100 milionů. Změny umožní přijímat i mladší děti. Od září bude mít školka kapacitu 160 míst. Letiště Praha spustilo před hlavní sezónou kampaň Odbavte se, ve které radí cestujícím, jak bez komplikací projít letištěm. Upozorňuje mimo jiné na dopravní komplikace kvůli stavbám u letiště a taky na odlišná pravidla v terminálech. Očekává, že v letní sezóně odbaví rekordních 11,9 milionů cestujících, meziročně o 3,6% víc. Několik desítek metrů dlouhý stůl dnes protne část Moravského náměstí v centru Brna. Odpoledne k němu může přisednout každý a přinést si vlastní jídlo i pití. Sousedské setkání je součástí festivalu Meeting Brno a zároveň sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení. Proti sjezdu je zároveň během dneška i zítřka plánovaných několik protestů poblíž výstaviště a v centru. Spojené státy vyšlou dalších 5 000 vojáků do Polska. Na své sociální síti True Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Vysvětlil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Navrockým. Není ani jasné, kdy a odkud vojáci dorazí. Trump minulý týden naopak ohlásil, že 4 000 amerických vojáků z evropské země odvolá. Washington tedy zároveň zrušil vyslání tankové brigády do Polska. A počasí v Pardubickém kraji bude slunečno, jasno až polojasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost. Na horách ojediněle slabé přehánky. Teploty dnes 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr slabý, množství srážek minimální, rozptylové podmínky teď ještě mírně nepříznivé, během dne dobré a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 2,5 minuty po půl osmé přesně míříme na silnice Pardubického kraje. Nezapomeňte, že řidiči až do dneška neporujedou mezi pardubickými Nemošicemi a Ostršany. Kvůli opravám je tam zavřená silnice. Objížďka vede oběma směry přes Draškovice.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Americký ministr zahraničí poděkoval českému premiérovi a lékařům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s ebolou. Ocenil českou pomoc, informuje agentura ČTK.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Je tady nový den, je to pátek 22. května, vy posloucháte Český rozhlas Pardubice, za 7 minut bude 7:45. Brit Kenton Cool dnes vylepšil vlastní rekord v počtu výstupů zahraničních horolezců na Mount Everest, když nejvyšší horu světa zdolal, představte si, už po 20. O tom informuje agentura Reuters s odvoláním na pořadatele expedic. Petra Beranková ve studiu, říkám si Petru, že se mu chce 20krát na Everest.
1: Evidentně se to neochodí, ale je pravda, že minimálně 20krát za poslední dobu 5 let jsem já byla na Sněžce, možná 10krát až 15krát, takže asi se to neochodí. No,
0: několikrát si vyběhneš ty schody tady po ránu do studia.
1: Ano, a teď už chodím i venkovní schody kvůli výtahu, abych se v něm nezablokovala.
0: Další. Tak pojďme se podívat na dnešní noviny.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Úleva se blíží, silničáři prozradili, kdy se otevře obchvat Sezemic, píše o tom pardubický deník. Ano, ŘSD oznámilo termín zprovoznění obchvatu Sezemic na silnici 1/36. Nová komunikace, která odvede transitní dopravu se Sezemic časů i Počápel a zároveň poslouží jako přivaděč k D35, má být uvedená do provozu letos na podzim. Stavbaři mezitím dokončují mosty, kruhové objezdy i další části trasy. Na začátku trasy, kde se obchvat odpojuje od stávající silnice 1/36 směrem na Počápli, jsou dokončené aktivní zóny a v plánu je taky pokládka štěrkových vrstev. Na budoucí mimoúrovňové křižovatce Sezemice jsou už na pravé větvi položené i štěrkové vrstvy. No a na pravém kruhovém objezdu teď pokládají cement. Podrobnosti, včetně úžasné fotografie, najdete na stránkách pardubického deníku.
0: Fotografie jako z pravěku.
1: Jako z pravěku, lupu bych na to potřebovala, abych zjistila, co to je. Ale vypadá to jako nějaká starobylá silnice uprostřed lesa pravěkého.
0: Tak máme fantazii a pojďme se podívat teď ještě mezi zákazníky, kteří častěji sledují původ, zajímá i způsob, výroba, kvalita surovin a taky to, kdo produkt vyrábí. Rostoucí zájem o farmářské výrobky, malé pekárny, lokální mlékárny a nebo rodinné podniky není krátkodobý trend ani marketingová vlna. Je to reakce na dlouhodobou proměnu toho, jak přemýšlíme o jídle, kvalitě i každodenní spotřebě. Pardubický a Královéhradecký kraj patří mezi regiony, kde mají výroba potravin a zemědělství silnou tradici. Vedle velkých výrobců tam jsou desítky menších podniků, které staví na poctivé výrobě, osobním přístupu a tak dále. Tomu všemu se věnuje speciální příloha v Mladé frontě dnes, chutě regionu.
1: Deník N řeší, proč vláda najednou bez konzultace s odborníky přesunula klíčové agendy lidských práv a nebo protidrogové prevence z úřadu vlády na jiná ministerstva. Krok vzbudil obavy z rozpadu agend. Důvody změny i budoucí plány vysvětluje v rozhovoru pravá ruka premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, šéfka úřadu vlády Tinde Bárta. Tvrdí, že pod mediální masáží a tlakem odborné veřejnosti by to neudělali nikdy.

0: Pardubická Gampa připravila dernisáž výstavy Lekce krajinou. Můžete se projít krajinou, kterou výstava nabízí, tentokrát pozměněnou atmosférou noční galerie. Výstava pod závojem noci bude skutečně jiná. Závěrečný program k této výstavě je součástí širšího programu Pardubické muzejní noci. V Gampě to všechno potrvá až do 23 hodin. Zapojí se i Gočárova galerie v automatických mlýnech, ale i dům u Jonáše. Tam taky bude Pardubická muzejní noc. Poznáte tentokrát tajemné bytosti noci a můžete si dovolit na jednu noc vystoupit ze své role a nechat se unést kouzlem, které přichází se setměním. Pochopitelně na internetu se dají dohledat i další informace k Pardubické muzejní noci.
1: Počasí.
0: Noc na dnešek, ta byla v Pardubickém kraji zpočátku oblačná až polojasná, pak té oblačnosti ubývalo. Teploty jsme měli nejčastěji mezi 10 a 7 stupni Celsia. Daleko víc nás zajímá, jaké bude počasí přes den, proto voláme ze studia Českého rozhlasu Pardubice do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, kde je pan Imrich Drapák. Pěkné ráno.
2: Pěkné ráno.
0: A vypadá to na docela příjemné počasí, je to tak?
2: Ano, určitě se podílíme té oblasti vysokého tlaku vzduchu, takže zmenšená oblačnost, jasno až polojasno v těch odpoledních hodinách. Při té kupovité oblačnosti se nám výjimečně může vyskytnout někde na horách slabonka, přehánka, ale ta pravděpodobnost je velmi malá. Teploty 20 až 24 stupňů, i na horách 15 až 18 a vítr slabý severozápadní, odpadne potom severovýchodní do 4 metrů za sekundu. Měně nepříznivé rozpoledne podmínky teďka ráno se během nebo lepší na dobré a opět byl stupeň číslo 1 mírná zátěž.
0: A zdá se, že před námi je letní víkend, můžete to potvrdit?
2: Přesně tak, letní víkend nás opravdu čeká. V noci bude jasno až skoro jasno, 11 až 8 ty minimální teploty a zítra už ty maximální teploty letních 24 až 27 stupňů a jasno až polojasno. Neděle potom ještě taky jasno až polojasno, opět v odpoledních hodinách se nám na horách někde může vyskytnout slabounká přehánka a 25 až 29 stupňů a potom v těch dalších dnech pondělí to je právě nějakých opět 24 až 28 a někde v Polabí mohlo být až 30 stupňů. Zatím to vypadá až do úterka, takhle vysoké teploty. Úterý by nás měla přecházet slabá strana fronta, ta nám ale nepřinese nějaký výraznější srážky ani nějaký výraznější většinou oblačnost, protože to vypadá jenom na takové slabší ochlazení na středu a na čtvrtek, tam by teploty pak mohly být jenom do 24 a od pátku opět na víkend oteplování.
0: A to budeme sledovat průběžně s meteorology. Děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, to byl pan Imrich Drapák. Pěkný pátek i ten letní víkend, naslyšenou.
2: Mám taky hezký víkend, naslyšenou.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně tentokrát připravíme cizrnu v paprikovo-rajčatové omáčce. Věřili byste tomu, že tato luštěnina se pěstuje už několik tisíciletí? A není divu, cizrna nabízí jemně oříškovou chuť a v kuchyni se s ní dá doslova čarovat. A navíc je opravdu zdravá. A proto si ji v sobotu uděláme. Doufám, že i vy.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: byla pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 22. května. Svátek mají soutěživí, horliví a pracovití chlapíci jménem Emil. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Sjednocením svazu, družiny a jednoty československých legionářů byla přesně před 105 lety v roce 1921 založena Československá obec legionářská. První derby na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli se konalo v roce 1921. Neslo název Cena československého hokejklubu. Německý státní ministr pro Čechy a Moravu Karl Hermann Frank byl v pankrácké věznici popraven přesně před 80 lety. Muž odpovědný za tisíce životů našich lidí si den předtím vyslechl rozsudek smrti. Ihned zažádal o milost ministra spravedlnosti Jaroslava Stránského. Ten mu však poslal místo odpovědi docela Bibli. 22. května 1946 ve 13 hodin a 37 minut kat navlékl K.H. Frankovi před 5000 diváky oprátku.
3: Good morning, Mr. Phelps.
2: Tom Cruise jako Ethan Hunt se pustil do první nemožné mise s nulovou šancí před 30 lety.
3: Ethan Hunt will be your point man as usual.
2: V roce 1996 měl premiéru první film z řady Mission Impossible.
3: Good luck, Jim.
2: Ve filmu si zahráli velké role i naši herci Marek Vašut a Karel Dobrý. Ostatně Praha se stala kulisami nejenom jedničky. Kulatou 80 má dneska skladatel, jazzový hudebník a podnikatel Martin Kratochvíl. A já přeju krásný pátek a skvělý víkend.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: nás umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: U střední chemické školy v Pardubicích vzniklo pietní místo. Pardubice připravují výběrové řízení na provozovatele sdílených kol. Skupina mladíků v Kongu zapálila centrum pro léčbu eboli. A nás čeká slunečno, jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Aktuální zprávy pro vás má Petra Beránková. Klidné ráno z Pardubic. Lidé v Pardubicích vyjadřují lítost nad tragickým úmrtím studentky. Před střední průmyslovou školou chemickou zapalují svíčky a pokládají květiny. Dívku ve čtvrtek u školy pobodal násilník. Po převozu do nemocnice zemřela. Policie útočníka rychle zadržela. U střední školy je teď reportér Ondřej Wolf.
3: Přímo tady u vstupu do areálu školy je pietní místo. Vidím tady několik desítek hořících svíček a položené květiny. Tragická událost hluboce zasáhla i studenty a učitele. Střední škola proto pro dnešek zrušila výuku a také maturity. Studentům dala ředitelské volno. Pro žáky a jejich rodiny a zaměstnance zajistila psychologickou pomoc a krizovou podporu. Podle informací zřizovatele školy Pardubického kraje agresor útočil kvůli osobním vztahovým problémům. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Pardubický dopravní podnik připravil smlouvu na provoz sdílených kol. Projekt dostal městský podnik na starosti před víc než 2 lety. Spuštění služby ale brzdily právní problémy. Dokument ještě projedná městská rada a zastupitelstvo, doplňuje náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.
4: Ní se ladí podmínky vypsání soutěže dopravním podnikem města Pardubic a pokud ta soutěž proběhne rychle, což si všichni přejeme, tak bike sharing se v tomto kalendářním roce objeví, respektive ta služba bude spuštěna. Ale samozřejmě ta otevřená soutěž může přinést nějaké komplikace, takže to úplně zaručit neumím.
2: Ode dneška do neděle mají lidé možnost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví. A to včetně běžně nepřístupných prostor. Na programu akce Dny soukromých hradů a zámků jsou taky koncerty a výstavy a speciální prohlídky, říká prezident Asociace majitelů hradů a zámků Michal Farník.
5: Já bych mohl pozvat návštěvníky například na zámek Karlova Koruna, hrad Kost, hrad Houska nebo zámek Palupin a Neústupov právě na tyto objekty, kde budou provázet přímo sami majitelé.
2: Skupina mladíků v Kongu zapálila centrum pro léčbu eboli na východě země. Právě tamní provincie Iturie hlavním ohniskem nákazy. Pachatelé rozdělali oheň potom, co nedostali povolení si z centra vyzvednout tělo zemřelého kamaráda. Chtěli ho pohřbít tradičním způsobem. Těla zemřelých jsou ale vysoce infekční a právě tradiční pohřby patří k hlavním rizikovým místům, kde se nákaza šíří. Policie při rozhánění davu použila slzný plyn a varovné výstřely do vzduchu. Humanitární týmy v napadeném centru už znovu pokračují ve své práci.
1: Počasí.
2: Jaký bude pátek v Pardubickém kraji? Bude slunečno, jasno až polojasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost, na horách ojediněle slabé přehánky. Denní maxima 20 až 24 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříte 15 až 18 stupňů. Vítr povane slabý severozápadní, odpoledne severovýchodní do 4 metrů za sekundu. Tlak se nemění, rozptylové podmínky teď ještě mírně nepříznivé, během dne dobré, aby od dnes jedna, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pohled na silnice Pardubického kraje, tady o nehodách nevíme, jenom pozor na Orlicko-Ústecku. Zámrsk, Nová Ves, je tam zúžení jízdních pruhů kvůli stavebním pracem. A ještě jeden pohled na železnici. Jak víte, na 5 železničních tratích v Pardubickém, Královéhradeckém a Středočeském kraji platí nové výluky. Omezení souvisí s přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové a v různých fázích potrvá až do 27. května. Vlaky ve směru na Pardubice, Poděbrady a Kolín nahradily autobusy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Znáte to, když rodina pečuje o své nemocné seniory doma, často potřebuje pomoc aspoň na pár hodin denně. V Pardubickém kraji proto fungují denní stacionáře a zájem o ně mezi lidmi roste. Vy za chvíli uslyšíte, jak vypadá den klientů v chrudimském stacionáři Pohoda. Tam se podíváme v další reportáži. Teď je krátce po 8. hodině, pátek 22. května. Připojíme písničky, které nestárnou, Vysočina v podání Plavců neboli Rangers, taky bude PH, Barbara Streisand, Pavel Bobek a nebo teď skupina No Name. Tak vám všem přejeme krásný páteční den.
7: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Pátek 22. května s vámi i nadále Český rozhlas Pardubice. Postarat se o nemocného seniora a zároveň zvládat práci i běžný život bývá pro rodiny často náročné. Pomoc pečujícím proto nabízí denní stacionáře, kde se o klienty několik hodin denně starají sociální pracovníci. Hrají společenské hry, cvičí s nimi paměť a nebo chodí na procházky. Reportérka Anna Svobodová se byla podívat v churdimském stacionáři Pohoda, když zrovna měli chvilku zpívání.
1: Konkrétně Bohuslav, docházím každý den. Trávím tady volný čas, který nemohu být doma s rodinou a trávím tady se svýma kamarádama.
2: A říkáte, že tady jste doma s rodinou, tak kdo se o vás stará?
1: Syn. Možuje to jeho zapojení do práce během zbytku dne, kterým jako nemusí hlídat mě, protože já potřebuju ten dohled a pomoc.
3: Ráno klient přijede do stacionáře, buď to dopravou vlastní nebo naší, kterou zajišťujeme tady po Churdimi.
2: Já jsem tady s vedoucí denního stacionáře Šárkou Markovou.
3: Někdo zde snídá, svačí, přečteme si denní tisk, zopakujeme si takový ty běžný jakoby věci, aby jsme je ukotvili v té realitě. Jdeme ven na procházku, zacvičí si třeba venku na venkovních strojích, něco si pustíme, třeba sázíme na hokej a podobně.
2: Koukáte tady na hokej s klienty?
3: Taky sledujeme, ano. Mezi sebou si typují, jak dopadnou zápasy a pak to vyhodnocujeme. To celá zábava, všechno. Když máš radost, tak na stole zabouchej.
4: Výborně. Jsme ona rozbili.
5: Tak opatrně.
6: Novotná Marie, ráno mě vnuky jako doveze sem a pak pro mě, když přijde ze školy, přijede a veme domů a ráno zase veze sem.
2: My jsme se tu potkali na chvilce zpívání a takového cvičení, tak co jsou vaše oblíbené aktivity, co nejraději tady děláte?
6: Ale co děláme, tak dělám taky. Já bych byla doma sama, tak tady jsem hodně ženský a tak tam chodím ráda.
3: Často je to o tom, že my tady toho klienta máme 8 nebo 7 hodin a známe ho, vidíme ho každý den, vidíme nějaký progres nebo nějaký změny a upozorníme třeba pečujícího na to, co je třeba řešit. Fakt spolupracujeme. Rodiny i ty pečující potřebují odlehčit a ulevit od té péče. Narůstá opravdu ve společnosti množství lidí, kteří pečují o někoho, kdo má demenci a kdo už má omezený ty kognitivní funkce a potřebuje prostě pomoc a podporu.
2: V Pardubickém kraji je celkem 7 denních stacionářů. Zájem o službu roste ve většině zařízení. S Churdimi Anna Svobodová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Churdimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

Minuta po čtvrt na devět posloucháte Český rozhlas Pardubice v pátek 22. května. Polský prezident Karol Navrocki poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za vyslání vojáků do Polska. Potvrzuje pevnost vztahů s USA, uvedl ministr obrany. Další zprávy pro vás chystáme na půl devátou. Za chvíli rubrika Co v učebnicích nebylo. Tentokrát se vypravíme do zvířecí říše, konkrétně za nejrychlejšími savci s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: A jsme tady s informacemi o počasí. V Pardubickém kraji dnes bude 20 až 24 stupňů, na horách mezi 15 a 18, k tomu jasno až polojasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost, srážky ty budou jenom výjimečné, ojedinělé a slabé, maximální množství na horách do 1 mm. O víkendu se ještě oteplí, vypadá to, že zítra bychom mohli mít 27 stupňů, v neděli možná i 29, tak uvidíme, jestli padne i 30 na začátku příštího týdne. V každém případě teď už Jitka Slezáková, pozvánka na naše dobré dopoledne, pěkné ráno.
2: Krásné ráno všem posluchačům.
1: Co chystáš?
2: Bude to opět velmi pestré a při pátku takové i zvací. Podíváme se třeba na gastroslavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové, ale nebudeme mluvit o tom programu, to máme zase na to jiný pořad, ale náš regionální stopař vyráží do muzea v Litomyšli, protože tam si připomínají 200 let od prvního vydání knihy Domácí kuchařka, autorkou samozřejmě Magdalena Dobromila Rettigová. S Terezou Brázdovou se spojíme hned po 9. a taky po 10. hodině, například.
1: Například, to co ještě dalšího tam máš?
2: Vstupenky na Fresh Festival tady na Dostihové závody. Hodiště poslední už jsou tady, protože je pátek.
1: Bude tady host za chvíli. K tomu.
2: Výborně,
1: se
2: takže
1: nám propojí.
2: To tak rádi používáme. Když se nám to hezky propojí, tak z toho máme radost. Takže ty vstupenky budou k dispozici kolem 10:30 v naší soutěži Věřte, nevěřte. A ráda bych třeba zmínila ještě reportáž, kterou jsme natočili při předávání traktůrku. To byla ta velká jarní soutěž s Arturem Kubicou. Byli jsme u toho, když se ten dar předával.
1: Tak už máme všechno našem dobrém dopolední. Všechno ne, ale aspoň něco. Jitko, těšíme se.
2: Taky, radioporadna bude taky skvělá. Počkejte si.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychlejším savcem na planetě není gepard? Široce rozšířené tvrzení připisuje rekordní rychlost africké kočkovité šelmě, která žije v Africe a také v jihozápadní Asii. Gepard štíhlý je skutečně velmi rychlý, jeho pomyslný tachometr může ukazovat až 130 km v hodině. V dospělosti má v kohoutku skoro metr a váží obvykle kolem 50 kg, takže si ho rozhodně nemůžete splést s domácím mazlíčkem. Gepard štíhlý je nejrychlejším savcem pouze na souši. Absolutní rekord mu totiž vyfoukl jiný tvor, který neběhá, ale létá. S výkonem až 160 km v hodině je v třídě savců jedničkou Tadarida guanová, netopír hojně žijící v severní, střední i jižní Americe. Tento drobný tvor se živí takzvaným vzdušným planktonem. Stačí mu otevřít tlamu a drobný hmyz do ní díky své rychlosti snadno nachytá. Tito netopíři žijí ve velkých hejnech, která čítají často až desítky milionů jedinců. Zhlukují se hlavně v jeskyních, kde po tak velkých skupinách zůstává ohromné množství trusu. Tomu se říká guána a od toho je také odvozen název tohoto druhu netopíra Tadarida guánová.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

A z Vysočiny na skok do Krkonoš lednový světový pohár ve sjezdovém lyžování ve Špindlerově Mlýně skončil ztrátou 24 milionů korun. To uvedli Seznam zprávy. Lyžařský svaz příčiny zkoumá. My pro vás budeme mít další zprávy o 8:30, to bude za 4 minuty. Je pátek 22. května. Teď bude zpívat skupina Bonnie M. Hezký pátek přejeme.

0: Hrdlíková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Zase do práce, kde nic nedává smysl.
3: Co kdyby vaše práce měla smysl? Doslova pro celé Pardubice. Služby města Pardubic a SMP odpady nabízí férové finanční ohodnocení, mimořádné odměny během roku, širokou škálu benefitů a 28 dní dovolené.
4: Počkej, 28 dní, to už se dá přežít i pondělí.
3: Hledáme pracovníky údržby komunikací, svozu odpadu a zahradníky.
4: Tak jo, jdu dělat práci, která je vidět a občas i slyšet.
3: www.smp.pce.cz v sekci kariéra.
5: Ve studiu už je Petra Beránková, to znamená, že před námi jsou další zprávy.
1: Půl deváté.
6: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
7: Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích zůstane po dnešním napadení až do konce týdne zavřená. Českému rozhlasu to potvrdil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z uskupení 3PK. Policisté zasahovali včera nedaleko školy v Poděbradské ulici kvůli útoku nožem. Podle Netolického byla obětí studentka tamní školy. Podle něj šlo o osobní problémy ve vztahu. Dostihová sezona v Pardubicích začne dnes odpoledne slavnostním programem v centru města. Připravený bude například dostihový kvíz, workshopy, virtuální realita, jezdecký trenažer, street artová malba koně i další aktivity. V 6 večer pak v Pardubickém východočeském divadle začne slavnostní gala večer s předáním cen města. Agrární komora plánuje vyzvat vládu k mimořádnému jednání. Prezident komory Jan Doležal řekl, že je zemědělství

0: v krizi kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit. Vláda by proto podle něj měla přijmout kroky, které zemědělství stabilizují. Ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián v reakci řekl, že kabinet bude zemědělcům naslouchat. Mezi požadavky komory je nezdaňování dotací, úlevy na sociálním pojištění a zvýhodnění produkčního zemědělství. Obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách budou v referendu rozhodovat, jestli bude možné v budoucnu zastavět pozemky v místním lyžařském areálu. Vedení obce konání místního hlasování zdůvodňuje snahou o zachování sjezdového lyžování pro budoucí generace. Referendum by mělo zajistit, že obec nebude činit kroky ke změně využití těchto pozemků. A počasí v Pardubickém kraji bude slunečno, jasno až polojasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost, na horách i ojedinělé slabé přehánky. Teploty dnes 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr slabý, tlak se nemění, rozptylové podmínky během dne dobré, biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Na 35. na Světavsku na silnici před Linharticemi a Moravskou Třebovou hoří auto. Je to tedy směr Moravská Třebová a silnice je úplně neprůjezdná.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice posloucháte v pátek 22. května, blížíme se ke 9:15, tento čas tady bude za 6,5 minuty. Taky se blížíme k víkendu, předposlední květnový víkend, ten bude plný akcí, už je na spadnutí. Zamířit během něj můžete třeba na pardubické dostihové závodiště, kde potkáte nejenom koně, ale i spoustu jídla, protože bude Fresh Festival, i s pitím pochopitelně, a naším hostem je organizátor pan Petr Jirásek. Vítejte, pěkné ráno.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Už jsme si všimli vašich plakátů, kde je napsáno legendární hostina. Co si pod tím máme představit?
1: Je to tak, je to z toho důvodu, že letošní ročník je opravdu legendární v mnoha ohledech, jak co se týče síly programu, jak co se týče vlastně gastronomie a gastronomických zážitků, který můžete zažít, nejrůznějších zón, které tam děláme, ale máme tam i přímo fakt jako legendární hostinu, kde vlastně postavíme na té hlavní ploše takový krásný, dlouhý 30-metrový stůl, který je nazdobený velmi podobně jako třeba na svatbě. A tady k tomu stolu můžou vlastně lidé usedat společně a společně hodovat a zažít tu legendární hostinu.
0: Dokonce u toho se píše poprvé na Freshi, takže to je skutečně novinka letošního roku.
1: Je to tak. Chtěli jsme takhle jakoby spojit návštěvníky vlastně a za druhý vlastně i pracovat s tím podtitulem toho festivalu.
0: Rozhodně tam budou i legendy české gastronomie. Na koho se můžeme těšit?
1: Tak to je se opravdu velmi silný. Budeme tam mít Long Story Short z Olomouce, což je skvělá restaurace. Dokonce dneska už drží i Bib Gourmand od Michelinu, takže je to potvrzený i takhle na těch nejvyšších místech, že patří úplně k těm nejlepším. Máme tam restaurace Yamaya, Marka Hory, zase Sushi Master, nejlepší vlastně jako Sushi Master v České republice, podle mě. A potom tam máme ještě restauraci Dien, což je zase pražská restaurace, skvělá asijská, tak jako hodně vysoko na tom gastronomickém trhu.
0: Uvidíme i, jak tvoří hvězdy, i tahle sestava, doslova kuchařská symfonie, bychom tak mohli říci. Koho jste pozvali, kdo dorazí?
1: Tak nebude chybět určitě Zdeněk Polorajch. To je stálice, celých 13 let, co děláme festival v Pardubicích, tak vlastně nechyběl. Budeme tam mít Mirku Vangils, bude tam Roman Staša, máme tam Pavla Berkeho, pro mladší publikum Adama Runduse, takže je opravdu celá plejáda známých jmen.
0: A když jsem tady říkal v úvodu o těch koních, tak je to spojené i s koňmi, konkrétně s první kvalifikací na 136. Velkou Pardubickou. Ta vstupenka platí na obě akce, když přijdeme na Fresh Festival, můžeme jít i na koně?
1: Je to tak, je to opravdu dva v jednom. Takže vy si kupujete vstupenky na Fresh Festival a zároveň vlastně zdarma získáváte vstup na dostihy. Je to naprosto unikátní věc. Vlastně tohle spojení, já bych řekl, že možná celoevropsky unikátní, protože vlastně zažijete ten krásný, noblesní, dostihový sport, propojený zase s tou vysokou gastronomií a s tím gastronomickým zážitkem. Já si myslím, že nikde na dostizích nemáte v zázemí takovýhle krásný food festival. Takže to spojení je naprosto geniální za mě. Já si ho užívám každý rok, nemůžu se toho stále nabažit a neustále přebíhám mezi dostihama a naším areálem.
0: Taky budete mít jako festival svůj dostih dokonce.
1: Je to tak, to je velká věc pro mě, to se vlastně stalo úplně poprvé, takže vlastně v 16.10 nám startuje dostih cena Elimon Fresh Festivalu a jsem trošku z toho nervózní, protože potom budeme ještě předávat cenu v pedoku Žekovi a Koňovi a majiteli stáje a tak dále, takže na to se moc těším.
0: Fresh Festival bude teď v sobotu a v neděli, jak bude otevřeno, od kolika do kolika?
1: Tak v sobotu máme otevřeno od 9.30, a festivalový areál vlastně se uzavírá v 8 hodin večer a druhý den v neděli máme areál otevřen od 10 do 5. S tím, že ten první den, tu sobotu, tak je zařízen vlastně velký odstavní parkoviště a se u letiště. Máme perfektně zorganizovanou kevadlovou dopravu, takže vás dopravíme přímo až k areálu. A potom v tu neděli, to je vždycky taková klidnější, takže pokud někdo chce zaparkovat přímo u areálu a pohodlně si obejít všechny stánky bez nějakých větších front, tak zase doporučuji naopak přijít v neděli. Dokonce i to vstupný v předprodeji 79 korun. Takže to je velký lákadlo.
0: To bude mít bez koní v neděli.
1: Je to tak, ale je to mnohem klidnější.
0: To je něco za něco. Fresh Festival v Pardubicích už teď o víkendu a naším hostem je organizátor pan Petr Jirásek. Budeme si povídat i za chvíli, ještě jsme neřekli zdaleka všechno. Teď si to předělíme hudebně, konkrétně je tady zpěvák Drupy.

0: Dvě minuty po 8:45, posloucháte páteční vysílání Českého rozhlasu Pardubice. My vám dnes dopoledne ještě nabídneme v naší soutěži Věřte, nevěřte vstupenky na Fresh Festival na pardubické dostihové závodiště. Teď si povídáme v našem vysílání Českého rozhlasu Pardubice o té víkendové akci o Fresh Festivalu na závodišti, který bude konkrétně v sobotu 23. května, v neděli 24. května. Ve studiu je za organizátory pan Petr Jirásek. Mluvili jsme o tom, že letos to bude opravdu legendární a možná pro někoho doslova, protože by se mohl stát kuchařskou legendou v budoucnu, dejme tomu, když zkusí u vás začít vařit. Vy dáte možnost návštěvníkům, aby si taky něco uvařili, nejenom ochutnávali.
1: Je to tak, je to jedna z novinek letošního roku a novinka, která hodně rezonuje a hodně se líbila, že už máme za sebou teď první díl vlastně v Plzni, takže jsem to viděl i reálně, jestli to funguje. A máme tam krásnou školu vaření, Fabíny škola vaření, kde vlastně vždycky jsou půlhodinové sloty a tam vlastně se sem odehrávají workshopy s tím, že těch workshopů se najednou může vlastně zúčastnit až 16 lidí. Je to vždycky pod vedením nějakého známého lektora, takže je tam hodně tví, je tam Peťa Fonda, ale je tam i třeba Zdeněk Polorajch nebo Adam Rundus, který tam vlastně jakoby vaří. Takže je to fakt unikátní zážitek, kdy po boku to z těch lidí si zavaříte, naučíte se nějaký recept a vlastně i jako vizuálně si myslím, že ten stan se jako hodně povedl a je to fakt zážitek.
0: Vypadá to, že pyšní jste i na asijskou sekci, Asie oblíbená u vás, ale to bude ještě zase okořeněné, posunuté dál.
1: Je to tak. Už jsme si s tím tématem hráli v minulém roce, letos jsme ho rozvinuli ještě víc, takže nejenom, že tam je skvělá gastronomie, právě Yamaya Marka Hory, restaurace Dien, ale máme tam i lidi přímo ze Sapy, máme tam lidi z Olakala a tak, takže opravdu skvělá gastronomie od té lepší, od toho jakoby fine diningu až vlastně po street food, takže je co ochutnávat a všechno je to zabaleno úplně v nádherných dekoracích. Zrovna včera jsme tam rozmisťovali 150 květníků s živýma bambusama, stavíme tam obrovský bambusový brány, ale to velmi vizuálně poutaví. Jsou i performeři, takže tam máme gejši na chůdách a dračí tanec a tak, takže opravdu ty lidi vtáhneme vlastně do nějakého východní Asie a necháváme vlastně se to užívat.
0: A kdyby někdo chtěl navštívit Grill Akademii, tak co tam zažije?
1: Heinz Grill Akademie zase zóna, která vlastně v minulém roce vznikla a opět velmi silně rezonuje. Museli jsme ji dokonce zdvojnásobit, rozšířit. A tady vlastně přijedou borci, který mají ty obrovský americký smokery. Je to něco, co vlastně na žádném jiném food festivalu vůbec neochutnáte. A dělají briskety, dělají nejrůznější další úpravy masa. A je tam právě to jižanský barbecue, ale je tam i třeba jako argentinský piantado a tak. Takže fakt jako je co ochutnávat. A zase i tady jsme šli do detailu, takže všude balíky slámy a starý veteráni a sudy a tak. Prostě celá ta zóna vás vtáhne do děje.
0: Zastavme se i u pití. Máte něco pro vinaře, pivaře, kafaře?
1: Určitě. Je tam krásný výběr vlastně kraftových mini pivovarů, takže je co ochutnávat. I co se týče vína, máme tam hlavní vinařství na břehu Rony, který mají perfektní selekci vlastně francouzských vín, ale máme tam samozřejmě i český vína, český vinaře. Takže i tady z toho pohledu je co ochutnávat, co degustovat.
0: Když se podíváme ještě obecně na ty zóny, jak jste si s nimi letos pohráli, co dalšího tam můžeme poznat v jednotlivých zónách?
1: Jak už jsem zmiňoval, Heinz Grill Academy, potom asijská zóna Wok & Spices, Fabíny škola vaření, je tam potom i taková minizóna, právě ta legendární hostina. Ale já bych možná ještě stočil řeč na jinou věc, kterou jsem chtěl zmínit. A to je to, že my jsme se letos se všema prodejcema domluvili na tom, že budou dělat ještě malinko menší degustace za velmi přijatelné ceny. Takže už se dost často dostáváme pod 100 korun. A to je vlastně nějaký můj sen, který jsem dlouhodobě měl, protože já jsem vždycky si dal 2-3 jídla a už jsem nemohl. A přitom je tam strašně moc co ochutnávat. Takže mi vyšlo několik těch restaurací vstříc, nebo řekl bych dokonce většina. A můžete si dávat opravdu malý ochutnávky, takový ty jednohubky a prostě ochutnat třeba jako 10-12 jídel.
0: Bude se třeba i hledat nejlepší burgerárna v Česku taky na Fresh Festivalu?
1: A to hledáme a to je velký téma, u kterého se stále hádáme. A není jasno, protože my jsme opravdu objeli celou Českou republiku. Ochutnali jsme stovky burgerů a hledali jsme. A do finále se nám dostaly dvě restaurace, u kterých stále nevíme. A jedna z nich je pražský Fat Fuck. a druhá je vlastně Bistro Leháro z Brna. A s tím, kdo vlastně teda to vyhraje ten titul, ty nejlepší burgerárny v Čechách, tak nám pomáhají přímo návštěvníci, protože každý burger se počítá. A my na konci potom ve Slavkově příští týden vyhlásíme toho vítěze, kdo vlastně u kterého ty lidé ochutnali nejvíc burgerů.
0: Takže to bude hlas lidu, který rozhodne.
1: Je to tak. A jinak myslíme i na děti, ještě jsem zapomněl k těm zónám. Máme tam krásnou Elimon zónu pro děti, aby se vyřádili, všechno je tam zdarma, dokonce i zmrzlina zdarma. A musím říct, nádherný klenot festivalu, tak spolupráce s Orlenem, který tam má krásnou svoji Orlen zónu. Dokonce v ní vaří Roman Staša, takže můžete přímo s jeho rukou ochutnat nějaký burger.
0: Tak děkujeme za pozvánku na pardubické dostihové závodiště na Fresh Festival, který se rozběhne už zítra a bude taky v neděli. Naším hostem byl organizátor pan Petr Jirásek. Počasím, vypadá to letně, nevím, jestli jste úplně nadšený z těch teplot.
1: Já si myslím, že úplně v pohodě. Já jsem nadšený, neprší nám, bude krásně, pojďme si to užít.
0: Díky za rozhovor, ať se všechno povede, naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Po včerejším útoku zůstává střední škola průmyslová v Pardubicích zavřena. Maturity byly zrušené. Pardubice připravují výběrové řízení na provozovatele sdílených kol. Přijímací zkoušky na vysoké školy nejsou podle ministerstva školství spravedlivé pro všechny uchazeče. O jejich podobě chce jednat. A nás čeká slunečno, jasno až polojasno, teploty až 24 stupňů Celsia. Aktuální zprávy s Petrou Berankovou. Vítám vás. Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích zůstane po čtvrtečním napadení až do konce týdne zavřená. Českému rozhlasu to potvrdil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z uskupení 3PK. Policisté včera zasahovali nedaleko školy v Poděbradské ulici kvůli útoku nožem. Podle Netolického byla obětí studentka tamní školy, podle něj šlo o osobní problémy ve vztahu.
2: Je to selhání jednotlivce, kterému se bohužel nedá vůbec předejít, přestože školy jsou připravovány na nejrůznější situace, včetně aktivního střelce, takže celá situace nás velmi mrzí. Škola v této chvíli přerušila výuku až do konce týdne, stejně tak maturitní zkoušky a všechno bude pokračovat od pondělí.
0: Podezřelého útočníka na místě zadržela policie, střední průmyslovou školu tedy preventivně evakuovali. Studentka zemřela po převozu do nemocnice. Pardubický dopravní podnik připravil smlouvu na provoz sdílených kol. Projekt dostal městský podnik na starosti před víc než 2 lety. Spuštění služby ale brzdily právní problémy. Dokument ještě projedná městská rada a zastupitelstvo, doplňuje náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.
3: Nyní se ladí podmínky vypsání soutěže dopravním podnikem města Pardubic a pokud ta soutěž proběhne rychle, což si všichni přejeme, tak bike sharing se v tomto kalendářním roce objeví, respektive ta služba bude spuštěna. Ale samozřejmě ta otevřená soutěž může přinést nějaké komplikace, takže to úplně zaručit neumím.
0: Chrudim dnes čeká muzejní noc. K celostátní akci se připojí všechna 3 muzea, regionální, loutkářské i barokních soch. Otevřený bude taky areál vodních zdrojů. Vstup je zdarma. Akce začíná v 5 odpoledne a podrobný program najdete na stránkách jednotlivých muzeí. Ministerstvo školství upozorňuje, že současné přijímací zkoušky na vysoké školy můžou pro část uchazečů vytvářet nerovnosti v přístupu ke vzdělání. Placené národní srovnávací zkoušky společnosti SCIO využívá v Česku skoro polovina fakult veřejných vysokých škol. Přijímací řízení si přitom nastavují sami. Ministerstvo do jejich podoby nemůže zasahovat. Podle České konference rektorů mají jednotné testy pro uchazeče výhodu. Můžou je využít při přihláškách na více fakult. O změnách systému chce proto ministerstvo se školami jednat. Pokračuje mluvčí úřadu Ondřej Macura.
4: Minister školství Plaga nechce mít podle svých slov bariéry v žádné části přístupu do vzdělávací soustavy. A vysoké školy podle něj mají dostatek prostředků a jsou vrcholnými orgány vzdělávací soustavy, tedy by měly být schopny si správně vybrat uchazeče pro jednotlivé obory tak, aby zde nebyla žádná sociální bariéra.
1: Počasí.
0: Nás na východě Čech čeká slunečno, bude jasno až polojasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost, na horách ojediněle slabé přehánky. Teploty dnes 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr slabý, tlak se nemění, rozptylové podmínky, během dne dobré, biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Omezený provoz kvůli práci na silnici a zmenšení jízdních pruhů na 1,37 mezi 58,5 kilometrem ve směru na Vestec. Tam tedy počítejte s prací na silnici a s omezením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A máme 4 minuty po 9, začíná páteční dobré dopoledne. Pestrý, velmi pestrý program tady vidím před sebou na monitoru. Regionální stopař Tereza Brázdová tentokrát zavítá do Litomyšle, do regionálního muzea a budeme mluvit o Magdaleně Dobromile Rettigové, protože je to 200 let, co vyšla její kuchařka dobrá. Kromě toho si třeba vzpomeneme ještě na naši velkou jarní soutěž. V ceně byla i zahradní, taková krásná věc, zahradní traktor a už je u své majitelky. Jak vypadalo to předávání, to se dozvíte už za malou chvíli. Přejeme vám dobrý poslech.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Pokud patříte k našim pravidelným posluchačům, jistě vám neunikla velká jarní soutěž Českého rozhlasu. Po celý měsíc duben jste se vy z celé republiky snažili vyhrát zahradní traktůrek v hodnotě 100 000 korun. Šťastnou výherkyní se stala nakonec Marie Fenešová z Karlových Varů. A takhle vypadalo včerejší předání. Reportérka Jana Strejčková byla u toho.
1: Zdeněk Frej, zástupce společnosti Vary, otvírá vůz.
2: Tak asi bych potřeboval nějakého šikovného pomocníka.
3: Tak, jestli můžu poprosit, jestli nám někdo zašlápne nájezdy dole tady. Kontrolujte tu šířku, jakoby jestli máme správně. Dobrý?
4: Jo.
3: Přední kola, vypadají dobře?
4: To je kusan.
2: Takže za firmu Vary gratuluju ke krásnému výrobku, který jste získala. Doufám, že vám bude dobře sloužit.
1: Určitě bude, určitě. Jsem opravdu nadšená, fakt je to krásný. Moc jsem šťastná za tady tu výhru.
0: A šťastné výherkyni Marii Fenešové gratuloval i ředitel Českého rozhlasu Karlovy Vary David Jakš.
5: Já vám jdu poblahopřát jménem Českého rozhlasu.
1: Já vám moc krát děkuji, jsem opravdu šťastná, že jsem mohla vyhrát tenhle krásný traktůrek a opravdu jsem nadšená.
5: Najde uplatnění?
1: Určitě najde uplatnění minimálně, jak na léto, tak i na zimu. Hodíme tomu radlici a budeme tady jezdit všichni komplet.
5: Kdo bude sekat, kdo bude odhazovat sníh?
1: Tatínek, rozhodně tatínek, ale sama si to párkrát vyzkouším určitě.
5: Ať vám dobře slouží, všechno
1: děkuji.
5: Nejlepší.
1: Moc krát děkujeme.
2: Takže když už tam tak hezky sedíte, můžeme nastartovat, to znamená plynovou páčku posunete úplně dopředu.
1: Ano.
2: Tak. Se šlápnete brzdový pedál.
1: Ano.
2: To. A otočíte klíčkem tak jako u auta. Slečna je technicky nadaná, takže instruktáž je bez problémů.
0: Říká Zdeněk Frej. Povězte nám něco blíže k tomu zahradnímu traktůrku. Je to Vary RL102H.
2: Ano, takže jedná se o klasický zahradní traktůrek na pravidelné sečení trávy se sběrem do koše. Traktůrek se vyznačuje tím, že má dvouválcový motor, tlakově mazaný, to znamená, že se dá sekat i ve svahu například. Jo, to je velká výhoda, to ne každý traktůrek má velký záběr 120 cm, takže s ním bude práce perfektně odsejpat.
0: Šťastná výherkyně Marie, věřila jste, že vyhrajete?
1: Já jsem tajně doufala a přála jsem si to, aby jsme vyhráli, protože i mojí mamky to vlastně byl sen vyhrát tenhle traktůrek. Takže jsem opravdu ráda, že se nám podařilo a že jsme výherci právě my.
0: Jak jste sekali zahradu předtím, než jste vyhráli od nás zahradní traktůrek Vary RL102H?
1: No dříve jsme naši zahrádku sekali pouze sekačkou a dále strunovkou, když na to přišlo.
0: A budete mu nějak říkat?
1: To se ještě domluvíme celá rodina, jak mu budeme říkat, ale určitě dostane nějaké jméno.
0: Nejvíc nadšený z celé rodiny je tatínek Štefan.
4: Ano, jsem, ano, líbí, nádherný. Je to opravdu krásný kousek.
0: Maminka Mirka, co na něj říkáte?
6: Kráska. A má je bude sedět pleti, to je červená.
0: Splněný sen jarní.
6: Jo.
0: Z Karlových Varů Jana Strejčková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jestli máte rádi kulinářské speciality a festivaly jídla a posloucháte naše vysílání, pak určitě víte, že Litomyšl o víkendu chystá gastroslavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové. Právě s Litomyšlí je život téhle výjimečné ženy a národní buditelky spjatý. A taky s její slavnou kuchyní. Nejen Litomyšl si v tomto roce připomíná 200 let od prvního vydání její knihy Domácí kuchařka. A regionální muzeum k tomu připravilo speciální výstavu, kterou slavnostně otevírá dnes odpoledne. Do muzea v Litomyšli zdravíme teď Terezu Brázdovou. Pěkný den.
2: Hezké dopoledne.
1: Už jsi měla čas si expozici prohlédnout? Můžeš nám ji přiblížit?
2: Ano, určitě. Ta výstava o umění kuchařském návštěvníka zavede skutečně hluboko do minulosti. Objevíte tu souvislosti, které si možná ani neuvědomujeme. Prostě nahlédneme pod pokličku. Zjistíme, jak a na čem se vařilo, z jakých surovin, podle jakých receptů jsou tu vystavené staré kuchařské knihy. I od jiných autorek Domácí kuchařka Rettigové s podtitulem Pojednání o masitých a postních pokrmech pro dcerky české a moravské z roku 1826 nebyla první kuchařskou knihou, ale byla napsaná česky a poměrně jednoduše a srozumitelně.
1: Uvidí návštěvníci muzea na výstavě právě ten originál knihy?
2: Ano, ale až druhé vydání z roku 1831. Bylo jich hodně. My se na tu kuchařku teď díváme s kurátorkou výstavy Hanou Klimešovou. Jak se proměnila domácí kuchařka Rettigové?
3: Poměrně významně, protože ona, když v roce 1826 vyšla poprvé v češtině, tak obsahovala něco přes 300 receptů. Důležité pro ní ale bylo i to, že vyšla i několikrát německy, což zajistilo vlastně tu její oblibu a rozšíření. Za života Magdaleny Dobromily Rettigové ta knížka vyšla celkem 4x a v tom čtvrtém vydání už bylo více než 700 receptů, takže vidíme, že sama Rettigová vlastně přidávala a upravovala svoje recepty. To zásadní, co se ale s tou kuchařkou stalo s každým dalším vydáním, se odehrálo až v roce 1890. Mezitím se totiž změnily míry a váhy. V roce 1871 Rakousko přijalo vlastně nový zákon o měrách a přešli jsme z těch žejdlíků, holub, kvintlíků na měrnou soustavu, kterou známe dneska. Recepty tedy bylo nutné přepracovat, aby to množství odpovídalo. No a to si vzala na starosti Antonie Dušánková, která všechny míry upravila, ale překvapivě pro nás až v 8. vydání po tomto zákonu. Jo, takže v nějakých 20 let zpoždění, protože ty hospodyně byly zvyklé ty staré míry používat a vařily tak. Upravila ale i češtinu a přidala spoustu dalších receptů, takže dneska jich tam máme více než 1000.
2: My teď procházíme expozicí, díváme se na měděné, cínové nádobí, taky kotel. Na čem Magdalena Dobromila vlastně mohla vařit?
3: My si musíme uvědomit, že první polovina 19. století a druhá polovina 19. století je velký rozdíl. Tehdy totiž hospodyni ještě vařili v černých kuchyních, to znamená, že používali otevřený oheň a to sebou neslo samozřejmě spoustu úprav i těch receptů. A i když vlastně přišla do Litomyšle, tak to bylo v roce 1834, do zmodernizovaného domu, takže ona už mohla vařit na litinových plátech, ale spousta měšťanek vařila ještě v černých kuchyních. A sporák, který my dneska známe a představujeme si ho, když se řekne vaření v 19. století, tak ten byl patentovaný až v roce 1834 v Americe. A sporáková revoluce v Čechách vlastně probíhá naplno až právě ve druhé polovině 19. století.
2: Výstavu otevíráte dnes v 17 hodin. Předpokládám, že stylově.
3: Samozřejmě stylově budou tady k ochutnání recepty Rettigové, vystoupí sbor paní a dívek z Litomyšle a bude také představena nová publikace s názvem Bude-li to dobrý, pochválíš si to.
1: Tak to je jedna zajímavost vedle druhé a právě o té unikátní knížce budeme mluvit ještě v další hodině našeho vysílání, konkrétně ve 10:45. Tak poslouchejte, milí posluchači, a vám děkujeme do Litomyšle. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Snad vás i tahle píseň potěšila při pátku. Už bude 9:30, stále jste naladěni na pohodových pátečních vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Máme tady jednu aktuální zprávu. Zámecký park v Jevíčku bude rok zavřený kvůli opravě zdi, která je v havarijním stavu. První statické poruchy se ukázaly v roce 2022 a ty současné stavební práce začnou do 2 týdnů, řekl to místostarosta Jevíčka Miroslav Šafář. No a my se teď budeme zabývat gramatikou nebo spíše významem slov. Konkrétně slova šmejt se ujala tentokrát jazykovědkyně Dagmar Magincová. Prý to dříve označovalo úplně něco jiného než dnes.
1: Tkaničky, stužky, šňůrky, košilové knoflíky, jehly nebo špendlíky, prostě takové základní galanterní zboží, to byl význam slova šmejt v dobách podomního obchodu, kdy ho takzvaní světem jdoucí, konkrétně šmejdíři, nabízeli na trzích nebo jarmarcích, ale i při obcházení chalup a domů. Slovo šmejd bylo z němčiny převzato už ve středověku. Tehdy jen pro drobné zboží mosazné a měděné, což souviselo s původním německým slovesem schmieden, kovat. Ostatně ta němčina si z něj uchovala výraz geschmeide, šperk, skvost, zatímco v češtině jsme se přes bezcennou věc a brak dopracovali až třeba ke šmejdům realitním.
0: No tak tady je to úplný opak na rozdíl od němčiny. Jedeme dál.

0: Kdo ví, jestli Pavel Žalman Lohonka navštěvoval Zušku? Tenkrát to byly lidové školy umění a jedou, dá se říct opravdu, že Zušky jedou. Zuš Open, to je velká akce. My vás na jedno představení pozveme po 10. hodině, bude to do Králík. Teď ale trochu praktických rad. Citron, voda a minuta času. V Babských Radách vás teď naučíme ranní rituál, který by měl pozbudit trávení a zajistit svěží dech a taky vzhled.
1: Babské rady.
2: Citronová šťáva s vodou patří k jedním z nejlevnějších a nejdostupnějších ranních lektvarů, které vám pomohou odkyselovat organismus. Krátce po probuzení nemůže být nic lepšího než sklenice s vodou a citronovou šťávou, ještě dříve, než se nasnídáte. Nastartujete tak svůj trávící trakt, žaludek, játra, ledviny i střeva začnou pracovat a připraví se na přísun potravy. Citrony samozřejmě obsahují vitamin C, který je nezbytný pro fungování organismu a dobrou funkci imunity. Také však tento vitamin odpovídá za stimulaci kolagenu v organismu a ten má na starosti mladě vypadající a pružnou pleť bez vrásek. Tenhle nejlépe vlažný nápoj stimuluje tělo i k lepšímu odbourávání tuků a brání také přílišnému zadržování vody v těle. Tak to vyzkoušejte.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Vy, kdo posloucháte Český rozhlas Pardubice celý tento týden, tak víte, že se věnujeme historii dostihového závodiště. Historie pardubického závodiště totiž má 170 let a je to neuvěřitelné. A aby tahle tradice pokračovala dál, tak nestačí jen vzpomínat. Poslední díl našeho seriálu ukáže, jak se dostihové závodiště Pardubice mění pro nové generace jezdců, diváků i fanoušků dostihového sportu. S Kateřinou Nohavovou z dostihového spolku si povídala redaktorka Milena Potůčková.
1: Když se podíváme trochu do budoucnosti, ať už pardubického závodiště nebo obecně dostihového sportu, je zájem u mladé generace, ať už z hlediska toho, že se chodí dívat, anebo že sami se o ty koně starají a jezdí.
2: Co se týká návštěvnosti, tak mám pocit, že v posledních letech ta návštěvnost je stabilní a možná se i malinko navyšuje. Teď, když to převedu třeba na Velkou Pardubickou, tak my už letos máme vyprodané nebo prakticky vyprodané tribuny na Velkou Pardubickou, že zájem divácký je velký. Co se týká toho dostihového provozu, je to těžké. Všechno je o, řekněme, penězích, o financích. Bohužel ubývají také jezdci, když teď několik mladých nadějí tam je, ale ona práce u koní je ohromná dřina. Je to dřina 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu a rozhodně ne za takové peníze, jak by si člověk asi myslel, že by si ti lidé zasloužili brát. Takže je to složitější, ale světýlko tam někde je. Třeba existuje dostihová poneliga, která vychovává mladé naděje a teď už se ukazuje, že i některé především dívky, které prošly poneligou, tak teď už jezdí i ty velké dostihy. Takže doufejme, že ta budoucnost tady je.
1: Poneligu, tu jsme vlastně nezmínili jako jeden z možných druhů závodu a dostihu. Na pardubickém závodišti ji taky můžeme vidět. Je to velký dostih, ale zmenšený, že to jsou děti na malých ponicích, běhají na rychlost a přes překážky.
2: Poneliga jsou velké dostihy na malých koních. Ty děti jezdí na ponicích nebo mladé slečny, mladí hoši, ale učí se právě všechna ta dostihová pravidla. Postupují stejným způsobem jako na velkých koních. Musí se naučit režim toho dostihového dne. Takže opravdu jenom malé dítě, malý kůň, ale jak nám rostou, tak rostou i s těmi koňmi a pak doufáme, že se objeví i v těch velkých dostihových koních.
1: Když se ještě vrátíme k té budoucnosti, zmínili jsme zájem mladé generace, ale s tím rozvojem a s budoucností souvisí i rozvoj areálu jako takového. My tady stojíme v areálu závodiště a shodou okolností vedle staveniště. Co se tady děje?
2: Tento rok v areálu závodiště probíhá velká modernizace jezdeckého kolbiště. To je sportoviště určené primárně pro skokové soutěže, tedy parkoury, drezurní závody, dá se využít při závodech všestrannosti. Takže je to další možnost, jak představit a jak tady realizovat závody v tom jezdeckém sportu, ne dostihovém, ale jezdeckém.
1: Kdy bude hotovo? Práce v plném proudu, slyšíme to možná i v pozadí.
2: Hotovo by mělo být v polovině letošního roku a už někdy na podzim bychom rádi uspořádali první závody.
0: Tak moc děkujeme za informace z dostihového závodiště a teď možná na Moravu, že bychom si dali kapelu Činasky a jejich víno. Tak jo, přejeme vám dobrý poslech, stále jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Pardubice.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Příprava basketbalové haly v Pardubicích se prodraží. Celkem bude stát 207 milionů korun. Na aviatické pouti v Hradci Králové se příští víkend představí víc než 40 letounů. Čeští hokejisté mají před sebou na světovém šampionátu ve Švýcarsku další den bez zápasu. A nás čeká slunečno, jasno až polojasno, denní maxima až 24 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné páteční dopoledne z Pardubic. Náklady na rekonstrukci basketbalové haly na pardubické Dukle se vyšplhají na 207 milionů korun. To je o 21 milionů víc, než se původně počítalo. Navýšení rozpočtu budou v pondělí schvalovat zastupitelé. Nově bude mít hala až dvakrát větší kapacitu pro tréninky a výsuvnou tribunu, díky které půjde prostor využít buď pro zápasy nebo pro tréninky dvou týmů zároveň. Důvody zdražení nám vysvětlil náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice.
4: Jsou to právě změny související s výměníkovou stanicí a úpravami rozvodu tepla, doplnění vzduchotechniky, protože tak, jak se samozřejmě měnil celý věnec a celá střecha, tak se museli přeprojektovat i vzduchotechnické věci. Je to i úpravy sportovního vybavení, ale kde zvyšujeme standard jakoby košů a opony, která bude vlastně dělit ty dvě tréninková hřiště.
2: Rekonstrukce haly by měla být hotová letos na podzim. Organizátoři aviatické pouti představili kompletní program 34. ročníku akce, která se letos poprvé uskuteční na letišti v sousedním Hradci Králové. Dvoudenní letecká přehlídka začne v sobotu 30. května a potrvá celý víkend. Rozpočet akce, která představí víc než 40 letounů, letos dosahuje 10 milionů korun. Hlavní body programu popisuje letový ředitel Petr Kovačka.
5: Pro větší fandy to bude určitě Eurofighter Typhoon z německé Luftwaffe, ale pro rodiny s dětmi určitě budou Scandinavian Catwalk. Tahle ta švédská skupina je vlastně známá tím, že startují s těmi slečnami na letadle a ještě do toho jako mezi tím dělá akrobaci. Bude dělat výkruty, přemety a do toho tam ty holky budou chodit a pohybovat se po tom letadle.
2: Největší civilní letecká přehlídka v Česku musela změnit adresu kvůli přesunu vojenských letounů z Čáslavské armádní základy na pardubické letiště. Na něm mohli lidé aviatickou pouť sledovat v uplynulých třech dekádách. Dobrovolníci budou zítra uklízet okolí turistické hřebenové trasy v Orlických horách. Akce Ukliďme hřebenovku začne v 8:30 ráno na návsi v Deštném, odkud se účastníci přesunou na určená místa. Organizátoři zajistí taky odvoz na Šerlich. Pro všechny účastníky je pak připravená jízda lanovkou. Odvolání ředitelky mateřské a základní školy v Záhoří na Písecku řeší Česká školní inspekce. Vztahy mezi učiteli a vedením škol vedly k výpovědi 19 z 21 pedagogů. Ředitelka teď podle zjištění Českého rozhlasu hrozí obci soudem.
6: Sport.
2: Čeští hokejisté mají před sebou na světovém šampionátu ve Švýcarsku další den bez zápasu, který vyplní tréninkem. To jejich příští soupeři Slováci porazili večer Dánsko 5-1 a dostali se na druhé místo průběžného pořadí skupiny ve Friburgu před Čechy. Slovensko zatím vyhrálo na turnaji všechny čtyři zápasy. Trenér Vladimír Orsách ale ví, že to souvisí s losem turnaje.
7: Treba povedať, že na začiatku sme mali slabších súperov, teraz naozaj prídu tie ťažké váhy, či sú to Češi, Kanada alebo Švédi, takže by sme radi, že sa nám darí, že ideme smerom dopredu a myslím, že sme odohrali veľmi dobrý zápas. Zo pár kybičiek, ale tie tam vždycky budú, ale celkovo sme mali tú hru pod kontrolou a Dánov sme k ničomu vážnejšiemu nepúšťali.
2: Skupinu ve Friburgu dál vede Kanada, ktorá zdolala Norsko 6-5 v prodloužení, v Curychu Švýcarsko porazilo Veľkou Británii 4-1 a Finsko-Lotyšsko 7-1. Dnes sa budú hrát utkání Kanada, Slovensko, Švédsko, Itálie, Nemecko, Maďarsko a Finsko. Velká Británie.
3: Počasí.
2: A nás na východě Čech čeká slunečno, jasno až polojasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost, na horách ojediněle slabé přehánky. Denní maxima dnes 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr slabý, tlak se nemění, rozptylové podmínky během dne dobré, aby jo dnes jedna, to znamená mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Jak už víte z našeho vysílání, komplikace kvůli požáru auta na nejvytíženější silnici v regionu 1/35. Je to za Linharticemi na příjezdu do Moravské Třebové. Stále je tam silnice zavřená.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Teď vám nabídneme jeden kulturní zážitek a hned potom si dáme do nosu něco dobrého. Pozveme vás opět do regionálního muzea v Litomyšli, kde chystají novou výstavu. Bude se otevírat právě dnes. Máme tam regionálního stopaře a bude se to všechno týkat Magdaleny Dobromily Rettigové. Ta prostě teď v sobotu a v neděli v Litomyšli frčí. Potom se podíváme ještě také za naší chlebíčkovou slavností. Ta byla tuto středu a my jsme tam měli rozhovor s Vojtou Kletečkou, což je skvělý kuchař, který dokáže vytvořit na chlebíčku třeba knedlo vepřozelo, anebo svíčkovou. Opravdu kousnete do chlebíčku a ono to tak chutná. Natočili jsme samozřejmě rozhovor, který uslyšíte.
3: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

které na řadě míst podpoří i profesionální umělci. A festival pořádá nadační fond Magdaleny Kožené ve spolupráci s Asociací základních uměleckých škol. No a takovou krásnou akci festivalu ZUŠ Open v Pardubickém kraji můžete navštívit tuto neděli 24. května v klášteře nahoře Matky Boží u Králík. Historický areál zaplní hudba, tanec, divadlo i výtvarné umění, a to v podání žáků a pedagogů základních uměleckých škol z celého Pardubického kraje. Program pro všechny generace se zahajuje v 10 hodin, bude slavnostní mše svatá v klášterním kostele na Nanebevzetí Panny Marie. Potom ožijí zahrady, okolí kláštera, bude pestrý program napříč uměleckými obory, včetně výtvarných dílen pro veřejnost, takže si tam můžete i něco hezkého namalovat. No a závěr celé neděle bude patřit slavnostnímu koncertu. Když jsme měli v únoru přímý přenos z Králík, byli jsme se v klášteře nahoře Matky Boží podívat a představovali jsme si, jak to tam bude v květnu krásné. A teď je to realita. Počasí bude přát, bude to nádherný kulturní zážitek. Tuto neděli zveme.

0: i muzejní noc v Králíkách, takže opravdu velká akce se vším všudy, můžete si tam udělat celý víkendový výlet. Ale vyrazit můžeme třeba taky do Litomyšle a užít si tam gastroslavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové, festival plný dobrého jídla a kulinářských zážitků. A taky se třeba podívat na výstavu o kuchařském umění, které tamní regionální muzeum otevírá právě dnes odpoledne. A to v souvislosti s výročím 200 let od vydání slavné kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové. V muzeu je stále ještě Tereza Brázdová. Ještě jednou zdravím, pěkný den.
1: Hezké dopoledne.
0: My už jsme to naťukli v minulé hodině našeho vysílání. Expozice přibližuje nejen onu slavnou kuchařskou knihu.
1: Je to tak, těch historických kuchařských knih je tu víc, nejen tedy kuchařka paní Magdaleny Dobromily, ale právě dnes muzeum na vernisáži v 17 hodin představí novou publikaci s názvem Bude-li to dobrý, pochválíš si to. Ta je sice nová, ale zároveň hodně historická. Jde totiž o unikátní rukopis receptů a praktických rad z roku 1818. V tuto chvíli je tu se mnou jedna z editorek publikace, Miluše Vopařilová, a já se vás musím zeptat, o co vlastně jde?
2: Tak je to unikátní rukopis, který se psala v Nedošíně Anna Fikejzová pro svou mladší sestru Helenu, která se chystala právě v tom roce 1818 provdat. Ty kuchařské recepty, které tvoří první část knihy, jí diktovala maminka Helena a často je zakončovala takovými úsměvnými zakončeními. A ty právě jeden z nich dal i název celé té edici tohoto rukopisu. Bude-li to dobrý, pochválíš si to.
1: Čili to bylo takové rodinné stříbro, ta knížka.
2: Dalo by se říct, protože do té druhé části se domníváme, že velkou měrou přispěl tatínek Josef Fikejz. Protože ta druhá část se věnuje těm
1: praktickým radám
2: pro hospodářství. Takže vyšlo o to, jak sít, kdy orat, kdy sklízet, co selnem a co s daněmi.
1: Kdy se ta kniha nebo vlastně rukopis dostal do muzejních sbírek?
2: Tak do muzejních sbírek se dostal vlastně po 100 letech od svého vzniku. V roce 1920 jej věnovala paní Marie Šabaková.
1: Možná bychom nějaký ten recept nebo dobrou radu mohli ocitovat.
2: Dobrých rad je v té knižce spoustu, ať už jde o ty zásady křesťanského života, jako slušnost, poctivost, včas platit ty daně, jak už jsme říkali, ale jde i o to, jakoby ta celá ta zásada toho křesťanského vyznění, milovat Boha, nesloužit ďáblu.
1: Zkusila jste si nějaký recept? Zaujalo vás tam něco?
2: Zaujalo mě to, že i když je to venkovská rodina, tak používali poměrně dost koření, jako šafrán, květ, kořice, pepř. Ale možná to bylo i proto, že to čerstvé maso se těžko skladovalo v době, kdy nebyly ledničky, takže to mohlo i třeba zakrývat nějakou tu navinulou chuť toho masa.
1: My ještě musíme zmínit ty krásné ilustrace.
2: Ano, kniha je doprovázena ilustracemi Markéty Doležalové a opravdu jsou povedené, řekla bych.
1: Tak se těšte.
0: My moc děkujeme za ty zajímavé informace. Zdravíme do regionálního muzea v Litomyšli a zveme na gastroslavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové. Ten víkendový program je opravdu bohatý, plný soutěží třeba o nejlepší kotlíkový guláš, nejlepší bábovku nebo nejpovedenější cupcake. A v neděli si můžete přímo na náměstí pod širým nebem dát sousedskou husičku. A pokud se tam nedostanete, poslechněte si v neděli po 11. hodině naše východočeské výlety, které se toho budou také týkat. Terezo, moc děkujeme za informace a zase naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Naším hostem bude zpěvačka Monika Absolonová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: A ještě jednou gastrotéma. Kuchař Vojtěch Kletečka je na roztrhání. Jen co dokončil svoje dílo na chlebíčkových slavnostech v Ústí nad Orlicí, míří o víkendu do Litomyšle na oslavy Magdaleny Dobromily Rettigové. Tam chystá doslova zlaté překvapení, ale nepředbíhejme. Byli jsme u toho, když v Ústí nad Orlicí ve středu vyráběl chlebíček s názvem Svíčková. Jeho cílem je totiž, jak jsem říkala před chvílí, dostat na chlebíček tu nejlepší chuť různých hotových jídel, která si běžně dáváme třeba k obědu. No ale ruku na srdce, měli jste někdy svíčkovou na chlebíčku?
1: Postup je takový, že si vlastně uděláte přípravu základu do svíčkový, jak jste jako zvyklí, jenom tím, že tam přidávám pomazánkový máslo. A je tam hodně lásky, jako je všude, jak jsem prostě říkal.
2: No počkejte, ale základ, pomazánkové máslo a kořenová zelenina, všechno tohle, jako do svíčkové.
1: Dáte kořenovou zeleninu, dávám tam jabka, dávám tam brusinky, dávám tam hořčici, dávám tam ocet, sůl, cukr, vy to dáte do konvy k tomatu. Přiliváte tam svařenou hovězí šťávu, takže vy to hodně svaříte a máte takovou směs, kterou rozmixujete v termomixu, to je vlastně úplně nejlepší pomocník jako pro nás, pro kuchaře. Vy máte hotovou směs, kterou potom přidáváte do pomazánkového másla.
2: Takže teď jste krásně na ten chlebíček natřel tu směs svíčkovou a teď nám chybí maso ještě?
1: Maso? Maso je vlastně nízký roštěnec, který se dělá při teplotě 56 stupňů po dobu 2 hodin, takže je takhle krásně růžový. Takhle se to hezky. Takhle pokladu. Tak, co by to byla svíčková bez brusinek? Takže brusinky tam nemůžou.
2: To máme nějaké slazené, že?
1: Ty jsou taky slazené, jsou trošku větší, jsou ty americký takový, protože mně se líbí, jako, že jsou jako kontrastně vidět. Je tam cukr a je tam hodně citronový kůry a šťávy.
2: To bude takové sladko-slano-kyselé. Tak a ještě něco
1: mám. A ještě mám citronový gel. Ten gel dělám tak, že vlastně vezmete ten citron, upečete ho, při 180 stupních třeba 20 minut. Ano, peču citron. Takové zajímavé věci, ale oni hrozně fungují. Přidáte tam citronové pivo, které stvaříte, dáte tam trošku cukru i octu a dáte tam agar, který já rád používám. Necháte to stuhnout, rozmixujete to a máte z toho takový gel. Takže vy tu danou surovinu, vy ji nevidíte, ale pak když si do toho kousnete, tak to
2: taky
1: cítíte.
2: To cítit.
1: Jo, jo.
2: Tak teď zbývá ještě ochutnat, jestli je to doopravdická svíčková. Pojďte. Tak Zdeněk Novák půjde ochutnat a myslím si, že to bude další nebe v hubě.
3: Protože svíčková to je z mých top 5 jídel možná to první. Prostě když někam jedu, tak si v hospodě dám svíčkovou. Tak pozor. Co na to říct? Excelentní.
2: Prostě vynikající. Děkujeme, Vojto.
4: Já děkuju.
2: Kdy vás uvidíme ještě tady ve východních Čechách, teďka někdy v dohledné době?
1: Mám toho hodně. Ten květen je takový jako pro mě jako náročnější, takže mě můžete vidět teď v Litomyšli. Bude na slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové. Kde vlastně se to týká pana Zoubka, který byl vlastně sochař. A já mám připravenou takovou specialitu, nebudu to prozrazovat, ale můžu říct hostům, že to bude jako zlato. Zlatý poklad.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: Zdravíme vás všechny, kdo si chcete teď zasoutěžit. Všechno je tady nachystané.
1: Věřte, nevěřte.
0: A telefon, připomínám, 726 46 48 48. Před chvílí jsem tady mluvila o chlebíčkách, o Vojtěchu Kletečkovi, který je opravdovým mistrem. Kdybyste se chtěli podívat, jak se dělá takový chlebíček, který nazval Veko vepřozelo, nebo Veko zelo vepřo, to zní možná líp, tak se podívejte na naše sociální sítě, na Facebook nebo Instagram Českého rozhlasu Pardubice, protože jsme to tam natáčeli přímo do rozhlasu, ale přímo taky na video, které potom je umístěno na těch našich sítích. Jestli teda chcete vidět, jak se dělá právě tenhle chlebíček. Byl to zážitek. No, ale teď už k naší soutěži. Soutěžíme o 2 stupenky na gastronomický pro změnu Eliman Fresh Festival. Dnes jsme tady měli hlavního organizátora, v pořadu máme hosty, takže víte, že je to teď v sobotu a v neděli na pardubickém dostihovém závodišti a k tomu ještě patří festivalová vstupenka jako lístek na dostihy a ty jsou sobotu, ale můžete jít v sobotu nebo v neděli, jak se vám to hodí. A protože už bylo dost těch pochoutek, abychom si teď od jídla trochu odpočinuli, mám pro vás téma mikrobů a bacilů. I když bude vedro, tak ono to s tím taky může trošku souviset. Pozor, jak byste napsali holou větu, mikroby nebo bacily se rozmnožily? Jsou to ty mikroby nebo ti mikroby? Dali byste měkké nebo tvrdé i? A já vám teď řeknu, že můžete psát oboje. Že správně česky neuděláte chybu, když napíšete mikroby se rozmnožily s měkkým všechno, anebo mikroby se rozmnožily všechno s tvrdým. Obojí je dobře. Tak co myslíte? Pojďme si to promyslet s prvním z vás. Dobrý den.
2: Dobrý den, Václav, zlý to myšle.
0: No, vítejte, tady je výuka českého jazyka.
2: Ano.
0: Václave, mám pravdu, když říkám, že může být obojí, tvrdé i měkké, bacily nebo mikroby se rozmnožují.
2: Já si myslím jenom měkké.
0: Cítíte to tak, jako podle citu byste dal jenom měkké?
2: Ano.
0: Mhm. Tak jo, tak se mnou nesouhlasíte.
2: Ne.
0: Dobře, tak děkujeme za tip. Vy jste říkal z Litomyšle.
2: Ano.
0: Máte radost z toho festivalu, nebo se radši uklidíte někam, abyste měl klid? Nebo se
2: ale
0: půjdete
2: ne,
0: podívat?
2: Ale se tam podívat, to no, víte, že jo.
0: Tak jo, tak si to hezky užijte ve vašem krásném městě.
2: Děkuju moc.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Další z posluchačů, dobrý den i vám přeju. Poprosím zeslabit rádio, abychom se dobře slyšeli.
3: Hned jsem ho zeslabil. Dobrý den,
0: perfektní.
3: Tady Jaromír ze Sázavy.
0: Dobrý den.
3: Já v tom autě ho musím mít trošku nahlas.
0: To je jasné, slyšel. Abyste slyšel. No tak jak, co s tím uděláme, s tím oříškem pravopisným?
3: Já bych taky dal jenom měkké, jako pán přede mnou.
0: Aha.
3: Oni, třeba oni mikroby, jako oni měkké i.
0: No a řekl byste ti mikroby nebo ty mikroby?
3: Já aha. Nevím, no aha. Nevím, ale nesouhlasím a dal bych jenom měkké.
0: Dobře, takže stojíte si za měkkým stejně jako pan Vašek před vámi.
3: Určitě, protože dobře. Je to takový proti přírodě, zase tvrdý.
0: Dobře, tak hlavně, aby se nám nerozmnožili na těch všech gastrofestivalech ty mikroby.
3: No to ne, to by byl průser.
0: Díky za zavolání a naslyšenou příště.
3: Ano.
0: Tak a teďka ještě do třetice máme někoho na telefonu, taky vám přeju dobrý den.
4: Dobrý den, Pavel od Cvitav. Rozhodně měkký.
0: Rozhodně? Mhm.
4: Ano.
0: Mhm. Jste nějak přes tu češtinu studovaný?
4: No ne, já mám akorát maturitu.
0: No akorát, to je krásné. A co jste měl z češtiny na té maturitě? Co pamatujete
4: češtiny
0: si to ještě?
4: Pamatuju, měl jsem za dvě.
0: Za dvě, no tak to je krásné, tak to je krásné. Tak uvidíme, jak je to s těmi mikroby a bacily. Vy byste dal teda taky měkké i.
4: Rozhodně,
0: se rozmnožili mikroby, všechno měkké. A já tady říkám, že může být oboje. Tak uvidíme, co ještě naši posluchači na mailu. Pavle, díky, mějte se fajn. Naschledanou, krásný víkend. Připomínám ještě naši mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Jak byste to napsali? Tvrdím, že může být jak měkké, tak tvrdé i mikroby nebo bacily se rozmnožily.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Litomyšl zná většina lidí díky renesančnímu zámku nebo Bedřichu Smetanovi. Tentokrát ale architekturu i hudbu necháme stranou a zaměříme se na chutě. Řekneme vám, kam v Litomyšli zajít na dobrý oběd, prolistujeme slavnou kuchařku Magdalény Dobromily Retigové a kávu nám připraví vítěz soutěže Barista roku. Gastro Litomyšlí vás provede Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: jak ono to je s těmi mikroby a bacily, s měkkým nebo s tvrdým. Různí se vaše názory. Třeba taková Magdalena nám píše, určitě je na konci tvrdé, i protože jsou mikroby, bacily podle mužského rodu neživotného. Paní Míla píše, dala bych taky jenom tvrdé i. Paní Zdena, napsala bych tvrdé, možná jsem si teď uřízla ostudu, ale hra je hra. Pak jste tady vy všichni, kteří naopak si myslíte, že je jenom měkké. A tady třeba paní Eva píše, myslím si, že je to mikrob bez mikrobu, jako hrad bez hradu, takže nesouhlasím, ale třeba ledoborci i ledoborce se taky poživotňují. Ta čeština je tak krásná a barvitá. A rozsekla to paní Lenka, která píše, věřím, bylo by fajn psát i nebo i, jak se nám líbí, jak to je ve skutečnosti. Možná víte, že v našem večerním vysílání nabízíme rubriku Hezky česky. Vysíláme ji každý všední den po 19. hodině, v neděli potom po 6:30 večer. A jazykovědkyně Dagmar Magincová tam rozvíjí s kolegou Zdeňkem Novákem pravopisné detaily českého jazyka. A teď nám řeknou, jak je to tedy s těmi mikroby a bacily.
1: Dneska už i vědci tvrdí, že jsou to živé mikroorganismy, no ale dlouho se ani ti vědci neuměli rozhodnout. Takže se tam nejdřív psalo tvrdé i, jako by to byly neživotné věci.
2: To znamená, mikroby škodily, to znamená, mikroby pob tvrdé škodily pol tvrdé.
1: Takže si můžeme vybrat. Jenom je důležité držet tam tu schodu.
2: Co to znamená tu schodu?
1: Buď to bereme jako ty mikroby, podle toho ty, víme, jaké i napsat, nebo ti mikroby. Když máme možnost, tak se jí máme držet v celém textu.
2: Nemusíme zůstat jen u mikrobů a bacilů?
1: Máme takové ty notoricky známé školní případy, jako je ukazatel, slaneček, ledoborec. Tam všude si můžeme vybrat životný nebo neživotný.
0: Tak vidíte, já bych taky teda váhala, jestli tvrdé, měkké v tomto případě bacily, mikroby. Víme, že neuděláme chybu, ať napíšeme měkké nebo tvrdé, jenom je potom důležité v tom textu už se toho držet a neměnit to v tom jednom textu. Pojďme vylosovat jednoho z vás, kdo jste věřili těm oběma variantám. Pár vás bylo a teď jeden z vás získává dvě vstupenky na gastronomický Element Fresh Festival, který se koná teď o víkendu na pardubickém dostihovém závodišti. A je to paní Eva z Ústí nad Orlicí. Gratulujeme.

0: Manželka uhelné skaly, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedenáct hodin.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Mladíka, který v Pardubicích u školy napadl dívku, policie obvinila z vraždy. Královéhradecký kraj navrhl úpravy akceleračních zón pro budování větrných elektráren. Brněnská primátorka Vaňková nesouhlasí s přístupem vlády k sudeckému sjezdu v Brně. A nás čeká slunečno. Bude jasno až polojasno, teploty vystoupí až ke 24 stupňům Celsia. Zprávy má Petra Beránková, vítám vás. Policisté obvinili mladíka z vraždy studentky v Pardubicích. Násilník dívku pobodal ve čtvrtek u střední chemické školy. Po převozu do nemocnice zemřela. Policie útočníka rychle zadržela. Podrobnosti dodává policejní mluvčí Markéta Janovská.
5: Zadržený muž byl obviněn z provinění vraždy a vzhledem k věku obou zúčastněných osob nebudeme k případu poskytovat žádné další informace.
3: Tragická událost hluboce zasáhla i studenty a učitele. Škola dnes proto zrušila výuku a maturity. Dostihová sezona v Pardubicích začne dnes odpoledne slavnostním programem v centru města. Připravený bude například dostihový kvíz, workshopy, virtuální realita, jezdecký trenažer, street artová malba koně a další aktivity. V 6 večer pak v Pardubickém východočeském divadle začne slavnostní gala večer s předáním cen města. Sousední Královéhradecký kraj zveřejnil svoje připomínky k takzvaným akceleračním zónám, ve kterých mají vyrůst například nové větrné elektrárny. Hejtmanství už podle mluvčího Dana Lechmana zaslalo svoje připomínky Ministerstvu pro místní rozvoj, které akcelerační zóny připravuje.
6: Ve svých připomínkách kraj cílí na ochranu přírody, charakter krajiny a v neposlední řadě také na zájmy jeho obyvatel. Rozvoj obnovitelných zdrojů energie je důležitý, musí však probíhat promyšleně, s respektem k území, ve kterém mají nové zdroje vznikat, a především tam, kde pro ně existují vhodné přírodní podmínky.
3: Hejtmanství odmítá například některé zásahy do biokoridorů u Starých Buků nebo Kocléřova a výjmout z plánu chce i okolní budoucí dálnice D11 u Studence. Na brněnském výstavišti začíná sudetoněmecký sjezd, v Česku je vůbec poprvé, a to jako součást festivalu Meeting Brno. Na programu je zítra třeba tradiční pouť smíření, která připomíná odsun Němců. Pořádání sjezdu vyvolalo kontroverze, odpůrci proti němu plánují několik protestů. S akcí nesouhlasí ani vládní koalice, která ve sněmovně minulý týden odhlasovala usnesení, aby organizátoři sjezd zrušili. Podle primátorky Brna Markéty Vaňkové z ODS je takový přístup nešťastný. Policie už oznámila, že kvůli sjezdu i protestům posílí v Brně hlídky.
4: Počasí.
3: A nás v Pardubickém kraji čeká slunečno, jasno až polojasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost, na horách ojediněle slabé přehánky. Denní maxima dnes 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr slabý, tlak se nemění, rozptylové podmínky během dne dobré a biodnes jedna, to znamená mírnou zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehoda v tuto chvíli 3,5 minuty po 11. hlášená ze Svitavská přímo v Moravské Třebové v ulici Bránská. Havarovalo auto, okolnosti zatím nevíme, ale prosím opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Chtělo by to něco příjemného, zeleného, vonavého. Půjdeme do lesa s lesníkem Pavlem Starým, který je tam jako doma, takže nám něco více řekne o obnově lesa. Můžeme rozvést i tematiku obnovy kalamitních ploch a vůbec dynamiku vývoje lesa. A další zajímavé téma, řekneme si třeba, jaké zajímavé druhy ptactva najdeme v lese. A když zbyde čas, tak i o tom, jak moc důležitý je koloběh vody. O tom ovšem už za chvíli v radioporadně v té páteční. Vítejte při poslechu.
4: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: Zalesňování, odborně řečeno obnova lesa, tak to bude naším hlavním tématem s lesníkem a hlavně tedy s jednatelem diecezních lesů Hradec Králové Pavlem Starým. Pěkný den, vítejte u nás.
2: Dobrý den.
1: Co se týká toho názvu diecezní lesy Hradec Králové, je to trošku zavádějící, protože jak jsem se dozvěděla, obhospodařujete 5 krajů celkem.
2: Ano.
1: A největší plochu tvoří náš Pardubický.
2: Ano, přesně.

0: vinici smíšený. Zalézt tam další dřeviny.
1: Když tady mluvíme o obnově lesa a o roce 2026, na co je potřeba se zaměřit nejvíc?
0: Tak jednak ještě doznívá obnova kalamitních ploch po kůrovci. A další věc je zaměřit se na takové hospodaření, které nám umožní takzvanou přirozenou obnovu. To znamená, že ten les nebo nová generace lesa vzniká spontánně sama a lesník pouze ty procesy nějak usměrňuje a využívá.
1: Hmm. Co se týká kůrovce, už je to za námi, ta kalamita?
0: Momentálně ano, ale samozřejmě v okamžiku, kdyby nastala situace, jako byla tady před více lety, několikaleté sucho, nebo nějaká další suchá perioda, tak ta kůrovcová kalamita se může zase znova rozběhnout.
1: Na to se může očekávat, že? Protože to sucho
0: To je víceméně zákonitost tam, kde je vysoké zastoupení smrku, tak v okamžiku, kdy nastanou v úzovkách ty vhodné podmínky pro kůrovce, tak ta kalamita se může znova rozběhnout. Mm. Můžeme být v podobné situaci, jakou jsme byli.
1: Lesy máme různé, jehličnaté, smíšené, převážují někde i listnaté. Které máte vy nejraději? Když se zamyslíte nad těmi vašimi lesními porosty, tak kde to podle vás vypadá ideálně teď momentálně?
0: Tak ideálně to asi nevypadá nikde, to je vždycky nějaká naše lidská představa, ale v uvozovkách ten ideální stav je, když to složení lesa se dostatečně blíží nějakému potenciálnímu přirozenému stavu a zároveň ten les je dostatečně hospodářsky výnosný. Hmm.
1: Tak a teď nám to řekněte, co to je ten přirozený stav? Abych věděla, až přijdu do nějakého toho lesa, tak bych podle vašeho potom vhledu věděla, jestli se to blíží tomu ideálu nebo ne.
0: Tak úplně asi laik to nepozná a obávám se, že nikdy ani lesník. V podstatě máme tady disciplínu, která se nazývá typologie lesa a která na základě jednak nějakých zachovalých částí lesa, kde jsou smíšené porosty a na základě i stanoviště půdy a tak dále, tak se snaží určit nějakou potenciální přirozenou skladbu lesa. Jaké stromy tam rostly, v jakém zastoupení.
1: Uh-huh, uh-huh. Takže to vy máte nastudované na těch vašich plochách?
0: To je celkem takový rozsáhlý systém, velká tabulka a existují k tomu i mapy, které jsou dostupné, které nám právě ukazují, který lesní typ se na daném místě nachází a ten lesní typ má právě určenou, nebo je to i tam stanoveno, které dřeviny by tam přirozeně měly být.
1: Takže to se díváte na historické mapy, ještě třeba předtím, než tady převáželo pěstování smrku?
0: Ne, tyhle mapy, to je aktuální, to vám ukazuje ten lesní typ, ale v podstatě ta nějaká rekonstrukce vychází z toho, že jsou tady nějaké zbytky smíšených porostů, o kterých se domníváme, že nějak více odpovídají přirozenému stavu, případně jsou tady nějaká území, kde se nezasahuje a kde je v podstatě to ponecháno přirozené dynamice a na základě tohohle se právě určují ty lesní typy.
1: Co by se tam potom mohlo dále sázet nebo nějakým způsobem rozmnožovat více? My budeme konkrétnější za chvíli. Já jsem tady ukazovala i panu starému fotografii, kterou jsme vyfotili v Orlických horách, tak si k tomu řekneme za chvíli něco víc.

0: Lesník Pavel Starý si tady pobrukuje, skoro bych řekla, protože má rád kapelu U2, tak jsem ráda, že jsme vám zahráli do noty a určitě i mnoha dalším posluchačů. A teď řešíme tady druhovou skladbu našich lesů českých. Říkal jste, že u nás to není přece jenom tak pestré jako v jiných zemích, když půjdeme třeba do toho subtropického pásma, tak jsou desítky druhů stromů u nás. Nicméně i tak rozdělují se ty dřeviny nějakým způsobem. Třeba pionýrské dřeviny. To jsou které?
1: Pionýrské dřeviny, to jsou dřeviny, které jsou otužilé, snáší extrémní klima a můžou růst na otevřených plochách. Je to třeba bříza, úplně typicky osika, pak různé vrby, borovice, modřín.
0: A hodí se spíš na kraj toho lesa?
1: Takhle tyhle dřeviny, když je právě třeba nějaká kalamita nebo se vykácí větší plocha v lese jako zásahem člověka úmyslným, tak tyhle dřeviny mají tendenci takováhle místa osidlovat.
0: A jak je to s tím smrkem? Byla tady jednu dobu opravdu doba, takový ten boom smrkový, kde se vysazovaly jen a jen smrky kvůli těžbě. Jaký je dnes náhled odborníků na smrk, na výsadbu smrku?
1: Takový diferencovaný i z hlediska přírodovědců, tak je známo, že i tady v Polabí na vhodných stanovišti, kde ten smrk měl vodu, tak se přirozeně vyskytoval. Takže naše představa, že smrk jenom v nějakých horských polohách, není úplně správná. Ale v podstatě díky neblahému stavu lesů a snaze zvýšit produkci z lesa a některým ekonomickým teoriím, tak se smrk ve velkém začal zavádět a vlastně od konce 18. v průběhu 19. století se ty původní porosty, které mnohdy teda byly i velmi zdevastované, tak se nahrazovaly právě smrkem.
0: A to přetrvává i do dnešních dnů, že?
1: Dneska v podstatě my sklízíme ovoce práce našich předchůdců. Zároveň to, co jsem tady už někdy říkal, ty smrkové porosty jsou vysoce zranitelné, takže na jednu stranu ekonomicky jsou nesmírně zajímavé do okamžiku první kalamity, pak to může být velký hospodářský průšvih. Tak. Po ekonomické stránce.
0: Ukazovala jsem vám fotku právě z těch Orlických hor, kde jsou převážně smrky a byla tam taková mítina, takový průzor bych řekla, a mítina až ani ne. A teď mezi těmi smrky se vysemenily tisíce malých smrčků a my jsme na to koukali, říkala jsem si, to není možné, aby takhle jeden vedle druhého, to skutečně takhle ze semínka je možné.
1: Ano, je to takhle možné.
0: Viděl jste to na fotce, takže můžete
1: ano, to
0: potvrdit.
1: Jsem viděl, to byly tak možná 3leté semenáčky a smrk produkuje obrovské množství semen. Myslím, že na kilogram semene vychází, nebo kilogram je asi 140 tisíc semen a jeden strom prostě určitě vyprodukuje minimálně 10 tisíc, možná 100 tisíc semen a tohle všechno dopadá na povrch země a tam, kde jsou příhodné podmínky, což je právě třeba nějaký vyšší přísun světla nebo nějaké lehké poškození půdy, tak tam potom z těch semínek scházejí semenáčky a ten les se začne takhle obnovovat. No odborně tomu říkáme přirozená obnova.
0: Ano, což je určitě příjemné pro vás, pro lesníky, když to takhle může fungovat, takže dělat více takových těch mítin, aby to šlo tímto přirozeným
1: my
0: způsobem.
1: My tomu odborně říkáme spíš prosvětlení. Mítina je nějaký souvislý pruh, který je vykácený, který je větší. Když to takhle, když se ten les pouze prosvětlí vhodným způsobem, tak se právě vytváří podmínky pro tu přirozenou obnovu. Netýká se to jenom smrku, obzvlášť velmi silně tohle platí pro jedly, protože jedle je dřevina, která snáší i velké zastínění, větší než smrk, takže tyhle dvě dřeviny kolikrát rostou třeba i spolu tam, kde se společně vyskytují.
0: A co borovice? Taky?
1: Borovice ta nalítne do nějakého porostního okraje, kde je větší světlo a samozřejmě tam, kde je tma, tak možná vyklíčí, ale jako neroste dál, protože v té tmě se jí to nelíbí.
0: To, když mluvíte o borovici, to je typické pro lesy u Nového Hradce Králové, Královéhradecké lesy, tak tam jsou borovice a mají oplocenou třeba část nějakou, tam nechaná jedna borovice a aby tam nemohla zvířata si, tak tam mají i zvlny nějaké takové věci, asi aby to odpuzovalo zvířata, to nevím, to si řekneme za chvíli. A myslím si, že to mají právě proto, aby se tam ta borovice vysemenila v tom místě daném.
1: Je to možné, většinou oplocenky se staví kvůli výsadby nějakých náročnějších dřevin a tam, kde se provádí ta takzvaná umělá obnova, čili kde je to úmyslným zásahem člověka, kdy se buď vysávají nějaká semena, anebo se vysazují sazenice.
0: Kdybyste měli, vážení posluchači, jakýkoliv dotaz na dnešního hosta, což je jednatel diecezních lesů Hradec Králové Pavel Starý, mluvíme tady o výsadbě nových stromků, o obnově lesa. Ptejte se, můžete jim na zvířata se zeptat, cokoliv, co vás napadne, co s lesem souvisí.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Stále jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Já jsem sdělila možnost telefonátů, že se můžete ptát a vy se také ptáte. A tady máme druhý dotaz, první vyřídíme posléze. Zdravíme paní Marii. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat na názor odborníka. Orlické podhůří. Tam se vysazovaly v minulosti smíšený lesy. Vždycky byl pás smrků, mezi tím byly buky. A jak jsem se dověděla, tak ty buky bránily sesouvání půdy, protože mají mohutné kořeny. A taky přispívali ke zdraví lesa, aby nenapadaly ty smrky škůdci. Protože buk má tvrdý dřevo a tak na ten názor,
0: jestli to je pravda,
1: tak jo.
0: Výborně, tak děkujeme za dotaz, určitě Pavel může zrovna odpovědět a můžete si klidně i k rádiu poslechnout už.
1: Ano,
0: díky, nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Tak smíšené lesy jsou určitě velice žádoucí. A co se týká smrku, směsi smrku s bukem, tak ten buk jednak působí jako takzvaná meliorační dřevina, takže zlepšuje koloběh živin a vlastně tímhle tím způsobem napomáhá lepšímu růstu smrku. Další věc, co se týká toho zpevnění půdy, tak to může platit na chudších půdách i pro smrk, protože smrk na chudších půdách z takového toho povrchového kořenového systému pouští kotvy do země, takže se tímhle tím způsobem také dokáže lépe zakotvit. A co se týká těch škůdců, tak je prokázáno výzkumem, že při určitém poměru smrku a buku, tak ten buk v podstatě snižuje atraktivitu smrku pro nálet kůrovců. Takže jako ano, napomáhá i tomu listu.
0: Vzájemně si prospívají tyhle dvě dřeviny, kterou byste tam ještě přidal do toho smíšeného lesa.
2: Jedli.
0: To je, že se ptám.
2: Těmhle třem dřevinám se říká hercinská směs. V podstatě je to směs, nebo takhle zřejmě vypadal asi v nějakých nižších horských polohách.
0: Ta jedle zase prospívá jakým způsobem, jak si vzájemně pomáhají tyhle tři dřeviny?
2: Jedle jde do větší hloubky, takže zase dokáže prokořenit a stabilizovat ten lesní porost. A tady pak jde hlavně o tu stabilitu i třeba proti větru. A vlastně tím, že jde do větší hloubky, tak napomáhá i tomu, že ten lesní porost nebo kořeny rostou do větší hloubky a vlastně Ta pestrost, která je nad zemí, tak je taky i v zemi a ten les obvykle lépe roste.
0: Co duby, borovice? Zase tahle ta...
2: Ano, to je taky další dvě dřeviny, které si spolu jako celkem velmi dobře rozumějí, takže taky je... Samozřejmě neplatí to absolutně, ale tak je prokázáno výzkumem, že směs dubu z borovice je celkově výhodnější, výkonnější, pomáhá to oběma dřevinám, hlavně té borovici a vlastně ještě ve směsi s dubem, tak roste třeba velmi dobře jedle. Tyhle dvě dřeviny taky si v uvozovkách velice dobře rozumějí.
0: Takže ta jedle je jak v té první trojici, tak v té druhé.
2: Jedle roste vlastně od nějakých 300 metrů nad mořem až prakticky do horských poloh, někde přes 1000 metrů.
0: My jsme tady spolu před chvílí mluvili o tom rozmnožování, o tom přirozeném a já jsem mluvila o nějaké vlně, ono je to ovčí rouno, upřesnil jste.
2: Ano.
0: A proč se takhle dává jako obrana?
2: Vlastně ten pach ovčího tuku odpuzuje lesní zvěř, takže když se nějaký stromek s tím ochrání, tak je vlastně ta zvěř na něj nejde.
0: A ještě vidíme občas takové ty mladé stromky, které jsou nastříkané nějakým sprejem červeným, fialovým. Co to je?
2: A to jsou takzvané repelenty, takže přípravky, kterými se natírají vršky těch stromů, aby to neukusovala zvěř.
0: A funguje to?
2: Funguje to, speciálně tohle platí třeba pro srnčí zvěř a viděl jsem takhle v Polsku, že se natírali jedle právě z přirozené obnovy, to, co nalítalo aby to neokusovaly jeleně.
0: Uh-huh. A to zůstane na tom stromu, nebo to postupně
2: opeší? Na tom stromku zůstane, ono se to postupně rozpadne, to má jen nějakou omezenou dobu použití.
0: Uh-huh. A zase má to takový ten odér toho, té ovečky, nebo něco jiného?
2: Takhle jsou, je tam jednak nějaká chemická složka, uh-huh. Takže ty zvěři to v úvozovkách nevoní, a pak tam může být ještě nějaká mechanická složka, třeba písek nebo něco takového, co vlastně, když ta zvěř si do toho kousne, tak to pro ní není příjemný, takže ty stromky neokusují.
0: Tak jsme zase o něco moudřejší, byl tady dotaz na vlky, tak se na ně zaměříme za chvíli.

0: Tak a jsme tady zase pro vás s Pavlem Starým z diecezních lesů Hradec Králové. Největší kus ukrojila ale diecéze tady u nás v Pardubickém kraji a povídáme si tady teď o vlcích, protože to je dotaz několika našich posluchačů, ještě se tady teď dívám na e-mail, jak je to doopravdy s vlky? Jsou tady u nás v kraji už ve větším množství?
1: Nevím, jestli ve větším množství, ale rozhodně se tady vyskytují, takže jednak napřed se tady objevily v oblasti Žďárských vrchů, kde mimo jiné taky máme les, který spravujeme. A v současnosti se vyskytují v Železných horách, takže ten dotaz k tomu krásnému, tak je to jako velice možné a v těchto místech se vyskytují mufloni a ten vlk je loví, takže už došlo k ulovení muflonu.
0: Mm-hmm. Takže paní posluchačka říkala, že tomu nevěří, že by v okolí Krásného na Chrudim skubili, takže jsou. Mají se lidé nějak obávat? Nebo je to...
1: Za posledních, nevím, x set let, tak není známé napadení člověka vlkem. Mm-hmm. A vlk je většinou poměrně plachý. Pravda, teď se ty vlci, kteří u nás jsou, tak to jsou populace, které se šířily nebo šíří z Německa a z Polska, takže jsou zvyklé na život poměrně hustě obydlené krajině, na rozdíl od karpatského vlka, který se tady objevuje sporadicky. Takže když jsou třeba mladí vlci, tak je možné toho vlka vidět i poměrně málo plachého, ale zatím není známý případ, že by došlo k nějakému jako bezprostřednímu kontaktu s člověkem, nějakému nebezpečnému.
0: A jak jste tady mluvil o těch stromech, které tady v historii byly, je to jejich přirozenost, je to dobře, když se vysazují, je to tak stejné i se zvířaty? Dá se říct, že některé patří do českých lesů a některé jsou invazní?
1: Tak většina druhů zvěře, která tady žije, tak je původní, ale pak je tady několik druhů, které jsou nepůvodní. Takzvané sparkaté zvěře, tak je to především jelen sika, který je na evropské úrovni je prohlášen za invazní druh a skutečně se tak i chová a regionálně působí velké problémy.
0: To je takový ten menší.
1: Takový ten menší jeleno.
0: Takže
1: a ten netroubí, ale píska.
0: Aha. A to se dá říct o něm, že je invazní druh.
1: Ano.
0: Takže se na něj zaměřují myslivci.
1: Tam ještě jeden problém, že ten jelen sika se může křížit s naším původním jelenem lesním.
0: Ještě nějaké další zvíře je vyloženě invazní?
1: Pak jsou některé druhy šelem, takže třeba norek americký, mýval severní, psík mývalovitý. Což má samozřejmě dopad i na predaci nebo lov zvířat. Tyhle šelmy tady nejsou původní, takže mýval třeba je schopný lézt na stromy, takže to má vliv třeba na biodiverzitu ptáků a podobně.
0: Tak a jsme právě u těch ptáků, na ty jsem se také chtěla zeptat, protože teď, když přijdete do lesa, ještě tak před měsícem, když byly námluvy, tak to byla taková nádhera. Jak tady v tom si stojíme? Je to fajn, je ta celá, jak bych to řekla, diverzita, jak se teďka říká, bohatá, je těch ptáků dostatek?
1: Tak druhů spíše přibývá, pravda, jsem spíš jenom takový ornitolog amatér, nebo takový ochotník, bych řekl. Takže druhů přibývá celkově, ale početnost klesá, takže ty tradiční druhy ptáků, třeba zpěvného ptactva, tak ta jejich početnost poklesla. Vliv na to má především zemědělství.
0: Můžete vy jako lesníci něco udělat pro to, aby jich bylo více?
1: Tak vlastně můžeme třeba věšet budky a vůbec jako vytvářet nějaké pestřejší prostředí, což pro ty ptáky je dobré a samozřejmě v zemědělské krajině dobré, když tam je nějaká rozptýlená zeleň.
0: Co vám teď udělalo v poslední době úplně největší radost?
1: Co se týká ptáku?
0: Čehokoliv v lese. Těžká otázka, jo, nemusím vzpomenout.
1: Tak když se bavíme o těch ptácích, tak právě v té oblasti Uhlenska, tak tam nám hnízdí řáb popelavý, takže třeba na jaře jsem tam na místě, kde jsme prováděli revitalizaci, vznikla tam nová vodní plocha na Velkém Černém, tak jsem tam pozoroval pár jeřábů.
0: Vidíte, na tu revitalizaci vodních ploch jsme se nedostali, tak třeba někdy příště.
1: Někdy příště.
0: Bylo to nesmírně zajímavé, moc vám děkuju za váš čas.
1: Prosím.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné do.

0: Ani dnes nesmí chybět děti v našem vysílání. Před 105 lety se na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli konalo první derby pod názvem Cena československého žokej klubu. Vědí ale děti, co je to derby a s jakým sportem si ho nejvíc spojují? Na to se ptala Tereza Beránková.
1: Co to je derby?
2: Že jsou blízko sebe nějaký hokejový nebo fotbalový zápasy.
1: Byl jsi někdy na derby?
2: Ano, dvakrát.
1: A na jakém derby jsi byl?
2: Hradec Pardubice.
1: Co to je derby?
3: Že tam je hokej a fotbal.
4: My jsme byli na taky a byli jsme na hokejbalově, protože můj bracha měl trénink.
5: I já jsem měl trénink, teda turnaj.
6: Můj bracha byl na, ten byl taky na hokeji a taky tam na malých dětích a tam taky hrál zápasy.
1: A co se při derby děje?
7: Že se tam perou často fanoušci.
8: Že se tam perou fotbalisti.
1: Viděli jste někde v poslední době, že by se někde fanoušci nebo fotbalisti prali?
9: Slavie Praha, tak tam měli dynamity a běhali s tím.
1: A je to správně?
9: Ne.
10: My jsme koukali na hokej a u babičky a tam se prali, myslím si, že Česko a myslím si, že ještě Sparta.
11: U nás takhle jsme se koukali na hokej a Dynamo a Pardubice takhle se prali.
1: A kdo při derby fandí?
12: Fanoušci. Dynamo a fanoušci.
13: Fanoušci, kteří tam šílej.
14: Fanoušci tam šílej jak blázer.
15: Že tam křičej. Křičej tam

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Mirek Hruban, ten s čichem problémy nemá, viď?
2: Nevím.
1: Na ty, no já si myslím, že jsi na ty vůně přímo zaměřený. Ty poznáš, kdy, kdo, co to je za vůni, jak voní nebo nevoní.
2: Ale řízky, že jo.
1: No to taky, to a chlebíčky, no, taky krásně voní. Tak pojďme k dnešnímu dobrému odpolední, co nás čeká při
2: pátku. Tak, v Pardubicích v centru města budou dnes od 14 hodin zahajovat slavnostně dostihovou sezónu. Od 18 je pak na programu Gala večer, to bude ve Východočeském divadle. My se spojíme s naší redaktorkou, která nám poví podrobnosti o téhle akci. Mm-hmm. A já teď přemýšlím, my jsme někde byli v nějakém divadle a tam říkali, že tam měli koně na jevišti. Nepamatuješ si, kde to bylo?
1: Dolní Roveň.
2: V Rovni, že jo? Mm-hmm. Ano, máš pravdu, v tom sále, tam něco o tom vyprávěli.
1: Jo. No že tak se tam vešel, jsme říkali, kudy? No a oni říkali, že ten vchod, kudy by to šlo, že už tam není dneska.
2: Jo, ale nějak to tehdy dělali, že? No to je jedno, to jsem malinko odbočil. A pak se vydáme opět na zámek do Slatiňan, tam začalo období barev a vůní, v zahradě rozkvětají stovky rododendronů, které lákají nejenom včely, ale i návštěvníky, a tam vás také dneska odpoledne vezmeme a písničky od srdce.
1: Ty jsi se krásně rozcvičil, to půjde jako po másle.
2: No, pěkný doufám. Den. Hezký den.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zatímco Eva s Karlem míří do manželské poradny, operace Jany končí dramatickými komplikacemi. Seriál vyprávějí. ČT 2. Řidič kamionu v čele vzpoury proti skorumpovaným policistům. Akční komedie Konvoj. A ČT Art. Legenda české country v hudebně zábavném pořadu z pera scenáristy Oldřicha Dudka, který slaví významné životní jubileum. 100 dola Michala Tučného. Páteční večer s Českou televizí.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Mladíka, který u školy v Pardubicích zautočil na dívku, policie obvinila z vraždy. Příprava basketbalové haly v Pardubicích se prodraží, celkem bude stát 207 milionů korun. Čeští hokejisté mají před sebou na světovém šampionátu ve Švýcarsku další den bez zápasu a odpoledne bude polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Kriminalisté obvinili z vraždy mladého muže, který včera nožem napadl dívku u střední školy v Pardubicích. Policie to napsala na síti X s tím, že vzhledem k věku obou osob nebudou k případu poskytovat žádné další informace. Dívka po převezení do nemocnice zemřela. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického z uskupení 3PK mladík na dívku zaútočil kvůli osobním vztahovým problémům. Střední průmyslovou školu chemickou policisté kvůli konfliktu preventivně evakuovali. Náklady na rekonstrukci basketbalové haly na pardubické Dukle se vyšplhají na 207 milionů korun. To je o 21 milionů víc, než se původně počítalo. Navýšení rozpočtu budou v pondělí schvalovat zastupitelé. Nově bude mít hala až dvakrát větší kapacitu pro tréninky a výsuvnou tribunu, díky které půjde prostor využít buď pro zápasy nebo pro tréninky dvou týmů zároveň. Důvody zdražení vysvětluje náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice.
4: Jsou to právě změny související s výměníkovou stanicí a úpravami rozvodu tepla, doplnění vzduchotechniky, protože tak, jak se samozřejmě měnil celý věnec a celá střecha, tak se museli přeprojektovat i vzduchotechnické věci. Je to i úpravy sportovního vybavení, ale kde zvyšujeme standard jakoby košů a opony, která bude vlastně dělit ty dvě tréninková hřiště.
2: Rekonstrukce haly by měla být hotová letos na podzim. Organizátoři aviatické pouti představili kompletní program 34. ročníku akce, která se letos poprvé uskuteční na letišti v Hradci Králové. Dvoudenní letecká přehlídka začne v sobotu 30. května a potrvá celý víkend. Rozpočet akce, která představí víc než 40 letounů, letos dosahuje 10 milionů. Hlavní body programu popisuje letový ředitel Petr Kovačka.
5: Pro větší fandy to bude určitě Eurofighter Typhoon z německé Luftwaffe, ale pro rodiny s dětmi určitě budou Scandinavian Catwalk. Tahle ta švédská skupina je vlastně známá tím, že startují s těmi slečnami na letadle a ještě do toho jako mezi tím dělá akrobaci. Bude dělat výkruty, přemety a do toho tam ty holky budou chodit a pohybovat se po tom letadle.
2: Soudy v Česku za první 4 měsíce letošního roku vyhlásili 255 firemních bankrotů. To je nejvíc od roku 2019. V porovnání s loňským rokem pak případů přibylo o 6%. Vyplývá to z údajů společnosti KRIF. Insolvenčních návrhů soudy od ledna do konce dubna přijali 447, to je meziroční nárůst o 18%. I to je největší počet od roku 2019.
0: Sport.
2: Čeští hokejisté mají před sebou na světovém šampionátu ve Švýcarsku další den bez zápasu, který vyplňují tréninkem. To je jejich příští soupeři Slováci, porazili včera Dánsko 5-1 a dostali se na druhé místo průběžného pořadí skupiny ve Friburgu před Čechy. Slovensko zatím vyhrálo na turnaji všechny 4 zápasy. Trenér Vladimír Orsák ale ví, že to souvisí s losem turnaje.
6: Treba povedať, že na začiatku sme mali slabších súperov, teraz naozaj prídu tie ťažké váhy, či sú to Češi, Kanada alebo Švédi, takže my sme radi, že sa nám darí, že ideme smerom dopredu a myslím, že sme odohrali veľmi dobrý zápas. Zo pár kybičiek, ale tie tam vždycky budú, ale celkovo sme mali tú hru pod kontrolou a Dánov sme k ničomu vážnejšiemu nepúšťali.
0: Počasí.
2: Odpoledne bude v Pardubickém kraji převážně polojasno až oblačno, večer se pak vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pozor na došetřování dopravní nehody na silnici 1/35 na úrovni Dětřichova u Moravské Třebové. Zdržíte se nadále na 35 u tunelu Hřebeč a před Moravskou Třebovou a dlouhá kolona na příjezdu do Litomyšle od Vysokého Mýta.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 4 minuty popolední, hladíte Český rozhlas Pardubice a právě teď můžeme směle odstartovat polední písničky od srdce. Už tady jedním okem koukám do playlistu a byste věděli, kdo nám zahraje a zaspívá. No tak jsou tady třeba Eurythmics, Petr Bende, Valdemar Matuška, Abba, Marie Rotrová, Robbie Williams, Olga Lounová, také Dalibor Janda, Beatles, Jana Chládková a hned na úvod si dáme Karla Gotta. Takže na tuhle muziku se můžete těšit a já už se těším na vaše vzkazy, které posílíte na známé kontakty, samozřejmě připomenu, ale až za malou chvíli. Pohodový poslech a dobrou chuť, pokud obědváte.
3: Písničky od srdce s Miroslavem Hrubanem.

0: Páteční písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice jsou tady, pokud chcete využít prostor ve vysílání, někoho pozdravit, někomu popřát, překvapit, tak právě teď přišla vaše chvíle. Napište nějaký milý vzkaz, pošlete nám ho sem a my se o zbytek postaráme s tím, že samozřejmě k vašemu vzkazu připojíme i některou z připravených písniček. A opět je vám k dispozici e-mailová adresa studio.pardubice@rozhlas.cz, také SMSky nám můžete posílat a to na číslo 90 011 04. SMSky by měly být ve tvaru Pardubice, mezera, vzkaz, který máme vyřídit, anebo můžete zavolat a říct to sami 726 46 48 48. Dneska je pátek 22. května, Emilové mají svátek. Já jsem se schválně koukal, kolik Emilů u nás v Česku máme, tak je to 7650 a v Pardubickém kraji jich je 283. Všem Emilům od nás letí gratulace, přání všeho nejlepšího, pevného zdraví a navrch opět tradičně připojeme písničku.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Když jsem tvá, Jana Chládková to rozjela hezky na úvod pátečních písniček od srdce. Během toho telefonovala paní Eva, kterou tímto moc zdravím, ale hlavně prý máme zahrát panu Růžičkovi, protože paní Eva v neděli odjíždí a v pondělí se vrací, takže tam bude doma sám.

Petr Bende s písní Láska. No a teď mi dorazil e-mail ještě od paní Boženky, která píše: Dobrý den, Míro, pošle mi prosím Petra Bende, vůbec se nehraje, díky a měj se fajn, Boženka. Tak dodatečně i pro ní moc zdravíme a přihodíme ještě jednu písničku, samozřejmě i vzkaz. Zahrajte písničku Hance Neveklové, Hance Němcové a Hinkovi Krompolcovi pro dobrou náladu, pro radost a pohodu babička s dědečkem.

Yesterday je také Beatles 12.19. Jarka telefonovala, zdravíme do Osíku, zdraví celý Český rozhlas, my děkujeme a přejeme hezký pracovní víkend. Užiju si ho, jak jen to bude možné, a vám také krásný vydařený víkend, ať se vám líbí na oslavě, ať se zase brzy uslyšíme, možná o víkendu uvidíme, jak budete mít čas. A Dalibor Janda, ten nesmí chybět, pojďme na něj.

0: první republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. V Radhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 12.25, s vámi jsou páteční písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a máme také telefonující posluchačku z Hradce nad Svitavou, paní Růženu. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore, já vás zdravím taky, a jsem hrozně ráda, že vás slyším a já bych chtěla zahrát mojí švagrové, paní Božence a jejímu synovi Jirkovi.
0: Ano.
1: A zároveň naší netes Marcelce do Javorníka a celé rodině tam.
0: Ano.
1: A kočičkám.
0: Kočičkám mňaukáme na pozdrav a hrajeme jen tak pro dobrou náladu, aby měli hezký pátek.
1: Jo, nebo... jen tak hezký pátek a ať se mají dobře a co zdraví.
0: Dobře, tak z písní od skupiny Olympik to snad všechno klapne.
1: A děkuji vám.
0: Rádo se stalo. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Taky, napodobně naslyšenou.

Judith Mix, Petr Nať, také třeba Robbie Williams anebo ABBA, tak to jsou jen někteří z interpretů, kteří mi to ještě zbývají do celé v písničkách od srdce, takže z toho můžeme vybírat a vybrala si i paní Zdena, která píše: Milé rádio, zahrajte prosím ABBU všem pro dobrou náladu, radost a pro pohodu. Děkuji, Zdena ze Svitavska.

Posloucháte Český rozhlas Pardubice, posloucháte polední písničky od srdce, to znamená, že v našem vysílání můžete kohokoliv pozdravit a vybrat si některou z připravených písní. My moc rádi zahrajeme vaše vzkazy, přetlumočíme, a nebo je můžete říct sami osobně do vysílání. Telefon 726 46 48 48. Prosím o písničku do českých Lipcháv pro paní Janu Strnadovou k dnešním narozeninám. Hlavně zdraví a spokojenost přeje mamka a kluci, a my se připojíme také. Všechno nej.

Dobré odpoledne do rozhlasu. V těchto dnech slaví kulaté jubileum náš tatínek, dědeček a také bratr pan Richard Bláha. Zahrajte mu prosím nějakou pěknou písničku. Především zdraví, pak kapku toho štěstí a kupu pohody doma i v práci. A tohle všechno přejí dcery Petra a Monika s rodinami, také manželka Helena, také celý Český rozhlas Pardubice. A je před víkendem, jistě bude nějaká oslava, tak ať se povede. Robbie Williams.

Rozhlasové zálety jsou tu už 12. rok. Oslavte to s námi a přijďte do Gočárovy galerie v Pardubických automatických mlýnech na veřejnou nahrávku pořadu Zálety Aleny Zárybnické. Jejím hostem bude zpěvák Milan Drobný. Těšíme se na vás ve čtvrtek 11. června od 17.30. Vstup zdarma, ale rezervace nutná, a to na čísle 726 46 48 01. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: svět.
1: Memento mori, Olga Lounová, 12.46 a ještě pár vzkazů k vyřízení zbývá. Zdravíme celý Pardubický rozhlas a všechny jeho posluchače. Jak jste zmiňovala tu dobrou náladu, tak přesně tu dneska máme. Jednak je krásně, víkend za dveřmi a ještě se nám v práci daří. Tak posíláme dobrou náladu všem i vám do studia, ale není tady podpis. Nevadí, já si myslím, že autoři či autorky se určitě poznali. Zdravíme, ať to v práci utíká, ať si můžete užít ten víkend, na který se tolik těšíte.

Láska je tu s námi, také Český rozhlas Pardubice a písničky od srdce jsou tu stále s námi. Dobré poledne do rozhlasu, prosím o nějakou pěknou písničku a bude to do moravské Třebové Prostáň, ať se jí hezky pracuje a vydrží dobrá nálada. A opět bych chtěla pozdravit i svou dceru Martinu, která se dneska vrací ze školy z Olomouce, aby v pořádku dorazila. Díky moc za zahrání, zdravím i vás do rádia, píše posluchačka Vlaďka.

Lakomá Marie Rotrová, my jdeme do finále dnešních písniček od srdce. Za chvilku totiž bude 13. hodina, čerstvé zprávy s Otou Gutwirtem, po nich, protože je pátek, veselé a zdravě s Kateřinou Cajdhamovou, samozřejmě i s Patrikem Rozehnalem, a dnešní téma bude ztráta čichu. Tak a sliboval jsem poslední vzkaz, tak pojďme na něj, budeme hrát pro vnučku Adélku, která babičce pomáhá na zahrádce, takže si písničku určitě zaslouží, máme zahrát nějakou pěknou. Je to šikovná zahradnice. Kubu pozdravu posílá babička Iva i my.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Radnice v Přelouči vysoutěžila dodavatele na nový pavilon základní umělecké školy. Policisté hlídají uzavřenou silnici mezi Rudníkem a Javorníkem na Trutnovsku. Víc než 7 tisíc zájemců si zatím podalo přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. A odpoledne bude polojasné až oblačné, teploty až 24 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Radnice v Přelouči vybrala firmu, která by měla postavit nový pavilon pro základní uměleckou školu. Cena vysoutěžené zakázky je 28 milionů. Oproti původnímu odhadu je tak o něco levnější. Pokud vše půjde hladce, začne stavba letos v červnu a potrvá rok a půl. Škola si od nového pavilonu slibuje větší prostory pro výuku dětí.
3: Dvoupodlažní dům se sálem a zázemím vznikne vedle stávající hlavní budovy. Sloužit by měl hlavně pro vyučování v literárně dramatickém oboru. Chodí do něj čím dál víc dětí, ale kapacita stávajících prostor už nestačí. Stavba bude za běžného provozu základní umělecké školy. Výuku by ale podle radnice neměla výrazněji omezit. Z Přelouče Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Řidiči v Pardubicích musí stále dnes počítat s komplikacemi na silnici mezi Měticemi a Hostovicemi. Až do 16 hodin tam silničáři kácejí stromy a průjezd je možný jen s opatrností. V místě je taky třeba počítat s možným zdržením. Průjezd uzavřenou silnicí mezi Rudníkem a Javorníkem, kde silničáři opravují svah, je možný pouze se speciálním povolením. Požádat o něj mohou místní obyvatelé, kteří denně dojíždí do Trutnova. Průjezd touto komunikací měl být původně podle nezávislého starosty Pavla Steklého kivadlový, ale kvůli dopravním problémům policisté silnici úplně uzavřeli.
4: Tam nastal úplně jako fatal error, prostě 10 kamionů tam najelo, přitom mají všude značení, zákaz vjezdu, slepá ulice, a přesto tam prostě najedou a pak se tam točili na té odbočce a vznikaly prostě hrozný fronty, takže se udělala úplná uzávěra.
2: Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím víc než 7 tisíc uchazečů. Ukazují to data státní organizace CERMAT. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle CERMATu zhruba 24,5 tisíce volných míst. Osmiletá gymnázia nabízí 200 míst a ta šestiletá zhruba 50. I ve druhém kole si můžou uchazeči podat až 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou, až 3 do oboru bez ní. Využít můžou elektronický systém Dipsy nebo papírovou formu. Norsko věnuje v přepočtu přes 113 milionů korun Fondu pro nepředvídané zdravotní události Světové zdravotnické organizace. Částka poputuje na boj proti epidemii eboli v Demokratické republice Kongo a v Ugandě. Uvedlo to norské ministerstvo zdravotnictví. Virus se v zasaženém regionu rychle rozšiřuje. Zdravotnické úřady evidují přes 670 možných případů nákazy a 160 úmrtí.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, večer se pak vyjasní. Nejvyšší denní teploty dnes 20 až 24 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Kolony na příjezdu do Pardubic ve směru od Chrudimi a Přelouče a velmi dlouhá kolona na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Takto k tomu přistupujeme v následující hodině s doktorkou Kateřinou Cejdomovou a Patrikem Rozehnalem. Dobrý den.
6: Dobrý den, já jsem se nadechovala, abych řekla, cítím ve vzduchu,
5: co?
6: Že bude dnes krásný den a úžasný pořád. Jestli pak víte proč, Patriku?
5: O pocitech.
6: No, ale taky, že něco člověk čuchá, čuchá člověčinu.
5: A nečuchá, že vlastně ztratí čich.
6: Ano.
5: Takže o ztrátě čichu.
6: Ano, přesně tak. Se pak, a o tom, jak je důležitý.
5: Že prostě necítí.
6: Ano.
5: A taky ten prohlášení, nějak se necítím, řekl pacient doktorovi, po amputaci nosu.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Rozbité zrcadlo, Karel Černoch, rozblanili zrcadlo, doktorka Kateřina Cejdlová.
1: No jejda.
0: Jo.
1: Ano. A byla jsem velmi pověrčivá a bylo to zajímavé, protože to je sebenaplňující proroctví, jak člověk si říká, tyjo, co špatného se stane, vždycky něco najde.
0: Teď k tématu, které budeme mít v pořadu Veselé a zdravě. Ono se ho vlastně dozvíme i z ukázky z archivu Zábavy, když už je to Veselé a zdravě, připomene nám to Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
2: A co vy, s čím vy tam jdete?
3: Já? Já s nosem, pane, s nosem.
2: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
3: Ale to nechte si to. Já ve svým věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry. Já tam jdu se svým nosem, aby bylo jasno. Se svým nosem.
2: Oni čekají na vhýzky a on na ně jde s dlouhým
3: nosem. No dovolte, já snad tady ještě někde mám normální nos, ne?
2: Pokažte, pokažte to.
3: No prosím.
2: No máte ho normálně.
3: Vy to povídám.
2: Tak proč tam s ním teda jdete?
3: No ukázat jim ho, ne?
2: A vy si myslíte, že oni jsou zvědaví na nějaký normální nosy?
3: Já nevím, milej pane, na co jsou tam zvědaví, jak to mám vědět?
2: Tak se zeptám, když něco nevím. Já vám říkám, že jestli máte normální nos, tak tam s ním jdete zbytečně. To vás ještě vyhodí.
3: Už vás nemalujte na zeď, proč by mě vyhazovali? Snad mi aspoň poraděj, ne?
2: To víte, že ne.
3: Jak to, že ne? Musej mi poradit, já ztrácím čich na obě dírky.
2: To ne, to oni ne.
3: To já vím, že oni ne, ale já jo.
2: Já jo.
3: Pro zajímavost, co ztrácíte vy?
2: Já?
3: Že se ptám vůbec. Zajímalo by mě, co ztrácíte vy?
2: To ne.
3: Nemáte takhle náhodou něco s ušima?
2: To ne.
3: Ne. Tak jsem hold blbej, no.
2: A to jo, to je pravda.
3: Tak vy nemáte nic ušima.
2: Já jenom neslyším.
3: Proč tam teda jdete?
2: Já neslyším.
3: Povídám, proč tam teda jdete?
2: Já neslyším, ne?
3: Já nekam bejt. A ty tam jdeš čím chce. Dědek jeden, ale nepříjemný.
2: Já špatně slyším, tak jdu doktorovi, ne?
3: Vy nám svátek Loch Nessko.
2: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
3: Co veče, co na mě řvete?
2: Protože neslyšíte.
3: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
2: To buďte rád.
3: Proč?
2: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
4: Veselé a zdravě.
1: No, tak já jsem, zatímco jsme poslouchali tuhle ukázku, se Patrika ptala, z které doby to je. On říká, že z 80. let.
0: Ano.
1: Takže můžeme skonstatovat, že po 50 letech se to s léčbou moc nehnulo.
0: Takže to, nepozná je, se tedy jako
1: no,
0: problém s čichem.
1: Ten problém je v tom, že je nedostatek klinických studií, takže my například čich hodnotíme pořád kvalitativně, neboli je, nebo není, ale kvantitativně, jako kolik ho je.
0: Vy nám nemůžete jako doktoři říct tak jako ušaři, že to takhle řeknu, snížil se vám vzduch o 10%, že by to bylo s čichem?
1: Nejsou žádné normy.
0: Aha.
1: A jsou ještě muži a ženy mají ten čich lepší,
0: jak
1: ale
0: to?
1: My nevíme o kolik. No, on totiž čich souvisí hodně se spoustou různých věcí a z těch čichových receptorů to jde rovnou do mezi mozku a rovnou to ovlivňuje ovlivňuje limbický systém, což je něco, co nám vytváří ty pocity, proto tomu říkáme, že někdo něco vyčuchá, nebo babička říkala, zčuchli se, teď se slejzaj. A byl na to dělaný velmi zajímavý pokus o souvislosti imunity vlastně jednotlivých pohlaví a jejich čichových jako zhodnocení a zjistilo se, že čím je imunitní systém muže vzdálenější od imunitního systému ženy, tím víc jí voní a v obráceně.
0: To znamená, že si takto podvědomě žena vybírá partnera, aby byla bohatší nějaká imunita pro děti.
1: Ano, aby dítě mělo bohatší imunitní systém, čili že mu to prospívá.
0: O čichu a hlavně o ztrátě čichu, kdy vám třeba slábne. Doktoři to ještě nedokáží přesně změřit, ale vy ten pocit určitě dokážete popsat, že to třeba bývalo lepší, nebo jste ho ztratili dokonce

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma ztráta čichu. Připomenou nám to i posluchači, kteří opět básnili.
1: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Abych nestratil svůj čich, nekouřím, nepáchám tento odporný hřib. Nejraději má moje nosní slizice aroma jarní přírody nejvíce.
0: A pak máme posluchače Petra.
2: Zdraví, Petr. Vlezli jsme tam pěkně potichu, jsem ale zcela bez čichu, takže mu věřím, když parťák tvrdí, zdráme odsaď, nějak to tu smrdí.
3: Ale tady si, Patriku, všimněte, jak krásně nám posluchač Petr vlastně řekl, jak je ten čich výrazně zaměřen na ty negativní čichové podněty.
0: Je to z obranných důvodů.
3: Je to z obranných důvodů a dokonce to aktivuje pud sebezáchovy, jak jsme slyšeli v této krásné básni.
0: Co všechno může vyvolat problémy s čichem, nebo jsou i nějaké zvláštní nemoci, které s tím čichem souvisí, které třeba neznáme?
3: My můžeme mít vrozenou poruchu čichu a můžeme ji mít získanou. Uhum. A u té získané může to být dočasně, to je nejčastěji zánět nosní sliznice, ať už způsobený nějakou virovou nebo bakteriální infekcí anebo alergií. To jsou ty nejčastější věci. Ale potom může být trvalá ztráta čichu a to je velký problém, protože to tady i pár našich posluchačů se ptalo a obávám se, že tam jde o tu trvalou ztrátu, kdy vlastně u té trvalé ztráty, to je onemocnění centrálního nervového systému a té vlastně dekodovací centrální části. Čili v tom nose je to možná fajn, ale jako ta centra limbického systému a mezimozku, která
0: mozek to špatně vyhodnotí,
3: to nevyhodnotí.
0: Nebo vůbec.
3: Ano. A to může být po úraze hlavy, nádorových onemocněních mozku, třeba meningeom, ten utlačuje dokonce čichové nervy. Další mohou být neurologická onemocnění jako Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba, tam taky je to vlastně neurologický.
0: A to může

0: být tedy náznak toho, že třeba tahle nemoc přichází, nebo tyhle nemoce?
1: Ano, může to být k tomu, že vlastně ten pacient subjektivně, my jsme říkali, že my to změřit jako neumíme, ale on subjektivně popisuje, konstatuje, že se mu snížil čich. Tady chci poděkovat zase panu Miroslavovi za to upozornění, že kuřáci mají opravdu ty čichové receptory tak jako omráčené a ten kouř je něco, co normálně je obrovský stresor, ale kuřák to má obráceně, že on ten kouř považuje za nevýznamný vlastně podnět. To znamená, že ho vůbec nevnímá, necítí.
0: Kuřáci by asi neměli dělat tedy hasiče?
1: No, to myslím, že ani dokonce nedělají. Nevím teda, že by to bylo v nějakém dotazníku, ale ne. A proto říkám, že velmi důležitá je anamnéza od pacienta, kdy to začal vnímat, co se stalo, jestli měl úraz, jestli měl nějaké onemocnění. Polypy mohou být problém. A ta diagnostika je poměrně svízelná, bohužel.
0: Můžeme i nějak špatně vyhodnocovat ty vůně, pachy?
1: Ano, můžeme mít vlastně to, co já jsem tady popisovala, je anosmie, to znamená, to je ztráta. Říká se tomu takzvaná čichotupost, to je velmi zajímavý vlastně název. A je to závažné, protože náš čich je strašně důležitým smyslem na pocit bezpečí, na rozeznávání nějakých vlastně lidí i stavů mysli těch lidí, protože pod vyděšeného člověka, to víme od psů, voní jinak než pod člověka klidného. Při konzumaci potravin my rozeznáme čichem, jestli ta potravina je nakyslá, zkažená, shnilá, něco, čili nám to zaručuje vlastně zdraví. A pokud my o ten čich přijdeme, a to může být i dočasně, i trvalé, no tak se člověk cítí ohrožen a je vlastně jako horší je to, než být možná slepý, protože není žádná kompenzace tohohle smyslu.
0: Je nějaká normální lhůta, když přijdou nemoci, třeba i ty virové nebo jiné, kdy může na čas tedy člověk přijít o ten čich, ale pak se vrátí. A teď, abychom věděli, pokud už se nevrací po téhle době, tak radši k doktorovi, nebo by mohlo hrozit, že to bude trvalé?
1: Tak, já bych šla k doktorovi v podstatě zhruba první týden po té, co ztrácím čich, aby se případně zahájila léčba, protože u těch třeba sinusitid, zánětů různých nebo polypů, tam jako dlouho čekat k čemu. To znamená raději dřív, jinak 4 týdny je ten limit, který od sebe odlišuje tu ztrátu dočasnou a ztrátu, která zavání tím, slyšíte, říkám zavání, tím, že je trvalá.
0: Doktorka Kateřina Cajdamová odpovídá na mé otázky, bude brzy už i na vaše, ty dopředu položené přes náš telefonní záznamník nebo kladené ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz, už si pletu pořady. A pozor, dostane se brzy i na ty vaše živé dotazy na telefonní lince, ale k tomu za malou chvíli. Teď se na chvíli zase vrátíme za muzikou.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: se to blíží.
1: Povídáme si i dnes v tomto čase pravidelně s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, dnes na téma ztráta čichu nebo jeho výrazné omezení. Ptali jste se i dopředu přes telefonní záznamník, tady je jeden z dotazů.
2: Dobrý den, paní doktorko, zdravím vás. Prosím vás, prodělala jsem COVID hned na začátku 2020. Od té doby vůbec nic necítím. Málo kdy se mi povede, že cítím třeba česnek, nosem nic necítím. Jinak jsem stabilizovaná v pohodě. Nevím, co s tím dělat, protože ani necítím, jestli mi smrdějí nohy, nebo když se navoním, necítím to. Jsem alergik, teda jsem alergik.
1: Ty problémy na s COVID. Post-covidem to bylo hodně, ano.
3: Se ptalo hodně lidí, já bych jenom chtěla říct, že to je takové povzbuzující v uvozovkách, že bohužel ke ztrátě čichu u covidu dochází a proč vědci zatím nevědí, ztráta čichu je pravděpodobně v okamžiku, kdy koronavirus infikuje ty buňky a vlastně ty buňky jsou zranitelnější, mají nedostatek výživy, z čehož zaniká jejich část, jinak každá z těch čichových buněk má tendenci rozeznávat třeba 4 pachy, jakože jsou, nejsou specializované, ale jsou to takový
1: jsou multitalentovaný,
3: ano. A takže italští vědci zjistili, že ke ztrátě čichu u pacientů dochází ve stejné době, kdy se najde vlastně interleukin 6, který je spojovaný se záněty. To znamená, ten zánět prostě způsobí ten zánik. No a co s tím, no. Tak nikdo moc neví. Zkouší se B-vitamin, zkouší se proplachování
1: někomu
3: nosu.
1: Se to počase velmi brzkém třeba vrátí a někomu ne, proč? Tady nevíme.
3: No, proč? No,
1: to, a je tam šance na to, Nobelovka. Nebo zaznamenáváte, že pak může být i zlepšení třeba po roce?
3: Právě psal nám tady jeden z pacientů, že může docházet k tomu, že to jako přejde a zlepší se, zhorší se. Je to záležitost toho, co dělá ten zánět. A další věc, velmi zajímavá, paní Ilona nám píše, že v září 22 od té doby, kdy byla vzata levá ledvina, tak má ztrátu čichu a necítí nic ani savo, výjimečně náznakem parfém. To je velmi zajímavé, že tu savo, které je tak intenzivní, ona necítí a ten parfém cítí.
1: Že jste říkala předtím ty negativní věci, člověk cítí.
3: Běžně je to spíš v obráceně, že by to savo ještě cítila.
1: Jestli má dobře zvolený parfém, jestli dobře voní.
3: Tam je, ano, to je jedna moc, otázka, možnost, ale taky to může být, že došlo k selektivnímu úhynu některých buněk,
1: ano.
3: A ty jiné, které vnímají zase jiné věci, třeba parfém, ještě jsou naživu. Léky neužívají 60 let, neurolog i obvodní lékař tvrdí, že s tím nic nejde dělat, no, tak co já na to říct jiného, než že s nimi bohužel souhlasím.
1: Podobné téma tady je v dotazu i telefoním.
4: Veselý den přeje Marie. Prosím, paní doktorko, jsem zvrácená nebo nemocná čichem, když mi voní síry, jako je Romadur nebo jihočeský zrající?
1: No.
3: Není zvrácená, nevím proč by, protože kdyby to byly nebezpečné síry, no tak ani nechutnají. Ale čich a chuť jsou spojeny a v okamžiku, kdy jí prostě něco voní, a tady bych chtěla upozornit na genetické výzkumy, které říkají, že tendence k tomu, že nám některé věci voní nebo chutnají, je dána geneticky. To znamená, s věkem se zvýrazňuje a jediný případ, kdy ten čich se vlastně s věkem nebo s nějakým začátkem nemoci začne ztrácet, je právě Alzheimerovská demence a je to považováno dokonce za první z diagnostických rysů. Já tu mám ještě jeden zajímavý dotaz.
1: Ano.
3: Před 15 lety paní měla rakovinu prsu, od té doby ztratila čich vinou chemoterapie a ozařování. Tady je to vlastně zánik pravděpodobně z důvodu zánětů a vlastně určitého poškození té sliznice a cítí pouze aromatické hodně věci, ale ty negativní, jako třeba chlévská mrva, parfémy ani květiny necítí. No, tak vzhledem k tomu, že ještě prostě cítí ty negativní, tak já věřím, že ten čich se postupně může vracet.
1: Že je to známka toho,
3: že je to známka, že by to mohlo dobře dopadnout. Jinak to, že cítí ty negativní věci, je proto, že oni jsou významnější.
1: Také máte problémy s čichem, vytrácí se vám třeba s věkem, slábne, nebo zmizel úplně, nebo ve vlnách, jak popisovala paní doktorka, přichází tyto problémy. Cokoliv na téma ztráta čichu řešte právě teď živě s námi přes telefonní linku, kterou otevíráme vám, a vaše dotazy budou znít ve vysílání už za malou chvíli.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: odpovídáme už postupně na vaše otázky, dotazy po telefonu 731 800 900. Vy posloucháte totiž pořad Vesele a zdravě na vlnách Českého rozhlasu dnes na téma Ztráta Čechu. Další volající na naší lince 731 800 900. Kdo tam je?
1: Halo, halo.
2: Doležá Stanislav, prosím vás, to je rádio.
1: Ano.
0: A Vesele a zdravě pořad. Voláte dobře.
2: Já mám takový problém opačný s čichem. Já po covidu mám čich naopak velice výrazný. Takže...
0: Ve smyslu, že je to až obtěžující, myslíte? Nebo cítíte naopak pozitivně spousta vůní a pachu?
2: No, to je až obtěžující, protože třeba když se vaří a krájí se syrová cibule, tak to je až moc. Případně při barvení vlasů, čpavé, které je v té barvě, tak to samé, to taky ano. Je moc.
0: Může se po té nemoci jako pročistit ten nos natolik, že dojde k nápravě i původně třeba, nechci to říct, tak ucpaného nosu, ale ne tak třeba dobře funkčního?
1: Pán Bůh ví. Tam je otázka, jestli například tou léčbou, kterou pán absolvoval, jestli jste třeba nebral nějaké dietní doplňky, nebo co jste vlastně v době covidu se sebou dělal, abyste se té infekce zbavil? Halo, halo?
2: No takový ty běžný prášky, které se dají koupit na volno, čili že nějaký Paralen Plus a podobně.
1: Jo, takhle, čili vy jste nic lokálně nedělal.
0: Tělo si pomohlo samo.
1: Je to zvláštní, tělo si pomohlo samo způsobem, které je teda obtěžující. Chtěla bych říct to, co jsme říkali i během písničky. Je potřeba tomu sebrat ten význam, čili radovat se, že ten čich mám, protože ztráta čichu je horší, než když se ten čich zvýrazní a pracovat na tom významu, který tomu přikládáme. Čili čím víc vás to štve, tím to bude významnější, bohužel.
0: Radí, říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí, doufám i dalšímu, kdo má problém s čichem, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A někdo má puštěný rozhlas, můžete si to prosím stlumit?
3: Ano, už to vypínáme.
1: Jste moc laskav.
3: Měl jsem jemu jako
1: ano.
3: Delší dobu, našel jsem k lékaři, jakože špatně, jako jsem cítil potom, no mi napsal nějaké kapky na sonek.
1: Ano.
3: No a ty, když jsem si nastříkal do nosu, tak jsem přestal cítit úplně.
1: Jasně, tady máme podobnou zkušenost pana Jana, který říká, že si po obyčejné chřipce začal taky nějakým způsobem kapat a že neví, jestli to teda byly kapky nebo náhoda. Někdy se může stát paradoxní reakce na ty kapky, že vlastně to jako kdyby poslední rána nebo poslední kapka a dojde k tomu. No. Zajímavé je, že jeho chuť pana Jana se vrátila k normálu, ale čich se mu změnil, kyselé cítí normálně. Normálně kouř úplně jinak. Je to prostě záhada a je to záhada zejména proto, že my to nemáme podpořeno žádnými moc výzkumy.
0: A co s tím, tak máme tomu dávat,
1: těžké.
0: Jak vy říkáte, ty jiné významy, že se jako na to zvyknout ano. A pozitivně tomu dát nějaký náboj, tak by to není tak špatný.
1: Ano, že aspoň něco cítím, no.
0: Jo, to je takové, jako když si jako maminka třeba zvykne na to, když přijde miminko a teď musí přebalovat, stolice nepříjemné a nakonec to prostě
1: vezme. Ale je to v pohodě.
0: Takže zkusit takto k tomu přistoupit.
3: No já to už mám dlouho, ale já něco cítím trošku, jako třeba kvalitní parfém cítím.
1: Výborně.
3: A jak jsou také ty horší, tak to cítím jenom jako puzr.
1: Ano, tak jenom už bych si...
0: To je výhoda, odhalíte dobrý parfém od špatného.
1: Přesně, už bych si liboval.
3: Jenom, že mi často mi říkají, že cítím, jak se potím, jako tak to necítím skoro vůbec.
1: Jasně, tam člověk na svůj vlastní pot si docela
0: zvykne.
1: Často i sám
0: zvykne. Odfiltruje vlastně v té
1: čichové
0: zóně.
1: Že to odfiltruje, protože to cítí pořád, no, tak hold prostě poprosit, ať vás někdo očuchá a řekne. Ale vážně, jako...
0: Další dotaz telefonní u nás v pořadu Vesele a zdravě. Kdo se ptá na ztrátu čichu nebo problémy s ním? Kdo
1: halo,
0: tam je?
1: Halo.
0: Povídejte, ozvěte
4: halo,
0: se nám.
4: Halo, dobrý den.
0: Dobrý den.
1: No, posloucháme.
4: Tady posluchač z Trutnovska.
1: Ano.
4: Já bych se paní doktorky zeptat. Před 3 lety jsem byl na operaci očních kanálků.
1: Ano.
4: A tam mi doporučili, nebo dali po operaci sůl. že si mám slanou vodou ty kanáci proplachovat několikrát denně.
1: Ano.
4: Což jsem dělal, i potom po propuštění z nemocnice jsem to dělal.
1: Ano.
4: A potom jsem mi ztratil čich a do dneška ho nemám zpátky.
1: To je právě problém, že mohla být přílišná koncentrace té soli a my se v medicíně velmi často ocitáme takzvaně mezi Skylou a Charybdou, čili mezi dvěma zly, a tam vlastně rozhodnout, co je horší a co je lepší, je velmi těžké. Já začínám být kapku frustrována, protože veselé a zdravě není veselé a já nemám zázračné řešení. Já fakt nevím. Jo, v situaci, kdy je tam ale přímá příčinná souvislost, no tak prostě ty buňky pravděpodobně nějak odumřely. Mě ještě teď napadá, jak to slyším od vás povídat, tak mě napadá, jestli neskusit upravit pitný režim, protože kvalita sliznice i v nose by mohla být zlepšena tím, že nebude dehydratován ten nos. Takže zkusit, protože pokud k tomu došlo vinou solného roztoku, který byl třeba hodně koncentrován, tak by to mohlo napravit zevnitř dostatečná hydratace. Takže zkusila bych tohle.
0: Zkouška tohoto typu. Ano. Doktorka Kateřina Cajda mluvá u nás ve studiu Veselé a zdravě a téma je ztráta čichu. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Veselé a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: My budeme stále ještě odpovídat na vaše otázky, které se týkají ztráty Čechů v pořadu Veselé a zdravě. Tedy odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamová, hledat cestu k nápravě. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je teď právě? Dobrý den, vítám vás.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, o telefonu Milada Haková.
0: Povídejte.
2: Já jsem se, prosím vás, chtěla zeptat, já trpím chordomem klivu a v roce 23 jsem měla vlastně operaci a od té doby jakoby cítím velice málo.
1: Ano.
2: Mám pocit, že se mi jakoby čich, jakoby nemám intenzivní čich.
1: Můžu vědět váš věk?
2: 58.
1: Jasně. A vy jste to řekla svému obvodnímu lékaři?
2: Já pravidelně dojíždím do Ústřední vojenské nemocnice do Prahy.
1: A říkala jste jim to?
2: Netukou. Říkala jsem to.
1: A co říkal?
2: Ale jakoby ten stav je nezměněný.
1: Ano.
2: Ten nádor neroste. Tak
1: ano. Ano. No, já jsem říkala v tom úvodu, že při určitých typech nádorů je ztráta čichu způsobená útlakem čichových nervů, jo? Takže to může být tenhle ten moment s tím, že to hlavní je sledovat, co dělá ten nádor, a pokud ten nádor neroste, tak ta věc by neměla progredovat, že by se to nemělo jako zhoršovat. V okamžiku, kdyby se vám to začalo zhoršovat, tak bych asi rychle běžela do té nemocnice zkontrolovat, jestli nádor neroste. Máte to jako takovou kontrolku, to vnímám.
2: Já tam jako jezdím dvakrát do roka vlastně na magnetickou rezonanci,
1: no.
2: Takže jakoby pod kontrolou se domnívám, že jsem.
1: Oni nepočítají s tím, že se bude operovat, nebo že se to bude nějakým způsobem, já nevím, co, ozařovat nebo tak, nic?
2: Já jsem to ozářené měla.
1: Aha.
2: Na kybernetickém noži a operace v podstatě je nemožná, protože je to na nepřístupném
1: místě. Jasně. Takže tady bych asi brala tu změnu schopnosti cítit jako bohužel vedlejší účinek toho spíš nádoru. A spíš bych měla radost, já vždycky doporučuji mít radost plné sklenice, čili radost, že to neroste, že se to nezhoršuje. Ach jo.
0: Doktorka,
1: já bych radila kouzelně, ale tady to je fakt, každá rada drahá, bohužel.
0: Snad se nám podaří vysvětlit třeba problémy někomu dalšímu. Dobrý den po telefonu 731 800 900, naše linka, kdo tam je?
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Moravy a chtěla bych se zeptat paní doktorky. Já jsem měla v roce 21 covida, dost těžkého, a od té doby nemám tu ani čich, ani chuť, což je docela už lustrující 5 roků. Je nějaká náděj, že by se mi něco vrátilo?
1: Jejde, mané, zase. Já děkuju za otázku, vzhledem k tomu, že tam došlo ke ztrátě i čichu, i chuti, tak pravděpodobně se jedná o nějakou centrální prostě problematiku
0: neurologickou.
1: A 5 let to už nevypadá. Jinak nám během písničky volala dáma, u které to bylo důsledkem boreliozy, a tam taky jako, přestože boreliozu už nemá, tak furt ten čich špatný. Je to prostě čich je potvora.
0: Kdo se ptá další na telefonu? Ještě jeden. Poprosíme stišit rádio.
1: Vždycky,
0: když voláte, ať rovnou, tak to se omlouváme. Musíme jít na další, kdo je připraven. A nevazbí nám to. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Prosím.
0: Ano, jste to vy. Ptejte se v pořadu Veselé a zdravě.
4: Kde jsou?
0: Ve vysílání.
4: No, už se
1: ano,
4: slyším.
1: Ano.
4: Prosím vás, paní doktorko.
0: Já vás poprosím i vás, stište nebo vypněte rádio, slyšíme vaši ozvěnu, prosím vypněte to, budete rozumět vy nám i my vám.
4: Rozumím. Prosím vás, paní doktorko, nemohla byste aspoň z půlky těch, co volají, nakopat s proměnutím do řeči?
0: A tak omlouváme se. A není důvod.
1: Není
0: si myslíme,
1: důvod. My děkujeme si moc za důvěru, se kterou nám lidé telefonují, a považuji to za báječné a děkujeme, že někdo volá.
0: Ano.
1: No, tak vypněte si rozhlas, když vás to zlobí.
0: Kdo pak tam je teď? Dobrý den.
1: Haló? Haló, haló? Se někdo nechal zastrašit teď? Doufám, že ne, pro boha. Je tam někdo?
5: Nenechal jsem se zastrašit.
0: Povídejte, ptejte se.
5: No, po covidu, tak před 4 rokama, nebo tak nějak to bylo, jsem měl těžký covid. Od té doby mám ztracený čich a jako chuť se mi pomalíku vrací, ale...
0: Ano, to je věc, kterou jsme tu, že vám do toho skočím, to řešili mnohokrát.
1: Ano, ano. A chtěli jsme slyšet, že aspoň něco se vrací.
0: To je dobrá
1: Jinak
0: zpráva.
1: Další důležité je, aby člověk trénoval. To znamená, jakýkoliv smysl, pokud vlastně my se snažíme ho trénovat, ať už tím, že čicháme k parfémům nebo k nějakým, já nevím, věcem jako aromatickým, jako je cibule, česnek a podobně, a radujeme se, že se nám to zlepšuje, tak to bývá jako možnost, že se to vrátí. Jinak těch věcí, které ještě mohou působit, je víc, třeba roztroušená skleróza, Huntingtonova choroba a další. Čili ještě zajít vždycky k lékaři a zjišťovat, jestli zatím něco ještě není jiného než ten covid. Po covidu to většinou bývá po 4 týdnech zpátky.
0: Další téma, další shrnutí, malé a krátké, za malou chvíli v našem pořadu Vesele a zdravě.
6: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Téma ztráta Čechů v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Ještě krátké informace a pár shrnutí na závěr od doktorky Cajtamlové.
1: Tak, jsme tady v situaci, kde opravdu řešení je těžké, ale diagnostika může aspoň část těch ztrát Čechů pomoct nějak zařadit a možná i trošku zlepšit. Takže dělá se nosní endoskopie, která potvrdí nebo vyloučí, že by byly polypy nebo otoky, počítačová tomografie, magnetická rezonance, ta hledá ty nádory různé. Pacient nám musí říct, jestli neměl úraz, onemocnění, poranění, a vzhledem k tomu, že onemocnění COVID-19 je velmi častou příčinou, tak se dělá i PCR test. Dělají se i další testy na infekce, čili prosím, pokud týden nebo delší dobu pozorujete změny nějakého toho svého čichu, běžte k lékaři, protože, jak jsem říkala, Alzheimerova demence jako první příznak často bývá ztráta čichu.
0: Takové jsou rady. Najdete i na webu veseleazdravie.cz, v repríze po 20. hodině a nás ve vysílání zase za týden ve stejném čase. Paní doktorko, děkuju a hezký víkend.
1: Hodně zdraví přeju, nashledanou.
0: Mějte se pěkně, ať se daří a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Policie obvinila agresora z Pardubic z vraždy studentky. Vyšetřovatelé GIBS zabavili 10 litrů tekuté extáze. Část u sebe měl pražský policista. Hokejová reprezentace trénovala před sobotním zápasem mistrovství světa proti Slovensku. A zítřek bude polojasný až oblačný, teploty až 27 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Policisté obvinili mladíka z vraždy studentky v Pardubicích. Násilník dívku pobodal ve čtvrtek u střední chemické školy. Po převozu do nemocnice zemřela. Policie útočníka rychle zadržela. Podrobnosti dodává policejní mluvčí Markéta Janovská.
2: Zadržený muž byl obviněn z provinění vraždy a vzhledem k věku obou zúčastněných osob nebudeme k případu poskytovat žádné další informace.
0: Na bývalou střelnici v Kochánovicích na Chrudimsku se vrátilo stádo skotského náhorního skotu. Ochranáři před 3 lety dokončili proměnu celého území, kde je vytvořená síť tůní a mokřadů. Krávy pak pomáhají s šetrnou údržbou pastvin. Podle vedoucího chráněné krajinné oblasti Železné hory Vlastimila Peřiny se tato forma péče osvědčila.
3: Zatímco tady před 3 lety bylo hodně bodláků a ruderální vegetace, teď tady kvetou kopretiny, luční kohoutky, pryskyřníky a ta lokalita se stává květnatou nádhernou loukou.
0: Východočeské divadlo Pardubice se i letos vrátí na Kunětickou horu. Diváci se mohou těšit na oblíbené tituly Noc na Karlštejně a Z čertiny jsou žerty. Nově taky na hudebně vizuální zpracování Erbenovy Kytice. Program zahájí 24. května pohádka Kocour v botách v podání Litvínovského docela velkého divadla. Představení Pod širým nebem potrvají až do začátku července. Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistila přes 10 litrů tekuté extáze. Našla je u dvou mužů při domovních prohlídkách. Jedním z nich byl pražský policista. Ten podle GIBSu drogu sám užíval a podával ji i další osobě. Inspekce v případu oba muže stíhá. Vedle policisty i člověka, který měl drogu vyrábět a získat ji ze zahraničí. Tekuté extázi se taky říká predátorská droga. Pro její sedativní účinky ji zneužívají násilníci, kteří svým obětem nepozorovaně hodí do pití. Při výbuchu v petrochemickém závodu společnosti MOL na východě Maďarska zemřel jeden člověk a dalších 7 utrpělo vážné popáleniny. Uvedl to premiér Péter Maďar, podle kterého je na místě poškozené potrubí, které zachvátil silný požár. Z místa nehody stoupá hustý černý dým. Podle maďarských úřadů do ovzduší ale neuniklo velké množství nebezpečných látek. Sport. Čeští hokejisté mají po tréninku na sobotní zápas mistrovství světa se Slovenskem. Na ledě byli všichni. Češi se Slovenskem utkali na světovém šampionátu naposledy před 3 roky. Pokračuje obránce Michal Kempný.
4: Opravdu jako upřímně, já jsem proti Slovákům těch zápasů jako větších moc neodehrál. Tak očekávám skvělý zápas, samozřejmě blížíme se do finiše té skupiny a každý bod je důležitý. Na nějaký emoční výlevy asi není prostor, takže já věřím, že to dopadne dobře. Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji po jasném ránu přechodně zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Povane slabý severovýchodní vítr. Tlak slabě klesne, biopředpověď ta bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme během dne dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: S dopravní nehodou teď počítejte na průjezdu Chrudimí a s kolonou na silnici 1/35 stále na příjezdu do Litomyšle velmi dlouhé zdržení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Workshopy, virtuální realita, jezdci na koních a navrch třeba jezdecký trenažér, to všechno bude možné dnes odpoledne zažít a vyzkoušet v centru Pardubic. Město slavnostním programem zahajuje letošní dostihovou sezonu. Podrobnosti přineseme už za malou chvíli v dobrém odpoledni s datem 22. května, které právě teď startuje. Ještě doplním, že Emilové dnes se slaví svátek, tak přejeme všechno nejlepší a muzika ta nesmí chybět. Petr Novák, Brontosauři anebo Aleš Brychta, ti všichni nás čekají v příštích minutách. Krásný pátek přejeme.
1: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

Brontosauři a Valčíček ve 14.10 v pátečním dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. My teď vyrážíme za hranice našeho kraje, ale dá se říct, že na dohled. Sněhové pole známe jako mapa republiky, které se každoročně na jaře rýsuje nad Modrým dolem ve východních Krkonoších, brzo roztaje. Letos je v lokalitě nejméně sněhu za dobu měření. Pracovníci Krkonošského národního parku 20. května na místě naměřili už jen 2,20 m. Ukazuje to na skutečnost, že zimní sezóna 25-26 byla co do množství sněhu opravdu podprůměrná. Letošní maximum 4,8 metrů bylo naměřeno 3. března. A co si budeme povídat, jednalo se o absolutně nejnižší naměřenou hodnotu za 25 let souvislého měření v této lokalitě. Naopak nejvíce sněhu na mapě republiky správa Krnav zaznamenala v zimě 1999-2000, kdy tam bylo 15,7 metrů sněhu. Tehdy to sněhové pole odtálo až v první dekádě srpna. Charakteristického tvaru sněhového pole si všimli turisté a začali mu přezdívat mapa republiky, to určitě víte, dnes se nachází v klidovém území Krnapu, pěšky se přímo k mapě turista tedy nepodívá, dobře je ale vidět například z cesty mezi Vírovkou a památníkem Obětem hor, anebo od bufetu na rozcestí, no a když je pěkné počasí, tak je viditelné ze vzdálenosti větší i než 100 kilometrů, takže je potřeba se jenom koukat tím správným směrem za správného počasí a uvidíte mapu republiky i tady od nás. Kim Wild je před námi, za chvilku také Aleš Brichta, přejeme dál pohodové páteční odpoledne.

0: Kočka s perlami ve vlasech, tak to byl Aleš Brichta, s vámi je páteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice a v krajském městě zůstáváme, protože v Pardubicích u Východočeského divadla před několika minutami odstartovala nová dostihová sezóna slavnostním programem. Lidé tam můžou užít koncerty a další vystoupení, vyzkoušet si workshopy, také třeba virtuální realitu, jezdecký trenažer a zároveň si ověřit vlastní kreativitu. Večer pak bude program pokračovat gala večerem ve Východočeském divadle. Všechno na místě sleduje Šárka Rusnáková. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Co všechno můžou dnes v centru Pardubic lidé zažít?
1: Tak tady u Východočeského divadla se už pomalu zhlukují lidé a je to pro ně připravena asi desítka stánků a program.

0: většinou s dostihovou tematikou, jak jinak. Teď jsem třeba u stánku, kde si můžou děti vytvořit takzvaného koníčka ponožkáře. Co to je, tak přijďte se podívat, je to taková zajímavá kreativní záležitost. No a o kousek dál si můžou vyzkoušet jízdu na jezdeckém trenažeru, tedy nejenom děti, ale řekněme i štíhlejší dospělí, protože trenažer unese až 80 kilo. Další program pro děti jsou dostihové závody, tedy řekněme deskové a různé další tvůrčí dílny. Zájemci mají možnost si prověřit své znalosti v dostihovém kvízu. Bude tu malba koně naživo, lidé si můžou prohlédnout také vyřezávaného koně. U jednoho koně vyřezávaného se pak vyfotit v dostihovém fotokoutku. No a je tu taky tradiční malování na obličeje, virtuální realita, pak také pódium s velkou obrazovkou pro různá vystoupení. Třeba od 15 hodin to bude koncert kapely Základní umělecké školy z Pardubic, od 6:30 promítání krátkého filmu Hrdinové velké pardubické, od 17 vystoupení zpěvačky Kristin, dále vystoupení tanečního souboru a později také koncert Frank Sinatra Revivalu.
1: Na tento program naváže gala večer ve Východočeském divadle, tam se chystá co?
0: Tak ten začíná v 18 hodin a pro ty, kteří se do divadla nedostanou, bude přenášen na zdejší velkoplošnou obrazovku. Během slavnostního gala večera si zástupci radnice předají ceny města Pardubic, což je ocenění osobností, které Pardubice nějak významně reprezentují. Víme, že letos mezi nimi bude například žokej Josef Váňa, hokejista Tomáš Nost, popularizátor vědy Petr Jan Jurečka nebo skupina Vypsaná fixa. Tím ale program ve městě rozhodně nekončí. Právě dnes je totiž také Pardubická muzejní noc, které se účastní 15 institucí. Muzea a galerie je možné navštívit až do 23 hodin a zdarma.
1: To byla Šárka Rusnáková, my moc děkujeme za informace a přejeme hezký den. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Naším hostem bude zpěvačka Monika Absolonová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Základní organizace Českého svazu zahrádkářů v Letohradě a Venclovo zahradnictví pořádají teď o víkendu už 13. zahrádkářský víkend. Bude to jak v sobotu, tak také v neděli. Koukám, že program opravdu hodně bohatý. V 10 hodin to bude celé zahájeno předsedou, no a pak se můžete těšit třeba na přednášku o včelách. Samozřejmě budou i taneční a pěvecká vystoupení. V 18 hodin Kalumet, to je rychnovská country skupina, která zahraje. No a v neděli v 10 hodin snídaně v trávě, ochutnávka, pomazánek, dětská módní přehlídka, zeleninové polévky z kotlíku a spousta dalšího. Takže zveme do Letohradu, určitě to bude stát za to. A není to jediná akce, která se o víkendu odehraje. Folklorní soubor Perníček oslaví zítra v Pardubickém divadle 40. výročí svého založení. Program začne ve 13.30 a na co všechno se můžou milovníci folkloru těšit, Miladě Velehradské řekla vedoucí souboru Lenka Šťastná.
1: Celý ten náš pořad je koncipován tak, že diváci Pardubic totiž neměli možnost vidět pořad, který proběhl kdysi ve Strážnici a za který jsme dostali velký titul. A tak jsme znovu zrekonstruovali ty propojovací režijní příběhy a do těch režijních příběhů jsme zapojili jednotlivá oddělení našeho souboru. Soubor Lipka se taky objeví, ale vrcholem by mělo být, že máme jedno číslo, do kterého zapojíme Old Stars Perníček. My jsme zveřejnili těm našim bývalým členům, jestli nemají chuť s námi znovu skočit, a vytvořili jsme číslo, který je speciálně pro ně. Taneční hrádky o století zpátky. Po tom našem koncertě všechny naše děti i jejich sourozenci mohou přijít na odpolední zábavu. Tam budeme putovat různě po Evropě. No a bude potom následovat zábava pro dospělé, pro všechny, aby jsme se viděli, potkali a bylo nám dobře.
2: 40 let už je kus života.
1: Perníček se mění s každou generací, protože každý ten kolektiv je svůj. Se dělali třeba nejprve jenom lidové tanečky, později se začaly dělat už prokomponované choreografie, které vlastně měly vždycky společné téma a ta linka provedla vás jakoby tou ucelenou choreografií, tím tanečním pásmem. Já zase miluju trošku takové to herectví na těch dětech a to, aby jako se spontánně mohli vyřádit, aby to mělo část toho autentického temperamentu těch dětí, té aktuální vlastně jako taneční party a nejen taneční, i té muzikantské party samozřejmě, protože my fungujeme s živou kapelou a když ji nemáme, tak to je jako o ničem.
2: Nicméně východočeský folklor zůstává.
1: Zrekonstruujeme třeba choreografii, která se dělala před 15 lety a musíme ji samozřejmě přizpůsobit. Ale jinak Perníček pracuje tím způsobem, že vždycky říkám, jak žili naše prababy tady na Pardubicku a snažíme se rekonstruovat jednotlivé zvyky v rámci výročního cyklu. Samozřejmě plus se nám do toho vešly ještě jiné pořady. Všechna ta pásma vznikají jako ve starých záznamech, kronikách. Dohledáváme písničky, které by šly použít a tvoříme si i kostýmy a všechno postupně sami. Takže jako ta naše práce nezačíná na tanečním sále, ale jako v těch archivech.
2: A co dál?
1: Jdeme na zájezd do Polska, máme festival Strážnice, festival Klatovit. Jedním dechem pokračujeme vesele dál a doufám, že takhle přesně bude vypadat ten náš následující život.
0: Říká vedoucí folklorního souboru Perníček Lenka Šťastná. Ještě jednou připomínám, že program začíná zítra ve 13.30. Tam mi přejeme, ať se povede a všichni, kteří se přijdou podívat, ať si to hezky užijí. A zpátky za muzikou. Karel Zich je před námi, také Václav Mickář, tedy písničky, které nestárnou. Dál užívejte pátek s Českým rozhlasem Pardubice.

0: Pokud se pohybujete v centru Pardubic nebo jste někde poblíž, tak se můžete zkusit zastavit v Evropském spolkovém domě na Penštínském náměstí, kde ještě dnes probíhá výstava kaktusů a sukulentů. Vstupné je zdarma, tak jestli máte cestu kolem, můžete tam načíhnout a obdivovat některé výpěstky. Jenom doplním, že tahle akce potrvá do 16 hodin, takže už na to nemáte opravdu mnoho času. Tak a my jdeme dál. Před námi je rubrika Co v učebnicích nebylo a dneska se v ní vypravíme do zvířecí říše. Konkrétně za nejrychlejšími savci. Opět to bude s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejrychlejším savcem na planetě není gepard? Široce rozšířené tvrzení připisuje rekordní rychlost africké kočkovité šelmě, která žije v Africe a také v jihozápadní Asii. Gepard štíhlý je skutečně velmi rychlý, jeho pomyslný tachometr může ukazovat až 130 km v hodině. V dospělosti má v kohoutku skoro metr a váží obvykle kolem 50 kg, takže si ho rozhodně nemůžete splést s domácím mazlíčkem. Gepard štíhlý je nejrychlejším savcem pouze na souši. Absolutní rekord mu totiž vyfoukl jiný tvor, který neběhá, ale létá. S výkonem až 160 km v hodině je v třídě savců jedničkou Tadarida guanová, netopír hojně žijící v severní, střední i jižní Americe. Tento drobný tvor se živí takzvaným vzdušným planktonem. Stačí mu otevřít tlamu a drobný hmyz do ní díky své rychlosti snadno nachytá. Tito netopíři žijí ve velkých hejnech, která čítají často až desítky milionů jedinců. Zhlukují se hlavně v jeskyních, kde po tak velkých skupinách zůstává ohromné množství trusu. Tomu se říká guána a od toho je také odvozen název tohoto druhu netopíra Tadarida guánová.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Ve čtvrtém květnovém Šarmu zatelefonujeme herečce Simoně Stašové, vítězce ankety Šarmantní osobnost roku 2016. V kosmetickém rádci povíme, jak si správně vybrat opalovací krém, představíme taky nejnovější přístrojové kosmetické procedury a v seriálu o etiketě upozorníme na další pravidla, která se týkají častých prohřešků starších vůči mladším.
0: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: si blíž.
1: Tři čtvrtě na tři, dvě minuty k tomu hladíte Český rozhlas Pardubice. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem a u příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z těch jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme každý týden, ale už je nedělají oni sami. Všech těch 630 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat sladký kozičkový dezert s tvarohovými noky od Evy Mlčochové ze Seloutek, tedy nejlepší recept roku 2021 podle posluchačů, herečka a porotkyně soutěže Naďa Konvalinková. A Patrik rozehnal se za ní, vypravil domů.
2: Ano, ano, otevírám. Hezkou cestu výtahem.
3: No, cesta výtahem byla trochu delší. Přivolali si nás ještě do suterénu.
4: Koukám, že tady přenášit v etéru rovnou.
5: A nebojte, vás vystřílím.
4: Ale nebudete první ani poslední.
3: Po čase jsme se dostali i do toho správného patra k Nadě Konvalinkové a té to moc slušelo. Musela vybírat pečlivě to oblečení.
6: No, přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. Říká, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
5: Tak to si možná nemusela brát nic.
6: No tak to by si byl v šoku. To bych byla v šoku i já teda.
3: Ale k tomu našemu receptu. Půjde o sladké plody, které brzy porostou a můžete si to udělat naprosto jednoduše. Jde o kozičkový dezert.
6: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky. No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
3: Vytvořili jsme pro vás něco zajímavého, něco, co by se dalo nazvat sladkou ovocnou polévkou.
6: Je, promiň, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná.
3: Naprosto chápu. Naďo, moc děkuju.
6: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
5: Sejmul. Já tě sejmul.
6: No, já jsem se rozhlasově.
5: To taky.
1: Jak se to Patrikovi podařilo sejmout, si můžete poslechnout už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept na kozičkový dezert najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz a hned dostanete chuť si ho připravit doma. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
7: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: Stát podle premiéra Babiše uvažuje o prodeji firmy na výrobu výbušnin Explosia. Pardubice připravují výběrové řízení na provozovatele sdílených kol. Pardubičtí basketbalisté nastoupí ke čtvrtému semifinálovému zápasu proti Brnu. A zítřek bude slunečný, později oblačný, teploty až 27 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Stát možná prodá pardubickou Explosii. Dnes to po návštěvě firmy připustil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O státního výrobce výbušnin a střeliva podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění závazků NATO, řekl to České televizi a ČTK.
6: Pokud by došlo k tomu, že by jsme Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explosie a České armády.
5: Chrast navýší kapacitu mateřské školy skoro o 30 míst. Ve městě dokončují přestavbu původní budovy za víc než 100 milionů korun. Změny umožní přijímat i mladší děti. Od září bude mít školka kapacitu 160 míst. Pardubický dopravní podnik připravil smlouvu na provoz sdílených kol. Projekt dostal městský podnik na starosti před víc než 2 lety. Spuštění služby ale brzdily právní problémy. Dokument ještě projedná městská rada a zastupitelstvo, doplňuje náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.
7: Nyní se ladí podmínky vypsání soutěže dopravním podnikem města Pardubic a pokud ta soutěž proběhne rychle, což si všichni přejeme, tak bike sharing se v tomto kalendářním roce objeví, respektive ta služba bude spuštěna, ale samozřejmě ta otevřená soutěž může přinést nějaké komplikace, takže to úplně zaručit neumím.
5: Soudy v Česku za první 4 měsíce letošního roku vyhlásily 255 firemních bankrotů. To je nejvíc od roku 2019. V porovnání s loňským rokem pak případů přibylo o 6%. Vyplývá to z údajů společnosti KRIF. Insolvenčních návrhů soudy od ledna do konce dubna přijali 447, to je meziroční nárůst o 18%. I to je nejvyšší počet od roku 2019. Předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem, nebyl očkovaný. Českému rozhlasu to potvrdila krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, podle které dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol. Vakcinace proti záškrtu je povinná. Podle hygieniků by proto rodiče měli zkontrolovat, jestli je jejich dítě naočkované. Výskyt záškrtu je v Česku vzácný. Jde o závažné infekční onemocnění, které napadá dýchací cesty. Sport. Pardubičtí basketbalisté nastoupí ke čtvrtému semifinálovému zápasu na palubovce Brna. V sérii Moravané vedou 2-1 na zápasy. Včerejší duel vyhráli Východočeši 82-72. Utkání začíná v 18 hodin. Počasí. Zítra bude v Pardubickém kraji po jasném ránu přechodně zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Pozor ještě na možné došetřování dopravní nehody, která byla na silnici 1/11 nedaleko Mlínického dvora a s menší kolonou stále počítejte na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta.
0: Zelená vlna
4: Známe lepší cestu.
8: K tomu, čas na nějakou odpolední svačinku, tak pokud máte, můžete se do ní zakousnout a u toho vychutnávat písničky, které nestárnou. Tentokrát je ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice obstarají Michael Jackson, Petr Spálený a nebo Anaka. Na zámku ve Slatňanech začalo období barev a také vůní, v zahradě tam rozkvětají stovky rododendronů, které lákají nejenom včely, ale i návštěvníky a právě tam vás ve vysílání vezmeme už za malou chvíli. Je pátek 22. května, Emilům posíláme gratulaci k dnešnímu svátku a pohodový poslech všem.
4: Dobré odpoledne s

0: Mistr zkratky Petr Spálený, 15 hodin 10 minut k tomu, chystám tady Boniem, také Lucí Bílou nebo Michaela Jacksona, tolik muzice, ale teď jdeme koukat na oblohu.
1: Počasí.
0: A nejenom na tu dnešní informace o počasí se před víkendem určitě budou hodit mnohým z vás, a tak jsme zavolali na Český hydrometeorologický ústav v Hradci Králové, jsme ve spojení s meteorologem Imrichem Drapákem, dobré odpoledne. A dobré je, takové skoro bych řekl až letní, předpokládám, že počasí vydrží.
2: Ano, přesně tak, vydrží, jsme pod vlivem oblasti vysokého tlaku vzduchu, takže nějaký pojasno oblačno na večer, potom ta oblačnost se bude rozpadat. Teploty se pohybují kolem těch 23-24 stupňů, v noci potom bude 11 až 8 a převážně bude jasno až skoro jasno. A i zítra bude teplo, už bude to letní teploty 24 až 27 stupňů a převážně slunečno. Jenom zvětšená oblastnost od prvních hodinách, ale zatím bez srážek a slabý severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Neděle bude také letní?
2: Neděle bude také letní, ještě bylo něco teplejší, tam to vypadá, že teploty mohly stoupat až do 28 stupňů, ale na obloze by se už mohly objevit nějaká přehánka, zejména teda...
0: Někdo nás ruší.
2: Zejména ta nahora, jak by se mohla vyskytnout nějaká přehánka slabá, teploty kolem těch 28 stupňů. A v pondělí ještě v úterý teploty by mohly být kolem těch 28-29. Zatím vypadá, že by nás přecházela slabá studená fronta v úterý. A tam by se nám ve středu a ve čtvrtek trošku ochladilo, ale od pátku by se opět oteplovalo.
0: Tak jsme nakoukli do toho nadcházejícího týdne. Moc děkujeme za pozitivní informace a zdravíme do Hradce Králové. Naslyšenou.
2: Také zdravím, hezký den, naslyšenou.

0: Zámecký park ve Slatinanech je proslavený rododendrony a jejich období nastalo právě teď. V zahradě už jsou proto připravená lehátka a posezení pro ty návštěvníky, kteří se chtějí unášet záplavou barev a hlavu si nechat zamotat vůněmi. Krátkou pozvánku se slatinanským kastelánem Jaroslavem Buštou natočil redaktor Josef Kopecký.
1: Začínají ty bílé.
2: Jaké barvy jsou teď rozjeté? Co to je, růžová?
1: Já bych řekl, že to je taková lehce fialová.
2: Lehce fialová.
1: Vedle máme žlutou, to jsou azalky. To, co my tady cítíme, to je ta vůně, to jsou ty azalea lutea. Pak tady ještě taková červeno, oranžová, lososová, nevím.
2: Může to asi, tak být.
1: Asi, ženy by určitě věděly lépe, jak tu barvu pojmenovat.
2: Tohle období je typické pro rododendrony, říkám to správně.
1: Říkáte to skvěle. Nebo taky pěnišníky a azalky. Těmi je vlastně zámecká zahrada ve Slatinanech, řekl bych, asi proslavená, protože je tady poměrně velká sbírka i velikých keřů, které postupně rozkvétají. Začíná to těmi bílými, navazují na to všechny další barvy a končí to tmavě fialovými, které vidíme, že jsou zatím ještě v pupenech, takže ty teprve v následujících dnech své květy otevřou.
2: Funguje to jako lákadlo pro ty návštěvníky, nejen pro včely?
1: Funguje to jako lákadlo. Máme častý dotaz, i telefonický dotaz. Už u vás kvetou rododendrony. Já bych rád přijela.

0: Protože je to takové to nejkrásnější období, tak my tu pro návštěvníky teď máme připravena různá posezení, kde si můžou sednout a můžou se kochat. I na přístavišti je vlastně také další sezení a nově lehátka také u zámeckého jezírka.
1: Kochání se povoleno a ta vůně je opravdu omamná, až teď ke mně doputovala naplno.
0: Já tuhle vůni mám moc rád. Ono to začíná vlastně ještě těsně před vykvetením rododendronů, protože podobnou vůni má ještě kalina voná a vystřídají právě ta azalka žlutá a na ně potom budou navazovat další květy. Tamhle vzadu je zrovna strom, který se jmenuje katalpa trubačovitá a ta od zhora dolů potom spustí takové bílo-fialové květy. Vedle vidíme kvést červený jírovec a tamhle vzadu jsou potom zase další velké skupiny rododendronů a azalek. Mraky kopretin, této rozkvetlé luční kvítí, které to tak hezky doplňuje.
1: Předpokládám, že ty květy na jednotky kusů spočítané nemáte.
0: To rozhodně nemáme, ale byly by to asi stovky tisíc květů. Těch keřů jsou stovky, které tady v areálu najdeme.
2: Tolik o novinkách v zámecké zahradě kastelán Jaroslav Bušta. Areál je ve všední dny otevřený do 16. hodiny, o víkendu pak do 17.
3: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Rozhlasové zálety jsou tu už 12. rok. Oslavte to s námi a přijďte do Gočárovy galerie v Pardubických automatických mlýnech na veřejnou nahrávku pořadu Zálety Aleny Zárybnické. Jejím hostem bude zpěvák Milan Drobný. Těšíme se na vás ve čtvrtek 11. června od 17.30. Vstup zdarma, ale rezervace nutná, a to na čísle 726 46 48 01. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme cizrnu v paprikovo-rajčatové omáčce. Věřili byste tomu, že tato luštěnina se pěstuje už několik tisíciletí? A není divu, cizrna nabízí jemně oříškovou chuť a v kuchyni se s ní dá doslova čarovat. A navíc je opravdu zdravá. A proto si ji v sobotu uděláme. Doufám, že i vy.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Pátek 22. května. Svátek mají soutěživí, horliví a pracovití chlapíci jménem Emil. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Sjednocením svazu, družiny a jednoty československých legionářů byla přesně před 105 lety v roce 1921 založena Československá obec legionářská. První derby na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli se konalo v roce 1921. Neslo název Cena československého hokejklubu. Německý státní ministr pro Čechy a Moravu Karl Hermann Frank byl v pankrácké věznici popraven přesně před 80 lety. Muž odpovědný za tisíce životů našich lidí si den předtím vyslechl rozsudek smrti. I hned zažádal o milost ministra spravedlnosti Jaroslava Stránského. Ten mu však poslal místo odpovědi do celé Bibli. 22. května 1946 ve 13 hodin a 37 minut kat navlékl K.H. Frankovi před 5000 diváky oprátku.
2: Good morning, Mr. Phelps.
1: Tom Cruise jako Ethan Hunt se pustil do první nemožné mise s nulovou šancí před 30 lety.
2: Ethan Hunt will be your point man as usual.
1: V roce 1996 měl premiéru první film z řady Mission Impossible.
2: Good luck, Jim.
1: Ve filmu si zahráli velké role i naši herci Marek Vašut a Karel Dobrý. Ostatně Praha se stala kulisami nejenom jedničky. Kulatou osmdesátku má dneska skladatel, jazzový hudebník a podnikatel Martin Kratochvíl. A já přeju krásný pátek a skvělý víkend.

0: Slunečné pobřeží. Věra Špinarová zaspívala v pátečním dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. No a slunečný by víkend měl být, možná, že tady vyrazí ti odvážnější z vás někam na pobřeží, nějakého rybníku, písníku nebo tak podobně. Zkrátka první zkoušení jarní vody určitě proběhne. Užijte si to, pokud se necháte zlákat. Ale možná vás víc láká třeba nějaká ta kultura. Například dnes večer má ve Velkém sále kulturního centra v České Třebové premiéru divadelní soubor Hýbl s hrou Arnošta Goldflama Dámská šatna. Čtyři hlavní protagonistky regionálního divadla tady řeší během představení svoje osobní i profesní problémy. No a tak do Dámské šatny spolu s kolegyní Vítou Balcarovou teď můžete nahlédnout i vy.
1: Jak jinak než v dámské šatně sedím s protagonistkami před generálkou. No a tady mám Magdu Peterkovou, tedy Trůdu.
2: Trůda je z těch čtyř děvčat nejstarší, zdá se být také nejúspěšnější, ale na druhou stranu má manžela, s kterým má velké problémy, který nakonec opustí.
1: Před zrcadlem se líčí Míša Vytlačilová, Klára.
3: Klára je velmi ambiciozní, je to mladá herečka, pár let po škole má studovanou damu, ačkoliv tedy působí velmi ambiciozně, ona by si přála, aby ten úspěch a ta sláva přišly a moc nepřichází a je z toho tak trošku zklamaná.
4: To jsou diváci, to je obecenstvo, si sem asi přišli zatelefonovat nebo co? A když zrovna nějaký buran netelefonuje, tak aspoň píše někomu SMSku.
1: Prohý mě usedá režisérka Kristýna Španková. Vybrala jste si hru s ryze dámským obsazením. Byl to záměr?
5: Nejen kvůli obsazení, ale vybrala jsem si ji i kvůli tomu, že žánrově je to vlastně tragikomedie. Tady se mi líbilo, že jsem mohla hledat tu hranici, takže mě to jako velmi naplňovalo.
1: Věděla jste hned od začátku, koho obsadíte?
5: Ano, já už když jsem četla ten scénář, tak se mi tam ty obličeje vybavovaly.
1: Daniela Stránská, tedy Marie.
6: Marie je mladá, naivní, trošku hloupoučka, která se zamiluje do chlapa, který ho vidí poprvé v životě. Ta v každém vztahu je nějaký ten mráček. Zrovna v mém vztahu není úplně malým.
7: Prosím tě, víš aspoň, jak se jmenuje?
6: Prosím tě, tak až budu chtít vědět, jak se jmenuje, tak od toho mám tu vizitku, ne? Tak se podívám.
1: Já jsem říkala, že je to čistě dámské představení, ovšem není to pravda. I Adam Pávek tady má, říkal, malou roli.
8: Já mám tu čest stvárnit roli homosexuálního inspicienta, který podle mě je takovým stmelujícím prvkem celé té dámské šatny. A vlastně to bylo hrozně jako fajn, beru to jako výzvu a jsem moc rád, že mám tu příležitost tuhle tu roli stvárnit.
9: Lizy, tipni už tu cigaretku, za chvíli začínáme. Mary, odložíme telefonek. Trudičko, už se nerozcvičuj, prosím tě. Proboha, kde je Klára? Kláro, Kláro!
1: Jako poslední jsem nalákala už těsně před generálkou Petru Hýblovou jako Lízu.
10: Líza je žena středního věku, která se tváří drsně, ale ve skutečnosti pod tou drsnou slupkou schovává citlivou duši. Prostě hrej! Nezáleží na tom, jestli jsi dobrá herečka nebo špatná herečka, jestli máš talent. Tady záleží jenom na tom, jestli máš kamarády, známí, jestli si tě někdo všimne. No prostě jen a jen náhoda.
1: Děkuju, já už se teda budu posadit do hlediště a popřeju vám všem, zlomte vás.
10: Čertěvem.
1: A premiéra divadelního představení Dámská šatna je dnes v kulturním centru v České Třebové v 19 hodin.

0: jihočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Litomyšl zná většina lidí díky renesančnímu zámku nebo Bedřichu Smetanovi. Tentokrát ale architekturu i hudbu necháme stranou a zaměříme se na chutě. Řekneme vám, kam v Litomyšli zajít na dobrý oběd, prolistujeme slavnou kuchařku Magdalény Dobromily Rettigové a kávu nám připraví vítěz soutěže Barista roku. Gastro Litomyšlí vás provede Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Pavel Nový je Patrik Rozehnal už za chvíli v Humoriádě, ještě předtím čerstvé zprávy a také spotřebitelský servis, ve kterém se dneska ptáte na reklamaci vadného výrobku. Když vám jeho použitím vznikla škoda, kdo ji nahradí? Tak to je otázka, kterou jste poslali našemu spotřebitelskému odborníkovi Josefu Černému. Jinak pro ostatní, pokud byste měli také dotazy v rychlosti, e-mailová adresa studio.pardubice@rozhlas.cz. Takže pokud také řešíte nějaký problém, se kterým si nevíte rady, neváhejte a napište.
1: Paní Ludmila prosí o radu ohledně reklamace indukčního sporáku, který skořil i hned po prvním použití a podle servisu nejde opravit. Obchod už daný spotřebič neprodává, takže nám vrátí peníze. Sporák musel být zapojený odborně, takže jsme zaplatili za instalaci vadného spotřebiče elektrikáři. Máme nárok i na tyto náklady? Paní posluchačko, máte nárok na proplacení veškerých nákladů, které souvisely s reklamací. To je ale pouze demontáž vadného sporáku a dopravné do prodejny. Nárok na proplacení nákladů na instalaci sporáku nemáte, protože s reklamací nesouvisely.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli. Nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Pardubice se nebudou finančně podílet na sanaci skládky v lokalitě Nová Cihelna, kde má vzniknout nová multifunkční hala. Víc než 7 tisíc zájemců si zatím podalo přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu klesnou, mírně zlevní benzín i nafta. A zítřek bude slunečný, později oblačný, teploty až 27 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pardubice dokončili po skoro dvou letech plánovací smlouvu k multifunkční hokejové hale. Tu chce v lokalitě Nová Cihelna postavit podnikatel Petr Dědek. Dokument budou v pondělí schvalovat pardubičtí zastupitelé. Součástí dohody je, že se město nebude finančně podílet na sanaci tamní skládky. Zároveň nebude ani přispívat na provoz haly, říká primátor Jan Nadrchal z Hnutí ANO.
2: Ten výsledek považuji za velmi dobrý, opravdu velmi dobrý pro město, dává městu velkou míru právní jistoty, zejména v otázkách té skládky, v otázkách dopravy, což je důležité, kdy ten investor se tam zavazuje k tomu, že v případě, že vznikne nějaký dopravní problém, takže se vlastně bude řešit jeho náklady.
1: Dobrovolníci budou zítra uklízet okolí turistické hřebenové trasy v Orlických horách. Akce Uklidme hřebenovku začne v 8:30 ráno na návsi v Deštném v Orlických horách, odkud se účastníci přesunou na určená místa. Organizátoři zajistí taky odvoz na Šerlich. Pro všechny účastníky je pak připravena jízda lanovkou. Při dnešní muzejní noci v Pardubicích vyjedou v podvečer do ulic historické trolejbusy a autobusy. Spojí tak hlavní místa programu, například Zámeček, centrum města, krematorium nebo železniční muzeum v Rosicích. Podrobnosti a jízdní řád najdou zájemci na webových stránkách dopravního podniku.
3: Autobusy pojedou z Dukly vozovny přes krematorium, centrum města, hlavní nádraží, Rosice nádraží a zpět. Trolejbusy se vydají po trase Zámeček, centrum města, Zborovské náměstí, dopravní podnik, hlavní nádraží, centrum města až na Zámeček. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
1: Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím víc než 7 tisíc uchazečů. Ukazují to data státní organizace CERMAT. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle CERMATu zhruba 24,5 tisíce volných míst. Osmiletá gymnázia nabízí 200 míst, šestiletá zhruba 50. I ve druhém kole si můžou uchazeči podat až dvě přihlášky. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu mírně klesnou. Vyplývá to z informací na webu Ministerstva financí. Litr benzínu zlevní oproti dnešku o 12 haléřů na maximálních 45 korun a 11 haléřů. Nafta bude moct stát nejvýš 42 korun a 8 haléřů za litr. Tyto ceny budou platit během celého víkendu i v pondělí.
0: Počasí.
1: Zítra bude v Pardubickém kraji ráno jasno, potom přechodně zvětšená oblačnost. Nejvyšší denní teploty zítra 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21. Povane slabý severovýchodní vítr. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky během dne většinou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, s kolonami ale počítejte na trase 1/37 mezi Pardubicemi a Chrutimí, a to v obou směrech.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Už se naklonil k mikrofonu náš dnešní host.
6: Protože my to budeme vysílat, víte?
5: Ano, obvyklá a úspěšná věta Pavla Nového na začátek humoriády. Pavle, já tě vítám, zdravím.
6: Dobré odpoledne.
5: Ano.
6: Dobré odpoledne všem, co jsou na příjmu.
5: Nechceš pozdravit i ty, co nás poslouchají ráno v repríze?
6: Ano, zdravím i ty, co ráno vstávají. V kolik hodin?
5: No, ve čtyři.
6: Ve čtyři jo, ráno. Tak to jsou trošku blázni, ale ono už je světlo.
5: Jo, teď chvíli, teď pár týdnů. Výborně, takže světlo do vašich životů ideál
6: všem. No, tuhle jsem vstával ve čtyři, takže to vím. Humoriáda.

0: Humoriáda začíná s Pavlem Novým, Patrik Rozenhal vás taky zdraví. A
1: já vás taky zdravím.
0: Ty pokládáš hlavu do dlaní. Je to takový problém vybrat první ukázku?
1: Je to napínavý, ale rozhodl jsem se, že ještě napínavější je druhý díl. A naštěstí to nebudu rozhodovat já, ale posluchači. Takže já, pro mě Izer, no, záruka toho, že to bude zábavné.
0: Jo, lidové. Ještě s Markem Dobrodinským, když byli v partě, tak tehdy v Šanci se objevila scénka nazvaná Proč ne? Parodie na takový diskuzní pořad.
1: No a právě si říkám, proč ne zrovna on?
0: Dobře.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Je tady další vydání našeho pořadu Proč ne? Můj dnešní host je muž pracující v rezortu ministerstva vnitra. Takový člověk se nerodí ani jednou za 100 let. Takový člověk se jednoduše vyskytne. Tento člověk se vyskytl před 30 lety v obci Bystré u Chytřan a hned od počátku k němu osud nebyl příliš přívětivý. Perzekuce nejen mezi spolužáky, v rodině, ale také od bývalého komunistického režimu. Ten ho zařadil ke studiu do pomocné školy. Ve třetí třídě přechází do diagnostického ústavu, odsud prchá a je omylem zařazen ve funkci pomocného dělníka v ČKD. Po sametové revoluci vstupuje do vojsk ministerstva vnitra a plní se mu jeho životní sen. Z řadového fízu policisty se stává mluvčím celého rezortu. Dámy a pánové, nadporučík Alois Maňas. Pane nadporučíku Maňasi, začnu otázkou z vaší rodiny. Co váš otec, kde pracuje?
3: Táta zametá ulice.
2: Co vaše paní matka?
3: Taky zametá ulice.
2: Co vaši...
3: Já jsem jí slíbil, že jí zamává.
2: Co vaši sourozenci, máte nějaké? Sestru?
3: Ne.
2: V tom případě váš bratr, co dělá?
3: Brácha je na univerzitě v Oxfordu.
2: Je až s podivem, z jakých sociálních poměrů se jeden z vás dostal na tuto proslulou univerzitu. Co tam dělá váš pan bratr?
3: On je v lihu, má dvě hlavy.
2: Pojďme tedy ještě hlouběji do vaší rodiny. Slyšel jsem, že jste čerstvě ženatý. Dotěrná otázka, museli jste?
3: Nemusel, ale ona čekala dítě.
2: Víme o vás, že jste velice krátce pracoval také jako krmič v zoologické zahradě. Krátce říkám záměrně, protože šlo tuším o jedno odpoledne. Co se stalo?
3: Oni mě vyhodili.
2: Politika nebo...
3: Ne, že jsem moc pomalej.
2: Jak k tomu došlo?
3: Jdu takhle krmit, otevřu klec a frnk, frnk. Obě želvy zdrhly.
2: Dobrá. Je tady váš služební vůz. Je veřejným tajemstvím, že jste používal vůz Trabant 602. Ten jste ovšem musel vyměnit a ne dobrovolně. Co se s ním stalo?
3: Mě ho počůral pes. Velikej. Doga.
2: Já jsem slyšel, že šlo o vážnější incident.
3: No, on ho potom i zahrabala.
2: Dobrá, ale před naší televizí stojí váš nový služební vůz. Poznal jsem ho podle toho, že je na něm nápis policie. Je tak říkajíc ušitý na míru. Je širší než delší a má stěrače nejen vně vozu, ale i uvnitř. Proč?
3: No já když vezu kucí od nás, tak chtějí všichni sedět vepředu a dělají...
2: Prosím vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský je první dvojce toho dnešního vysílání. Já tě tady stěšu, abys nebyl slyšet, a ty pak řekneš, že tady kašleš. Musíš si odkašlat, tak hezky.
1: Už je odkašláno.
0: Už je odkašláno, už můžeš něco říct. Něco k Marku Dobrodinskému, anebo Zdeňku Izerovi, tvůj vztah k ním?
1: Izer je podle mě čaroděj dobroděj, protože ať vypráví, co vypráví, vždycky je to sranda.
0: No, ne vždycky vysílatelná v čase
1: někdy
0: před 22. hodinou.
1: Úplně, ano. Ale taky máme některé vtipy, které si vyprávíme a nedají se vysílat tady v rádiu.
0: Jo.
1: A dokonce můžou to poslouchat i děti.
0: Někdo nedávno taky říkal, že jsou dva druhy vtipů, buď ty slušné, nebo ty dobré.
1: No člověče, i ty neslušné bývají dobré. Ty obzvlášť bývají dobré.
0: No právě. Tak ty jsi teď v letním, naprosto v letním. Ty ano. Máš, spodek máš vždycky letní, vršek máš.
1: Ano, mám taky, kraťasy.
0: Ano.
1: Ty mám teda i v zimě.
0: No právě, ty jsi letní pořád dole.
1: A zrovna jsem přijel z Kladrubských her. Kladruby, to je rehabilitační ústav.
0: Ano.
1: Kousek od Vlašimi.
0: Co jsi hrál, v čem jsi pomáhal?
1: A je to zázračný tam, protože v těch Lurdách je zázrak tak jednou za 10 let. V Kladrubech minimálně jednou za týden. Někdo řve nadšením, že si stoup, nebo že ušel první kroky.
0: Prosím tě, tam se teď jako co, běhalo, hrálo se, člověče, nezlob se, a tak podobně, co jsi dělal ty? V rámci těch her.
1: No. V rámci těch her. Ano. Hráli jsme boču, měli jsme takovej...
0: Boču je co?
1: Boča je taková hra, něco jako petanque, ale hraje se to v tělocvičně. S takovýma míčkama. Některý jsou měkký, některý ne. Ano. A hodí se bílej a teď modrý a červený a teď se, kdo je nejblíž. Jo?
0: A jak klasicky. Si dopad?
1: Vyhráli jsme, my červený jsme vyhráli. Já jsem leta v týmu červených.
0: Ano.
1: A vlastně už těch od nějakých, no od té doby, co jsem tam byl, to znamená, je to 17 let.
0: 17 let.
1: A každý rok tam jedu na ty hry a každý rok tam jedu na plavání La Manche, to je ano. V lednu, se plave ta vzdálenost 36,6 a něco.
0: Kilometru.
1: Kilometru a všechno je toho z

0: Ano. Takže to se přenechával jiný.
1: Co, ty jsi poznával vůně?
0: Já, no, blbosti. Já jsem tlačil ten vozík, jo. To stačilo.
1: Ty jsi byl za motor, dobře. Tak Pavel Nový je naším dnešním hostem. Vybral na úvod parodii Proč ne? V podání Marka Dobrodinského a Zdeňka Izera. Já proti nabízím klaunské anekdoty Jiřího Štuchala a vy si vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo napíšete SMS-ku s heslem Humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme teď s telefonáty i ve vysílání a vy v nich rozhodujete o tom, jestli ještě jednu zazní Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský, nebo dnes poprvé Jiří Štuchal a jeho klaunské anekdoty. Tak na telefonu je v této chvíli s námi kdo? Zdravíme vás s Pavlem Novým.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím, Patriku,
2: a
3: vašeho hosta také zdravím, pana Pavla.
1: To je i váš host.
3: No tak i můj, ale vás...
2: Co jste pekla?
3: Co jsem pekla? Nepekla jsem nic.
2: Nic?
1: Až o víkendu.
3: Ne, nepeču, u nás no,
2: teď
3: to jsme nemá mluvili, kdo jít.
2: Teď jsme mluvili s Orlickýma horama a teď hned Ústí nad Labem, úplně na druhý straně.
3: Ano, Ústí nad Labem a než jste začínali, tak jste říkali, jestli vás lidi poslouchají. Poslouchá vás každý den, ve 4 hodiny začínáte ráno.
1: No,
2: a tak vy jste ta, která nemůže dospat?
3: No, já už ve 3 hodiny stávám.
1: A teď si představte, že v pondělí ráno se sama sebe uslyšíte takhle. Až stanete.

0: A já bych prosila Bčko.
1: Dobře, zapisuju, moc děkuju. Vám taky, vám taky. Nashledanou, děkujeme moc. Ještě někdo? Povídejte.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Nový. Dobrý den, Patriku.
3: Dobrý den, tam v Karviné.
2: Přijmenu vám se za pokračování.
1: Za pokračování, no tak jo.
3: Tam v Karviné.
1: Ano, je band? Ne, ten si nedáme. Dáme si pokračování, vybrali posluchači tvůj výběr, hlasovali pro Ačko v převážné míře, takže Zdeněk Izer, Marek Dobrodinský a parodie. Proč ne?
4: Je doba restitucí, doba navracení majetku, který uloupili komunisté. Dotkla se tato doba nějak i vás?
5: Dotkla. Mě vrátili pole.
4: Jak hospodaříte s vaší zemědělskou půdou?
5: To mi poradil táta, abych dal na půlku brambory a na druhou slepice.
4: Jaké máte výnosy, pane Maňasi?
5: Brambor mám takovouhle hromadu. Ale ty slepice moc nejdou. Asi jsem je dal moc hluboko.
4: Další dotaz se týká vašeho oblečení. Ministerstvo vnitra bylo kompletně celé přestrojeno do nových služivých uniform. Vy jste ve starém. Proč?
5: Já jsem taky dostal novou uniformu. Tohle je civil.
4: Pane nadporučíku Maňasi, je tady konečně otázka, která se týká přímo vašeho rezortu. To, co držím, je svazek Bezpečnostní informační služby, zkráceně BIS, který je veden na jednoho politika z jedné koaliční strany. Víte, o co jde?
5: Ne.
4: Já vám napovím, je to předseda jedné koaliční strany, nosí knír, kouří dýmku. Jeho jméno začíná písmeny kal a končí písmeny voda. Už víte, o co jde?
5: Ne. Já ti dám taky hádanku, jo. Hele, je to na zdi, má to 5 nohou. Když to leze nahoru, to má 5 nohou. Když to leze dolů, to má 3 nohy. Jednu ruku, je to modrý a píská to. Co je to?
4: Tak ani při troše dobré vůle nevím, aspoň byste mohl prozradit divákům, o co jde.
5: Já taky nevím.
4: Dámy a pánové, náš čas se nachýlil ke konci. Příště proti mně usedne Vladimír Žirinovský, takže můžeme očekávat podobně zajímavou debatu. Já vám děkuji za pozornost. Nashledanou.
1: Humoriáda. Ukázka z pořadu Šance. Ty jsi byl v Šanci v pořadu?
3: Co to je?
1: Nebyl, odpovídej.
3: Byl.
1: Fakt? Co jsi tam předváděl za dovednosti? To byla taková přehlídka všeho možného a dovedností, zkušeností, talentů?
3: Tak talent nemám, protože na mě nevzali pro absolutní abstinenci talentu.
1: To ti také řekli odvodně.
3: A to mi řekl soudruh Sklenčka.
1: Aha. A potkal se s ním potom ještě?
3: Ano, potkal. A to bylo dobrý, protože my jsme spolu točili o partizánech. A on byl samozřejmě velitel partizánského oddílu a já jsem hrál takovýho minéra, co má vyhodit most do povětří železniční, tak když to ty doopravdicky chystali, ty, co dělají, aby to vybuchlo jenom jako, tak my jsme seděli na pešunku a kouřili jsme. A dědek mě pochvál, jak to pěkně dělám. Jsem si říkal, ten si naběh. A teď mu to dám. Tak jsem říkal, helejte se, vy mě teďka chválíte, ale už u zkoušek na Damu jste řekl absolutní abstinence talentu. Chvilku bylo ticho, jsem si říkal, to jsem mu to nandal. A on říkal, pak řekl, no, víš co, vlastně, víš, jak by si dopadl. 18-letý kluk z venkova do Prahy. Já mám, ta kurva, vy jste mě zachránil.
1: No, takže takhle setkání. A ta šance, vrátím se k tomu ten pořad. Tam jsi byl s čím? Pamatuješ si to?
3: Moc ne.
1: Ale byl jsi tam.
3: Já si už moc nepamatuju. On ten Rakušák, co má to německý jméno, ten mi hrozně krade.
1: No
3: on na návštěvě permanentně skoro.
1: Jo. Říkají ostatní, anebo ty si to uvědomuješ?
3: Já si to myslím.
1: No tak to ještě dobrý, dokud si to myslíš ty, tak je to dobrý. Až to nebudeš vědět a budu to říkat ostatní, pak to možná bude pravda.
3: Dělám všechno pro to, abych to ještě pozdržel.
1: Jo, prosím tě, dneska jsme řešili, že známkou přicházející této nemoci je i ztráta čichu. Dáváš k sobě kávu, cítíš kávu?
3: Jo, to s čichem souvisí nějak?
1: Taky, no, jeden z projevů taky potom.
3: No to, když se uprdnu, tak hodně to cítím.
1: Radši jdeme o toho. Pavel Nový naším dnešním hostem v Moriádě.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: No teď řeknu dvě jména, ze kterých si můžete vybrat. A to jedno je Pepa Dvořák a druhý je Iveta Bartošová. Tak jsem zvědavý, co si vyberete. No Pepa, já vám nebudu ani říkat, co ten Pepa Dvořák, jo. A ten ať říká, co říká, i tady v Humoriádě ho občas poslouchám, tak je to moc dobrý.
2: Jo.
1: A Iveta Bartošová je zase miláčkem úplně jiného publika. Tak to jsem zvědavý, který to publikum vyhraje.
2: No a já, když řeknu, že ještě spojí, řekněme, Jan Werich svým způsobem,
1: jo,
2: tak možná napovíme posluchačům, o co půjde. A taky jedno představení, se kterým Pepa dodnes jezdí.
1: Já.
2: Jo, a ještě, tak, no je... Řekneme to, co to
1: no,
2: je.
1: Řek, co
2: měli bychom to ovíst, co,
1: no,
2: to,
1: ano.
2: Co to je, no?
1: No, je to Čochtan vypravuje.
2: Ano.
1: A to druhý...
2: No to je v podání tady toho Pepy Dvořáka.
1: Pepy Dvořáka.
2: Pustíme si a pak se bude rozhodovat o tom, čím se bude pokračovat.
1: O, dobře, OK.
3: Je to možný, co se tady...
4: slečno. Jste mě nepoznala?
3: Čochtan! Vodník ze Zlatý Stoky, okres Třeboň.
5: A co tady děláte?
4: Co tady dělám? Mám noční. Nějaká Káča si přijde, abych si s ní zahrál. Šílený, víš, jak se dostanou k Hořeku? Jako byste to byla vyvít. Jako by se to byla vy, je, promiňte, Kateřino. Kateřinko, celý léta jsem si chtěl zahrát já s váma. Pojďte, posaďte se. Co tady dělám? Já se tady louhuju.
5: Cože se to tady?
4: Louhuju. Mně se včera večer udělalo plocho. Očeň plocho. To je taky jediný jazyk, který umíte, jo? Ráno už mi bylo čudno. Všimněte si, že my hastermani mluvíme zásadně světovýma jazykama. Jsem totiž včera večer vyrazil na špacír. Vrbičkama, tam dozadu k tůňce. Jste se tam koupala. Jsem si říkal, jak by vám slušely plavky. Pak jsem si říkal, s nebo bez, ono je to jedno. Hele, u někoho je to jedno a někomu nepomůže, kdyby na něm leželi 4 žebří nějaký, jo.
5: A jak je vám teď?
4: Stydno. Ale divno.
5: Jako nevolno?
4: Ne. To ne. Volno mi, volno. Bože mě, volno. A počkejte, abych to řekl tak, aby se to pochopila, jak jestli ušmrncnu to.
5: Já vím, co myslíte.
4: To vám závidím.
5: Tak sladko, ale hořko.
4: Těžko? Ale lehko.
5: Ale není žádné parno. Je tak vlaho okolo.
4: No, tak na polo, že jo?
5: Na polo?
4: Tak asi 7 deci. Kačenko, já jsem pořád ještě částečně bytost nadpřirozená.
5: A hlava se vám točí?
4: Hvězdiček mám plný oči.

0: Zpíval si věty pronášel souběžně s Pepou Dvořákem.
1: No a budeme pokračovat s tím letím?
0: Ne, máme jinou ukázku už tak s Pepou Dvořákem, ale já bych možná měl říct, že Pepa, když měl přijmout tuhle roli, vlastně to hrát toho Čochtana, tak ho docela přemlouval. On se právě bál toho srovnání s Janem Verichem.
1: No, kdo by se nebál?
0: No, kdo by se nebál?
1: On se bát nemusel, protože on to pojal po svým. A i svoje slovíčka si do toho dodal, i svoje situace si do toho dal. Byl to prostě Pepa Dvořák, ne Jan Verich.
0: Ano. Ty jsi na tom vyrost.
1: Jo.
0: Na Čochtanovi, jak
1: my
0: to?
1: Jsme měli doma desky gramofonový, takový ty 78 rychlost a museli se vyměňovat jehly a já to vyjezdil do Hladka. Už to jenom šumělo pak.
0: Takže to musel umět na paměť. Jo, určitě. Jo, do dneška ti
1: taky bych se tím mohl živit, ale Pepa by to vyfouk.
0: Koho by si chtěl za Kačenku?
1: Kohokoliv. Nejlepší naší Kačenku.
0: Jo, jo.
1: Já mám dceru Kačenku.
0: Že by si to si s ní
1: zahrál. Brzo do důchodu. My jsme začínali na rozdíl od dnešních docela brzo.
0: Jo, jo.
1: No tenkrát nebylo co Lauter co dělat, tak jsme dělali děcka.
0: To je hezký obrat, Lauter co dělat, to už se tolik nepoužívá. Vážení, tak Josef Dvořák je ve hře teď s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem v ukázce nazvané Baletní mistr. A nebo já proti těmto hercům nasadím koho? Tak zkusím Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka. Televariété Otěšení se.
1: To je těžká volba.
0: Vyberte si.
1: To jste dali lidem dát těžký úkol.
0: No, nemůžou to mít pořád lehké. Tak ať rozhodnou, ať se vyjádří ti, co chtějí. Na telefonu jsem do Humoriády vedoucím 731 800 900. Tak pokud se neprovoláte, napište nám SMS-ku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B. Podle toho, pro jakou ukázku hlasujete. Číslo je 90 011 04. Je to na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Je to tak, užijte si to a můžete tento víkend vařit s Nadí Konvalinkovou, bude připravovat kozičkový desert.
2: Co bude připravovat?
1: Kozičkový desert.
2: To je z kozy, co bude?
1: To je z koziček. To jsou na Moravě plody černého bezu.
2: Aha, no. Počkej, plody, teď to teprve kvete.
1: No, tak jsme museli využít ten zavařený.
2: Jo, tak.
1: Protože opakujeme to, recepty z předchozích.
2: My si to sušíme a děláme z toho čaj štípky, ano. A černý bez a děláme si z toho čaj a ještě mám rakitník do toho.
1: Jo, tak si letos nesušte všechno a na webu pochoutkovýrok.cz si podle receptu Nadi můžeš udělat kozičkový desert.
2: To bude doba radosti, kozičkový desert. Už se těším.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: My ale pokračujeme s humoriádou ve hře tedy. Josef Dvořák po boku Karla Šípa Jaroslava Ulíře nebo Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou. Kdo na telefonu rozhoduje a hlasuje?
3: Dobrý den, tady David, dávám pokračování.
1: Dobře, děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Kdo další na telefonu? Ne, někdo vypadl,
2: halo, halo.
1: Tak na sledující telefonát.
4: Mauctá pánové, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím pana Hrázního Palicu do rádia, jo. A Patrika Rozehnala,
1: my taky zdravíme.
4: Humoristických věd.
1: Dobře.
4: A dáme si Bčko.
1: Dobrá.
2: Bčko, děkujeme.
1: Ještě někdo.
2: Děkujeme.
5: Dobré odpoledne, Honza Zokavý, zdravím vás oba chlapi a hlasuji taky pro Televariete.
1: Taky pro Televariete.
2: Honza, odkuď?
5: Díky.
1: Z Vlkavy. A pozor, vyhrálo to Bčko. Uděláme změnu, navštívíme Televarieté v režii Pavla Háši a Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák, povídání o těšení se.
6: Těšit, to je krásné.
7: No,
6: těšit se, já se těším rád.
7: Já taky.
6: A dlouho vydržím se těšit. Já se vám kolikrát třeba i hodinu těším, že mi přijede tramvaj.
7: No já ne, tak. Helejte, ono. Ono, těšení je potěšení. Jeden můj známý trafikant si postavil vilu.
6: Pardon, trafikant jste říkala.
7: Jo, trafikant, to aby to bylo veselější. No. No, postavil si vilu, v pondělí byla kolaudace a v úterý já jsem se byla do té vily podívat. No já vám řeknu, nádhera, ovšem, nejkrásnější ze všeho koupelna. Vana v zemi,
6: jo.
7: Starolůžový obklady,
6: já to vidím,
7: aerodynamický umyvadlo a nad ním tři nablejskaný kohoutky.
6: Tak to tři.
7: No tak horká voda, studená voda a vlažná voda.
6: No,
7: já povídám, pane, jo, ale tady se to bude koupat. A ten pyšnej majitel na to, no tak taky nemáte ponětí, jak já už se těším na sobotu.
6: Oni, popravdě řečeno, lidi se nám hodně těší, to je
7: jo,
6: fakt.
7: Jo.
6: Ale většinou, víte, na takový hmotný požitky, jako na zabíjačku, na banány, na vejplatu.
7: Samý takový pomíjivý věc.
6: No právě, no. Zejména ta no. Vejplata je dost pomíjivá.
7: Jo.
6: Čím dál tím víc.
7: Aha.
6: Člověk přijde domů, udělá stojku.
7: No a co čert, nechtěl, v dobírce chybí 20 korun.
6: Je.
7: A manželka udělá scénu, kde je těch 20 korun. Emile, přiznej se. Ty máš milenku.
6: Fakt je, že lidi by se měli aspoň občas těšit taky na kvality z oblasti morální a estetický.
7: To je těžký.
6: No já vím, že to
7: už zavinil praotec Čech na Řípu.
6: Já,
7: on neřekl svým druhům, helejte, to je krásný plac na budování mezilidských vztahů. Nepak, ne. Jo, zajímaly stavy kanců a produkce mlíka a strní. A přitom se ani nevšim, jak daleko je k moři.
6: A to já myslím, že ho podceňujete. Já ho vidím, ne, to byl chytrý člověk. Já si ho přímo představuji, jak stojí na tom vršku, na tom Řípu. a říká, Hrgo, tady je daleko k moři. Chlapi, tady zůstaneme a já založím čedok.
7: No a staří Čechové se na to těšili, protože nevěděli, co to bude.
6: No, ty jasali. No.
7: Stejně vám řeknu, já nemám ráda lidi, kteří se netěší. To jsou u mě pesimisti, skeptici. A já bych to řekla hezky, to jsou podivní děti téhle doby.
6: Tak, tak, jako kadrnoška, hezky. Hezky. Jako kadrnoška, ten vám seděl takhle ráno u snídaně, netěšil se vůbec a povídá, mamino, mě se nechce do té školy. Děvčata si ze mě dělají legraci, kluci mě podrážejí nohy, učitelé mě nemají rádi, já do té školy nepůjdu. A kadrnošková povídá, musíš, jednou seš tam ředitel, nedá se nic dělat.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasní tihle dva, musím říct.
2: Geniální.
1: Ano.
2: Neuvěřitelný a musím říct, že těžký to bylo, protože Jiřina furt by chtěla zkoušet. Furt, a ono to pak je, protože když to má naskoušený, tak pak se dá snadno improvizovat i.
1: Ano.
2: Protože se ví, co si může dovolit a co ne, co k tomu patří a co ne.
1: Praotec Čech založil čedok. Kam ty jsi jel poprvé s čedokem?
2: Já jsem s čedokem nikdy nikde nebyl.
1: Ty jsi jezdil po vlastní ose na blind?
2: My jsme nejezdili, protože jsme nemohli. My jsme byli jednou na dovolený v Baltu.
1: Ano.
2: To jsme museli mít tak výjezdní doložka, to byla nějaká. A když jsme jeli přes Berlín, nebo jakože okolo Berlína, tam byli ještě ruský vojáci, a já jsem měl touhu vidět tu Braniborskou bránu. A tak jsem, to bylo tak zařízený, že ty jednosměrky tam nevedly. A my jsme skončili v jámě nějakého staveniště, spučený brachovým trabantem kombi. Tak jsme ho tam teď vyjeli za asistence nějakého stavbyvedoucího, s kterým jsem se domluvil rukama, nohama. A ještě jsme neopustili ten, já to nevěděl, to obklíčení toho Berlína, to vojenský. A teď jsme tam jako někde sjeli ze silnice a že si uděláme nějakou sváču a že tak jakože pojíme a pak pojedeme dál. Hele, během snad 10 minut tam byli ruský vojáci se samopalama, nabitejma a hnali nás odtamtud, že jsme v zakázaném území a tak jsme museli opustit. A já to nevěděl teprve. Pak jsem se dodatečně dověděl, že prostě okolo toho Berlína existovala zóna, která byla vyloženě vojenská.
1: Ano.
2: A kde teda kromě domácích nesměl nikdo ani zastavit.
1: A vy tam takhle vyvádíte.
2: Byla hnusná doba.
1: No.
2: Ještě, že to je za náma.
1: Pavel Nový vzpomíná nad ukázkou s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Budeme mluvit o nedoslýchavosti, nebo budeme poslouchat jejich vyprávění na tohle téma, anebo o počuraném Holanďanovi od Bohumila Bezoušky nabízím proti já druhá
2: ukázka. No? Počuraný Holanďan by mě taky zajímal.
1: Viď? Lákavý
2: no, ale já si myslím, že tady si tipnu, že vyhraje Jiřina s panem Dvořákem.
1: Půjdete proti tvrzení Pavla Nového anebo s ním? 731 800 900 náš telefon do studia a SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: S Pavlem Novým vysíláme dnešního Moriádu a taky s vámi. Můžete si rozhodnout, jestli chcete na závěr slyšet Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem nebo Bohumila Bezoušku. Dobrý den, kdo to rozhoduje taky?
2: Tady komika Jeho svět ze Dvora Králové nad Labem a dáme si Cukrouška Bezouška.
1: Dobře, děkujeme za ten hlas.
3: To je B2BB, to je jako Bardotka. To jeden si nechal vytetovat na zadek a na každou půlku to byl, protože byl velký obdivovatel a vystrčili na kamaráda zadek jako podívej, co mám. A on říkal, Bob, co to znamená?
1: Kdo tam je teď na telefonu?
3: Halo, halo.
4: Dobrý den, tady znovu David, dávám Bčko.
1: Dobře, Bohumil Bezouška dostává bod. Ještě někomu přijde další, dobrý
3: halo,
1: den.
3: Halo, halo.
5: Dobrý den vám přeji, Kroměříž Bčko, děkuji.
1: Bčko, dobrá, do Kroměříže pozdrav od nás z Humoriády.
3: Kroměříž, to bylo.
1: Kým to už
3: zapřeme? Kroměříž je nádherný město, ano. Teda opravdu vzácně.
1: Dobrý den.
5: Halo.
1: Ano, halo, halo. Ačko nebo Bčko, povídejte.
5: Já Bohdalovou.
1: Bohdalovou.
3: Bohdalovou.
1: No, bylo to málo. Bylo to málo. Hele, Bohumil Bezouška to vyhrál.
3: Prosím tě, no, já tak jsem si tipnul obráceně.
1: No.
3: Tak jsem nevyhrál.
1: Musíš chodit častěji, abys dokázal dát. Tak pozor, Bohumil Bezouška a povídání vzpomínka nazvaná Počúranej Holanďan.
6: Problém, který mnohé zajímá, sice alkohol a divadlo. Já bych tom problém neviděl, jak víte, alkohol je za volantem přísně zakázán a v divadle, že je zakázán, to jak si samozřejmě předpokládáte, ale páč lidstvo je nádoba hříšná, tak vás nepřekvapím sdělením, že občas z tohoto zakázaného stromu si někdo v divadle utrhne a pak tedy je zle. Takovým vážným momentem byl případ, který se stal před lety v Ostravské opeře, kde odpoledne slavili velice vehementně MDŽ, tedy Mezinárodní den mužů. A skutečně taky jeden osvětlovač se tam zrichtoval, jak se patří, který měl právě službu večer při představení Bludného Holanďana. A představení začalo a role Holanďana, jak víte, začíná tím, že přijede ten jeho tajúplný koráb k břehu, on vyleze a zpívá teď tu dlouhou arii o těch oceánech a jak bloudí těch 7 let vždycky, než smí na tu pevninu a pokusit se tedy, aby ho nějaká ženská z toho pekla vysvobodila, aby přišel do jiného pekla, že jo. No a tak ta loď přijela, tohle místo nepřehledněte, prosím, teď se zrovna Holanďan v Národním hraje, jak přirazej tu loď, ty chlapi k tomu dřevěnému břehu, tak se zakymácí celý divadlo i s lustrem. Je velice zábavný. A ten Holanďan vylez v tom nepromokavém námořnickém kabátě, v tom klobouku, udělal pár kroků dopředu, přesně po ten osvětlovací můstek a spustil tu árii. Za 7 let je pryč. A teď na něj začalo z toho můstku kapat. Ty kapky se proměnily v takový souvislý čůrek, který v reflektorech vypadal jako stříbrná nit na vánočním stromku. On zneklidnil, jak mu to bubnovalo. Podíval se nahoru, ale teplej pramírek téc nepřestával. Nikdo nemohl tušit, že na vině je ten Mezinárodní den žen, že tam v teple těch lamp usnul a že se mu ve spánku přihodilo něco docela lidského. No tak řeknete si, stalo se, stalo, vem to čert, ale od té doby začali tomu milému Holanďanovi říkat kolegové a potom celá Ostrava postupně Počúranej Holanďan. Oni to říkali o něco neslušnějc, ale já se přidržuju prozatím literární formy. Dopadlo to tak, že nakonec musel zangažmá, pač jinak mu nikdo neřekneš.
0: Humoriáda.
3: Tak. No, tak to skončilo.
1: Ano.
3: Dneska Počúraným Holanďanem.
1: Ano, a příště to začne.
3: A my se s váma musíme rozloučit, ať chceme nebo nechceme, protože čas je neúprosný. Takže mějte se hezky, opatrujte se a užijte si, bude teď vedro.
1: Choďte v kraťasech.
3: Připravte se na to. Zásoby piva, vína a jiných nápojů doporučuju rychle přepadnout samoobsluhu co nejbližší a mějte se moc krásně. Ať nejste Počúraný Holanďani.
1: Pavel Nový a Patrik Rozenal opouští studio, ale vy zůstaňte u vysílání Českého rozhlasu. Mějte se hezky.
7: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Sedmnáct hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Oprava basketbalové haly v Pardubicích se prodraží. Celkem bude stát 207 milionů korun. Policisté hlídají uzavřenou silnici mezi Rudníkem a Javorníkem na Trutnovsku. Evropská komise řeší možný střet zájmu Andreje Babiše s ANO. Do Česka poslala další dopis. A zítřek bude slunečný, místy oblačný, teploty až 27 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Náklady na rekonstrukci basketbalové haly na pardubické Dukle se vyšplhají na 207 milionů korun. To je o 21 milionů víc, než se původně počítalo. Navýšení rozpočtu budou v pondělí schvalovat zastupitelé. Nově bude mít hala až dvakrát větší kapacitu pro tréninky a výsuvnou tribunu, díky které půjde prostor využít buď pro zápasy, nebo pro tréninky dvou týmů zároveň. Důvody zdražení vysvětluje náměstek primátora Jakub Richtecký z Žijeme Pardubice.
3: Jsou to právě změny související s výměníkovou stanicí a úpravami rozvodu tepla, doplnění vzduchotechniky, protože tak, jak se samozřejmě měnil celý věnec a celá střecha, tak se museli přeprojektovat i vzduchotechnické věci. Je to i úpravy sportovního vybavení, ale kde zvyšujeme standard jakoby košů a opony, která bude vlastně dělit ty dvě tréninková hřiště.
1: Rekonstrukce haly by měla být hotová letos na podzim. Průjezd uzavřenou silnicí mezi Rudníkem a Javorníkem, kde silničáři opravují svah, je možný pouze se speciálním povolením. Požádat o něj mohou místní obyvatelé, kteří denně dojíždí do Trutnova. Průjezd touto komunikací měl být původně podle nezávislého starosty Pavla Steklého kyvadlový, ale kvůli dopravním problémům policisté silnici úplně uzavřeli.
4: Tam nastal úplně jako fatal error, prostě 10 kamionů tam najelo, přitom mají všude značení, zákaz jezdu, slepá ulice a přesto tam prostě najedu a pak se tam točili na té odbočce a vznikaly prostě hrozný fronty, takže se udělala úplná uzávěra.
1: Evropská komise poslala do Česka druhý dopis kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše s ANO. Upozornil na to server i rozhlas. Informaci webu potvrdilo stále zastoupení při Evropské komisi. Obsah ale komentovat nechtělo. Ministerstvo pro místní rozvoj na dotazy ohledně sdělení dopisu zatím nereagovalo. Evropská komise v únoru žádala o potvrzení, že Česko dodržuje všechny zákony týkající se střetu zájmů. Úřady pak v březnu odpověděly, že prevence je podle nich dlouhodobě dobře nastavená. Sport. Pardubičtí basketbalisté nastoupí ke čtvrtému semifinálovému zápasu na palubovce Brna. V sérii Moravané vedou 2-1 na zápasy. Včerejší duel ale vyhráli Východočeši 82-72. Utkání začíná v 18 hodin.
2: Počasí.
1: Zítra bude v Pardubickém kraji po jasném ránu přechodně zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21. Povane slabý severovýchodní vítr. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky během dne většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Dobrá zpráva ze silnice 1/35 kolona před Litomyšlí ve směru od Vysokého Mýta už se výrazně zmenšila a zdržení je minimální.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Přejeme krásné páteční odpoledne, je 22. května a co přinesl dnešní den v kraji? Pozvali jsme vás na Fresh Festival, který hostí pardubické dostihové závodiště o tomto víkendu. Jídlo zlákalo i našeho regionálního stopaře, který zavítal do Litomyšle, která bude o víkendu hostit gastroslavnosti Magdaleny Dobromily-Retigové. No a podívali jsme se do chrudimského stacionáře Pohoda. V dnešním dni v kraji, který právě začíná, prožijeme celý den znovu, tak se pohodlně posaďte a jdeme na to.
2: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji s Petrem Seidlem.

0: Je přesně 7 minut po 17. hodině a se zpravodajským souhrnem dnešního dne přichází do pátečního dne v kraji o tak utvěr.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Policisté obvinili mladíka z vraždy studentky v Pardubicích. Násilník dívku pobodal ve čtvrtek u střední chemické školy, po převozu do nemocnice zemřela. Policie útočníka rychle zadržela. Podrobnosti dodává policejní mluvčí Markéta Janovská.
3: Zadržený muž byl obviněn z provinění vraždy a vzhledem k věku obou zúčastněných osob nebudeme k případu poskytovat žádné další informace.
2: Radnice v Přelouči vybrala firmu, která by měla postavit nový pavilon pro základní uměleckou školu. Cena vysoutěžené zakázky je 28 milionů, oproti původnímu odhadu je tak o něco levnější. Pokud vše půjde hladce, začne stavba letos v červnu a potrvá rok a půl. Škola si od nového pavilonu slibuje větší prostory pro výuku dětí. Pardubice dokončili po téměř 2 letech plánovací smlouvu k multifunkční hokejové hale. Tu chce v lokalitě Nová Cihelna postavit podnikatel Petr Dědek. Dokument budou v pondělí schvalovat zastupitelé. Součástí dohody je, že se město nebude finančně podílet na sanaci tamní skládky. Zároveň nebude ani přispívat na provoz haly. Chrast navýší kapacitu mateřské školy skoro o 30 míst. Ve městě dokončují přestavbu původní budovy za víc než 100 milionů korun. Změny umožní přijímat i mladší děti. Od září bude mít školka kapacitu 160 míst. Postarat se o nemocného seniora a zároveň zvládat práci i běžný život bývá pro rodiny často náročné. Pomoc pečujícím proto nabízí denní stacionáře, kde se o klienty několik hodin denně starají sociální pracovníci. Hrají společenské hry, cvičí s nimi paměť nebo chodí na procházky. Víc uslyšíte v našem vysílání už za chvíli. Pardubický dopravní podnik připravil smlouvu na provoz sdílených kol. Projekt dostal městský podnik na starosti před víc než 2 lety. Spuštění služby ale brzdily právní problémy. Dokument ještě projedná městská rada a taky zastupitelstvo.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Postarat se o nemocného seniora a zároveň zvládat práci i běžný život bývá pro rodiny často hodně náročné. Pomoc pečujícím proto nabízí denní stacionáře, kde se o klienty několik hodin denně starají sociální pracovníci. Hrají společenské hry, cvičí s nimi paměť nebo chodí na procházky. Reportérka Anna Svobodová se byla podívat do chrudimského stacionáře Pohoda, když zrovna měli chvilku zpívání.
1: Koukej Bohuslav, docházím každý den. Trávím tady volný čas, který nemohu být doma s rodinou a trávím tady se svýma kamarádama.
2: A říkáte, že tady jste doma s rodinou, tak kdo se o vás stará?
1: Syn. Možná to jeho zapojení do práce během zbytku dne, kterým jako nemusí hlídat mě, protože já potřebuju ten dohled a pomoc.
3: Ráno klient přijede do stacionáře, buď to dopravou vlastní nebo naší, kterou zajišťujeme tady po Chrudimi.
2: Já jsem tady s vedoucí denního stacionáře Šárkou Markovou.
3: Někdo zde snídá, svačí, přečteme si denní tisk, zopakujeme si takový ty běžný jakoby věci, aby jsme je ukotvili v té realitě. Jdeme ven na procházku, zacvičí si třeba venku na venkovních strojích, něco si pustíme, třeba sázíme na hokej a podobně.
2: Koukáte tady na hokej s klienty?
3: Taky sledujeme, ano. Mezi sebou si typují, jak dopadnou zápasy a pak to vyhodnocujeme. To je celá zábava, všechno.
4: Když máš radost, tak na stole zabouchej.
5: Výborně.
6: Jsme ho nerozbili.
5: Tak opatrně.
7: Novotná Marie, ráno mě vnuky jako doveze sem a pak pro mě, když přijde ze školy, přijede a veme domů a ráno zase se.
2: My jsme se tu potkali na chvilce zpívání a takového cvičení, tak co jsou vaše oblíbené aktivity, co nejraději tady děláte?
7: Ale co děláme, tak dělám taky. Já bych byla doma sama, tak tady jsem hodně ženský a tak tam chodím ráda.
3: Často je to o tom, že my tady toho klienta máme 8 nebo 7 hodin a známe ho, vidíme ho každý den, vidíme nějaký progres nebo nějaký změny a upozorníme třeba pečujícího na to, co je třeba řešit. Fakt spolupracujeme. Rodiny i ty pečující potřebují odlehčit a ulevit od té péče. Narůstá opravdu ve společnosti množství lidí, kteří pečují o někoho, kdo má demenci a kdo už má omezený ty kognitivní funkce a potřebuje prostě pomoc a podporu.
2: V Pardubickém kraji je celkem 7 denních stacionářů. Zájem o službu roste ve většině zařízení. S Chrudimi Anna Svobodová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Pardubice.
2: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou ne-

0: počasí.
1: Za 8 minut bude 17:30, přejeme krásné páteční odpoledne, den ode dne, nám teploty stoupají a jestli takový ráz počasí vydrží i v těch nadcházejících dnech, jsme se zeptali pana Imricha Drapáka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
2: Ano, přesně tak, vydrží, jsme pod vlivem oblasti vysokého tlaku vzduchu, takže nějaký pojasno oblačno na večer, potom ta oblačnost se bude rozpadat. Teploty se pohybují kolem těch 23-24 stupňů, v noci potom bude 11 až 8 a převážně bude jasno až skoro jasno. A i zítra bude teplo, už bude to letní teploty 24 až 27 stupňů a převážně slunečno. Jenom zvětšená oblastnost v odpoledních hodinách, ale zatím bez srážek a slabý severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.

0: přesně půl šesté a jestli máte rádi jídlo, dobré pití i známé osobnosti gastronomie, tak se možná o víkendu necháte zlákat na pardubické dostihové závodiště. O dalším ročníku Fresh Festivalu jsme mluvili s jeho organizátorem Petrem Jiráskem. Rozhovor najdete na našich webových stránkách, taky v tipech na víkend. Tak se podívejte na pardubice.rozhlas.cz. Moderátor Jakub Malý si po městě, možná podobně jako vy, všimnul plakátu s heslem Legendární hostina. A tak se na ní zeptal.
1: Je to z toho důvodu, že letošní ročník je opravdu legendární v mnoha ohledech, jak co se týče síly programu, jak co se týče vlastně gastronomie a gastronomických zážitků, který můžete zažít, nejrůznějších zón, které tam děláme, ale máme tam i přímo fakt jako legendární hostinu, kde vlastně postavíme na té hlavní ploše takový krásný, dlouhý 30-metrový stůl, který je nazdobený velmi podobně jako třeba na svatbě. A tady k tomu stolu můžou vlastně lidé usedat společně a společně hodovat a zažít tu legendární hostinu.
2: Dokonce u toho se píše poprvé na Freshi, takže to je skutečně novinka letošního roku.
1: Je to tak. Chtěli jsme takhle jakoby spojit návštěvníky vlastně a za druhý vlastně i pracovat s tím podtitulem toho festivalu.
2: Uvidíme i, jak tvoří hvězdy. Tahle sestava, doslova kuchařská symfonie, bychom tak mohli říci. Koho jste pozvali, kdo dorazí?
1: Tak nebude chybět určitě Zdeněk Polorajch. To je stálice, celých 13 let, co děláme festival v Pardubicích, tak vlastně nechyběl. Budeme tam mít Mirku Vangils, bude tam Roman Staša, máme tam Pavla Berkeho, pro mladší publikum Adama Runduse, takže je opravdu celá plejáda známých jmen.
2: A když jsem tady říkal v úvodu o těch koních, tak je to spojené i s koňmi, konkrétně s první kvalifikací na 136. Velkou Pardubickou. Ta vstupenka platí na obě akce, když přijdeme na Fresh Festival, můžeme jít i na koně?
1: Je to tak, je to opravdu dva v jednom. Takže vy si kupujete vstupenky na Fresh Festival a zároveň vlastně zdarma získáváte vstup na dostihy. Je to naprosto unikátní věc. Vlastně tohle spojení, já bych řekl, že možná celoevropsky unikátní, protože vlastně zažijete ten krásný, noblesní, dostihový sport, propojený zase s tou vysokou gastronomií a s tím gastronomickým zážitkem. Já si myslím, že nikdy na dostizích nemáte v zázemí takovýhle krásný food festival. Takže to spojení je naprosto geniální za mě. Já si ho užívám každý rok, nemůžu se toho stále nabažit a neustále přebíhám mezi dostihama a naším areálem.
2: Taky budete mít jako festival svůj dostih dokonce.
1: Je to tak, to je velká věc pro mě, to se vlastně stalo úplně poprvé, takže vlastně v 16.10 nám startuje dostih cena Elimon Fresh Festivalu a jsem trošku z toho nervózní, protože potom budeme ještě předávat cenu v pedoku Žekovi a Koňovi a majiteli stáje a tak dále, takže na to se moc těším.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Regionální stopař.
1: No a náš regionální stopař dneska vyjel do Litomyšle, protože o víkendu tu proběhnou gastroslavnosti Magdalény Dobromily Rettigové. Právě s Litomyšlí je život této výjimečné ženy a národní buditelky spjatý a taky s její slavnou kuchyní. Nejen Litomyšl si v tomto roce připomíná 200 let od prvního vydání její domácí kuchařky a regionální muzeum k tomu připravilo speciální výstavu, kde návštěvníci uvidí originál knih. Redaktorka Tereza Brázdová do ní nahlédla společně s námi.
2: My se na tu kuchařku teď díváme s kurátorkou výstavy Hanou Klimešovou. Jak se proměnila domácí kuchařka Rettigové?
3: Poměrně významně, protože ona, když v roce 1826 vyšla poprvé v češtině, tak obsahovala něco přes 300 receptů. Důležité pro ní ale bylo i to, že vyšla i několikrát německy, což zajistilo vlastně tu její oblibu a rozšíření. Za života Magdalény Dobromily Rettigové ta knížka vyšla celkem 4x. A v tom čtvrtém vydání už bylo více než 700 receptů, takže vidíme, že sama Rettigová vlastně přidávala a upravovala svoje recepty. To zásadní, co se ale s tou kuchařkou stalo s každým dalším vydáním, se odehrálo až v roce 1890. Mezitím se totiž změnily míry a váhy. V roce 1871 Rakousko přijalo vlastně nový zákon o měrách a přešli jsme z těch žejdlíků, holub, kvintlíků na měrnou soustavu, kterou známe dneska. Recepty tedy bylo nutné přepracovat, aby to množství odpovídalo. No a to si vzala na starosti Antonie Dušánková, která všechny míry upravila. Ale překvapivě pro nás až v 8. vydání po tomto zákonu. Jo, takže v nějakých 20 let zpoždění, protože ty hospodyně byly zvyklé ty staré míry používat a vařily tak. Upravila ale i češtinu a přidala spoustu dalších receptů, takže dneska jich tam máme více než 1000.
2: My teď procházíme expozicí, díváme se na měděné, cínové nádobí, taky kotel. Na čem Magdalena Dobromila vlastně mohla vařit?
3: My si musíme uvědomit, že první polovina 19. století a druhá polovina 19. století je velký rozdíl. Tehdy totiž hospodyni ještě vařili v černých kuchyních, to znamená, že používali otevřený oheň a to sebou neslo samozřejmě spoustu úprav i těch receptů. A i když vlastně přišla do Litomyšle, tak to bylo v roce 1834, do zmodernizovaného domu, takže ona už mohla vařit na litinových plátech, ale spousta měšťanek vařila ještě v černých kuchyních. A sporák, který my dneska známe a představujeme si ho, když se řekne vaření v 19. století, tak ten byl patentovaný až v roce 1834 v Americe. A sporáková revoluce v Čechách vlastně probíhá naplno až právě ve druhé polovině 19. století.
1: No a já dodám, že výstavu otevřeli úderem 17. hodiny, tedy ani ne před 40 minutami, a to stylově. K ochutnání byly například dobové speciality.
0: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Je přesně minuta po 6:45 a muzejní noc, food festivaly i zámkohraní, to všechno přinese nadcházející víkend. Pokud máte rádi dobré jídlo, tak by vám určitě neměl uniknout Fresh Festival na dostihovém závodišti v Pardubicích, ale i gastroslavnosti Magdalény Dobromily Rettigové v Litomyšli. Festival jídla s pestrou nabídkou mezinárodních specialit si připravili i v areálu koupaliště v Třemošnici, a to zítra mezi 10. a 18. hodinou. Výjimečná příležitost prohlédnout si muzea, galerie a další objekty v detradičním čase se vám naskytne v rámci dnešní Pardubické muzejní noci, která letos propojuje víc než 15 institucí a přináší nejen volné vstupy, ale i koncerty, dílny, komentované prohlídky a jízdy historických autobusů a trolejbusů. Víc informací najdete na webu pardubickamuzejninoc.cz. Veselé, hravé, zábavné a poučné nedělní odpoledne plné hudby, dílniček, bublin, žonglování, tak to je zámkohraní, aneb krásný dětský den v režii hudební kapely Mixlav Pixl a Východočeského muzea. Akce začne v neděli ve 2 hodiny odpoledne na nádvoří Pardubického zámku a na neděli je také připraven celodenní program připravený základními uměleckými školami Pardubického kraje a hostů v jedinečném prostředí, a to v klášteře nahoře Matky Boží nedaleko Králík. V průběhu dne se svým uměním představí žáci hudebních, tanečních, výtvarných i literárně dramatických oborů a v průběhu dne se budete moct zapojit i vy do tvorby ve výtvarných dílnách. Celodenní kulturní program bude zahájen v 10 hodin nedělním mši svatou v klášterním kostele na Nanebevzetí Panny Marie, a to s doprovodným hudebním programem.
1: Český rozhlas Pardubice,

0: takový byl páteční den v kraji, o víkendu vám v tomto čase nabídeme písničky od srdce, no a hnedka v pondělí vás vezmeme na bývalou střelnici v Kochánovicích na Chrudimsku, kam se vrátili mohutní a rohatí zahradníci, a to stádo skotského náhorního skotu, který tam bude svou pastvou a kopyty pomáhat s údržbou terénu vhodného pro život vzácných obojživelníků. V pondělí se podíváme taky do Slatiňan, kde na zámku dokončují opravu spojovací chodby do sousedního kostela, no a v radioporadně přivítáme švadlenu Pavlínu Vachkovou. Tak takový bude pondělní den v kraji, který po 17. hodině pro vás shrne Jan Vamberský. Petr Sajdl vám přeje krásný víkend a za týden naslyšenou.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice připravují výběrové řízení na provozovatele sdílených kol. Českou diplomacii čeká první setkání s novou maďarskou vládou. Čeští hokejisté se na světovém šampionátu chystají na Slováky. A zítřek bude slunečný, místy oblačný, teploty do 27 stupňů. Hezké páteční odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěr. Pardubický dopravní podnik připravil smlouvu na provoz sdílených kol. Projekt dostal městský podnik na starosti před víc než 2 lety. Spuštění služby ale brzdily právní problémy. Dokument ještě projedná městská rada a zastupitelstvo, doplňuje náměstek primátora Jan Hrabal z Hnutí ANO.
3: Nyní se ladí podmínky vypsání soutěže dopravním podnikem města Pardubic a pokud ta soutěž proběhne rychle, což si všichni přejeme, tak bike sharing se v tomto kalendářním roce objeví, respektive ta služba bude spuštěná, ale samozřejmě ta otevřená soutěž může přinést nějaké komplikace, takže to úplně zaručit neumím.
2: Organizátoři aviatické pouti představili kompletní program 34. ročníku akce, která se letos poprvé uskuteční na letišti v Hradci Králové. Dvoudenní letecká přehlídka začne v sobotu 30. května a potrvá celý víkend. Rozpočet akce, která představí víc než 40 letounů, letos dosahuje 10 milionů korun. Hlavní body programu popisuje letový ředitel Petr Kovačka.
4: Pro větší fandy to bude určitě Eurofighter Typhoon z německé Luftwaffe, ale pro rodiny s dětmi určitě budou Scandinavian Catwalk. Tahle ta švédská skupina je vlastně známá tím, že startují s těmi slečnami na letadle a ještě do toho jako mezi tím dělá akrobaci. Bude dělat výkruty, přemety a do toho tam ty holky budou chodit a pohybovat se po tom letadle.
2: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se sejde s novou maďarskou vicepremiérkou a ministryní zahraničí Anitou Orbánovou. Serveru iRozhlas to potvrdil ministr Macinka. Orbánová zastupuje novou vládu premiéra Pétera Maďara. Jeho strana TISA v dubnových volbách porazila 16 let vládnoucí Fidesz Viktora Orbána. Schůzka má být prvním oficiálním kontaktem mezi českou diplomacií a novou maďarskou vládou. Americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou, je dál bez příznaků. Na sociální síti X to napsala fakultní nemocnice Bulovka. Muž je tam v izolaci po dobu inkubační doby, kdy se u něj můžou objevit první příznaky nemoci. Pro veřejnost ani běžný provoz nemocnice hospitalizace lékaře nepředstavuje riziko. Američan přiletěl do Česka ve středu, v Africe léčil nakažené ebolou. O jeho přijetí do Česka požádala americká ambasáda. Sport. Po volném dni se čeští hokejisté vrátili na mistrovství světa ve Švýcarsku k tréninku a chystají se na zítřejší souboj se Slovenskem. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než třetí Česko. Souboj se Slováky je podle útočníka Dominika Kubalíka ideální před závěrem skupiny.
5: Já už jsem s nima dlouho nehrál, popravdě. Já si moc nepamatuju, když jsem s nima hrál naposled a těším se samozřejmě, že jo, takový ten bratrský souboj a ty zápasy jsou taky vypětější. Prostě teď ty Slováci pro nás si myslím, že skvělý soupeř, ta atmosféra a ten prostě pojem musíme podat fantastický výkon, aby jsme porazili, takže bylo by dobré to nastartovat, teď ty zápasy půjdou rychle za sebou a není moc čas tady nad něčím přemýšlet. Počasí.
2: Zítra bude v Pardubickém kraji po jasném ránu přechodně zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky během dne většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní nehodu máme hlášenou z Moravské Třebové, je to v Brněnské ulici, počítejte tam s komplikacemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Východočeské výlety.
6: Vítejte u poslechu východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnes zůstaneme v krajském městě a představíme vám možnosti, jak se projít městem a přitom se i něco dozvědět. A to ať už o historii, přírodě ve městě nebo architektuře. Komentované procházky organizuje Východočeské muzeum v Pardubicích, Turistické informační centrum a Paměť národa. Zajdeme za všemi a necháme se pozvat, protože léto už je za dveřmi. Dnes vás doprovodí Šárka Kuchtová.
7: Východočeské výlety.

0: Ještě jednou vás vítám, milí posluchači, u poslechu pořadu Východočeské výlety. Dnes půjdeme městem komentovanými procházkami a začneme v největší paměťové instituci ve Východočeském muzeu v Pardubicích, která nejenom že zve do svých expozic, ale vodí návštěvníky také ven na komentované procházky. Na jaké? Na to se zeptáme Kateřiny Procházkové z muzea. Vy se staráte o prezentaci muzea, takže představte nám, jaké komentované procházky muzeum nabízí.
1: My máme takovou nejstabilnější procházku a ta se jmenuje Po stopách Pernštejnu v Pardubicích. Vznikla vlastně za covidu, kdy nás to všechny donutilo nebýt v těch uzavřených prostorách. My jsme tady navíc měli rekonstrukci. Takže jsme vyzkoušeli a pořád nám funguje tahleta procházka, kde si můžou návštěvníci nejlépe poté, co si prohlédnou naše vnitřní pernštejnskou rezidenci, podívat se, co Pernštejnové tady spáchali také v Pardubicích. Protože Pernštejnové, ačkoliv vládli v Pardubicích pouhých 69 let, tak to byli oni, kdo dali tu podobu městu tomu historickému jádru tak, jak my ho dneska známe.
0: Ty procházky, jak je máte koncipované?
1: Procházka začíná v Labské bráně Pardubického zámku a časovou dotaci máme 60 minut, ale protože ty zájemci jsou většinou velmi motivovaní a zvídaví, tak asi prakticky nikdy to není těch 60 minut. Samozřejmě, pokud jsou návštěvníci unavení, tak se můžou odpojit, ale většinou je to prostě hodina 20, hodina a půl, kdy my putujeme s návštěvníky od brány zámku přes vlastně vodní příkop, na přihrádek, Pernštejnskou ulicí, na Pernštejnské náměstí, nemineme ani oba kostely, kostel Zvěstování Panny Marie, kostel svaté Bartoloměje a vlastně takhle je provedeme po těch stopách, které zůstaly, byly zachovány, anebo byly i odhaleny a jsou to památky z doby pozdní gotiky, rané renesance a dotkneme se i baroka.
0: A Pernštejnové, to není jediné téma vašich procházek?
1: Není to určitě jediné téma, protože jsme muzeum a máme tady historiky, kteří bádají nad památkami i současnějšími, tak máme třeba i prohlídky, které se věnují moderní architektuře v Pardubicích a v současnosti to jsou i třeba památky nejenom vlastně předválečné, ale i poválečné a tím se věnuje třeba kolega vedoucí historického oddělení Jan Ivanega nebo historik Matěj Bekera.
0: Za Janem Ivanegou si ještě vydáme dnes na jednu procházku, ale všechny vaše procházky jsou mimo muzeum?
1: Pravidelně pořádáme i přírodovědné procházky. Určitě to jsou ornitologické, ať už mimo Pardubice, a nebo v Pardubicích vlastně od Pardubického zámku po břehu Chrudimky až na Červeňák. A pořádáme i entomologické procházky a geologické procházky, takže se snažíme zmapovat tu naši historii i v tomhle ohledu.
0: Kdo je provádí? To jsou vaši zaměstnanci, pracovníci muzea, nebo si na to najímáte odborníky?
1: Tohle jsou naši zaměstnanci, většinou historikové z historického oddělení, a nebo právě přírodovědci, geolog a entomolog. A ornitolog.
0: To je obdivuhodné, protože myslím, že to není úplně standardní, aby pracovníci muzea ještě prováděli takovéto komentované procházky. Myslím, že v Pardubice jsou v tom výjimečné.
1: Návštěvníci, kteří přijíždějí zdaleka, tak nás za to chválí, že to nejenom připravujeme, ale že opravdu pak sami ti odborníci, kteří nad tím bádají, je to jejich vášeň, tak je dokážou pak zajímavě provést.
0: Děláte i nějaké komentované procházky, které se vztahují k nějakému určitému období, k nějakým svátkům?
1: Na zámku nabízíme prohlídky Pernštejnské rezidence, ty jsou celoročně. Ty tady najdou návštěvníci, ať je léto nebo zima. Potom, když je sezóna, tak jsou prohlídky krytu civilní obrany, který máme vybudovaný v Zámeckých Valech trochu překvapivě, který vznikl v 50. letech. A na Vánoce zase chystáme prohlídky v naší rezidenci, které jsou směřované vánočně a přidáváme tam vzdělávání, co se týká Vánoc a etnografie a toho, jak naši předkové slavili Vánoce. Naší hlavní prohlídkou je ale stejně Pernštejnská rezidence, nejstarší renesance v Čechách, kterou jsme tady vybudovali před 5 lety a která je ta zámecká prohlídka, kterou většina turistů požaduje, protože chtějí vidět ten zámek. A tam vlastně se návštěvníci dozví ten základ, na který pak můžou navázat v těch dalších prohlídkách, které pořádáme.
0: My jsme posluchačům slíbili jednu ukázkovou prohlídku, tak na kterou nás pozvete?
1: Návštěvníky teď zveme na prohlídky spojené s výstavou Život na sídlišti Pardubice 1945 až 2000, kterou máme v nových výstavních sálech a která se týká téměř každého z nás. A historik Jan Ivanega provází návštěvníky právě po těch sídlištích v Pardubicích a tematicky se věnuje jak těm jednotlivým sídlištím, tak i tomu, jak ta výstava vznikala a co při výzkumu zjistil.
0: Takže z muzea na sídliště. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice.

0: Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes po komentovaných procházkách, které provází návštěvníky Pardubicemi. My jsme stále ještě ve východočeském muzeu v Pardubicích a já tu jsem s historikem Janem Ivanegou. Pane Ivanego, vy jste autorem výstavy o sídlištích po roce 45 v Pardubicích a připravujete i komentované procházky. Jak jste to celé vymysleli?
1: Je to tak, dokonce do exteriéru chodíme docela rádi, protože na tu výstavu to sídliště fyzicky nedostaneme. Na výstavě máme fantastické modely sídlišť, máme tam ohromný soubor historické dokumentace, ale samozřejmě stojí za to se také na ta sídliště podívat.
0: To znamená, ideální model je takový, že vy návštěvník vezmete do expozice a pak je teprve vezmete na skutečné sídliště.
1: To by bylo moc dlouhé. Já mám zkušenost, že komentovaná prohlídka výstavy trvá hodinu a půl a potom ještě ťapkat na sídliště by bylo poněkud náročné. Takže kromě těch interiérových prohlídek máme i venkovní procházky. Zrovna včera jsme jednu šli, bylo to velmi příjemné procházení se po palackého třídě, což je vlastně prostředkem nerealizovaného velkého sídliště, které se mělo jmenovat a říkalo se mu dokonce Přednádraží. Já v těch prohlídkách vždycky kombinuju několik různých badatelských výstupů, protože my v muzeu systematicky zkoumáme pardubické dějiny. Mně připadl docela zajímavý úkol zkoumat novodobé dějiny Pardubic. Ono je to trochu paradox. Já jsem historik barokní architektury a teď se tady zabývám betonovými sídlišti a železnými konstrukcemi různých technicistních staveb, ale o to je to pro mě zajímavější. Takže mimochodem včera jsme se třeba bavili o pardubické poště 2, kterou všichni známe, chodíme kolem ní u nádraží a řada Pardubáků ji pokládá za něco nevzhledného. Já jsem při výzkumu zjistil, že je to stavba mimořádně zajímavá, která vzešla z činnosti Pražského spoji projektu a je to stavba, která se může stát ikonou, pokud jí to trochu dovolíme.
0: Vy hovoříte o poště té, co je nejbližší nádraží?
1: Přesně tak, to je stavba, která má poměrně spletitou historii. Její nejstarší základ souvisí se vznikem toho nového železničního nádraží v 50. letech. Tehdy tam bylo vybudováno poštovní překladiště, takové depo. No a samozřejmě postupem času, jak Pardubice rostly, tak nestačilo, takže v 80. letech přistoupil investor, kterým bylo východočeské ředitelství spojů k novostavbě toho velikého technicistního areálu a je to stavba od stejného týmu, který postavil třeba pražský Transgas a nebo zaniklou telekomunikační ústřednu v Dejvicích. V blížší vzdálenosti známe jejich fantastickou ústřednu v Hradci Králové, takže ta Pardubická pošta je na první pohled nenápadná, pro Pardubáky možná všední, pro někoho dokonce třeba ošklivá, ale ve skutečnosti je to věc mimořádně zajímavá. I to je náš úkol, odkrývat takovéto pozapomenuté klenoty.
0: My se musíme posluchačům omluvit za ty zvuky, které se tady ozývají. Jednak v muzeu se neustále něco rekonstruuje a neustále tu pobíhají pávy, kteří tady také chtějí být slyšet. Já se chci zeptat, kolik máme vlastně sídlišť v Pardubicích?
1: Záleží na tom, co poznačíte za sídliště. Můžeme říct, že se bavíme třeba o 15 lokalitách, které mají charakter sídlišť.
0: Do kolika vy plánujete tyto komentované procházky?
1: No tak nepůjdeme úplně všechno, protože by to bylo úmorné a náročné. Podíváme se určitě na nejvýznamnější pardubické sídliště, kterým jsou Polabiny. To platí celorepublikově za jedno z nejlepších sídlišť, protože vzniklo v takové té humanistické éře zlatých 60. a na tom sídlišti je to velmi pěkně vidět.
0: Já bych řekla, že řeknete spíš k Duklu.
1: Dukla to je místo, které je pro mě trochu smutné a to z toho důvodu, že kvůli zateplování tam mizí řada pozoruhodných sgrafit. My samozřejmě chápeme, že v tváři tvář

0: energetické krizi a proměně klimatu je nutné šetřit, ale vždycky nás mrzí, když kousek té historie zmizí pod polystyrenem.
1: No, v Polabinách z grafita asi čekat nemůžeme.
0: Ku podivu byla tam, ale opět zmizela. Na Polabinské trojce, na mateřské škole, bylo krásné z grafito, takové velkoformátové, velkoplošné, ale známe ho už bohužel jenom z našich historických fotografií.
1: V těchto sídlištích dochovalo se tam takovéto 4% umění, to povinné umění při stavbě sídlišť?
0: Je to tak a speciálně v Polabinách je to umění mimořádně zajímavé, jak jsem naznačil, ono to vzniklo v těch 60. letech, kdy investoři do těch sídlišť zasazovali umělecká díla mimořádně zajímavá. Dodnes mají nějakou uměleckou kvalitu a vysokou hodnotu. Ovšem, zajímavé je, že lidem se to nelíbilo a nahradili to takové ty normalizační sochy realistického tvaru a takových těch vyprázdněných motivů. O tom si přesně budeme v Polabinách povídat.
1: Jak často tyto procházky budete dělat? Musí to být hrozně náročné a máte můj obdiv za to, že je pořádáte.
0: Jak říkám, my to máme velmi rádi, ono nám to dává zpětnou vazbu, protože se od návštěvníků, kteří jsou dost často pamětníci, vždycky něco nového dozvíme a zároveň my historikové z muzea dost často sedíme v archivech, což je taková osamělá práce a o to příjemnější je potom bavit se o jejich výsledcích s lidmi. Takže chodíme určitě každé 2 měsíce, říkal jsem, že včera jsme byli v terénu, za měsíc 10. června jdeme také do terénu, kde budeme představovat další část naší práce. Představíme takzvaný pardubický architektonický manuál, což je vlastně online průvodce po moderní pardubické architektuře. No a v rámci slavnostního zahájení provozu manuálu budeme mít komentovanou prohlídku, takže 10. června je nejbližší příležitost, kdy se můžeme potkat.
1: Takže návštěvníky srdečně zveme. Posloucháte Výchru české výlety Českého rozhlasu Pardubice.

0: Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes o komentovaných procházkách v Pardubicích a okolí. A my jsme teď navštívili druhou instituci, a to Turistické informační centrum v Pardubicích a jeho ředitelku Mílu Christovou. Vy pořádáte také komentované procházky po Pardubicích, jenom po Pardubicích nebo i v okolí?
1: Dobrý den, ano, my se soustředíme zejména na prezentaci historie Pardubic. Mezi naše základní okruhy patří 4 okruhy. Je to stezka Viléma z Pernštejna, která představuje klasickou historii města. Poté máme Pardubicemi po stopách Silver A, které zase vypráví příběh z doby Heidrichiády, pravýsadku Silver A. Na to navazuje stezka Karanténa, příběh zapomenutého lazaretu. Ta zase představuje historii vojenské nemocnice z první světové války, která se nacházela na sídlišti Dukla. A poslední stezkou, kterou máme v základní nabídce, jsou mýty a legendy.
0: To jsou stezky, které vy provázíte celoročně. Máte i nějaké, které jsou věnované třeba nějakému časovému období nebo nějakým svátkům?
1: Určitě, my jsme tento rok totiž pojali naše komentované prohlídky zcela jinak. Ještě v minulém roce jsme provázeli pouze o sobotách. Od tohoto roku provázíme jak soboty, tak neděle. A navíc ještě zkušebně jsme zařadili každé první pondělí v měsíci po 17. hodině. Takže se snažíme zjistit, jestli o toto bude zájem, protože co se týká těch sobotních prohlídek, tak zájem byl veliký a už ta kapacita nestačila.
0: Všechny vaše procházky začínají u vás v infocentru, tam si návštěvníci koupí lístky, nebo jak je to organizované?
1: Jde to více způsoby. Samozřejmě všichni si mohou koupit lístky přímo u nás v infocentru, ale další možností je rezervace a platba prohlídky stezky online. Ta je určitě přívětivější a lepší pro všechny uživatele. A co se týká srazů a počátků stezek, tak každá stezka vlastně začíná někde jinde. To se dozví přímo na webových stránkách nebo v našem letáčku nebo samozřejmě přímo od kolegů za přepážkou.
0: Jste nějak omezení kapacitou?
1: Naše kapacita je standardně daná 15 osob na prohlídku, abychom dodrželi přívětivost a všichni jsme se dobře slyšeli a podobně. Nicméně pokud je v nějaký termín větší zájem, tak jsme schopni ten limit navýšit, ale maximálně do 20 osob, aby to opravdu pořád mělo tu kvalitu.
0: Vy jste Turistické informační centrum, takže předpokládám, že ta klientela je mezi turisty, kteří navštíví město.
1: Takhle, naše základní rozdělení je jak na turisty, tak víme, že chodí i místní rezidenti a podle toho vlastně tvoříme i tu nabídku těch prohlídek. V letošním roce máme mezi základní nabídku zařazeno i prohlídku červeňáků, výpravu do časů železničního vojska. Další stezka je Pardubice po roce 1845. A zájemci, kteří by rádi se dozvěděli něco o osobnostech města, mohou navštívit pardubický Slavín, který vlastně se chodí po centrálním pardubickém hřbitově.
0: A jak jsem se ptala, ještě některé ty procházky jsou věnované třeba i svátkům, nějakému speciálnímu období, jako třeba Vánoce?
1: Ano, jednu ze stezek, kterou děláme, tak je od adventu po Štědrý den, ale ta v té naší nabídce pravidelných komentovaných prohlídek momentálně není zařazená. Tu začneme propagovat až před adventním období, až budeme vědět přesná data těch prohlídek.
0: Na jakou z těch procházek byste návštěvníky aktuálně pozvala?
1: Posluchače mohu nalákat na příští víkend, kdy v sobotu 23. května bude prohlídka Pardubické mýty a legendy a v návaznosti na to den poté v neděli si mohou projít pardubický Slavín.
0: Tak my bychom si teď ty mýty a legendy mohli představit trochu víc s jednou z vašich průvodkyň.
1: Ano, určitě, slečna Hanušová vám řekne více.
0: Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice.

0: Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes se věnujeme komentovaným procházkám, které vedou po Pardubicích, po samotném městě i okolí. My jsme teď tady s jednou z průvodkyň, se Simonou Hanušovou, která pro Turistické informační centrum v Pardubicích provází jakou procházku?
1: Tak dobrý den, já provázím aktuálně pardubické mýty a legendy.
0: Začínáte na nějakém mýtickém místě v Pardubicích?
1: Pardubické mýty a legendy, tak to je vlastně velice pohodově odvyprávěná stezka, která vede celým historickým centrem města Pardubice. A ty pověsti, které se tam vypráví, tak ty jsou buď to dané přímo k nějakému místu v Pardubicích, které procházíme, anebo jsou to třeba jenom právě pověsti, které na Pardubice odkazují.
0: Takže kde začínáte, kudy vede ta stezka?
1: Stezka začíná u Zelené brány, kde je ta nejdůležitější povídka o Pardubicích, je to pověst o pardubickém znaku, takže to právě začíná u reliefu, u předbraní Zelené brány, kde se i návštěvníci mohou podívat na tu hlavní událost, která se s tou pověstí pojí.
0: Kudy pokračujete?
1: A dále poté pokračujeme po Penštinském náměstí, zajdeme si i na příhrádek, kolem valů Pardubického zámku a končíme u kostela svatého Bartoloměje.
0: Jak dlouho trvá procházka?
1: Tato prohlídka trvá kolem 75 minut.
0: A zajdete i do kostela?
1: Ne, v tuto chvíli to máme tak, že opravdu navštěvujeme památky a koukáme na ně jenom zvenčí.
0: Jak velký je zájem lidí o tuto komentovanou procházku?
1: Já se musím přiznat, že zájem o tuto stezku je veliký. Je to hlavně právě pro rodiny s dětmi, protože je to opravdu takový pohádkový okruh. Není to čistě jenom o historii, ale ta historie se tam samozřejmě také promítá. Lidé se tam dozví o pověstech a hlavně o historii každodennosti, když už. A ta je právě zabudovaná do doby vlády pánů z Penštejna.
0: Jakou z těch legend máte vy nejradši?
1: Já mám asi nejradši hned tu první, právě o znaku pánů z Pardubic. A právě na těch pověstech mě se líbí, že ona má takový pohádkový charakter, ale je přímo uvedena do historické události. A to je tažení a obléhání města Miláno v roce 1158. A právě v této události se koná ten hlavní akt, kdy Ješek se dostane do města Miláno, loupí tam a brána, která padá dolů, tak vlastně přeťane jeho koně Vejpůl a on pobere kořist, pobere tu půlku koně a za tento hrdinský čin je právě obdarován znakem.
0: To jsme aspoň připomněli, jak vznikl pardubický znak. Jakou legendou končíte?
1: My končíme už spíše takovými pověrami, takže například, když už jsme u těch koní, tak všichni pardubáci samozřejmě vědí, že v noci, jak posetnění, tak bílá klisna pobíhá po historickém centru města, straší tam obyvatele, ale ve skutečnosti ona pouze jenom čeká, až ji někdo osedlá.
0: Vy chodíte pouze tuto stezku, jenom pouze mýty a legendy?
1: Já konkrétně chodím ještě stezku Viléma z Penštejna, což je taková naše hlavní stezka, která přímo ukazuje historii města.
0: Co nepřízeň počasí?
1: A nepřízeň počasí pro nás není žádný problém, chodíme za každého počasí, nejsme z cukru.
0: Chodíte i v zimě?
1: Tyto prohlídky jsou jenom od května do října, samozřejmě my jsme nakloněni každému termínu, máme prohlídky i na objednávku a pak poté i právě už zmíněnou vánoční stezku.
0: Kdy půjdete další komentovanou procházku?
1: Tak další komentovaná prohlídka proběhne už v sobotu 23. Takže vás všechny srdečně zvu, užijeme si spolu krásnou prohlídku.
0: Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes o komentovaných procházkách městem. A my jsme v další paměťové instituci, a to je Paměť národa, východočeská pobočka Paměti národa v Pardubicích. A já jsem tu teď s vedoucím PR oddělení, s Liborem Denkem. Libore, Paměť národa pořádá také komentované procházky tady po Pardubicích.
1: Ano, teďka momentálně nabízíme jednu komentovanou prohlídku, konkrétně na pardubické nálety v roce 1944. Potom v Hradci Králové, protože naše pobočka působí přes dva kraje, tak potom pořádáme ještě hradecké vlny, které se zabývají problematikou roku 1968 v Hradci Králové a vysíláním Českého rozhlasu.
0: Jak často chodíte ty procházky?
1: Ty procházky po náletech chodíme jednou měsíčně, a to vždycky druhou sobotu v tom konkrétním měsíci. A hradecké vlny pořádáme vždy každou poslední sobotu měsíce.
0: Proč jste se rozhodli dělat vůbec komentované procházky? Protože přece jen vaše úloha jako Paměti národa je dokumentace pamětníků.
1: Ta paměť není jenom zaměřená na osoby konkrétní, ale na místa paměti, a myslím si, že pro ty návštěvníky je vždycky nejlepší, pokud mohou jít do toho místa, kde se konkrétní událost stala. My jim tam vždycky promítneme dobové fotky, pustíme jim tam vyprávění pamětníkům, nám máme takovou přenosnou promítačku, takže si myslím, že je to taková živá historie.
0: Jak velký je zájem o tyto procházky?
1: Velký, byť máme omezenou kapacitu, kolik lidí můžeme na tu procházku vzít, vždycky je to kolem 15 osob zhruba, ale co mě na tom přijde skvělý, že občas se nám tam dostanou i pamětníci, kteří to opravdu zažili, kteří se to jdou s námi projít a vlastně doplňují tak trochu ten celý výklad i těmi svými vzpomínkami. A to nejenom právě spojené s nálety, ale zejména potom s tím srpnem 68, kdy je to celkem nedávná historie, takže těch pamětníků je celkem dost a mají o to zájem.
0: Připravujete nějaké procházky do budoucnosti?
1: Do budoucna bych byl určitě rád, kdyby se nám podařilo udělat procházku po problematice ženského odboje, což je doteď taková trochu opomíjená oblast druhé světové války, a potom možná více zpracovat i židovskou problematiku v Pardubicích.
0: Kde si návštěvníci mohou koupit vstupenky?
1: Nejlepší je se zarezervovat online. Pokud si zadáte do vyhledávače Institut paměti národa Pardubice, tak vám vyběhne náš program, kde si můžete přes platformu GoOut zakoupit vstupenku na tu konkrétní prohlídku a na konkrétní hodinu, to je nejlepší, ale dá se platit operativně i na místě potom, ale je lepší určitě si to zarezervovat online.
0: Ty procházky startují u vás v Muzeu Tichá hrdinství v Machoňově pasáži?
1: Tyhle konkrétně ne, byť muzeum jako takové běží normálně přes víkend, návštěvníci můžou přijít kdykoliv o víkendu, ale ty procházky samotné startují v Jungmanově ulici naproti starému nádraží v Pardubicích, kde je takové symbolické místo těch náletů, kde bylo velké poškození domů.
0: A ty hradecké?
1: Hradecké vlny potom startují ve Vrchlického ulici u Fuchsovy vily, kde bylo v roce 68 vůbec samotné sídlo rozhlasu.
0: Jak dlouhá je například ta procházka, která se věnuje náletům na Pardubice?
1: Ta procházka samotná po náletech je dlouhá asi 1 kilometr, ale je potřeba brát na ohled to, že se jde do sklepa po schodech, takže není úplně 100% bezbariérová, a pozor by se měli dát asi lidé, kteří mají problém se stísněnými prostory.
0: Myslím něco víc ještě k těm komentovaným procházkám o náletech na Pardubice, protože přece to je jedna z nejtragičtějších událostí, která Pardubice postihla v srpnu roku 44. Tak my si o této komentované procházce za chvíli řekneme si jedním z vašich kustodů něco víc. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice.

0: Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, dnes ze samotného města, a věnujeme se komentovaným procházkám, které mohou lidé navštívit přímo v Pardubicích. Navštívili jsme východočeské muzeum v Pardubicích, navštívili jsme turistické informační centrum a teď jsme v Machoňově pasáži, kde sídlí Paměť národa. Já jsem tady s vedoucí provozu, s Bárou Kocourkovou. Báro, vy také, jak říkal vedoucí vašeho PR oddělení, vy také pořádáte komentované procházky, ty se věnují náletům a v Hradci Králové potom jsou to procházky, které se věnují hradeckým vlnám, tedy srpnu roku 68. Můžeme si trochu říct něco o těch náletech? Kde začíná ta procházka? Ta nezačíná u vás v pasáži, že?
1: Naše procházka začíná v Jungmanově ulici před domem číslo popisné 1020 naproti starému nádraží. Sraz je v 15 hodin, každý měsíc, každou druhou sobotu. Procházky jsou zatím naplánované až do konce prázdnin, do srpna.
0: Jak dlouho trvá ta procházka?
1: Procházka je na 2 hodiny, není nijak náročná, nejde se nikam daleko, pohybuje se v okolí jednoho bloku.
0: Proč jste zvolili právě tuto oblast?
1: Tak je to blízko Parama, vlastně dříve Fantoverke, která byla hlavním cílem náletu. A taky se nám podařilo blízko tohoto místa domluvit s vlastníky domu přístup do jejich protileteckého krytu, kde promítáme příběhy pamětníků zaznamenaných pamětí národa.
0: My si teď krátkou ukázku pustíme. V nahrávce zazní hlas pamětníka náletu Josefa Vinaře.
2: Představte si, že spíte hlubokým spánkem a najednou se rozeřvou sirény, a to neobyčejně rychle po sobě, takže úprk prostě do sklepa. Tam se sešel celý ten dům, každý měl deku, sedělo se, já byl nejmladší, 8-9 roku. A nejstarší byla tetička od jedné nájemnice tam, která byla 90-letá paní, taková droboněninka s myšíma očičkama, který byli příšerně vyděšený. No a najednou zasvištěla první puma.
0: To byl váš pamětník Josef Vinař. Vy v tom domě ale nepřipomínáte jenom samotné nálety z roku 1944. Vy tam máte ještě jednu takovou zajímavost.
1: V tom domě shodou okolností dožil Bedřich Dvořák, což byl pilot RAF a účastník velkého útěku ze Saganu.
0: Jak se lidé o historii zajímají? Není to dnes vlastně už pasé, tyto události více než 80 let staré?
1: No, lidi tohle téma pořád zajímá a na procházky se nám stále hlásí. Ten kryt má kapacitu 22 lidí, takže potřebujeme, aby se nám přihlásili vždycky, aby se tam všichni vešli. A každý, kdo přichází, tak má nějaké zajímavosti a doptává se ještě na věci, které ho zajímají, takže za nás ano, stále se lidi v historii zajímají.
0: Odlišují se ty vaše komentované procházky paměti národa něčím od těch ostatních procházek?
1: No, naše procházky jsou jedinečné v tom, že na každé procházce zazní příběhy našich pamětníků, skutečně zaznamenaných námi paměti národa. Vybíráme pamětníky, kteří se hodí pro tu procházku a promítáme vlastně nejenom jejich fotografie díky přenosné promítačce, ale také vlastně videozáznam, který se podařilo zaznamenat. Rádi bychom brali pamětníky na procházky sebou, ale jelikož řada z nich už nežije nebo nejsou v takové kondici, aby s námi každý měsíc na procházku chodili, tak je super, že jejich vzpomínky můžeme zprostředkovat alespoň právě díky videozáznamu a přenosné promítačce. Všechny videozáznamy jsou uschované také v našem archivu Paměti národa. Většina jich je dostupných na stránkách Paměti národa v naší databázi, vlastně v našem archivu, kde si je může veřejnost volně dohledat.
0: Tak nám už na závěr zbývá jenom zájemce pozvat, aby se zúčastnili některé z komentovaných procházek, které v Pardubicích organizuje jedna z paměťových institucí, ať už Východočeské muzeum v Pardubicích, nebo Turistické informační centrum, nebo Paměť národa.
1: My jsme moc rádi, že o procházky velký zájem a vy, kdo jste ještě nebyli, tak budeme rádi, když se s náma půjdete projít a dozvíte se, co se v historii událo ve vašem městě.
0: A tady v Machoňově pasáži skončíme dnešní východočeské výlety. Pokud jste celý pořad nestihli nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování po komentovaných procházkách, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. A já už se s vámi loučím a přeji hodně štěstí na rozcestí. Vaše Šárka Kuchtová.
3: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Stát podle premiéra Babiše uvažuje o prodeji firmy na výrobu výbušnin Explosia. Radnice v Přelouči vysoutěžila dodavatele na nový pavilon základní umělecké školy. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu klesnou, mírně zlevní benzín i nafta. A zítřek bude slunečný, místy oblačný, teploty až 27 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Stát možná prodá pardubickou Explosii. Dnes to po návštěvě firmy připustil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O státního výrobce výbušnin a střelivin podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění závazků NATO, řekl to České televizi a ČTK.
2: Pokud by došlo k tomu, že bychom Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explosie a České armády.
0: Radnice v Přelouči vybrala firmu, která by měla postavit nový pavilon pro základní uměleckou školu. Cena vysoutěžené zakázky je 28 milionů, oproti původnímu odhadu je tak o něco levnější. Pokud vše půjde hladce, začne stavba letos v červnu a potrvá rok a půl. Škola si od nového pavilonu slibuje větší prostory pro výuku dětí.
3: Dvoupodlažní dům se sálem a zázemím vznikne vedle stávající hlavní budovy. Sloužit by měl hlavně pro vyučování v literárně dramatickém oboru. Chodí do něj čím dál víc dětí, ale kapacita stávajících prostor už nestačí. Stavba bude za běžného provozu základní umělecké školy. Výuku by ale podle radnice neměla výrazněji omezit. Z Přelouče Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Maximální ceny pohonných hmot o víkendu mírně klesnou. Vyplývá to z informací na webu Ministerstva financí. Litr benzínu zlevní oproti dnešku o 12 haléřů na 45 korun a 11 haléřů. Nafta bude moct stát nejvýš 42 korun a 8 haléřů za litr. Tyto ceny budou platit během celého víkendu i v pondělí. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím víc než 7 tisíc uchazečů. Ukazují to data státní organizace Cermat. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle Cermatu asi 24,5 tisíce volných míst. Osmiletá gymnázia nabízí 200 míst, šestiletá asi 50. I ve druhém kole si můžou uchazeči podat až dvě přihlášky na obory s talentovou zkouškou až tři. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v červenci zúčastní summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Dnes to po zasedání ministrů zahraničí NATO ve Švédsku oznámil generální tajemník aliance Mark Rutte. Nadcházející summit by se podle něj měl zaměřit hlavně na Ukrajinu. Zelenský už minulý týden řekl, že by na jednání rád osobně dorazil. Zároveň dodal, že NATO musí v Turecku dokázat, že je silné a že se nerozpadne, neoslabí a nezůstane pozadu.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji nejprve ráno jasno, přechodně pak zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, provoz na hlavních tazích se zlepšil a nikde se výrazně nezdržíte, pozor ale na dopravní omezení na silnici druhé třídy u Lanšperka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Vy jste, paní magistro, nedávno byla v restauraci, nebo spíš v hospodě, a tam se nad vámi hospodský doslova rozplýval. Co se stalo?
2: No, když jsem mu nechávala to, čemu se neutrálně říká spropitné, tak jsem to označila jako diškrece. A on byl nadšený, protože to slovo prý už dneska nikdo nepoužívá.
1: Když krece, no, tak to je z francouzštiny asi.
2: Ještě se to možná častěji používá v té zkrácené podobě diško.
1: Třeba právě tyhle výrazy jako když krece, diško, nebo z francouzštiny možná mě napadá tuzer, to je všechno v oblasti obecné češtiny, nespisovné češtiny.
2: Ano, pohybujeme se mimo spisovnou češtinu. Ovšem ve slovnících, v těch větších, slovník spisovného jazyka českého a podobně, všechny tyhle výrazy najdeme, protože ty slovníky vznikaly excerpcí z krásné literatury a tam se běžně používaly.
1: Jinak spropitné na začátku s písmenem S, jako Simona, pozor na to, abychom neudělali hrubku.
2: No, k tomu bych doplněla, že dříve se tam psalo Z.
1: Takže teď už S, jinak jak to obsat, dobrovolná peněžitá odměna za nějakou službu, třeba právě v restauraci. Našli bychom ještě nějaká synonyma, kromě zmiňované diškréce, která zní tak jako starosvětsky, nebo tuzer, jsme říkali.
2: Ještě se hojně užívalo dříve tedy z němčiny přijaté tringelt.
1: Ale to se občas i použije dnes, tringelt.
2: Pravděpodobně ano. A tam se, protože češtině není příliš už vlastní ta hláska G, tak se to také často vyslovovalo ská, tringelt. Z turečtiny máme přejatý výraz bakšiš. Původně je tedy perský, ale my ho máme z turečtiny. No a čistě slovanské je všimné, ale nevím, jestli se používá v tom výrazu spropitné spíš ten druhý význam slovníkový, a sice úplatek.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychlejším savcem na planetě není gepard? Široce rozšířené tvrzení připisuje rekordní rychlost africké kočkovité šelmě, která žije v Africe a také v jihozápadní Asii. Gepard štíhlý je skutečně velmi rychlý. Jeho pomyslný tachometr může ukazovat až 130 km v hodině. V dospělosti má v kohoutku skoro metr a váží obvykle kolem 50 kg, takže si ho rozhodně nemůžete splést s domácím mazlíčkem. Gepard štíhlý je nejrychlejším savcem pouze na souši. Absolutní rekord mu totiž vyfoukl jiný tvor, který neběhá, ale létá. S výkonem až 160 km v hodině je v třídě savců jedničkou Tadarida guanová, netopír hojně žijící v severní, střední i jižní Americe. Tento drobný tvor se živí takzvaným vzdušným planktonem. Stačí mu otevřít tlamu a drobný hmyz do ní díky své rychlosti snadno nachytá. Tito netopíři žijí ve velkých hejnech, která čítají často až desítky milionů jedinců. Zhlukují se hlavně v jeskyních, kde po tak velkých skupinách zůstává ohromné množství trusu. Tomu se říká guána a od toho je také odvozen název tohoto druhu netopíra Tadarida guánová.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Medicine Man.

0: leeren Bar des
1: Walter Seidel, den Sie eben in der Archivaufnahme aus dem Jahre 1937 gehört haben, war zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade einmal 32 Jahre alt. Wann genau die Aufnahme entstand, wissen wir nicht. Viel Zeit blieb ihm jedoch nicht mehr. Im August desselben Jahres starb Seidel in Neapel in den Folgen einer Typhuserkrankung, mit der er sich während einer Schiffreise nach Italien infiziert hatte.
2: Walteru Seidlovi, kterého jste slyšeli v archivní ukázce z roku 1937, bylo v době natáčení pouhých 32 let. Kdy přesně byla nahrávka pořízena, nevíme, ale Seidlovi tehdy už nezbývalo mnoho času. V srpnu téhož roku zemřel v Neapoli na následky tyfu, kterým se nakazil na lodi při plavbě do Itálie.
3: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
2: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
4: Český rozhlas zprávy.
5: Stát podle premiéra Babiše uvažuje o prodeji firmy na výrobu výbušnin Explosia. V Česku zemřel předškolák na záškrt. Hygienici vyzývají ke kontrole očkování dětí. Zítra bude jasno nebo přechodně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stát možná prodá pardubickou Explosii. Dnes to po návštěvě firmy připustil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O státního výrobce výbušnin a střelivin podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění závazků NATO, řekl to České televizi.
6: Pokud by došlo k tomu, že bychom Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explosie a České armády.
5: Po nákaze záškrtem zemřel předškolák z Ostravska, nebyl očkovaný. Potvrdila to hygienická stanice Moravskoslezského kraje. Dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol, kam ho lékaři převezli kvůli zhoršení stavu. Šíření nákazy podle hygieniků nehrozí, rodiče by ale měli zkontrolovat očkování svých dětí. Jde to u pediatra anebo v aplikaci EZ-karta. Očkování proti záškrtu je součástí hexavakcíny, která chrání taky před tetanem nebo dětskou obrnou. Výskyt nákazy je v Česku vzácný právě díky povinné vakcinaci. Podle dětské lékařky Hany Cabrnochové z České vakcinologické společnosti, ale někteří rodiče vakcíny odmítají s tím, že se očkuje proti nemocem, které se už téměř nevyskytují.
7: No právě proto, že očkujeme, se ty nemoci nevyskytují a právě proto tento případ by měl být takovým apelem k tomu neodkládat očkování a dodržovat vyhláškou dané intervaly.
5: U Příbrami dál nejezdí vlaky kvůli požáru soupravy Regionova. Ta už nehoří, hasiči ale na místě zůstávají. Omezení podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky může trvat několik hodin. Některé regionální spoje nebo osobní vlaky v úseku Příbram Březnice tak můžou nabírat zpoždění, pokračuje Kavka.
8: Toho zastavení provozu asi bude na delší dobu, tam opravdu záleží na tom, jak moc je ten vlak poškozen. Po dohašení se zjistí, jestli ten podvozek schopný nějakého pohybu, anebo se bude muset povolat třeba nehodový vlak. V tuhle chvíli nemám takovou informaci.
5: Z vlaku se evakuovalo 30 cestujících, nikdo z nich není zraněný. Záchranáři na místě ošetřili strojvůdce. Lehce se zranil, když se pokoušel uhasit podvozek. Sport. Hokejisté Kanady vyhráli na mistrovství světa i páté utkání a zajistili si postup do čtvrtfinále. Ve Friburgu porazili Kanaďané Slovinsko 3-1.
4: Počasí.
5: Zítřejší ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině tvořit oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna těsně za sjezdem na Velké Popovice na kilometru 15,5 blokují prostřední pruh následky nehody kamionu a autobusu. Pomaleji se projíždí pravým a levým pruhem. A na dálnici D8 z Německa do Prahy jsou potíže v tunelu Panenská. Na kilometru 85,5 blokuje levý pruh, havarovaný kamion a dodávka. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
4: Vesele a zdravě.
0: Takto k tomu přistupujeme v následující hodině s doktorkou Kateřinou Cejdomovou a Patrikem Rozehnalem. Dobrý den.
9: Dobrý den, já jsem se nadechovala, abych řekla, cítím ve vzduchu,
0: co?
9: Že bude dnes krásný den a úžasný pořad. Jestli pak víte proč, Patriku?
0: O pocitech.
9: No, ale taky, že něco člověk čuchá člověčinu.
0: A nečuchá, že vlastně ztratí čich.
9: Ano.
0: Takže o ztrátě čichu.
9: Ano, přesně tak. A o tom, jak je důležitý.
0: Že prostě necítí.
9: Ano.
0: A taky ten prohlášení, nějak se necítím, řekl pacient doktorovi, po amputaci nosu.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Rozbité zrcadlo, Karel Černoch, rozblanili zrcadlo, doktorka Kateřina Cejdanová.
1: No jejda.
0: Jo.
1: Ano. A byla jsem velmi pověrčivá a bylo to zajímavé, protože to je sebenaplňující proroctví, jak člověk si říká, tyjo, co špatného se stane, vždycky něco najde.
0: Teď k tématu, které ano. budeme mít v pořadu Vesele a zdravě. Ono se ho vlastně dozvíme i z ukázky z archivu zábavy, když už je to Vesele a zdravě, připomene nám to Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
2: A co vy, s čím vy tam jdete?
3: Já? Já s nosem, pane, s nosem.
2: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
3: Ale to nechte si to. Já ve svým věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry. Já tam jdu se svým nosem, aby bylo jasno. Se svým nosem.
2: Oni čekají na výzky a on na ně jde s dlouhým nosem.
3: No dovolte, já snad tady ještě někde mám normální nos, ne?
2: Pokažte. Pokažte to.
3: No prosím.
2: Máte ho normálně.
3: Ty to povídám.
2: Tak proč tam s ním teda jdete?
3: No okázat jim ho, ne?
2: A vy si myslíte, že oni jsou zvědaví na nějaký normální nosy?
3: Já nevím, milej pane, na co jsou tam zvědaví, jak to mám vědět?
2: Tak se zeptám, když něco nevím. Já vám říkám, že jestli máte normální nos, tak tam s ním jdete zbytečně. To vás ještě vyhodí.
3: Už vás nemalujte na zeď, proč by mě vyhazovali? Snad mi aspoň poraděj, ne?
2: To víte, že ne.
3: Jak to, že ne? Musej mi poradit, já ztrácím čich na obě dírky.
2: To ne, to oni ne.
3: To já vím, že oni ne, ale já jo.
2: Já jo.
3: Pro zajímavost, co ztrácíte vy?
2: Já.
3: Že se ptám vůbec. Zajímalo by mě, co ztrácíte vy?
2: To ne.
3: Nemáte takhle náhodou něco s ušima?
2: To ne.
3: Ne. Tak jsem hold blbej, no.
2: A to jo, to je pravda.
3: Tak vy nemáte nic ušima.
2: Já jenom neslyším.
3: Proč tam teda jdete?
2: Já neslyším.
3: Povídám, proč tam teda jdete?
2: Já neslyším, ne?
3: Já nekam bejt. A ty tam jdeš čím chce, dědek jeden, ale nepříjemnej.
2: Já špatně slyším, tam jdu doktorovi, ne?
3: Vy nám svátek Lochnesko.
2: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
3: Co veče, co na mě řvete?
2: Protože neslyšíte.
3: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
2: To buďte rád.
3: Proč?
2: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
4: Vesele a zdravě.
1: No, tak já jsem zatímco jsme poslouchali tuhle ukázku, se Patrika ptala, z které doby to je. On říká, že z 80. let.
0: Ano.
1: Takže můžeme skonstatovat, že po 50 letech se to s léčbou moc nehnulo. Teda.
0: Takže to, nepozná je, se tedy jako
1: no,
0: problém s čichem.
1: Ten problém je v tom, že je nedostatek klinických studií, takže my například čich hodnotíme pořád kvalitativně, neboli je, nebo není, ale kvantitativně, jako kolik ho je,
0: Vy nám nemůžete jako doktoři říct tak jako u šaře, že to takhle řeknu, snížil
1: na
0: se vám vzduch o 10%, že by to bylo s Čechem?
1: Nejsou žádné normy.
0: Aha.
1: A jsou ještě muži a ženy mají ten Čech lepší,
0: jak
1: ale
0: to?
1: My nevíme o kolik. No, on totiž Čech souvisí hodně se spoustou různých věcí a z těch Čechových receptorů to jde rovnou do mezi mozku a rovnou to ovlivňuje limbický systém, což je něco, co nám vytváří ty pocity, proto tomu říkáme, že někdo něco vyčuchá, nebo babička říkala, zčuchli se, teď se slejzaj. A byl na to dělaný velmi zajímavý pokus o souvislosti imunity vlastně jednotlivých pohlaví a jejich čichových jako zhodnocení a zjistilo se, že čím je imunitní systém muže vzdálenější od imunitního systému ženy, tím víc jí voní a obráceně.
0: To znamená, že si takto podvědomě žena vybírá partnera, aby byla bohatší nějaká
1: ano,
0: jako imunita pro děti.
1: Ano, aby dítě mělo bohatší imunitní systém, čili že mu to prospívá.
0: O čichu a hlavně o ztrátě čichu, kdy vám třeba slábne, doktoři to ještě nedokáží přesně změřit, ale vy ten pocit určitě dokážete popsat, že to třeba bývalo lepší, nebo jste ho ztratili dokonce úplně na nějaký čas, nebo se vůbec nevrací. Tak tyhle problémy budeme řešit dnes v pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou na téma ztráta čichu. Připomenou nám to i posluchači, kteří opět básnili.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych nestratil svůj čich, nekouřím, nepáchám tento odporný hřích. Nejraději má moje nosní slizice, aroma jarní přírody nejvíce.
0: A pak máme posluchače Petra.
2: Zdraví Petr. Vlezli jsme tam pěkně potichu, jsem ale zcela bez čichu, takže mu věřím, když parťák tvrdí, zdráme odsaď, nějak to tu smrdí.
3: Ale tady si, Patriku, všimněte, jak krásně nám posluchač Petr vlastně řekl, jak je ten čich výrazně zaměřen na ty negativní čichové podněty.
0: Je to z obranných důvodů.
3: Je to z obranných důvodů a dokonce to aktivuje pud sebezáchovy, jak jsme slyšeli v této krásné básni.
0: Co všechno může vyvolat problémy s čichem, nebo jsou i nějaké zvláštní nemoci, které s tím čichem souvisí, které třeba neznáme?
3: My můžeme mít vrozenou poruchu čichu a můžeme ji mít získanou. Uhum. A u té získané může to být dočasně, to je nejčastěji zánět nosní sliznice, ať už způsobený nějakou

0: poraze hlavy, nádorových onemocněních mozku, třeba meningeom, ten utlačuje dokonce čichové nervy. Další mohou být neurologická onemocnění jako Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba, tam taky je to vlastně neurologický.
1: A to může být tedy náznak toho, že třeba tahle nemoc přichází, nebo tyhle nemoce?
0: Ano, může to být k tomu, že vlastně ten pacient subjektivně, my jsme říkali, že my to změřit jako neumíme, ale on subjektivně konstatuje, že se mu snížil čich. Tady chci poděkovat zase panu Miroslavovi za to upozornění, že kuřáci mají opravdu ty čichové receptory tak jako omráčené a ten kouř je něco, co normálně je obrovský stresor, ale kuřák to má obráceně, že on ten kouř považuje za nevýznamný vlastně podnět. To znamená, že ho vůbec nevnímá, necítí.
1: Kuřáci by asi neměli dělat tedy hasiče?
0: No, to myslím, že ani dokonce nedělají. Nevím teda, že by to bylo v nějakém dotazníku, ano. Ale ne. A proto říkám, že velmi důležitá je anamnéza od pacienta, kdy to začal vnímat, co se stalo, jestli měl úraz, jestli měl nějaké onemocnění. Polypy mohou být problém. A ta diagnostika je poměrně svízelná, bohužel.
1: Můžeme i nějak špatně vyhodnocovat ty vůně, pachy?
0: Ano, můžeme mít vlastně to, co já jsem tady popisovala, je anosmie, to znamená, to je ztráta, říká se tomu takzvaná čichotupost, to je velmi zajímavý vlastně název a je to závažné, protože náš čich je strašně důležitým smyslem na pocit bezpečí, na rozeznávání nějakých vlastně lidí i stavů mysli těch lidí, protože pod vyděšeného člověka, to víme od psů, voní jinak než pod člověka klidného. Při konzumaci potravin my rozeznáme čichem, jestli ta potravina je nakyslá, zkažená, shnilá, něco, čili nám to zaručuje vlastně zdraví. A pokud my o ten čich přijdeme, a to může být i dočasně, i trvalé, no tak se člověk cítí ohrožen a je vlastně jako horší je to, než být možná slepý, protože není žádná kompenzace tohohle smyslu.
1: Je nějaká normální lhůta, když přijdou nemoci, třeba i ty virové nebo jiné, kdy může na čas tedy člověk přijít o ten čich, ale pak se vrátí. A teď, abychom věděli, pokud už se nevrací po téhle době, tak radši k doktorovi, nebo by mohlo hrozit, že to bude trvalé?
0: Tak, já bych šla k doktorovi v podstatě zhruba první týden po té, co ztrácím čich, aby se případně zahájila léčba, protože u těch třeba sinusitid, zánětů různých nebo polypů, tam jako dlouho čekat k čemu. To znamená raději dřív, jinak 4 týdny je ten limit, který od sebe odlišuje tu ztrátu dočasnou a ztrátu, která zavání tím, slyšíte, říkám zavání, tím, že je trvalá.
1: Doktorka Kateřina Cajdanová odpovídá na mé otázky, bude brzy už i na vaše, ty dopředu položené přes náš telefonní záznamník nebo kladené ve formuláři na stránce Veselé a zdravě CZ, už si pletu pořady. A pozor, dostane se brzy i na ty vaše živé dotazy na telefonní lince, ale k tomu za malou chvíli. Teď se na chvíli zase vrátíme za muzikou.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: se to blíží.
1: Povídáme si i dnes v tomto čase pravidelně s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, dnes na téma ztráta čichu nebo jeho výrazné omezení. Ptali jste se i dopředu přes telefonní záznamník, tady je jeden z dotazů.
2: Dobrý den, paní doktorko, zdravím vás. Prosím vás, prodělala jsem COVID hned na začátku 2020. Od té doby vůbec nic necítím. Málo kdy se mi povede, že cítím třeba česnek, nosem nic necítím. Jinak jsem stabilizovaná v pohodě. Nevím, co s tím dělat, protože ani necítím, jestli mi smrdějí nohy, nebo když se navoním, necítím to. Jsem alergik, teda jsem alergik.
1: Ty problémy na s COVID. Post-covidem to bylo hodně, ano.
3: Se ptalo hodně lidí, já bych jenom chtěla říct, že to je takové povzbuzující v uvozovkách, že bohužel ke ztrátě čichu u covidu dochází a proč vědci zatím nevědí, ztráta čichu je pravděpodobně v okamžiku, kdy koronavirus infikuje ty buňky a vlastně ty buňky jsou zranitelnější, mají nedostatek výživy, z čehož zaniká jejich část. Jinak každá z těch čichových buněk má tendenci rozeznávat třeba 4 pachy, jakože jsou, nejsou specializované, ale jsou to takový...
1: jsou multitalentové.
3: Multitalentovaný, ano. A takže italští vědci zjistili, že ke ztrátě čichu u pacientů dochází ve stejné době, kdy se najde vlastně interleukin 6, který je spojovaný se záněty. To znamená, ten zánět prostě způsobí ten zánik. No a co s tím, no. Tak nikdo moc neví. Zkouší se B vitamin, zkouší se proplachování
1: nosu. Někomu
3: nosu.
1: Se to po čase velmi brzkém třeba vrátí a někomu ne, proč? Tady nevíme.
3: No, proč? No,
1: to... A je tam šance na to? Nobelovka. Nebo zaznamenáváte, že pak může být i zlepšení třeba po roce?
3: Právě psal nám tady jeden z pacientů, že může docházet k tomu, že to jako přejde a zlepší se, zhorší se. Je to záležitost toho, co dělá ten zánět. A další věc, velmi zajímavá, paní Ilona nám píše, že v září 22 od té doby, kdy byla vzata levá ledvina, tak má ztrátu čichu a necítí nic ani savo, výjimečně náznakem parfém. To je velmi zajímavé, že tu savo, které je tak intenzivní, ona necítí a ten parfém cítí.
1: Že jste říkala předtím ty negativní věci, člověk cítí.
3: Běžně je to spíš v obráceně, že by to savo ještě cítila.
1: Jestli má dobře zvolený parfém, jestli jí dobře voní.
3: Tam je, ano, to je jedna moc, otázka, možnost, ale taky to může být, že došlo k selektivnímu úhynu některých buněk,
1: ano.
3: A ty jiné, které vnímají zase jiné věci, třeba parfém, ještě jsou naživu. Léky neužívají 60 let, neurolog i obvodní lékař tvrdí, že s tím nic nejde dělat, no tak co já na to říct jiného, než že s nimi bohužel souhlasím.
1: Podobné téma tady je v dotazu i telefoním.
4: Veselý den přeje Marie. Prosím, paní doktorko, jsem zvrácená nebo nemocná čichem, když mi voní síry, jako je Romadur nebo jihočeský zrající.
1: No.
3: Není zvrácená, nevím proč by, protože kdyby to byly nebezpečné síry, no tak ani nechutnají. Ale čich a chuť jsou spojeny a v okamžiku, kdy jí prostě něco voní, a tady bych chtěla upozornit na genetické výzkumy, které říkají, že tendence k tomu, že nám některé věci voní nebo chutnají, je dána geneticky. To znamená, s věkem se zvýrazňuje a jediný případ, kdy ten čich se vlastně s věkem nebo s nějakým začátkem nemoci začne ztrácet, je právě Alzheimerovská demence a je to považováno dokonce za první z diagnostických rysů. Já tu mám ještě jeden zajímavý dotaz.
1: Ano.
3: Před 15 lety paní měla rakovinu prsu, od té doby ztratila čich vinou chemoterapie a ozařování. Tady je to vlastně zánik pravděpodobně z důvodu zánětů a vlastně určitého poškození té sliznice a cítí pouze aromatické hodně věci, ale ty negativní, jako třeba chlévská mrva, parfémy ani květiny necítí. No, tak vzhledem k tomu, že ještě prostě cítí ty negativní, tak já věřím, že ten čich se postupně může vracet.
1: Že je to známka toho,
3: že, je to známka, že, by, to že by to mohlo dobře dopadnout. Jinak to, že cítí ty negativní věci, je proto, že oni jsou významnější.
1: Také máte problémy s čichem, vytrácí se vám třeba s věkem, slábne, nebo zmizel úplně, nebo ve vlnách, jak popisovala paní doktorka, přichází tyto problémy. Cokoliv na téma ztráta čichu řešte právě teď živě s námi přes telefonní linku, kterou otevíráme vám, a vaše dotazy budou znít ve vysílání už za malou chvíli.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: odpovídáme už postupně na vaše otázky, dotazy po telefonu 731 800 900. Vy posloucháte totiž pořad Vesele a zdravě na vlnách Českého rozhlasu dnes na téma Ztráta Čechu. Další volající na naší lince 731 800 900. Kdo tam je?
1: Halo, halo.
2: Doležel Stanislav, prosím vás, to je rádio.
1: Ano.
0: A Vesele a zdravě pořad. Voláte dobře.
2: Já mám takový problém opačný s čichem. Já po covidu mám čich naopak velice výrazný. Takže...
0: Ve smyslu, že je to až obtěžující, myslíte? Nebo cítíte naopak pozitivně spousta vůní a pachu?
2: No, to je až obtěžující, protože třeba když se vaří a krájí se syrová cibule, tak to je až moc. Případně při barvení vlasů špavé, které je v té barvě, tak to samé, to taky ano. Je moc.
0: Může se po té nemoci jako pročistit ten nos natolik, že dojde k nápravě i původně třeba, nechci to říct, ucpaného nosu, ale ne tak třeba dobře funkčního?
1: Pán Bůh ví. Tam je otázka, jestli například tou léčbou, kterou pán absolvoval, jestli jste třeba nebral nějaké dietní doplňky, nebo co jste vlastně v době covidu se sebou dělal, abyste se té infekce zbavil? Halo, halo?
2: No takový ty běžný prášky, které se dají koupit na volno, čili že nějaký Paralen Plus a podobně.
1: Jo, takhle, čili vy jste nic lokálně nedělal.
0: Tělo no, si pomohlo samo.
1: Je to zvláštní, tělo si pomohlo samo způsobem, které je teda obtěžující. Chtěla bych říct to, co jsme říkali i během písničky. Je potřeba tomu sebrat ten význam, čili radovat se, že ten čich mám, protože ztráta čichu je horší, než když se ten čich zvýrazní a pracovat na tom významu, který tomu přikládáme. Čili čím víc vás to štve, tím to bude významnější, bohužel.
0: Radí, říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí, doufám i dalšímu, kdo má problém s čichem, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A někdo má puštěný rozhlas, můžete si to prosím stlumit?
3: Ano, už to vypínáme.
1: Jste moc laskav.
3: Měl jsem jemu jako
1: ano.
3: Delší dobu, no a šel jsem k lékaři, jakože špatně, jako jsem cítil potom, no mi napsal nějaké kapky na sonek.
1: Ano.
3: No a ty, když jsem si nastříkal do nosu, tak jsem přestal cítit úplně.
1: Jasně, tady máme podobnou zkušenost pana Jana, který říká, že si po obyčejné chřipce začal taky nějakým způsobem kapat a že neví, jestli to teda byly kapky nebo náhoda. Někdy se může stát paradoxní reakce na ty kapky, že vlastně je to jako kdyby poslední rána nebo poslední kapka a dojde k tomu. No. Zajímavé je, že jeho chuť pana Jana se vrátila k normálu, ale čich se mu změnil, kyselé cítí normálně, kouř úplně jinak. Je to prostě záhada a je to záhada zejména proto, že my to nemáme podpořeno žádnými moc výzkumy.
0: A co s tím, tak máme tomu dávat,
1: těžké.
0: Jak vy říkáte, ty jiné významy, že se jako na to zvyknout ano. A pozitivně tomu dát nějaký náboj, tak by to není tak špatný.
1: Ano, že aspoň něco cítím, no.
0: Jo, to je takové, no, tak jako když si jako maminka třeba zvykne na to, když přijde miminko a teď
1: no,
0: musí
1: a stolice
0: nepáchne, nepříjemně a nakonec
1: to
0: prostě
1: to
0: vezme.
1: V pohodě.
0: Takže zkusit takto k tomu přistoupit.
3: No já to už mám dlouho, ale já něco cítím trošku, jako třeba kvalitní parfém cítím.
1: Výborně.
3: A jak jsou ty horší, tak to cítím jenom jako pudr.
1: Ano, tak jenom už bych si...
0: To je výhoda, odhalíte dobrý parfém od špatného.
1: Přesně, už bych si liboval.
3: Mi často mi říkají, že cítím, jak se potím, jako tak to necítím skoro vůbec.
1: Jasně, tam člověk na svůj vlastní pot si docela
0: zvykne.
1: Často i sám
0: tak
1: zvykne.
0: Tak odfiltruje vlastně v té
1: čichové
0: tloně.
1: Že to odfiltruje, protože to cítí pořád, no tak hold prostě poprosit, ať vás někdo očuchá a řekne, ale vážně, jako...
0: Další dotaz telefonní u nás v pořadu Vesele a zdravě. Kdo se ptá na ztrátu čichu nebo problémy s ním? Kdo
1: halo,
0: tam je?
1: Halo.
0: Povídejte, ozvěte
4: halo,
0: se nám.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Posloucháme.
4: Tady posluchač z Trutnovska.
1: Ano.
4: Já bych se paní doktorky zeptat. Před 3 lety jsem byl na operaci očních kanálků.
1: Ano.
4: A tam mi doporučili, nebo dali po operaci sůl, že si mám slanou vodou ty kanálky proplachovat několikrát denně.
1: Ano.
4: Což jsem dělal i potom po propuštění z nemocnice jsem to dělal.
1: Ano.
4: A potom se mi ztratil čich a do dneška ho nemám zpátky.
1: To je právě problém, že mohla být přílišná koncentrace té soli a my se v medicíně velmi často ocitáme takzvaně mezi Skylou a Charybdou, čili mezi dvěma zly, a tam vlastně rozhodnout, co je horší a co je lepší, je velmi těžké. Já začínám být kapku frustrována, protože veselé a zdravě není veselé a já nemám zázračné řešení. Já fakt nevím. Jo, v situaci, kdy je tam ale přímá příčinná souvislost, no tak prostě ty buňky pravděpodobně nějak odumřely. Mě ještě teď napadá, jak to slyším od vás povídat, tak mě napadá, jestli neskusit upravit pitný režim, protože kvalita sliznice i v nose by mohla být zlepšena tím, že nebude dehydratován ten nos. Takže zkusit, protože pokud k tomu došlo vinou solného roztoku, který byl třeba hodně koncentrován, tak by to mohlo napravit zevnitř dostatečná hydratace. Takže zkusila bych tohle.
0: Zkouška tohoto typu. Ano. Doktorka Kateřina Cajdamlová u nás ve studiu Veselé a zdravě a téma je ztráta čichu. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Veselé a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: My budeme stále ještě odpovídat na vaše otázky, které se týkají ztráty Čechů v pořadu Veselé a zdravě. Tedy odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamová, hledat cestu k nápravě. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je teď právě? Dobrý den, vítáme
1: Dobrý
0: vás.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, u telefonu Milada Haková.
0: Povídejte.
2: Já jsem se, prosím vás, chtěla zeptat, já trpím chordomem klivu a v roce 23 jsem měla vlastně operaci a od té doby jakoby cítím velice málo.
1: Ano.
2: Mám pocit, že se mi jakoby čich, jakoby nemám intenzivní čich.
1: Můžu vědět váš věk?
2: 58.
1: Jasně. A vy jste to řekla svému obvodnímu lékaři? Ten to
2: já pravidelně dojíždím do Ústřední vojenské nemocnice do Prahy.
1: A říkala jste jim to?
2: Netukou. Říkala jsem to.
1: A co říkal?
2: Ale jakoby ten stav je nezměněný.
1: Ano.
2: Ten nádor neroste. Tak
1: ano.
2: Jako...
1: Ano. No, já jsem říkala v tom úvodu, že při určitých typech nádorů je ztráta čichu způsobená útlakem čichových nervů, jo? Takže to může být tenhle ten moment s tím, že to hlavní je sledovat, co dělá ten nádor, a pokud ten nádor neroste, tak ta věc by neměla progredovat, že by se to nemělo jako zhoršovat. V okamžiku, kdyby se vám to začalo zhoršovat, tak bych asi rychle běžela do té nemocnice zkontrolovat, jestli nádor neroste. Máte to jako takovou kontrolku, to vnímám.
2: Já tam jako jezdím dvakrát do roka vlastně na magnetickou rezonanci,
1: no.
2: Takže jakoby pod kontrolou.
1: Ano,
2: ale že jsem.
1: Oni nepočítají s tím, že se bude operovat, nebo že se to bude nějakým způsobem, já nevím, co, ozařovat nebo tak, nic?
2: Já jsem to ozářené měla na kybernetickém noži a operace v podstatě je nemožná, protože je to na nepřístupném
1: místě. Jasně. Takže tady bych asi brala tu změnu schopnosti cítit jako bohužel vedlejší účinek toho spíš nádoru. A spíš bych měla radost, já vždycky doporučuji mít radost z poloplné sklenice, čili radost, že to neroste, že se to nezhoršuje. Ach jo.
0: Doktorka,
1: já bych ráda radila nějak kouzelně, ale tady to je fakt, každá rada drahá, bohužel.
0: Snad se nám podaří vysvětlit třeba problémy někomu dalšímu. Dobrý den po telefonu, 731 800 900, naše linka, kdo tam je?
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Moravy a chtěla bych se zeptat paní doktorky. Já jsem měla v roce 21 covida, dost těžkého, a od té doby nemám tu ani čich, ani chuť, což je docela už lustrující 5 roků. Je nějaká náděj, že by se mi něco vrátilo?
1: Jejde, mane, zase. Já děkuju za otázku, vzhledem k tomu, že tam došlo ke ztrátě i čichu, i chuti, tak pravděpodobně se jedná o nějakou centrální prostě problematiku
0: neurologickou.
1: A 5 let to už nevypadá. Jinak nám během písničky volala dáma, u které to bylo důsledkem boreliozy, a tam taky jako... Přestože boreliozu už nemá, tak furt ten čich špatný. Je to prostě čich je potvora. No.
0: Kdo se ptá další na telefonu? Ještě jeden. Poprosíme stišit rádio. Vždycky, když voláte, ať rovnou, tak to se omlouváme. Musíme jít na další, kdo je připraven. A nevazbí nám to. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Prosím.
0: Ano, jste to vy. Ptejte se v pořadu Veselé a zdravě.
4: Kde jsou?
0: Ve vysílání.
4: No, už se
1: ano,
4: slyším.
1: Ano.
4: Prosím vás, paní doktorko.
0: Já vás poprosím i vás, stište nebo vypněte rádio, slyšíme vaši ozvěnu, prosím vypněte to, budete rozumět vy nám, i my vám.
4: Rozumím. Prosím vás, paní doktorko, nemohla byste aspoň z půlky těch, co volají, nakopat s proměnutím do řeči?
0: A tak omlouváme se. A není důvod.
1: Není
0: si myslíme,
1: důvod. My děkujeme si moc za důvěru, se kterou nám lidé telefonují, a považuju to za báječné a děkujeme, že někdo volá.
0: Ano.
1: No, tak vypněte si rozhlas, když vás to zlobí.
0: Kdo pak tam je teď? Dobrý den.
1: Haló? Haló, haló? Se někdo nechal zastrašit teď? Doufám, že ne, pro boha. Je tam někdo?
5: Ne, nenechal jsem se zastrašit.
0: Povídejte, ptejte se.
5: No, po covidu, tak před 4 rokama, nebo tak nějak to bylo, jsem měl těžký covid. Od té doby mám ztracený čich a jako chuť se mi pomalíku vrací, ale...
0: Ano, to je věc, kterou jsme tu, že vám do toho skočím, to řešili mnohokrát.
1: Ano, ano. A chtěli jsme slyšet, že aspoň něco se vrací.
0: To je dobrá zpráva.
1: Další důležité je, aby člověk trénoval. To znamená, jakýkoliv smysl, pokud vlastně my se snažíme ho trénovat, ať už tím, že čicháme k parfémům nebo k nějakým, já nevím, věcem jako aromatickým, jako je cibule, česnek a podobně, a radujeme se, že se nám to zlepšuje, tak to bývá jako možnost, že se to vrátí. Jinak těch věcí, které ještě mohou působit, je víc, třeba roztroušená skleróza, Huntingtonova choroba a další. Čili ještě zajít vždycky k lékaři a zjišťovat, jestli zatím něco ještě není jiného než ten covid. Po covidu to většinou bývá po 4 týdnech zpátky.
0: Další téma, další shrnutí, malé a krátké, za malou chvíli v našem pořadu Vesele a zdravě.
6: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Téma ztráta Čechů v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Ještě krátké informace a pár shrnutí na závěr od doktorky Cajtamlové.
1: Tak, jsme tady v situaci, kde opravdu řešení je těžké, ale diagnostika může aspoň část těch ztrát Čechů pomoct nějak zařadit a možná i trošku zlepšit. Takže dělá se nosní endoskopie, která potvrdí nebo vyloučí, že by byly polypy nebo otoky, počítačová tomografie, magnetická rezonance, ta hledá ty nádory různé. Pacient nám musí říct, jestli neměl úraz, onemocnění, poranění, a vzhledem k tomu, že onemocnění COVID-19 je velmi častou příčinou, tak se dělá i PCR test. Dělají se i další testy na infekce, čili prosím, pokud týden nebo delší dobu pozorujete změny nějakého toho svého čichu, běžte k lékaři, protože, jak jsem říkala, Alzheimerova demence jako první příznak často bývá ztráta čichu.
0: Takové jsou rady. Najdete i na webu veseleazdravie.cz, v repríze po 20. hodině a nás ve vysílání zase za týden ve stejném čase. Paní doktorko, děkuju a hezký víkend.
1: Hodně zdraví přeju, nashledanou.
0: Mějte se pěkně, ať se daří a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
1: Dál bez příznaků je v nemocnici Bulovka americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženými ebolou. Policie obvinila agresora z Pardubic z vraždy studentky. Zítra bude jasno nebo přechodně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženými ebolou, je dál bez příznaků. Na sociální síti X to napsala fakultní nemocnice Bulovka. Muž je tam v izolaci po dobu inkubační doby, kdy se u něj můžou objevit první příznaky nemoci. Pro veřejnost ani běžný provoz nemocnice hospitalizace lékaře nepředstavuje riziko. Američan přiletěl do Česka ve středu. V Africe léčil nakažené ebolou. O jeho přijetí do Česka požádala americká ambasáda. Policisté obvinili mladíka z vraždy studentky v Pardubicích. Násilník dívku pobodal ve čtvrtek u střední chemické školy. Po převozu do nemocnice zemřela. Policie útočníka rychle zadržela. Podrobnosti dodává policejní mluvčí Markéta Janovská.
2: Zadržený muž byl obviněn z provinění vraždy a vzhledem k věku obou zúčastněných osob nebudeme k případu poskytovat žádné další informace.
1: Tragická událost hluboce zasáhla i studenty a učitele. Škola dnes proto zrušila výuku a maturity. S komplikacemi musí od soboty počítat cestující na železničních tratích mezi Brnem a Přerovem a mezi Olomoucí a Nezamyslicemi. Důvodem je podle mluvčí Českých drah Vandy Rajnochové údržba tratí.
3: Obě výluky budou mít vliv také na provoz rychlíků linky R12 Bouzov. Od 23. května do 1. června budou všechny tyto spoje nahrazeny autobusy v úseku Brno, Vyškov na Moravě, Prostějov hlavní nádraží. Náhradní autobusová doprava bude zajištěna podle výluku jízdního řádu. Přeprava jízdních kol bude v autobusech zajištěna nákladním automobilem nebo nosičem kol. Sport.
1: Po volném dni se čeští hokejisté vrátili na mistrovství světa ve Švýcarsku k tréninku a připravují se na zítřejší souboj se Slovenskem. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než třetí Česko. Hrát se bude zítra od 16:20. Souboj se Slováky je podle útočníka Dominika Kubalíka ideální před závěrem skupiny.
4: Já už jsem s nima dlouho nehrál, popravdě. Já si moc nepamatuju, když jsem s nima hrál naposled a těším se samozřejmě, že jo, takový ten bratrský souboj a ty zápasy jsou taky vypětější. Prostě ty Slováci pro nás. Já si myslím, že skvělý soupeř, ta atmosféra a ten prostě pojem musíme podat fantastický výkon, aby jsme porazili, takže bylo by dobré to nastartovat, teď ty zápasy půjdou rychle za sebou a není moc čas tady hledě čím přemýšlet. Počasí.
1: Zítřejší ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině tvořit oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je neprůjezdná za nájezdem od Kolína a Poděbrad. Na kilometru 38,5 se v omezení střetlo nákladní auto s motorkou. Provoz teď odklánějí na exitu přímo před nehodou na 38. kilometru. Zdržíte se ale na objížďce na silnici 38. Vzniká tam kolona před kruhovým objezdem u Poděbrad. A na dálnici D1 na kilometru 302 směrem na Brno je odstavené porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušenou jízdu dnešním country dostavníkem. V jeho úvodu vám Texas and George Strait vykreslil hitparádové ráno v Amarillu, které o více než 10 let později vklouzlo do zpěvníku dnes už legendární Jablonecké Volupsie a otevře další pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými hrdiny naší country, folku a trampské písně.

on rozdával lidem smích, procestoval světa lám, dnes však z něho zůstal.

0: Letitý kormidelník Volupsie Ondra Haken a ráno v Amarilu a pak přímo z Porty, kterou tahle parta z Jablonce v letech 1973 a 74 získala, Jirka Němeček se světoznámou melodií Krise Kristoffersona Help Me Make It Through the Night, proměněnou na starého klauna. V roce 1977 vstoupila Volupsie do elitní společnosti držitelů Zlaté Porty, zatímco budějická variace všudy byla Karla Peterky, slavila druhé vítězství i díky křehké písničce Už zase sám.
1: Já vím, že touhu schladil mráz, že zima přijde zas, že každý břeh

založil už v roce 1971 a prováděl všemi společenskými záludnostmi plných 19 let ve společnosti Tuláka, tedy Swagmana.

Vejka. Společně s ní tady váčili pod dozorem Rudy Koblice, jeho syn Ruda mladší a kontrabasista Standa Vobr. A zpátky do Jablonce za skupinou známou od roku 1968 jako Krkonošské brambory na loupačku, tedy Volupsie a Soudcem Rojbínem.

Willie Nelson a jedna z dlouhé řady jeho hitparádových tref Proč se musím rozhodnout, Why do I have to choose, s letopočtem 1983. Nejspíš je znáte s Jindrou Malíkem a Fešáky jako Náš vůz, ale soudce Roy Bean z Karla Jukeše se skupinou Volupsie se u nás objevil o poznání dřív. Velkou inspirací téhle party, která vznikla už v roce 1968 a o pět let později zářila na Portě, se staví Luděk Pilař, Milan Nermuť, Tonda Hanuš, Slávek Luc, Pavel Kudr a Vojta Prepiak, byla skupina Alabama.

Sklizeň bavlny High Cotton z roku 1989, nejprve s nejslavnějším country rockovým spolkem Alabama a pak o 24 let mladší s Volupsí a solovým Petrem Lhotákem jako Zlatý oči. K zajímavým aktérům Porky patřili v roce 1975 i výlety Zdeňka Tázlera z Hradce Králové. Dnes vám nabídnou jeho Déšť.

Volupsy 1999 se solovou Katkou Rudolfovou a Pavlem Lhotákem a Loučení, které o 8 let dříve vynesla na vrchol hitparády písnička Rockin' Years s Dolly Partonovou a Ricky Van Sheltonem.

Jiřina Titourová, Jirka Soukup a Vlasta Houda neboli litvínevské trio Vodnáři a Sporty 1976, jeho otázky.

Blondětý country veterán, letos už 64letý Alan Jackson a trojnásobná jednička roku 96 Little Bitty, kterou současný kormidelník jablonecké volupsie Ondra Haken přejmenoval na Sliby chyby. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou, hezký zbytek večera a sametovou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším.

0: Objekty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Gips zabavila přes 10 litrů tekuté extáze. Část našla u policisty z Prahy. V Brně se na sousedské slavnosti sešli sudečtí Němci a Češi, přišli i protestující. Zítra bude jasno nebo přechodně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vyšetřovatelé Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistili víc než 10 litrů tekuté extáze. Látku našli při domovních prohlídkách u dvou mužů. Jeden z nich pracuje v Praze jako policista. Podle GIPSu drogu sám užíval a podával ji i své bývalé partnerce. Druhý muž měl navíc nelegální látku přímo vyrábět. Pokračuje mluvčí GIPSu Jakub Augusta.
2: Jde o druhé nejvyšší zajištěné množství na území České republiky od doby zařazení GBL na seznam návykových látek. Proti oběma osobám již bylo zahájeno trestní stíhání.
1: Tekutá extáze je v Česku nelegální od roku 2025. Říká se jí taky predátorská droga. Násilníci je totiž házejí do pití svým obětem. Ty jsou po požití bezvládné, ztrácejí zábrany a mívají výpadky paměti. Několik stovek lidí, Němců i Čechů, dnes zasedlo u stolů na Moravském náměstí v Brně. Sousedská slavnost byla součástí festivalu Meeting Brno a zároveň sudetoněmeckého krajanského sdružení. Přišli i odpůrci, diskuze byla ale převážně klidná.
3: Zítra jdu na ten pochod, pouť smíření. Pocházím z Bavorska od českých hranic, pro mě je to velmi důležité.
4: Svěřil se Heinz Stoldrajer v rozhovoru s Janem a Vojtou.
5: Jako mladí lidi už bychom chtěli se soustředit v té Evropě na budování společné budoucnosti.
4: Nesouhlas se sjezdem sudeckých Němců přišel vyjádřit několik desítek lidí.
6: Jsou tady vlastenci, kterým jde o to, aby se takové věci neděly.
4: Řekl za protestující krajský zastupitel z KSČM Martin Říha.
7: Zatím velká vděčnost a radost.
4: Zhodnotil dosavadní průběh festivalu jeho spoluzakladatel David Macek. Protestující mu nevadí.
7: Aspoň můžou vidět na vlastní oči, kdo jsou sudečtí Němci, jak to vypadá, když se někde sejnou.
4: Na pořádek dohlíželi desítky strážníků, policistů a antikonfliktní tým. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
1: Zlínský kraj letos podpoří turistické značení částkou 600 tisíc korun. Peníze získá Klub českých turistů na obnovu tras pro pěší, cyklotras i údržbu nebo výměnu směrovníků a turistických map. Ve Zlínském kraji je aktuálně vyznačeno asi 2,5 tisíce kilometrů pěších stezek a kraj jejich obnovu podporuje pravidelně už od roku 2007. Pokračuje mluvčí hejtmanství Jan Vandík.
8: Dobře značené turistické trasy jsou důležité nejen pro obyvatele našeho kraje, ale také pro návštěvníky z tuzemska i zahraničí. Přispívají k rozvoji cestovního ruchu a umožňují lidem bezpečně poznávat přírodní i kulturní zajímavosti regionu.
0: Počasí.
1: Zítra ráno bude slunečno, postupně se začne zejména ve východní polovině tvořit oblačnost. K večeru se ale většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D11 je po tragické nehodě uzavřená. Provoz je odkláněný na exitu před nehodou na 38. kilometru. A na Pražském okruhu na 23. kilometru směrem na D1 je po nehodě neprůjezdný pravý jízdní pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte, slýchávám od vás, že tyhle naše hodinky s archivem jsou pro vás něco jako večerní nebo noční zastavení v dnešní uspěchané době. Taková trochu nostalgie do moderního světa kolem nás. Asi každý z nás takovou chvíli občas potřebuje. Co říkáte? Tak Dobrý večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Všimli jste si, kolik novinových nebo novinářských žánrů už zmizelo? Možná stejně jako pomalu mizí i zvuk, ten nenapodobitelný zvuk šustění novinových stránek? Co třeba takový fejeton? Ono, být fejetonistou, to bývala výsada mezi novináři, takový autor už byl vlastně napůl spisovatelem. Jan Neruda napsal těch fejetonů nepočítaně. A jeden z nich, Svět div se, byl právě inu o psaní fejetonu. Takový fejeton o fejetonu.
2: Je-li časopis Švarným junákem, je fejeton kytkou na jeho klobouku. Kytka po kytce vadne, junák zůstává junákem a denně nastrčí kytku novou. Již z toho je vidno, jak květnatý musí být ten, který kytky ty všechny dodává. Květnatější než celá lučina. A nikdy nestačí ani ta. A fejetonista musí užít pařenišť, skleníků nebo i vypůjčit si něco od souseda. Ale těžké postavení má pan fejetonista, tomu musím sám dosvědčit. Měl-li Bůh Janus dva obličeje pro celý věčný život svůj, musí jich mít fejetonista do jediného roku aspoň 100 a každý jiný. Jednou nadšený, po druhé uslzený, po třetí dětinský, po čtvrté mudrcký, po páté skotačivý a tak dále. On musí bavit, ať již baví pravdou nebo žertem. Ale je-li opravdový, řeknou mu, že nemá vtipu. Je-li žertovný, řeknou, že ze všeho jen si tropí smích. Všem nevyhoví nikdy. A to je to nejhezčí u něho, že si z toho nic nedělá. On musí být básníkem, filozofem, učencem, humoristou, kritikem, mužem plným citu, mužem zas skalnatého srdce. Ale ze všeho toho smí mít zas jen tak ždibeček, aby nenudil, aby nebyl jednotvárný. A co jiného mu často ještě vytýkají? Fejetonista musí být sám mozaikou jako jeho fejeton. Především musí mít nesmírný pojem o vlastní hodnotě. Řekněme hned o vlastní své vznešenosti. Pak má i hned omluvu, když se všemu směje. Proč je všechno na světě tak malé vedle něho? On může sice někdy ze zvláštní milosti uznat i náhledy jiných lidí, ale nesmírně by si ublížil, kdyby pak nepřidal i hned slůvko ale. Vždyť je názor jeho světový, obrovský. Smrtelník obyčejný není snad ani sto vyhovět požadavkům toho jeho názoru. Náhled, že on, fejetonista, je mužem rozhodně velkým, musí také čtoucímu lidstvu vtloukat ve dne v noci, sic mu to na mou věru nikdo neuvěří. Kdykoliv řádku napíše, musí nějak obratně nevědomému čtenáři dát na srozuměnou, že ta řádka je v skutku výborná. A řekne-li někdo, že to neskromnost, musí být fejetonista nesmírně udiven a odmrštit drzého mluvku skromným poukázáním k tomu, že je vůbec nejvíc spravedlivý. Najde-li někdo něco výborného, že to vždycky upřímně uzná. A dělá-li sám pán Bůh sobě reklamu na každé stránce Bible, proč by on sobě neřekl na každé řádce svého fejetonu, vidím, že je to dobré. A dodat pak musí. Vždyť je fejeton přece také alespoň tolik jako Bible, či ne? A řekne-li onen mluvka ne, ať s ním dále ani nemluví. Ale příliš moudrým také zas fejetonista nesmí být. Musí být také někdy, ano, musí být velmi často veselý a vtipný. Alespoň v sobotu od půl dne od 3 do 5, kdy píše na neděli. V neděli chtějí se čtenáři smát, vymluvme jim to. A fejetonista musí mít tedy vtip, i když ho nemá. Vždyť nemůže jako Šašek Prehaser pokleknout na jevišti, sepnout ruce a bídně žalostným tónem zvolat: pánové, pro boha vás, prosím, smějte se mě. Ale vtip je velké neštěstí pro člověka. Proto mám s fejetonisty tolik soucitu. Kdybych byl k nesmírnému leknutí svému někdy spozoroval jen jiskru vtipu při sobě, byl bych se zastřelil nebo oženil, nebo jinak své existenci konec učinil. Vtipný člověk je nesmírným chuďasem. Žádný si ho neváží, neboť každý je sám dost vtipný. Třeba ho vtipy napadají vždy jen tenkrát, když ho holič drží za nos a on musí zůstat němý. A pak vtip fejetonistů vsedává obyčejně na židli, jejíž nohy jsou nohy satyrovi. Kdo pak ale snese satyru? Ano, Kdyby satirik vždy jen milé mé sousedy tepal, ale čert mu věř, zítra snad zaleze si i na mne. Má-li stát pro každý druh choroby zvláštní dobročinné ústavy, proč pak jich nemá také pro ty nešťastníky, kteří mají vtip? Chyba, velká chyba. Do oboru fejetonisty spadá celý svět. On má právo hubovat se s pánem Bohem, proč se ho nezeptal na radu, když tvořil člověka, a dokáže mu zrovna hravě, že lidé tak, jak jsou většinou ničemové, nehodící se ani pro fejeton. On může poslat čtvrtou božskou osobu z Říma na Maltu, kdy se mu zlíbí. On může rozřešit všechny otázky rakouské nesmírně lehce a říci s největší určitostí, nebude v Rakousku míru a spokojenosti, dokud neslijou se veškeří národové v národnosti toliko dvě. Ministrů v službě a ministrů v penzi. On může Němce chválit, aniž by je tím urazil, a může Čechy hanět, aniž by se ve Vídni proto zlobili. On může psát nejen o lidech, nýbrž i o věcech, o nových obrazech, o nových původních dramatech, a čím horší takové drama je, tím větší může mít z něho radost. On může psát z jara o prvních chroustech, 16. května o svatém Janu a celý rok o pražském blátě. On může dělat vtipy na každého a když si to ten každý nenechá líbit, může fejetonista v noci chodit domů se silnou holí. A když celý týden není v novinách nic než samé prohlášen za blbého a samá konfiskace, může si fejetonista vylítnout o 200 let dál a popsat, jaký svět bude pak. Ano, on může psát i o nejvyšším, nejkrásnějším na světě, o fejetonu samém. Ale pak, ať je obratný jako já, ať mluví, co chce, neřekne ale vlastně nic. Kvůli tomu, aby se řemeslo neskazilo.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím, já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, Jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví

0: telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho, to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi? Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmá může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí přitom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonuj jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Paníčka telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.
1: Haló?
2: Haló, kdo volá?

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A když už jsme dnes se spisovatelem, novinářem a básníkem Janem Nerudou začali, tak s ním i zůstaňme, protože jeho povídky a vyprávění, to je svým způsobem originální dokument doby. Nerudovy postřehy nám tak zachytili třeba 5. září roku 1847. Janu Nerudovi tehdy táhlo sotva na 13, ale tehdy poprvé ozářily pražské ulice plameny ve více než 200 plynových lamp. A nebo taková cesta koňkou z Karlína až na Smíchov. To všechno najdeme v Nerudových poznámkách.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví, oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podíváš se přece jednou tedy zase na staré město. A v skutku, předsevzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a Malostraňák jde. Přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Také plyn začal kdysi v Praze, ten svítivý plyn. Rok 1847. Opět to byl pán Hartmann, který se u nás zastavil pozdě na večer a vypravoval. Na staroměstském náměstí hraje hudba, lidí všude jako o parádě. A to osvětlení, to je zázrak, jako ve dne špendlík by mohl najít. No tohleto jsem musil vidět. Vytratil jsem se bez čepice a jen tak v kajdě a letěl Ostruhovou ulicí dolů k mostu a přes něj na staré město. To byla krása. Svítilny na železných bydlech a v nich ty plameny jasné, široké bez knotů, pochodnící procesí lidu. Díval jsem se blažen do plamenů, blažen do veselých úsměvných lidských tváří. Nemohl jsem se odtrhnout.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl hostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostěji oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakási maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. a salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí, zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí! Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí, fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým vousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy, pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak tresce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné, nebo jsem jej snad strčil do hodinek. A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle. Paní S. má teď lejtnanta, tamhle pověstný lichvář A. Holomek, tamhle blondýnka z baletu Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci, za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí. Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá, není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno, všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy. A když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Kolikrát jsme tu za poslední roky slyšeli v našem divadle Nerudova Hastrmana. Tu povídku, kterou známe asi všichni ze školních škamen. No tak dobře, no. Od školních tříd. Za nás už ty lavice zase tak masivní taky nebyly. Asi dvakrát určitě, protože Hastrmana tu četli neopakovatelně pánové Zdeněk Štěpánek a Martin Růžek. A dnes se k ním stejně kouzelně přidá i pan Otakar Brousek, ten nejstarší. Ona totiž ta povídka sama, Hastrman, jakoby čtenářům už napovídala svou atmosférou a náladou. No a k naší noční nostalgii se, myslím, docela hodí. Dobré dny, přátelé.
2: Chodil vždy s kloboukem v ruce. Ať byl sebevětší úpal, mrazový nebo sluneční, na nejvýš je držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parasol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty klepce a spojovaly se vzadu v cůpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze, už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky měl živůtek jen krátký, za to byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou malou postavičku páně Rybářovu do vychrtlých lítek. Suchý, špičatý obličej páně Rybářův byl ozářen věčným úsměvem. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou uctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady, takže pan Rybář musí se usmívat. Když někoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazovač pravé ruky do výše a lehince hvízdl. Takové lehinké hvíznutí zafičelo. Jo? Což mělo význam potakující. Pan Rybář bydlel v hluboké cestě, hned dole vlevo, s vyhlídkou na Petřín. Ale kdyby byl býval již až u samého domu, jakmile spatřil nějaké cizince, kteří zahýbali vpravo na Hradčany, vždy šel za nimi. Když zastavili u rozložité vyhlídky a obdivovali se kráse naší Prahy, stál vedle nich, pozdvih prst a hvízdl. Jo, moře. Proč nebydlíme u moře? Pak šel za nimi do hradu a když se cizinci ve svatováclavské kapli obdivovali stěnám vyloženým českými drahokamy, hvízdl po druhé. To si myslím. U nás v Čechách hodí pasák kamenem za stádem. A kámen má často větší cenu než celé stádo. Víc jim neřekl nikdy. Pro jeho jméno, pro jeho zelený fráček a pro to moře říkali jsme mu Hastrman, ale v úctě jsme ho měli staří mladí. Pan Rybář byl justiciárem na výslužbě někde od Turnova. Zde v Praze žil u své blízké, příbuzné, mladé, která měla nevysokého úředníka za muže a s ním už dvě nebo tři dítky. Vypravovalo se, že pan Rybář je až báječně bohat. Ani ne tak na penězích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku měl, říkali, stát vysokou černou skříň. V té skříni byly samé nízké čtyřhrané škatule černé, hezky velké, a v každé škatuli byl vnitřek sněhobílou lepenkou rozdělen na samé čtverce. A v každém čtverci ležel na bavlnce lesknoucí se drahokam. Byli lidé, kteří to viděli. Našel a sebral prý vše sám nahoře Kozákově. Jednou jsem seděl nad příkopem vlevo za bruskou branou poblíž pana Rybáře. Tam usedal totiž pan Rybář každého krásného dne na hodinku pohodlně do trávy a kouřil si z krátké dýmky. Kdysi poslouchal jsem rád, co mluvili lidé dorostlí. Slyšel jsem ho, jak rozmlouval s dvěma kanovníky sedícími na lavičce. On stál. Mluvil o Frankreichu a o nějaké svobodě, samé divné řeči. Najednou zdvihl pan Rybář prst a hvízdl. Jo, já se držím Rosenaua. Rosenau praví. Svoboda je jako ty šťavnaté potraviny a silná vína, kterými se navyklejím silné nátury živí a posilují, slabé ale přemáhají, opojují a zničují. A pak kýv kloboukem a šel. O Rosenauovi a o panu rybářovi měl jsem stejně vznešený pojem. Když jsem pak dorůstaje dostával sám rozmanité knihy do ruky, nalezl jsem, že pan rybář tenkrát v skutku citoval zcela věrně. Jen s tím rozdílem, že zmíněnou větu nenapsal Rosenau, nýbrž jakýs Ruso. Patrně mrzká náhoda pana rybáře zvedla s nějakou lehkomyslnou tiskovou chybou. Proto věru nepozbyl úcty mé. Dobrý, nesmírně dobrý člověk. Bylo to v sluneční den srpnový, tak až ke 3 hodině odpolední. Kdo šel právě Ostruhovou ulicí, zůstal stát. Kdo stál právě tak po domácku, venku, zavolal honem něco dovnitř domu. Z krámu vybíhali lidé. Všichni se dívali za panem rybářem, kráčejícím dolů. Jde někam se vychloubat svým bohatstvím, řekl pan Herzl, šenkýř u 2 slunců. Podotýkám, že druhý pád množného počtu pro slovo slunce je podle malostranského jazyka zcela určitě slunců. O je, volal pan Vitouš, kupec na rohu, musí být zle, nes se na prodej. Ale pan rybář kráčel klidně dál, trochu rychleji než jindy. Pod levým paždím nesl jednu z těch 4hranných škatulí černých, o nichž tolik povídáno. Tisklý pevně k tělu, takže smeknutý klobouk v ruce dole byl jakoby k noze přiblížen. V pravé ruce měl španělku s placatým knoflíkem ze slonové kosti. Znamení to, že pan rybář jde někam na návštěvu. Nikdy jindy nenosil hole. Pozdravován zdvíhal hůl a hvízdal mnohem hlasitěji než jindy. Sešel Ostruhovou ulicí, přešel Svatomikulášským náměstím a vešel do domu Žambereckého. Tam bydlel v 2. patře gymnazijní profesor pan Mühlwenzel, matematik a přírodospitec, tedy muž vzdělání trochu tenkrát neobyčejného. Návštěva netrvala dlouho. Pan profesor byl v dobré míře, pokynul panu rybáři k pohovce a ptal se, čím tedy mohu sloužit? Pan rybář položil škatuli na stůl a sundal svršek. Pestré kamínky zářily. Jakou to má asi cenu, koktal? Posadil se pak a opřel bradu o knoflík hole. Pan profesor se zadíval do kamínků, pak vyndal jeden temný, vážil v ruce a prohlížel proti světlu. To je moldavit, pravil. Jak? Moldavit. Jo, moldavit, hvízdl pan rybář. Na tváři jeho bylo tak trochu vidět, že slovo to slyší poprvé v životě. Ten by se hodil pro naši gymnazijní sbírku. Jsou už řídké. Mohl byste nám jej prodat? To by se vidělo. Co tak asi? 3 zlaté v 20nících byste za něj dostal. No? 3 zlaté, hvízdl tenounce pan rybář. Brada se zdvihla a sklapla pak zas na knoflík. A ostatní, šeptal po chvilce z náhle stísněného hrdla. Chalc edony, jaspisy, ametisty, záhnědy, to nic není. Za nějaký okamžik byl pan rybář zas již u rohu Ostruhové ulice. Kráčel pomalu vzhůru. Poprvé ho sousedé spatřili a měl klobouk na hlavě. Široká střecha byla stažena do čela. Španělka se vlekla koncem po zemi a harašila odláždění. Nevšiml sobě nikoho, nehvízdl ani jednou. Také se na té cestě ani jednou neohlíd. Patrně dnes nedováděla žádná z jeho myšlenek venku. Všecky jeho myšlenky byly v něm hluboko. Dnes již z domu nevyšel. Ne na hradby a ne za brusku. A byl tak krásný den. Bylo již k půlnoci. Veselé světlo lilo se do pokojíku páně Rybářova oběma okny, do kořán otevřenými. U jednoho okna stál pan Rybář. Stál tu jako socha, strnulý. Zdáli hučeli jezy vltavské táhlým, mohutným tónem. Slyšel je stařeček. Náhle sebou trhl. Moře. Proč tu není moře? Šeptl. Arty se mu zachvěli. Snad se v něm vlnila tesknost jako bíjící moře. Škubl sebou pak a odvrátil se. Po podlaze ležely otevřené škatule a zrak jeho se jich dotkl. Vzal pomalu nejbližší z nich a vyndal z ní kamínky do hrsti. Fíje. Oblásky. A mejkl jimi oknem ven. Dole zapraskalo a zařinčelo sklo. Pan Rybář dnes ani nevzpomněl, že dole v zahradě je skleník. Strýčku, co pak děláte? Ozval se příjemný mužský hlas venku, patrně ze sousedního okna. Pan Rybář mimovolně ustoupil o krok nazpět. Dveře vrzly a vešel pan Šajvl. Strýčku, snad nechcete ty krásné kamínky vyházet všechny ven? Stařec sebou škubl. Pak zašeptal, dívaje se upřeně k Petřínu. Nemá to ceny. Oblásky. Já vím, že nemají velké ceny, vždyť to znám sám. Ale cenu mají přec. Pro nás i pro vás. Vy jste je sobě pracně sebral. Strýčku, nechte je prosím všechny pro mé děti. Budou se na nich učit. Vy jim budete vypravovat. Mysleli jste snad, šeptal zas stařec monotónně a s namáháním, že jsem bohat a já v skutku. Strýčku, pravil pan Šajvl hlasem pevným, ale přitom měkkým a uchopil starcovou ruku. Co pak nejsme vámi bohatí? Moje děti by neměly dědečka. Moje žena by byla bez otce, kdybychom vás neměli. Vždyť vidíte, jak jsme kolem vás šťastní. Vy jste naším požehnáním v domě. Náhle přistoupil stařec zas až k samému oknu. Ústa se mu zachvěla. V oku cítil nevýslovný tlak. Pohlídl ven. Neviděl nic určitého. Vše se třpitilo, jakoby rozpuštěný démant. Vše se vlnilo. Až k samému oknu. Až do jeho oka. Moře. Moře. Dál už povídat nebudu. Dál už neumím.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí posluchači, vítejte u páteční noční linky Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o tom, jak pečujeme sami o sebe, o své tělo, zdraví i o obyčejnou každodenní pohodu. Každý to máme trochu jinak. Někdo si dopřeje klid, dobrý spánek nebo jenom chvíli pro sebe. Jiný se snaží zvládnout všechno naplno a často na sebe zapomíná. Možná máte i vy své rituály denní, bez kterých si neumíte představit život. Možná řešíte, jak se s věkem mění naše potřeby, energie i pohled na vlastní tělo. Jak to máte? Nasloucháte svému tělu? Umíte to? Umíte si odpočinout bez výčitek? A co vám pomáhá cítit se dobře? Držíte diety? Meditujete? Cvičíte? Jíte zdravě? A hlavně, kde se inspirujete? O své zkušenosti a příběhy se můžete podělit s Jarkou Barboříkovou ve zlínském studiu Českého rozhlasu. Těším se na vaše telefonáty, zprávy i noční společnost. Dnešní noční linka nese téma, jak pečujeme o sebe a o své tělo.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásný páteční večer všem, kteří ještě nespí. Dnes otevíráme v noční lince Českého rozhlasu téma, které se týká úplně každého z nás. Jak se staráme o sebe, o svou kondici, psychiku i obyčejnou životní pohodu? Teď je s námi David z Prahy, asi náš nejmladší posluchač.
1: Ano, dobrý den, přeji vám hezký večer.
0: Davide, tak povídej, jak rozumíš dnešnímu tématu?
1: No, jako, jak bych říkala, popeču, jako mám rád to cvičení, běhání, no, snažím se jít zdravě, no, jak pečovat o svý tělo, třeba občas nějaký ten mekáč, jo, kohout, vy to znáte, že jo, jste furt mladá, takže, takže to jo, jako jo, ale jako jinak se snažím cvičit, běhat a jít zdravě, no.
0: No počkej, tak teď jsi to do nás vychlil tak, že nevím, z jaké strany to je pojmout. Tak co pro tebe znamená mít se dobře? Zkus tím začít cítit se dobře. Jak na to? Ty jsi tam zmínil nějaké rychlé občerstvení, tak ne, to asi neznamená cítit se dobře. To znamená chvilku si užít, no. Ale není to asi dobré zrovna pro naše tělo, nebo?
1: No, jako já nevím, já spíš jako jim zdravě, no, běhám a tak, no.
0: Máš nějaký způsob, jak si odpočineš po škole nebo po nějakém dnu, který byl až moc dlouhý?
1: No, třeba zavolám do rádia, takhle se cítím dobře, no, a prostě pokecám si s mámou a tak, no.
0: A myslíš si, že mladší lidé jako ty na sebe mají dost času, aby se o sebe starali, pečovali? Máš to vůbec v hlavě, že by si měl myslet na svoje zdraví? A nebo ještě vůbec? V kolik je ti?
1: Jo.
0: Ve 13 letech, nebo kolik ti může být?
1: 13.
0: No, tak myslíš si, že umíš pečovat o svoje zdraví a že rozumíš tomu, jak je to důležité?
1: Jo, jako je to důležitý, no, že kdyby se o něj nepečoval, byli bychom nemocní, bylo by to blbý, no.
0: Fajn. Tak co bys poradil dospělým, aby byli víc v pohodě?
1: No, já bych hlavně těm mladým, ať jsou spolu, ať nekoukají furt do mobilu, prostě ať jsou spolu a jako prostě ať nekoukají furt do mobilu, no.
0: Dobře, tak to jsi řekl mladým. A dospělým? Z tvého pohledu, z té dětské perspektivy?
1: No. No, že by měli jít zdravě, jako, nějak se jako necpat, prostě jít střídně.
0: Dobře. Tak Davide, děkuji, že jsi dnes zavolal a podělil se i o svůj pohled, ať se tě daří ve škole i ve všem, co tě baví, a uchovej se dál dobrou náladu a energii.
1: Jo.
0: Krásný večer.
1: Taky děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Každý člověk má jiný recept na spokojenost. Někdo potřebuje pohyb, jiný samotu, další dobrou knihu nebo ticho. Jak vypadá péče o sebe právě u vás? Volejte noční linku Českého rozhlasu a u toho poslouchejte písničku od Věry Špinarové. Krásnou noc.

0: 23 hodin 10 minut. Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Tentokrát se povídáme o tom, co pro sebe během dne děláme, aby nám bylo dobře. Ať už jde o odpočinek, jídlo, pohyb nebo chvíli klidu. Paní Jarka je s námi. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, přeju všem, Jarko i vám, i tomu mladému klučinovi. To je tak skvělý klučina z Prahy. Ten umí tak správně mluvit a je vidět, že se nebojí. Takže já klobouk dolů před ním. On mluvil dneska do humoriáry. To opravdu klobouk dolů. Má,
0: dobře,
1: má
0: a teď
1: rodiči,
0: pojďme k tématu, Jarčo.
1: No, tak tělo má člověka, má podle svého, jak to tělo má, tak se to tělo vidí podle toho člověka, jak vypadá a jakou má sílu a tak. A podle toho potom dokáže i dělat takovou tu túru třeba nějakou, nebo no prostě sport, kterýho člověka jakoby ten sport láká, kdo má rád. Tak já včera zrovna byla na procházce, šla jsem na hřbitov a to mám 4 kilometry nahoru na kopec a pak jsem šla k Sevře ze hřbitova a byla, a pak jsem u ní tam byla, pak přijel její syn, takže mě synové vzal domů a pak ještě říkal Jarčo, jestli to, tak jedeme na zvrzenu. Tak jsme včera ještě na zvrzenu do Raspenavy, takže jsem se takhle, tak, jako jsem se prošla a pak mě za odměnu vzal synové sebou na zvrzenu kteří jeho sestře. Takže to bylo taky skvělý včera.
0: To zní dobře. To je určitě recept na dobrou náladu a samozřejmě ta psychika nám potom ovlivní i tu fyzickou stránku, cítit se dobře, být s kamarády, dát si zmrzlinu, dělat si radost. Ano. Umíte si udělat i čas sama pro sebe a jak trávíte nejlíp čas, když jste úplně sama?
1: No když jsem úplně sama, no tak jako když tak dělám se třeba svoji práci, co potřebuji doma, že jo, tak třeba nejdu nikam, tak dělám svoji práci a pak
0: no právě, když nejde o práci, ale když byste měla relaxovat, odpočívat, tak jak čerpáte energii?
1: Jak čerpám energii? No tak
0: vy. Máte nějaký recept na vnitřní klid?
1: No tak zítra budu prát a potom si
0: to jste zase té práce.
1: Dám odpočinu. Odpočinu si při tom praní si člověk odpočine. Protože to je chvilka, co to staré, že jo, za vás pračka běží.
0: No, u vás to zní jako fyzická kondice rovná se duševní pohoda. No, myslíte si, že lidé dřív uměli odpočívat lépe než dnes?
1: Ale já si myslím, že jo, že i při práci lidi odpočívali. Protože měli třeba zvířata, no tak jako u zvířat.
0: Dobře, bezva. Jarčo, tak děkujeme za to, prosím, že jste teď s náma vysílala. Přejeme krásnou noční pohodu teď
1: mám
0: s námi.
1: Mám taky krásnou noc a dobrou cestu domů, Jarku. A všem lidičkám dobrou noc a potom ranní noc.
0: Pan Bohumír píše. Hlídám si váhu. Utěšuje mě, když stupnice ukazuje k 95. Dnes mám 97, nevím, kam dřív skočit, jak mám naloženo. A o tom to je. Jarní práce v plném proudu a když jsem namožený, sáhnu po pivku, chvíli schrupnu a jde se na to. Jen počkejte, až se dostanete do seniorského věku, poznáte a vzpomenete si, co jsem říkal. Píši, pro co má rodný dům a zahrádku. Tak Bohumíre, vzkaz je trošku delší, ostatní si mohou přečíst na našem webu rozhlas.cz/linka. No a volejte, pojďte si vy ostatní s námi povídat o tom, jak pečujete o své zdraví. Uvařte si čaj nebo kávu a pojďte si povídat o tom, jak stárneme. A když stárneme, tak jak se o sebe staráme, o tělo, o mysl, o energii i o obyčejnou radost ze života.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, dnešní noc patří našemu tělu i duši. Jak poznáme, že už potřebujeme zpomalit? Jak pečovat o své zdraví? To je dnešní téma, téma také pro pana Miloslava Kalaše z Uhlířských Janovic. Vítejte.
1: Přeji všem krásný večer. Tady je Miloslav Kalaš z Uhlířských Janovic.
0: Máte prostor.
1: Tak hlejte, paní Jarko, já, jak se říká, na zdraví nekašlu. Já nekouřím a nepiju a pokud možno se zdravě stravuju. Takže já říkám, život je jenom jeden, tak proč bychom si ho měli kazit, jo?
0: Mm-hmm. A jak moc tedy žijete zdravě, sportujete, stravujete se samými superpotravinami?
1: Hlavně stravou, jo? Je potřeba méně tučného a víc pohybu, jak se říká, na čerstvém vzduchu.
0: Dobře, tak zkuste doporučit nějakou potravinu, kterou považujete za zdravou a myslíte si, že díky ní máte víc energie, že jste zdravější, jste málo nemocný a podobně. Je něco takového, co vám třeba předešlé generace?
1: No, ale je potřeba bylinky. Mhm. Bylinky, my máme dvě zahrady, takže máme ovoce a zeleniny, teda víc.
0: Mm-hmm, takže třeba kysané zelí.
1: Jo, kysané zelí taky, samozřejmě.
0: Pravé domácí vývary, tvaroh pod máslí, kefír, luštěniny, tak to jsou potraviny, které
1: taky,
0: dnes všichni jíme. A považujeme za samozřejmost, ale dříve se říkalo, že to jsou poklady, alespoň teda já si to pamatuju. Česnek, cibule jako přírodní lék, med místo sladkostí, meltová, káva, domácí kompoty, kvašené okurky, vidíte?
1: Helejte, místo kafe, jak si dává spoustu lidí, si dává kafe, my si dáváme jenom meltu. Jo, mm-hmm. Protože ta je určitě melta je zdravější než kafe.
0: Ano.
1: Jo. To je zásada číslo

0: spánek, pane Miloslave? I to si hlídáte?
1: Spánek, hlejte, já spím minimálně 8 hodin, 8 i víc hodin. Jo, já, jak se říká, chodím dřív spát, ale zase dřív spím, no, takže já nejsem, jak se říká, brzy vyspalej, já vstávám třeba na 9, no, ale jdu si lehnout třeba 10, 11, jo, někdy i díl, no.
0: A naučil vás život víc poslouchat vlastní tělo?
1: No asi jo, helejte, protože já když vidím ty moje spolužáky, spousta už jich tady není, takže já říkám, no, máme ten život jenom jeden, tak bych tady chtěl být co nejdýl, že jo, no. Jako někdo, helejte, spolužáci vždycky říkají, proč furt sedíš doma a proč nejdeš mezi nás třeba do hospody? Já říkám, no pánové, já než abych seděl v hospodě a poslouchal kecičky, tak radši sedím doma a skládám básničky. To si myslím, jako, že to je lepší.
0: Tak pane Miloslave, jestli je to všechno?
1: Dáme tu básničku?
0: Tak si dáme báseň závěrem. Dobře, pojďte na to.
1: Jdeme na ní. Já jsem Slávek Kalašů, na zdraví já nekašlu. Vždyť to je ten důvod pravý, proč mi tělo nechuraví. Mě tu život stále baví. Mám tu, co jsem vždycky chtěl, mít svůj domov, přízeň žen, taky svoji rodinu, žít už šťastně tu v klidu. Pro takový krásný svět žiju já už spoustu let. Užívám ho každý den, s životem jsem spokojen. Tak tu chodím světem dál, prožívám ten ideál. Každý den tu na tom světě, užívám si to, mi věřte. Vždyť tu na té krásné zemi, žiju rád já s vámi všemi. Takhle chci tu jenom žít, veselit se, šťastný být. Děkuji.
0: Také děkujeme za návštěvu a loučíme se. Dnešní noční linka se zaměřuje na každodenní maličkosti, které nám pomáhají cítit se lépe. Máte své zvyky, rituály a tajemství, díky kterým si dobíjíte energii? Volejte noční linku.

0: Za 2 minuty bude 11:30. Vítejte u nočního povídání o životní rovnováze. Jak pečujete o svou pohodu? Co vám pomáhá vypnout hlavu a na chvíli se nadechnout? Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako paní Magda, která volá z východních Čech. Vítejte.
1: Dobrý večer, přeju všem pěknou pozdní noc vám.
0: Děkujeme.
1: Paní moderátorka a všem ponocničkům a nočníčkům. Když jsem byla malá, tak jsem hodně marodila. Tak když jsem se uzdravila, tak jsem byla samý sport, protože jsem byla co má ruka, co má noha. A byla jsem 5. generace, která nepřekračovala váhu 50 kilogramů. A takže mě zabíral volný čas sport. A nechodila jsem k lékařům, protože to nebylo zapotřebí. Byla jsem pod lékařským dozorem při sportování. Myslím si taky, že to byly prohlídky jednou za rok. A jinak jsem nepotřebovala léky, nic, ale přišel covid. A já jsem smršla to, co se dalo po covidu. Srdce, plíce, ledviny, prostě se na mě nemoci sesypaly. A nejhorší byla na tom psychika a bylo po sportování. A jediné, co jsem mohla, nebo můžu, je plavání a jízda na kole, ale přesto se snažím ještě tak nějak si to udržovat, protože na prázdniny nám přijíždějí vnoučata. A protože nechci, aby seděli doma u počítačů a tabletů a z mobilu, tak s druhou babičkou vymýšlíme výlety a já sportování. Mrzí mě, že nemůžu jim všechno ukázat, ale snažím se jim to tak vysvětlit, aby tu techniku různých sportů pochopili. A myslím si, že se nám to daří, že prostě ty děti jsou spokojení, že si můžou zasportovat, protože tady mají spoustu kamarádů, který my rádi zapojíme taky do sportování a je to takový prostě pro ně úplně něco jiného, než třeba mají doma.
0: A Magdi, mně se zdálo, že jste si tak trošku posteskla, že po covidu zvládáte už jenom plavání, jízdu na kole, ale mě to teda nezní jako málo. Vy jste stále velmi aktivní a ještě k tomu vedete mladší. To je obdivuhodné.
1: Já jsem se ještě předtím zlomila kotník, který jako mě nedopadl ten srůst dobře, takže jsem měla poběhání. A to je priorita pro mě číslo 1. Protože já jsem třeba tím, že tady bydlím kousek od řeky, takže jsem to měla kousek na vyběhnutí, jako teď, když po ránu je sluníčko a je to takový ještě vlhký, tak to se mě hrozně potom stejská.
0: No,
1: to mě chybí.
0: Ano. Zlomený kotník, covid, na každém člověku se podepíše ten pokročilý věk nějak jinak, ale vy jdete příkladem, protože vy si prostě najdete tu cestičku a na té křižovatce, když vás někde zastaví ten život, tak dáte zpátečku a jedete jinudy a tak to má být, že si prostě najdete tu cestu a zvolíte jinou aktivitu, jak o tom mluvíte, tak to vám fandím a v tom jste teda vzorem pro ostatní posluchače.
1: No, nevím, jestli vzorem, já furt mám takovou představu, že bych jako, mě jako ještě mozek mám v pořádku snad, protože stále mohu řídit auto a účastním se všelijakých charitativních činností a mám kamarádky, které jsou taky invalidní a takže jezdíme do lesa, jezdíme na návštěvy hradu, zámku, takže si to takhle zpestřujeme, ale furt pro mě je to nedostatečný. Já bych potřebovala popoběhnout, zahrát si košíkovo, začutat si s dětma a takovýhle. A mě to psychicky hrozně trápí. No, ale nedá se nic dělat. Věk tu je a ještě, že to můžu teda trochu předávat těm dětem, že z nich nebudou takový, já říkám, buchty, ale oni sami i o sobě jako do toho rádi jdou, protože jsou soutěživí a jsou rádi, že nad těma kamarádama vyhrávají. A tak to jsem ráda, že se nám daří. Ale jako by mě to, já jsem kdysi dělala dobrovolnou trenérku a furt přemýšlím, že ještě bych mohla něco dělat a tak asi zajdu přeci jenom na to hřiště a občas, že bych tam došla těm dětem poradit a i se účastnit nějakých těch soutěží jako rozhodčí, tak snad mi to vyjde.
0: Budeme vám držet pěstí, Magdalenko. Moc děkujeme za ten elán, který jste nám přinesla teď do vysílání. Opatrujte se.
1: Ráda bych ho namnožila, aby ty lidi, kteří sedí radši v hospodě u cigarety a u piva, aby se zvedli. A i za barákem se dá hrát badminton a jenom tak kopat do míče a nebo pinkat, to stačí zajít tady za barák a na louce a dá se dělat lecos. No, ale bohužel jsou lidi, kteří prostě propadají ty nečinnosti, no. Tak i hezký večer všem.
0: I vám.
1: A sportu zdar.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Každý člověk má jiný recept na spokojenost. Někdo potřebuje pohyb, jiný samotou, další dobrou knihu, ticho, někdo drží dietu, někdo sportuje. Jak vypadá péče o sebe právě u vás, paní Jeno? Zdravíme vás.
1: Já vás všechny srdečně zdravím. Jmenuji se Jana, ale já jsem to vyslechla všechno, třeba tu paní Magdalenu. Je velice náročná k světu, ale nebudu kritizovat. Není to moje doména, ale člověk taky by měl být skromný a měl by být vděčný, co se mu v životě poskytne. Já se tedy taky snažím, ale vím z okolí, že i jiní se taky snaží, ale přijde osud a jsme v háji. Můj spolužák, úplně báječný chlap, a dostal Alzheimera, je na vozejku a co teď? Nic. Před tím covidem jsem chodila 3x v týdnu cvičit k Marině Otáhalový. No já jsem ji pojmenovala, to je jedno. Ale dostala covid a je na tom tak, že nemůže být sama, musí být v nějakém zařízení. No, nechci být škarohlík, její manžel tedy umřel taky na covid, Mariny. Ale nechci být, sama se snažím, co můžu, a člověk má být trošku skromný. Když to tělo dovolí, no tak dovolí. Ale není každý na tom tak dobře. No, nechci mluvit ošklivě, ale snažím se taky sama.
0: Já se, Jani, třeba zeptám, jak vypadá váš běžný denní jídelníček? Jíte střídmě nebo jíte, na co máte chuť?
1: No, tak já jím tak normálně. Nepředspávám se, nežijím žádný husí kachny a takový podobné věci. Ale trošku mě v tom skrouhne vždycky dcera a je úplně tak hodně na zeleninu, na ovoce.
0: A jaký tak máte vztah ke sladkostem? Dokážete si je odpustit třeba večer?
1: Jaruško, já vůbec na sladký nejsem.
0: Tak to se já máte, totiž jsme na tom stejně.
1: Jo, já totiž jsem spíš masařka, ale taky mi k tomu okolnosti. Já mám kamaráda, který má cukrovku a ten tedy musí, to jsem tedy nevěděla, že cukr je i v rohlíku. No to je prostě, musí se snažit, aby žil, ale taky mi tenhle ten můj kamarád ukazuje, jak člověk má být schopný. Ten je prostě do poslední chvilky činej, čte, 3x denně jí ráno v 8 snídá, ve 12 v obědva, v 6 večeří. No který chlap v letech tohle dodržuje? Mm-hmm. I tohle je potřeba, no.
0: Ano. A Jani, co pro vás znamená pohyb? Sport? Procházka nebo práce na zahradě?
1: Důležitý velice. Pohyb je důležitý velice, ale u mě se upsala to následky boreliozy. Takže když mě vadilo, že ujdu jenom 15 kilometrů přes den, Jaruško, tak jsem měla stek a teď můžu být ráda za to, co, ale hlavně plavání. Chodím každý týden v pátek, dneska taky jsem byla plavat tady u nás do okolí, no a to je báječný. Plavání to doporučuju, to je úžasný. To nadnáší a tam si můžete procvičit tělo velice.
0: No. Jani, máte nějaký večerní rituál, který vám pomáhá usnout?
1: No tak já se přiznám, že žádný rituál nemám. Když usnu, tak usnu, a když třeba se někdy stane, že v noci nespím, tak z toho nedělám žádnou aféru, protože to se stane. Prostě je to tak, snažím se nebláznit, snažím se brát život tak, jak jde, no a snažím se být aktivní. Chodím taky, ve čtvrtek chodím zase šít, jezdím, no a moc toho tam kolikrát nenašijeme, protože jsme tam klub ženských a hezky se bavíme, no. Teď zrovna ve čtvrtek jsem tam byla, já budu mít v neděli svaté, tak jsem holkám přivezla dort a nějaký víno, no tak jsme nic nešili samozřejmě, no.
0: Jani, tak to má být, dělat se radost.
1: A tak se snažím na život koukat pozitivně, mít radost ze života, hodně čtu, ráda zpívám, mám ráda lidi, ale to vám tedy řeknu, některý lidi vás vedou pěkně otrávit, když pořád jenom na svět nadávají. Tak to je nejlepší takový lidi neposlouchat.
0: Mm-hmm, tak Jani, my se budeme snažit dívat se na ten život trošku jinak jako vy, s nadhledem, s lehkostí, budeme dál dělat, co nám dělá dobře a mít radost z maličkostí, takže místo šití vytáhneme víno, zákusky a budeme se radovat, to je nádherný plán. Moc děkuju za ta slova, která
1: jste
0: nám přinesla.
1: Mějte se moc dobře a buďte vděční za to, co vám osud dovolí.
0: To zní hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jak děkuje se andělům?

0: Dnes si povídáme o vztahu k vlastnímu tělu i k sobě samým v noční lince. Přijímáme se takový, jací jsme, nebo na sebe býváme až příliš přísní. Pan Marek je s námi. Krásnou noc vám přejeme.
1: Krásný večer vám i všem posluchačům.
0: Tak téma známe, jak pečujeme o své zdraví, co k němu máte?
1: No já bych sem chtěl říct, že i někdo by řekl ve svým jakoby ještě ne příliš věku 41 letech, že asi toho moc za sebou nemám, ale opak je pravda. A proto vím, že nejdůležitější je prostě to, co člověk pro sebe dělá i vnitřně, jo? Nejenom fyzicky. Ale já si spíš myslím, že opravdu taková ta vnitřní meditace a to uklidnění a prostě to, co můžete dát sama sobě, tak to je k nezaplacení. A několikrát v životě jsem se o tom i sám přesvědčil.
0: No a jakým způsobem tedy meditujete, nebo co tedy člověk může podle vás dělat pro ten svůj vnitřní klid?
1: Tak když budu mluvit sám za sebe, tak třeba já jsem už dvakrát po rakovině a vlastně když bych se tomu tak nějak, jak se říká lidově, podal, tak si myslím, že už bych jsem tady možná dneska ani nebyl, ale tím, že prostě se mám rád, mám pro koho žít, mám pro koho tady prostě dál fungovat na tom světě, tak to je vlastně takovej ten motor, co mě pohání dál a jsem teď, kde jsem. Takže prostě člověk se opravdu musí mít rád i sám sebe a vždycky si člověk musí najít nějaký ten důvod, proč tady chtít být.
0: To říkáte hezky, je důležité mít rád sám sebe, jsem ráda, že to zaznívá. Jak dlouho vám trvalo, než jste na to přišel?
1: No, trvalo mi to asi 38 let. No,
0: já myslím, že to člověku dochází až časem. A teď třeba, když na vás jde nějaký splín, tak jaká je vaše první pomoc? Jak zahnat ošklivé myšlenky?
1: No, tak dneska už je to samozřejmě moje rodina, konkrétně děti, manželka. To jsou vlastně ty lidi, proč, nebo ta moje nejsilnější motivace. Ale i tak by jsem prostě doporučil všem lidem, i prostě lidem, kteří už nikoho nemají. Vždycky je důvod prostě chtít, bojovat, mít se rád a užívat si prostě toho světa. Já vím, že se toho strašně moc změnilo a ten dnešní svět je takový chaotický a globálně prostě už to není, co to bývávalo, ale já si myslím, že pořád je na světě krásně a pořád je prostě hodně důvodů tady být.
0: Ano, to je hezké poselství, máte pravdu, stojí to za to. Když se člověk naučí věnovat pozornost sám sobě, svému zdraví, odpočinku, psychické pohodě, tak většinou se to promítne i do toho, jak zvládla vztahy a každodenní život a samozřejmě na tom zdraví se to pak také otiskne. Není to vždycky jednoduché, to nám dáte za pravdu, ale ty malé kroky potom udělají velký rozdíl. Je to tak.
1: Přesně tak, souhlasím s váma. Já se třeba každý večer těším na vaše vysílání, poslouchám vás pravidelně a já zrovna momentálně se vracím z Prahy domů, já jsem z Teplic a říkám náhodně, zkusím vytočit to číslo, jestli se mě to dneska povede a podařilo se. A vidíte, i takováhle maličkost, jako prostě vás poslouchat, dělá člověku radost.
0: Děkuji vám za vaše slova. Jste skvělý. Jsem ráda, že jste se dovolal, mělo to smysl. Opatrujte se a zase se ozvěte.
1: Vy taky, mějte se krásně, všichni, naschledanou, díky, dobrou noc.

0: Milí noční posluchači, vítáme vás u druhé hodiny noční linky. Jsme rádi, že zůstáváte s námi i v této klidné noční době, kdy je prostor se na chvíli zastavit a jen tak si povídat. Dnešní téma se stále točí kolem péče o sebe, o zdraví, o pohodu, je taky o malých radostech všedních dní. Každý z nás to má trochu jinak. Někdo spoléhá na pohyb, jiný na odpočinek, další na diety, vitamíny. A možná právě teď je čas se zamyslet, co nám dělá opravdu dobře. Jarka Barboříková s vámi zůstane ještě hodinu a přivádím první návštěvu po půlnoci. Je tu paní Jana, vítejte.
1: Dobrý večer, Jaruško, já vás zdravím a zdravím i posluchače noční linky. A co se týče dnešního pořadu, každý si vlastně vybere to, co vlastně má rád, že jo. Takže, a nebo na co prostě mu stačí prostředky. Ale dá se i, jako tady, co máme v Plzni, tak máme prostě jako pro důchodce hromadu jako prostě klubů, nebo prostě najde se spousta věcí, kde prostě ty důchodci se prostě můžou setkávat. Dvakrát jsem absolvovala jako policejní akademii, bylo to úplně skvělý a skvělí lidi to jako vedou, takže prostě opravdu to bylo prostě poučný jak pro nás, pro důchodce, tak vlastně i jo, prostě můžeme předávat prostě informace prostě dál. Potom vlastně o zdraví se člověk stará, musí starat v rámci vlastně možností, že jo, co mu to zdraví taky dovolí. A na preventivní prohlídky a takovéhle věci to prostě chodí každý člověk, že. A vlastně potom už vlastně sportovat chodím dvakrát v týdnu. Zaplatila jsem si předplatný do divadla, teď už se zase těším, budeme zase v pondělí kupovat na novou sezonu, takže se už zase těším, že zase uvidíme něco nového, takže máme to prostě kombinovaný, je tam vlastně balet, opera, činohra, muzikály, takže opravdu prostě každý si vlastně v tom životě najde svý. A teďka taky mám nějaké knížky, co jsem dostal k Vánocům, tak teďka zrovna čtu z té humoriády o Nadě Konvalinkové, je to úplně bezvadná knížka, takže si taky člověk prostě udělá svý odpočine. Uvařím si, na co mám chuť, upeču si, na co mám chuť, takže vlastně si člověk udělá vlastně to, co má rád, že?
0: No a vy toho takže máte ráda hodně, krása.
1: No mám a ještě s vnučkama se ráda potěším, takže opravdu, jako já si myslím, že v tom důchodu, že si opravdu člověk prostě může najít spoustu jako věcí, co ho zajímá a nemusí jako sedět jenom doma a potom se litovat, že prostě se nedostane tady nebo tam. Prostě opravdu je možností, i když říkám, každý na to prostě jako ty finance třeba nemá, jo, to chápu, ale jako by chtěli, měli by ty důchodci se trošku zajímat v tom okolí, co pro ně ten prostě to město dělá, jo.
0: Ano, prostě, to zní jako velmi dobře. Věcí. No, že by se člověk měl rozhlédnout kolem sebe, nechat si třeba poradit, kam může jít do nějakého společenství, kde budou společně žít, třeba stejně jako vy, kulturně. To se mi moc líbilo.
1: No, ale jako i vůbec, jako i se můžou prostě ty lidi setkávat. To je jako teďka vlastně, když jsme měli tu policejní akademii, tak prostě si tam potom vlastně starosta vlastně toho našeho obvodu, tak když nám jako potom přáli na ukončení, tak vlastně říkal, jako jestli by ho zajímalo, jestli se tam prostě někdo dal třeba dohromady z těch důchodců, jako jo, jak nějaký pár, a nebo takhle prostě. Jako,
0: no počkejte, to, no, jaká byla odpověď?
1: No, ne, jako asi pravděpodobně ne, teda nikdo se teda nepřihlásil, ale je to možný prostě, jako, jo, že prostě máme i pro důchodce prostě tanečky tady, jo, a prostě Takže ty lidi, co jsou sami, takže se tam hromadu už jako mých kamarádek, co byli vdovy, tak si tam našli jako přítele. Takže jako říkám, prostě je to o tom, prostě, aby se jenom ty lidi trošičku poohlídli.
0: Mm-hmm. A také možná, Jani, aby se nebáli přijít, vidíte.
1: No jistě, neměli by, protože vlastně ten nikdo jako je neodsoudí od toho, prostě ty kluby jsou, aby prostě ty lidi si tam i mozek procvičili, prostě je těch možností opravdu moc, jako jo, že prostě a je vlastně některý, my máme jako částečně něco, co si platí jako tu jogu, za čtvrtletí 200 prostě není moc, že jo, na tu jogu. A druhý cvičení máme vlastně zaplacený, je to zadarmo. Takže já si myslím, že ty důchodci by si mě jenom měli prostě podívat na nějaké ty stránky a určitě by našli něco, co by je zajímalo. A některý mají zahrádky, tak jako se vyžijou určitě jako ve svým. My máme hromadu zvířátek, takže taky potom to, když chceme se někam dostat jako na ty hrady, zámky, tak potom se synem musíme, aby se někdo o ty zvířátka postaral, že jo. Takže tak je to prostě všechno je to na domluvě, no prostě těch lidí.
0: Jani, děkujeme za návštěvu, za slova povzbuzení,
1: já taky...
0: možná návod na to, jak se zapojit do společnosti a do společenství.
1: Je těch možností hodně. Děkuju a nashledanou a budu dále poslouchat.
0: Budeme rádi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní téma možná otevře i otázky, které si běžně nepokládáme. Umíme si odpočinout? Dopřejeme si péči, nebo až příliš často jedeme na doraz? Otázka na paní Danu v noční lince Českého rozhlasu.
1: Krásný dobrý večer vám, Jaruško, do Zlína a do celých Čech a Moravy a možná i do zahraničí. No, já bych to vzala jednoduše a zkrátka. Já si myslím, že na sebe docela dbám teď v tom seniorském věku, že se teda snažím udržovat si váhu, jíst zdravě, ale co teda hodně využívám, je spaní. Já teda samozřejmě poslouchám noční linku, pokud zrovinka neusnu nebo nemám nějakou kulturu, tak poslouchám každou noc. Někdy se účastním, někdy se neúčastním, jenom poslouchám a naslouchám. Ale to mi dává velice mnoho. A druhá věc je, hodně spím, potom teda dospávám samozřejmě, někdy až do 10 třeba, i se mi podaří do 9 běžně. No a je teda fakt, že jim celkem skromně, ale bohatě, to vysvětlím teda,
0: no,
1: jako
0: bohatě
1: na vitamíny, snažím se pít vodu co nejvíce, občas nějaký teda tonik nebo nějaký teda slazený nápoj, ale co nejméně.
0: A paní Dano, a kde berete inspiraci? Jak víte, v jakém poměru jíst různé potraviny, vitamíny a podobně?
1: Jím hodně často, ale v menších porcích. Jím často za den. Já jím možná 7x za den. A to nemám cukrovku teda, jo, pozor. No a to je jedna věc, pak teda hodně, jak říkám, prodloužila jsem si spánek, asi vybírám deficit, když byly děti malí, tak prostě jsem to málo naspala a po nocích jsem ještě pracovala a tak dále, že, takže to. A druhá věc je, mě dělá velice dobře povídání, prostě naslouchání druhým, povídání o těch běžných životních peripetích a slastech i strastech, abych to tak správně nazvala. No a myslím si, že mě dělá dobře i, já hodně věřím na anděly. Já věřím na Boha i na anděly. A na ty anděly ještě víc, jak jste hrála písničku Před půlnocí. Jak děkuje se andělům, tak to vždycky mě úplně slzičky vžene do očí. A úplně tím taju, jo, protože vzpomínám, co jsem všechno prožila, co jsem dokázala i nedokázala. A tak mě to prostě ladí. Aha. No a chcete se na něco zeptat? Abych nemluvila jenom já, monolog? No,
0: já bych se vás zeptala, kde berete inspiraci v tom, jak o sebe pečovat. Když jste mluvila i o tom, že jíte, jak jste to říkala skromně, ale bohatě, tak jak víte, v jakém poměru třeba jíste vitamíny a podobně? Radíte se v lékárně nebo s lékařem nebo na internetu?
1: Neradím se. Já teda jím tak, jak jsem říkala, těch 7 porcí za den já skoro sním, jo.
0: Tomu rozumím. Takže neřešíte, jestli máte dostatek toho nebo toho vitamínu.
1: Ne, nedržím dietu, udržuju si přitom stejnou váhu pořád. Moje dcera teď, zrovna včera jsme byli na koncertě, tak mi říkala, že mi docela závidí tu postavu. Já jsem říkala, hele, ale jako prostě to je nějak daný a jako musíme prostě něco dělat. Jezdím občas na kole a až jakmile to mi to čas dovolí a plovárna se otevře, tak budu chodit plavat, což je teda úplně nejoblíbenější sport. A Jaruško, ještě co je důležité, kromě té víry svojí, tak já si udržuju kondici i tím, že se ráda chodím ke stromům, ráda ty stromy obejmu a vnímám tu jejich energii. A prostě jak jsem citlivá na lidi, tak jsem citlivá i na ty stromy, na tu přírodu.
0: No vidíte to. Tak i objímání stromů jsme dneska probrali, tak to bych nečekala, že se k tomu dostaneme
1: pro mě
0: v noční
1: lince.
0: To je
1: velice důležité. Pro mě to je fakt důležité. Jo, jako splynout s tou přírodou tak, že prostě si pohladím tu drsnou kůru stromu a obejmu ho a já se tam jakoby vypovídám jako v duchovně A to je taková moje meditace. No.
0: To jsem kdysi si říkala, že zkusím, paní Dano, protože když jsem byla asi tak před 3 lety v Lázních v Karlově Studánce, tak je, tam ti lidé, kteří tam byli s nějakými potížemi psychickými, tak nám potom vyprávěli večer, jak vlastně vypadá ta jejich terapie a mluvili o tom, že jdou do lesa. Tam teda se musí opravdu vykřičet a šahat na ty stromy, tak mě to hrozně zajímalo, tak jsem samozřejmě potom to taky šla, no já jsem to zkusila, šáhla jsem tam na nějaký strom, spadlo na mě spousta větví, listí a to bylo všechno.
1: No to ne, ono to spíš je nějaký mohutnější strom a já mám teda oblíbený tady dub starých stoletech, ale jako nezáleží na tom vůbec, jaký to je strom. Ale aby na vás nic zbytečně nepadalo, že jo, to ne. A Jaruško, zkuste se stišit a jako úplně se ponořit do toho ticha. Je to takový druh meditace. Já to doporučuji všem lidem, ať už jsou v jakémkoliv věku, jo, když se chtějí sklidnit, tak nejen, že se vykřiče, teda to já jako nejsem zase křiklon, to ne, ale splynout s tím stromem, jako s tou kůrou, obejmout ten strom a prostě mu sdělit jakoby pomyslně svoje problémy. Říká se, že vrba prostě je takovej symbol vlastně zpovědi, že, člověka. Takže zkuste to někdy prostě nějaký starý strom obejmout, zavřít oči a jenom vnímat jeho kůru a tu jeho energii. Totiž stromy jsou také živé organismy.
0: Tak já vám pak řeknu výsledek, paní Dano, uvidím, co na mě zase spadne. Děkuji za váš telefonát, za hezké rady, za milé povídání a budu se těšit, že v tom budeme příště pokračovat na vlnách Českého rozhlasu.
1: Děkuji pěkně, moc vám fandím a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jak v dnešní uspěchané době hledáme chvíli pro sebe. I o tom si dnes můžeme povídat v noční lince Českého rozhlasu. Téma zní, jak pečujeme o své zdraví. Volejte Jarku, volejte Zlín. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: Noční linka dnes otevírá téma, které bývá velmi osobní. Kdy jste naposledy mysleli sami na sebe? Věnujeme se zdraví, pohodě i malým radostem všedního dne. Co vám pomáhá udržet si vnitřní klid? Vítáme vás. Ano. Krásnou noc přejeme.
1: Jo, děkuju.
0: S námi je paní Anička, tak povídejte, co máte k tématu.
1: Ano, hned to bude.
0: Stlumíme rádio a budeme pokračovat.
1: No, já vás zdravím a všechny posluchače, kteří to poslouchají, poslouchám od začátku. Víte, já si myslím, že v životě je trošku třeba dodržovat pravidelnost ve všem. V jídle, v pohybu, prostě a také vztahy, kamarády, věnovat se trošičku kultuře, i ten pohyb je velmi důležitý, ale to všechno člověk může dělat, pokud může. Pokud jsem byla mladá, tak jsem jezdila na kole, chodila túry, pracovala na zahradce, starala se o vnoučata, kamarádek plno, chodila jsem 22 let do pěveckého sboru, bylo to všechno krásné, ale když vám odejde zrak a k tomu nohy a už pak se jenom tak prostě po bytě můžete, anebo chodím ven, ale to jenom, když je hezké počasí, protože jak je škaredě, chodím o hůlkách. Jak nemusela bych v plaštěnce, to mi zase prostě neslyším, to mi šustí po hlavě. Víte, tak to máte jedno s druhým. Myslím si, že když člověk může se najíst, sám umýt ještě a zajít si na záchod, popovídat si s kamarádkami, sejít se občas s nimi, jsem tam na nějakou tu kulturu, kde už musí mít aj doprovod, protože když je večer, tak já už vůbec nevidím nic, to už vůbec nikde. A myslím si, že ať je každý vděčný za to, co má a to, jak mluvil ten mladý pán, víte, i já jsem bojovala s takovou chorobou, už to je dávno za mnou, no, ale vidíte, žiju opravdu taková ta bojovnost myslí, aby člověk věřil, že to dobře dopadne. Pak nezavidět nikomu, nemít dluhy, no a tak dál. Prostě chodím aj aspoň jednou za měsíc na nějakou masáž. Upravuju se, ne že vyjdu ven, jak prostě jedno, co si na sebe obleču. Ne, vždycky člověk musí být upravený pro sebe i pro ty druhé. Tak to je. Takže vzpomínám na krásné chvíle, které jsem v mládí prožila. Ráda jsem tancovala. My jsme se s manželem tolik natancovali, když jsme byli mladí. Jenom chvílku bylo, kdykoliv bylo a měl nám do děti pohlídat. Tak prostě jsme byli na parketu. Takže mám krásné vzpomínky. Mám hodné děti, mám 4 vnoučata a 8 pravnoučata. Já mám pro co pořád žít. A když někdo přede mnou naříká, že to nemá a tam to nemá a to bych chtěla a toto, tak já mu vždycky říkám, podívejte se, já už dneska vůbec nemám nic. Co jsem měla, to už jsem dětem rozdala. Ale já jsem nejbohatší člověk na světě. Mám krásnou rodinu a to je pro mě to nejdůležitější. A to je to, co bych všechno chtěla jako říct z mého hlediska. No, tak.
0: Cítím z vašich slov vděčnost a pokoru. Krásně se to poslouchalo.
1: Ano,
0: děkujeme.
1: Je to tak. Být vděčný za všechno, co můžeme. Víte, ale řeknu vám, že takový pro mě nejhorší handicap jsou ty oči, bo já nemůžu číst. A to mě mrzí, to já bych přečetla si ještě různých věcí, co mě zajímá, cestopisy a různé životní příběhy. Ale děkuju za radio, děkuju za televizi.
0: Ani, ale poslouchejte, k tomu určitě jsou cesty, abyste se dostala k těm svazkům, které byste chtěla. Rozumím, že pokud vás trápí oči a nepomůže lékař speciální technika,
1: ale
0: tak alespoň nějaké audioknihy, abyste to poslouchala.
1: Jo, ale já hodně poslouchám, to chystáme se, ani já to nemám dlouho, také covid, víte, to mi všechno. Já to nemám dlouho, takže ještě v roce 23 jsem chodila ještě poslední rok do pěveckého sboru, ale pak už to nešlo, protože tam to je všechno drobné a já jsem to nepřečetla, ty písně a tak dále. Já jsem 40. ročník, takže už jsem starší člověk, ale ráda bych, kdyby mi něco pomohlo. Já už jedině přihlížet se něco s lupou, ale jsem šťastná, že
0: Ani, ještě... A umíte si najít nějakou audioknihu na internetu?
1: Jo, to už mi všechno dcera zařídí. Ona říkala, že jo, no ona také má své starosti, tak to, ale všechno chodí mi uklízet, protože já nevím, kde to rozsypu.
0: Dobře, tak jenom, že bych vám poradila, tak jestli to víte, tak to je dobře. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví, ideálně s námi, s Českým rozhlasem.
1: Děkuju a přeju vám také zdraví a všem lidem, ať mají ze života radost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dnešní noční lince hledáme odpovědi na to, co znamená cítit se dobře, nejenom fyzicky, ale i duševně. Co pro svou pohodu děláte právě vy, pane Pepíno? Zdravíme vás ze Zlína na Valašsko. Není to daleko.
1: Já teď zdravím všechny posluchači, takže ještě nespěl, tak co dělám? Jako snažíme se s manželkou žít tak jako pokojně v čistotě, to je, aby člověk hygiena, jo, nebyt líny sa namazat, nohy ošetřit mořské solí a na sluníčku. Teď už nám začnu sena pomaličku sušit, že tak už ten. No a hlavně blínky, blínkové čaje a takové příroda, jako vážit si přírody, protože já jezdím s koníkem do Hušťa každý den, takže jsem v přírodě, no, udržovat se v pohybu, že jasné, že v 80 už to tempo je jako nižší, že, ale podle potřeby, že, no a ne, tak se nepřejídat, že, ale jako my jíme, když jako máme hlad, že ne, že bychom se přejídali, ale podle potřeby a teď je v přírodě, teď je nádhera, že to je všade všecko na vás, všecko voní, to je jako veselé. Že, no.
0: A taky bude teplo, čeká nás první letošní tropický den, takže bude hezky a také se hezky zahřejeme.
1: Tak u nás na těch horách to je jako trochu chladnější, není to zase tak, ale nám to jako nevadí, protože jak je moc třeba horko, tak lehnu pod dipu a postím, takže já jsem dobrý spáč, takže já...
0: Pepíno, a máte v rodu dlouhověkost?
1: Jo, děda 93 roky se dožil.
0: No a čím to podle vás je?
1: Nevím, jako, ale já třeba zásada, nikdy jsem alkohol nepil, nikdy jsem nekuřil, že, ale jako zdravě, no tak... Nesmí být člověk jako líný, jo, že by něco vzdál, nebo a potom jako cvičit, aby člověk ty záda, tu páteř měl, ty svaly pohyblivé, že? To je jak ráno stanu, nebo opolední, nebo i když člověk jako dělám, že? Venku den, ale ten pohyb, to jsou určité pohyby, že, které jako člověk neudělá, že, když při různé práci, že, takže, no a manželce tak tež pomáhám, že, ať se udržuje jako ten, že, takže, a hygiena, to je hlavní, co jako na to člověk dbá, že. Takže tak asi,
0: Pepíno,
1: no.
0: Řekněte jednu potravinu, která je pro vás super potravinou.
1: Super potravina, zemákové placky, protože já to peču na velkém plechu. Na spodek dám pečící papír, na ten papíře, že tam popráším trošku jemně a až vrch, jak se v polovici pečení, tak máslem pomastím, takže on není nasátý tukem, ten placek, anebo paní frgal, ten jako každé ráno na snídaní.
0: No, raz, dva, Pepíno, já jsem čekala... To, nějaké borůvky nebo kysané zelí a vy řeknete bramborové placky, potom frgály.
1: No, poslouchajte, já borůvky, hafery jako jím skorem každý večer před spaním jako ve sklence, co máme zavařené, tak to já jím každý ten. No a zele zrovna dneska jsme měli na oběd.
0: Takže... No teda hafery, to je na řeční výraz pro borůvky, to už jsem dlouho neslyšela.
1: No, jo, to tady u nás
0: máte to hafery. Máte krásný valašský slovník.
1: A potom aj v tém hůžky nebo lese, že tak
0: ještě jednou, stromy.
1: Objímám, víte? U nás na
0: Balaš... A jak jste řekl to první slovo?
1: Hůžky, jezdím do hůžka. No, to...
0: Jako do houští, myslíte? Nebo...
1: No, to já. Je do lesa, jo, spisovně.
0: Takže ale taky objímáte stromy?
1: Jo, mám určit, mám buk ten, nebo smrk, a nebo vrba, tam je široko daleko, nikde není vrba a ta vždycky na jaře první pučí, že první ten, tak to se tak se sklidníte jako v té přírodě, takže čerpáme energii, že?
0: A no čerpejte dál, Pepino, ano.
1: No, teď se mějte. A...
0: I vy. Opatrujte se a zavolejte zase někdy, až budete
1: jo,
0: mít prostor.
1: Dobře, děkuju a všechny zdravím. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, a to povídáním s paní Aničkou z Miroslavy. I vám přejeme krásnou noc, 11 minut před 1 hodinou.
1: Tak já vám taky určitě přeju krásnou noc, jinak bych nevolala, kdybych vám ji nechtěla přát. Ať se jim všem daří, ať jsou všichni zdraví.
0: Jak pečujeme o své zdraví, to je téma i pro vás.
1: Zdraví. No tak já už toho moc nenapečuju, ale já řeknu, čeho, jaké radosti jsem musela, jakých radostí jsem se, kterých radostí jsem se musela vzdát. Některé mi zůstaly, některých se nemohla, musela jsem odevzdat řidičský průkaz, takže jsem si nemohla zajet, kam jsem chtěla. Nemohla jsem číst knihy, protože na ty nevidím. Nemůžu chodit do přírody, protože nemám s kým a nic mi to už jako neříká. A nemůžu chodit, jezdit po zájezdech a po divadlech, protože to už, když to nevidím sama, tak mě to nebaví. No tak jsem si musela tak jako vždy nechat ty druhé věci, které mě baví. Takže mě baví mít hlavně pořádek kolem sebe, všechno, aby bylo na svém místě, abych si zapracovala trošku na zahrádce, protože už mě nohy bolí, záda mám celá pokřivená, s kterými se nedá nic dělat. Abych si přečetla knihu, audioknihu, kterou mi pošlou z Prahy, a abych se mohla poradovat s vnoučaty, abych si mohla zacvičit, a já si to tak všechno, nebo si, když ujdu kilometr po našem balkónu, kterým je to zábradlí, je mi takovým vodítkem, ne že bych se održela, ale ono je takovým vodítkem, takže tam chodím kilometry, cvičím a já si ty dny plánuju. Plánuju, kdy budu pracovat trošku na zahrádce, kdy budu uklízet, kdy se budu věnovat poslechu hudby nebo té četbě. No a samozřejmě, že k tomu patří už více jak 20 roků od začátku poslouchání noční linky. A to jsou asi to. No a radost to mi přináší vnoučata, pravnoučata.
0: No zase jsem ráda, že je zmiňujete, to jsme tady ještě nezmínili a to už budeme končit.
1: Vnoučata, pravnoučata mi nejvíc přináší sílu. No a tak hodně těch svých koníčků a té své zábavy jsem se musela vzdát, no ale zase zůstalo mi ještě hodně věcí, tak těm se věnuju. Na počítači si najdu nějakou knihu, hudbu, nebo nějaké povídání, nějaký pořad, který je poučnej, takže já si nestěžuju, že by. A akorát bych si chtěla postěžovat, že nemám koho, kdo by se mnou chodil koupat. Můj muž ten nemá rád vodu na koupání a tomu je nejlépe zase doma na zahrádce a doma, když si může pustit film, něco si přečíst a se zahrádky už přijde tak vysílený, že my děláme hodně věcí spolu, takže už nemá náladu někde chodit tancovat nebo někam do divadla, to už je všechno za mnou, takže já už jsem si jenom upla na tyto věci, které můžu a na balkoně uchodím každý den kilometr, no a to mi stačí a uvařím, upeču, vyperu, vyžehlím, uklidím, takže a to takové aktivity mě uspokojují, přečtu si, co se mi líbí, poslechnu si hudbu, která se mi líbí a já víc nepotřebuju.
0: No, není toho málo, mluvila jste o pohybu, o vnoučatech, o vzdělávacích pořadech, procházky jste zmínila. Vy jste vlastně velmi aktivní, Aničko. Ano. Rozumím teda, že třeba plavání vám chybí, tak to mě mrzí, ale máte způsoby, jak se to vynahradit.
1: Ano, každý týden mě manžel zaveze k holiči, on mezi tím nakoupí.
0: Počkejte, říkáte každý týden, nebo jsem se přeslechla?
1: Ano, každý týden chodím k holiči, každý pátek chodím k holiči.
0: Aničko, to je neuvěřitelné. No.
1: Proč by to bylo neuvěřitelné?
0: No.
1: Já mám tu výhodu, že moje netes je kadeřnice a má tady v Miroslavi oficínu, jo, takže ale platím jako, ne, že bych to, ale mám tu výhodu, že ona mi neodřekne, takže a tím mě pomáhá pozvedávat tu sebedůvěru
0: a taky jste hned s někým v kontaktu, popovídáte si, potkáte
1: jo, tam jsou kontakty nějaké, na povědomí, doma těch kontaktů moc nemám, na povědomí jedině, když přijedou ty děti.
0: No, takže umíte si poradit, Aničko, krása.
1: Umím si poradit a já si věci plánuji, já mám ráda čisto okolo sebe, tak já si věci plánuji, kdy uklízet, kdy pracovat na zahradě, kdy číst a já mám ten den takový rozplánovaný. A jídlo to, co mi chutná, ale samozřejmě v malé míře, ne, že bych si toho nadala jak do korítka, zatím jsem spokojená. Zatím si, Jaruško, lžíci trefím do úst a toaletním papírem na zadek.
0: Takže dobře.
1: Pokud to takhle jde a není to obrácený, tak je to pořád ještě dobrý.
0: Tak to jsem ráda,
1: že kdybych ty bolesti bylo míň.
0: Loučíme s humorem. Uzavíráme dnešní téma, Aničko, já. Moc děkujeme.
1: Každý si to udělá, jak mu to vychází a každý nějak sportuje. Každý si určitě nějaký ten sport najde. Ona i ta cesta do té hospody je sportovní, takže a možná z té hospody je ještě sportovnější. Že jsou tam nějaký kotrmelce, jo, a takové věci, takže ještě sportovnější. Takže to bych chtěla říct, jak to mám já. Tak ať se všem daří.
0: Děkujeme za vaši návštěvu, ať se vám daří, Aničko.
1: Děkuju.
0: No a tím se pomalu dostáváme na konec dnešního povídání o tom, jak pečovat o své zdraví. Děkujeme vám, že jste s námi vydrželi až do konce a hlavně děkujeme za všechny vaše rady, tipy i zkušenosti. Péče o zdraví je každodenní práce, malá rozhodnutí, která se sčítají, ať už jde o spánek, pohyb, stravu nebo psychickou pohodu. Doufáme, že pro vás dnešní díl Noční linky byl inspirací a že se z něj odnášíte něco užitečného do vlastního života. Ve vysílání Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková a uslyšíme se v pondělí.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: A je to tady zase. Další část naší exkurze mezi klasiku českého humoru. Dnes si je obstaráme po telefonu. Ať už ten přístroj budou mít ve filmu, televizi nebo rozhlase. Patrik Rozehnal vás vítá a zve nejen k telefonům, ale hlavně k poslechu Českého rozhlasu. No, já jsem myslel, že v téhle chvíli už začneme, ale vypadá to, že tu všichni ještě nejsou. No, takže budeme muset asi volat. Pardon, točíme.
2: Dobrý den, to je pan Marván.
3: Co?
2: Tady Patrik, ty jsi mě nepoznal, co?
3: Ale jak pak, ne, no to víš, že jo, hned jsem tě poznal, jak jsi promluvil, no.
2: Prosím tě, co ještě děláš doma?
3: Co tady dělám? No co bych tady dělal, no, jsem tady a nemůžu odsud. No a co tam děláš ty?
2: Co asi, moderuju v rozhlase a ty jsi tu měl být s tou ukázkou z Anděla na horách.
3: No jo, no tak to si tam dej pozor, víš.
2: Hele, bez vytáček. Máme lidi bavit telefonáty a ty jsi měl být tady.
3: Co?
2: Ale mně je to fuk.
3: Jo? Tak to je to fuk?
2: Zavolám jiným hvězdám. Budu točit kolem telefonu.
3: Tak.
2: Ale ne, že já tebe budu schánět.
3: Ajím, to je mi.
2: Ale jak říkám, bude to bez tebe, když na tebe není spolek.
3: No tak počkej, tak to zase ne. To si nezvíkej.
2: Hele, Jardo, my bez tebe začínáme. Ty jsi někde na Lomničáku. Víš co, kdyby se zabloudil, tak zavolej.
3: Počkej, ještě jdu dolů. Jo, jo, hned.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Vítejte v pořadu, který se věnuje legraci, ale taky ho dnes celý provoláme. Takže si chystejte dost peněz, anebo velký kredit. Začínáme právě teď. Vytáčím číslo k Bohdalce. Zkouším to jinde prostě. S Marvanem to nevyšlo.
2: Haló, tady Zdeníčka Pajutová. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak to jsme si pokecali. Tahle ženská je trochu šiblá, ne?
3: Jak jsem poznal, že je povatená? No dovolte prosím, přijde děvče, má klobouk s husým brkem na hlavě, až čista jasna prohlásí, že hotel, který patří mezinárodní společnosti, zdědila po své tetě Barboze. No dovolte, to doufám stačí, ne? Prosím, pošlete záchrannou stanici, dva silné muže, svírací kazajku a pospěšte si, ano? Dobře, dobrý den.
1: Tohle už byla ale ukázka z hotelu Modrá hvězda. Komedie natočené v roce 1941 režisérem Martinem Fričem. Ve stejném roce natočil i režisér Jan Sviták jinou komedii s Vlastou Burianem a nazval ji Přednosta stanice. Pan Čopka působí dojmem gentlemana trochu čeplinovského typu a nachomítne se na jedné stanici, kde si zahraje i na přednostu. No a když pak přijede revize, je třeba použít i služební telefon.
3: Dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknou?
4: Jak pak bych to nevěděl?
3: Tak prosím, tak proč to nedělám?
4: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. No. Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
3: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
1: V té výuce telefonování budeme i pokračovat. Tentokrát ale s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
5: Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Vetnu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu sedmičku. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená ku předu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Že ještě jedno, vetnu, vezmu libovolný, vyvinu, zarazím, zvraci. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
6: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domov.
5: Jak malý chlapci někde? No poslechněte, já mám času dost.
6: Kolego, to jsou jedni a tichí, že byste měl přesadit.
5: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost. Nebo vám zabavíme svačiny. Tak klid, no tak jste to zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Učera nehraj si s tím věčně. Tak učera si s tím kolego hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
6: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím.
5: Kolego, se svačino. Učero, co to u vás kučero? To byl jenom takový vtip, tak už dost chlapci na úkor kučer. No a
6: kolego, pokračujte, vy jste taky samý nevhodný šprým.
5: No ne.
6: Žertujete, prosím, tady o kučerovi.
5: Já se snažím látku zpestřit.
6: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Jdete potom za mnou a já vás vyhodím.
5: Tak, pokračujte. Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnoramené čudly. Já rozumím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libůstka. Umí kolego s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento. Tento taky. Prosím, ještě jednou. Stisk prska zde tež. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? Jdi vzadu. To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
6: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
5: Kolego, říkej si to sám. Říkej mi, aby se býval ke šňůře. Dostal, říkej si to sám.
6: Prosím, přátelé, ta kolega napřed sami prým a pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vyvěrá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Co je uvnitř? Já to rozeberu, podíváme se tomu na zubky. Kolego, bude mi motiku, budeme šroubovat, motiku, tlátku.
5: Vy to rozebrá místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
6: Vevnitř je místo.
5: Místnost, a co je asi na v té místnosti?
6: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuješ.
5: Jak tam asi vlezou?
6: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
5: Že tam se dostal samočině, ta šňůra ta je kroucená, pak je zbytečná, to je stejně všecko jenom ozdoba.
6: Ozdobě.
5: To se urve.
6: Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená proto, aby jim to neklouzalo.
5: Ta šňůra je kroucená, pak je zbytečná, to je stejně všecko jenom automat.
6: Automat. Jako bifet.
1: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kde se dnes jen a jen telefonuje, tedy v ukázkách z filmů, televize i rozhlasu. A možná bychom si mohli dát zase písničku.
7: No tak dobře, no tak Jirka, to on by mohl,
8: no.
7: Že bychom zaspívali spolu.
8: No. Jako, no. Jirkou bych zastepoval, rozumíš, jako ale zpívat.
7: No dobře, jako ale, si představuješ teda, dobře, když...
8: Gota. Pánové,
7: na žgále. To je není, počkej. Ne,
8: to není, no
7: jistě. Počkej, máme tady telefon, zavoláme. Zavoláme. Moment, počkej. Máš číslo?
9: 5, 4.
7: Já nechci tvoje vysvědčení, číslo. Počkej, zavoláme, uvidíme. Co bude doma?
8: On nebude tutově doma.
9: Ještě?
8: No, není.
9: Vem si ho. Ne, teď.
8: No, tak ahoj.
7: Počkej.
10: Haló?
7: Haló, to je Karel Gott?
8: Ne, počkej.
10: Ano?
7: Tady je Kajzer.
9: Jirka Korn. Ahoj.
7: Co chceme, prosím tě, Karle?
10: Dobrý večer,
7: pánové. Dobrý večer. Prosím vás, Karle, přijeďte sem do tábora. Voláme tady odsud. Nutně vás tady potřebujeme.
8: No, vidíš.
7: Tak to jsou to pro noviny, Gott no, telefonuje z vany. Ne, prosím vás, Karle, my vás tady opravdu nutí. Haló? Co se stalo?
9: Jsou
10: to
9: pět.
10: To nic, upadlo mi mejdlo.
7: To muselo být pořádný mejdlo. Karle, prosím vás, nechte mejdlo mejdle, my vás tady potřebujeme. Vemte si cokoliv na sebe a přijďte, čekáme na vás. Opravdu, než skončíme, ano?
10: Tak já jedu.
7: Fajn, prima.
8: No jo, ale pánové, to nemůže ani při troši dobrý vůle stihnout.
7: A možná, že jo?
8: Hele, já jdu na cigáro, když tak mě tam najdete.
7: Dobře,
8: jo?
7: A pak tě zavoláme.
8: Fajn.
1: Dobře. Takovýhle telefonní rozhovor mohli vidět kdysi diváci v pořadu Možná přijde i kouzelník. Námět, scénář i režie byly dílem Františka Poláka. No a mám pocit, že i do dnešního dílu to ten Karel Gott stihne. A taky nám v písničce zavolá.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Vy posloucháte Český rozhlas a pořad věnovaný jen a jen telefonátům.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, obvykle je vynález telefonu přisuzován vynálezci jménem Alexander Graham Bell. Jeho první telefon byl sestrojen v Bostonu v roce 1876, ale podle novějších údajů vynalezl telefon italský vynálezce Antonio Meucci už v roce 1849. Jeho prvenství bylo dokonce oficiálně v roce 2002 schváleno třeba i Kongresem Spojených států. A podle dalších zdrojů vynalezl telefon i Philip Race v roce 1860. No, tak si vyberte. Já si teď vybírám ze své kartotéky ještě jedno číslo na Jiřinku a zkusím se s ní opět spojit. Snad se nám to povede.
2: To jsi ty, Henry?
0: Ne, tady Patrik.
2: Já jsem u George.
0: Jo, a co tam?
2: Je to tu moc pěkné. No řekni George Henrymu, co jsme před chvíli dělali, no.
0: No, to mě teda zajímá.
3: No řekni, že jsme se líbali.
0: No tak, co jste dělali?
4: Jsme se líbali.
0: Cože?
2: Tak pa.
0: No počkej.
2: S Bohem, George.
4: Ale Sabrino.
2: Ty jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na 10 dolarovce.
4: Jak to?
2: Ta se sebou taky pořád tahá nulu.
4: Ale Sabrino, Henry mu si říkala, že je to tu moc pěkné.
2: Pitomče.
0: To byla ukázka z bláznivé crazy komedie Oldřicha Lipského. 4 vraždy stačí, drahoušku, která byla natočena už v roce 1970. V téhle části našeho pořadu uslyšíte telefonáty, kde na jedné straně bude vždy Jiřina Bohdalová. Objevila se třeba i v roce 1981 na televizní obrazovce díky režiséru Jaroslavu Dudkovi v komedii A začalo to karafiátem. Žárlivá scéna v podání Jiřiny Bohdalové a Josefa Somra.
5: Prosím.
6: Neruším. Ne, to byl jenom vtip. Já vím o Pepikovi, no. Hele, jak se chová? Je způsobnej? Ne, vážně, Valino, já ti volám kvůli tomu, že Miluš je doma. Teda, kdyby to Pepika zajímalo. Je u ní zrovna František. A tomu snad neřekej. V jeho stavu. Jo, a Honza, ten je u Evy. Vaňkový. No, to ty víš, ve.
5: To jsem ráda, já ho tam totiž poslala. Jo, moment.
7: Co je? Prosím. Jo, ahoj. Hele, mě nezajímá, že je doma, já jsem tady. Jaký plyn? Jo, že si pustí plyn. Ano. Dobrý. To by musela jedině u sousedu, protože my jsme elektrická domácnost, víš? Ale ani prášky doma nemáme. Hleda projímadlo. Hele, nepůjdu domů.
5: Byl bych doma, bych.
7: Pro mě je to zásadní otázka.
6: No, ale to je právě ten nesmysl. Jako nakonec každý žárlení. Protože kdybych já měla na Františka žárlit, tak kam bych přišla?
7: Každej jsme na to asi jináč, citlivý. Tobě možná nevadilo, když František se vmontoval na to školení. Ale já bych na tvým místě, já bych si ho... Co na jaký školení? Na tom bílém kříži přece. To si neuvědomuješ, že to bylo pro technický personál? To ti nebylo nápadný?
6: Jo, ty chceš říct, jak se tam vnutil kvůli tý blondiatý inženýrce, jo, no ovšem, že mi to nevadí. František mi všechno řekl, já jsem ovšem věděla. Proč bych mu, prosím tebe, nepovolila nějaký drobnej flirtíček, ne? Hele, ahoj. Podívejme se. Tak František se nám školil.
0: Jedna z dokonale sehraných scének v podání Jiřiny Bohdalové, vlastně skoro samotné, se objevila i v legendárním televarieté,

0: taková, že má všechno doma, teda cibuli, magneťák, jo. A vůbec všechno na domácí karbanátky, viď? Prej česnek a špek, jo. Hele, špek, tak tenhle špek já znám z paměti, to a taky jednou šla akorát vyžehli košily, viď? On se vrátila jeho stará, on to pak žehlil ještě 3 měsíce, viď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ale to nic, Veruno, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruno, já ti to musím doříct, protože to je teda, to budeš přímo žasnou, viď? Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslí, viď? Já v tašce tom letý masa, celý rozjařený, a jestli prý mám ráda sekt. Ne sex jako 6. Sekt jako 7, viď? Veruno, ty mě znáš, já udělám 2 kamenáče a jsem růženka na rozebrání, tak mu povídám, posaďte se. Ale to jsem neříkala jemu, to říkám tady tomu, co jsem přišel, viď? Tak mu povídám, kde pak tohle? Když chcete karbanátek, to musíte být hodnej, viď? Ale já ty se ty stejně nerada, ono to štosuje. Já když tak něco málo, tak spíš koňak, nebo myslivce, nebo tak něco okolo rumu, viď?
1: Veslo, prosím vás, nezlobte se, ale já jsem
0: vám... Moment! Veruno, hele, ty mě znáš. Mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek. Stylovej, viď? No, kdybys to viděla, anglický tapety i ve světliku, viď? No, jenomže on mě dovedl do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, viď? Holka, podrž se. On to s těma karbanátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout. Tak on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vy.
1: Ještě, méně vejte se,
0: ale já... Sporách, pánek, já... A říkal, že prostřevy. No já tam stále jak mokrý džíny. Protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho Rexe, páč je starý, už nemůže kousat, vy. Veruno, já umím akorát tak polivky z pytliku, vy.
1: Tešlo,
0: tak
1: prosím
0: mu
1: vás,
0: říkám,
1: nezlobte
0: se. Tak mu říkám, já... pane inženýre, on to měl na dveřích, vy. Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle hačli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil něco o šampáňu, viď? Pojď sem, Veruno, on je frajer, ale vůl. On ti mi vrazil to mletý do tašky, otevřel dveře na chodbu a ještě kecal, že se ve mně zmejlil, vy. No ne, Veruno, chápeš to?
1: Nezlobte se,
2: no
1: sešla,
2: dovolte,
1: já skutečně, já pospíchám.
2: Cvok,
1: ale ne, já...
2: Co?
1: Rozumíte, já jsem,
2: prostě
1: s tou, já jsem s tou Verunou v jedné kanceláři, já měl cestu do města, ona mě prosila, abych vám vyřídil, že se to před půl hodinou přerušilo a ona se sem nemůže dovolat, viď?

0: Což mě připomíná, že opravdu byly doby, kdy jsme se třeba s někým nemohli spojit, protože byly telefony ještě s někým napůl, vypadávalo spojení a sem tam se také stalo,
1: že jste se propojili s úplně někým jiným. V telefonátech často začínaly i první lásky.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už to tak bývá, že ne každý telefonát je v klidu a bez rušení. Pardon, budu se muset ještě na chvíličku zavolat domů, ať u mě vědí, kdy přijedu. Haló, můžu mluvit s mámou? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: To je přerušený, to je vynález. Já bych s tím praštil nejradši.
3: To volal můj syn?
2: Neprosím, milostivá paní. To byl omyl.
3: Omyl?
2: Omyl. Omyl. To byl.
1: Hlavně to byl nepodařený telefon. V ukázce z filmu Andula vyhrála, kde si zahrála třeba Růžena Šlemrová a také Václav Trégl. Film byl natočen režisérem Miloslavem Cikánem už v roce 1938. Jiné nepovedené telefonické spojení čekalo i na studenty a instruktory jednoho lyžařského zájezdu, který režíroval Karel Smyček na plátnech. Objevil se 44 let potom, co jste slyšeli předchozí ukázku, a jednalo se o komedii Sněženky a Machři. Šlo o to, jak vylákat jednoho nápadníka od stolu překrásné dívky.
4: Ano, to jsi ty? Tak fajn. Vláďo, máš tady telefon?
5: Já?
4: Ty?
5: A kdo volá?
4: Já nevím, je to mezi město.
5: Proč píšeš? Haló? Haló, tady je Brčka. No kdo volá? Tady je Brčka u telefonu.
6: Tady Praha, moment, hned vás připojím, moment, počkejte. Mluvíte, Špindle? Tak moment, hned vás připojím, vydržte. Pan Prtko?
5: Ne Prtko, Brčka.
6: Brčka. Pane Prtka, vydržte u aparátu, moment, přepojím, ano. Vydrž, Prtka, vydrž.
5: Já vás ne... Haló? Tak koho to vlastně voláte?
6: Tady Praha, Bleskově, moment, důležitý hovor, přepojím, moment.
5: Děkuju vám, pane vedoucí.
7: Není zač.
5: Haló? Co je s tím spojením? Haló?
1: Kdysi, v dobách dávno minulých, nebyly problémy jen s vlastním telefonickým spojením, ale také s tím telefon vlastně získat, aby vám ho přidělili. O tom ví své Jiří Krampol, který se snažil i trochu zapracovat na protekci.
8: Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem spal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam. A oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech, a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a povídám, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo. Tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já povám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečna, povám, jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, povám, ahoj Evo, zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. A pán, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pán, co mám koupit? Kupla je vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. A ona říká, hele, já řeknu radši, jako že jsem můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh. A pán, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. A podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pomno, hrvo, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pán, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, Tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo. Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počít.
1: Když tak člověk připravuje tento pořad, zjistí, na co všechno už si pamatuje. I takové telefonní budky bývaly zdrojem zábavy. Možná i vy jste jako puberťáci občas otevřeli tamní telefonní seznam, který tam býval na poličce, zapíchli někam prsta, zkusili letmo někam zavolat. Z někoho si prostě vystřelit. Podobnou zábavu si s kamarády kdysi dopřával i Mirek Donutil.
9: Dana Kliková, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme ji tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číslo. Ona přišla: Ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. Ty to vytočila, jo. Ty se jí ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolit. Ne, mě to je jedno, mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolit. To položili, oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jedno vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohou. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohou, protože to jsem já, jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschledanou. Za hodinu znovu: dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi on. Tak se nezlobte, naschledanou, za hodinku znovu: prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl. Naschledanou, zase za hodinku: dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj. Zase za hodinku: prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci, do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu: kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo?
1: Příjemné telefonování a zábavu u toho vám přeje dál Patrik Rozehnal. A pouštím zároveň písničku, která opět souvisí s telefonováním.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: A my pokračujeme v ukázkách z televize, rozhlasu i filmů, které pojí jen jedno jediné. Telefonování.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: Jo. Namailujte mi to, večer se domluvíme, jo. Haló, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, Hergot, mě to ním, jo, mají nějaký hovadu, Jo, sakra, no, prosím vás, to se potom domluví, já mám vedle hovor, Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
3: Imre, vy do mobilu děláte? Jo. Vám pošlu Jaruš. Tak když slyším mobil, tak jde odevřít.
2: No, Jaruš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
3: Ani nás byste nevzal.
2: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
4: To máte tolik žáků?
2: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
5: Dobrý večer.
0: Ano, pochopili jste, že u moderních mobilních aparátů zůstaneme. Tentokrát i v ukázce z pořadu Karle, styďte se, kde si na pódium divadla v Táboře, kde se natáčel i televizní pořad Možná přijde i kouzelník, pozval Jiří Vimr Karla Černocha. A šlo o to, jak ho naučit telefonovat s mobilem. Jako příklad si zvolili telefonát do jakéhosi imaginárního skladu s alkoholem.
2: Halo, teď by vám to měl zvonit. Halo, tady Karel Černoch, jo? Volám Velkosklad. Velkosklade, halo, zvedněte to, kurník šopa, přichází. Halo, slyšíte mě, Velkosklade?
3: Tomu chybí.
2: Velkosklade, slyšíte mě?
3: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
2: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil, a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačítko, to tam je jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
3: No, ani to nemá sluchátko, ale.
2: Taky ho tam nehledejte, no, to si pak dáte k tým obličeji svýmu.
3: Zvedně, vy to mačkávám, ono to nefunguje.
2: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, co já si to otluču ty prsty svoje od takovýhle
3: Hrgově,
2: jelita.
3: Hrgově, dělá špatně,
2: tak se neklepte jak ratlik. To je jaký těžký s vámi, vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem, tam by vám to šlo.
3: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
2: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten Velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten. Na čím přemýšlíte?
3: Dobře, tak já...
2: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, ping, ping, ping, ping, volám to denně, ping, ping, ping, volám.
3: No, dobře,
2: ping, ping, ping, ping, ping.
3: No, tak já to mačkám. Ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping.
2: To je tak těžké.
3: No, už se vám zvoní, no.
2: No, zaplať, pán.
3: Halo, tady je Karel Černoch. Objednávám 50 lahví koňaku.
2: A je to tak složitý.
3: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
2: No, přijel zboží, vykládají vagony, to budou skladnice.
3: Cože?
2: Vidíte?
3: Co?
2: Promptně.
3: Co? Promptně. Zezadu.
2: No jistě, že ze zadu truhlíku snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každý vůl, tam se ženete prdlaj. A ještě jí strčím něco do ruky.
3: Co, když to nebude chtít?
2: Ale bude. A potom šáhne ani nemrknete.
3: Že
2: hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu, sfouknu to s ní a rychle ven. A žádná měkota.
3: 333 stříbrných stříkaček.
2: Tak šunty neberte. Žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Halo, slečno. Koňak. My jsme 50 let... Cože? Ne. Kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestaríte. My chceme koňak. My... Co? Helejte, já volám, ale ne večer. Já to chci... Co? Dámo, vašte slova. Vaše... Já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spodek kulovej? Pardon. Karle, styďte se. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
4: Jsme mladé, jsme hravé, volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď.
6: Přijď, nečekaj.
2: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
0: Telefonování bylo ale základem jednoho slavného divadelního představení. Když Miloslava Šimka opustil Jiří Grossman a on hledal inspiraci i nového partnera, pustil se sám do projektu, který nazval Zavěste prosím, volá semafor. Šlo vlastně o velice jednoduchý model. Ale to už posuďte sami.
7: Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp, to je vlastně dneska už dvojice. My samozřejmě z úsporných důvodů jsme je poprosili, aby byli v jednom bytě. My jsme malé chučí divadlo, nemůžeme si dovolit volat na všechny strany a tak budeme volat do bytu pana Uhlíře.
8: Tady je Šimek, divadlo Semafor. Dobrý večer.
9: Já se jmenuji Uhlíř. Dobrý večer.
8: Proč tak zdůrazňujete to vaše jméno?
9: No, aby se mě jenom neobjednával třeba.
8: Tak to bychom si nedovolili. Jo, vás, prosím vás, Karel Šík také?
9: Jo, je tady, jméně mi okna.
8: No, a jak to?
9: No, tak my jsme čekali na ten váš telefon a já nemám rád, když Karel zahálí.
8: Tak Karel Šík, jméně okna, co děláte vy?
9: No, tak já tak na ně koukám a zapisuju si, jak mu to jde.
8: No. To je asi rád. Vy prostě pracujete systémem jeden dělník, jeden úředník, jo?
9: No, tak
8: dejte mi prosím vás, pana Šípa, k telefonu.
9: Děkuji.
8: To je slušný člověk, pan Uhlíř. Poděkuje, když ho o něco žádáte, to mám rád.
10: Já jsem jmenuji Šíp,
8: ano? Ano, to vy nemusíte zdůrazňovat, na vás by někdo snad Šípy nechtěl. Jak to jde, to umývání oken?
10: Ale špatně, tady má velký okna, špinavý.
8: No jo, to víte, Uhlíř. No, pane Šípe, já vás vysvobodím, jestli dovolíte.
10: Ano.
8: Dneska je to takové slavnostnější představení, protože firma Suprafon ho natáčí.
10: Ano.
8: Co myslíte, byla by vaše tvář vhodná figura pana Uhlíře, kdybyste se přišli prezentovat přímo na jeviště?
10: Ano, já bych rád.
8: Jo, no to...
10: Sám,
8: to věřím, když tam takhle dřete. A myslíte si, že pan Uhlíř to schválí?
10: Já
8: nevím, vraťte mi ho. Ano, já vás slyším. I když matně.
10: Je to nutný, aby...
8: Je to nutný, se... velice nutný je to.
10: On se vymluvá se, že na to špatně vidí. Já bylo trošku poboženu, tak to dodělám a my přijdeme, no.
8: No, to je vaše věc, jak si to zařídíte, hlavně prosím vás přijďte, ano?
10: Tak jo, tak nashledanou.
8: Děkuji, nashledanou.
0: Ať už budete volat kamkoliv, nebo někdo bude volat vám, nezapomeňte mluvit pomalu, zřetelně a dobře se představit. Aby nedošlo k něčemu podobnému, jako zažívá Uršula Kluková se svou maminkou. Vyprávěla o tom kdysi v legendárním představení Pohoda Vánoc.
11: Moje maminka je takový vděčný objekt, ona je hrozně roztomilá, ale já bych ještě chtěla říct, jak telefonuje. Ona, protože prožila přes 30 let v cizině a naučila se česky velice špatně, takže z těchto těch věcí, jako je telefon, má hrozný strach. Vždycky, když u vás někdo zazvoní, tak letí k tomu telefonu a úplně celá nervózní to zvedne a začne do toho křičet: Halo, kdo je? Co je? Co chcete? Takže každý se řekne a pohodí. Ty musíš telefonovat tak, že když někdo zazvoní, tak si to zvedneš a řekneš: Kluková, prosím. A vyslechneš si, co ty lidi chtějí. No dobře, dobře, no tak já zazvonil telefon, má na to sedla. Kluková, prosím. Halo, co chcete? Jednou přijela ke mně, když jsem ještě udělala Ústí nad Labem na návštěvu a já jsem nějak pospíchala do divadla a říkám mi, mami, prosím tě, zavolej na přesný čas. Já nevím, kolik je hodina, já bych nerada tu zkoušku nějak propásla, tak prosím. A jak se to volá? Já jsem říkala, no vytočíš 112 a oni ti řeknou, kolik je hodin. No počkej, jak řeknu? Já jsem říkala, no řeknou ti přesně, nic neříkej, oni ti řeknou, kolik je hodin. No dobře, za chvilku přišla a povídala, no je asi 3:15. A jak to asi? No asi, ona mě, ta ženská, řekla asi 3:15. Já jsem říkala, prosím tě, co jsi vlastně udělala? On říká, no co jsem udělala? Co jsi mi řekla? Vytočila jsem jedničku, dvě nuly, zase jedničku, dvojku, ozvala se nějaká paní, povídá, tady Bergerová, prosím, já jsem říkala, prosím vás, nevíte, kolik je hodin.

No, myslím, že kdybych zavolal na takovou službu v téhle chvíli, já zjistil bych, že nejvyšší čas říci, zazvonil telefon a dnešního dílu je konec. Nezbývá také, než si ze svého mobilního telefonu vyzvednout všechny zmeškané hovory. I na příště se na vás těší i bez telefonu Patrik Rozehnal.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.